Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste sonátu pro housle a klavír od Leoše Janáčka. Skladbu zahrál Josef Špaček na housle a doprovodil ho Miroslav Sekera na klavír. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.

Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tedy úplně nevím, jestli my máme uchopit biblické principy, jestli je to první věc, kterou máme udělat. Určitě máme uchopit Bibli jako knihu, čízi, přemýšlet na ní, ale než to uchopíme, tak si myslím, že potřebujeme jednu věc. Zaslechnout. Zaslechnout Boží hlas. Zaslechnout hlas Ducha Svatého. A dnes tak nějak všichni něco poslouchají. Spoustu lidí okolo nás, když se dobře podíváme, tak mají sluchátka v uších a někteří si je už dokonce ani nesundávají. Teď nemyslím třeba bagristy nebo brusiče. Ti mají na uších sluchátka, protože se chrání od hluku, od zvuků, které nechtějí slyšet. Ale například takový řidič PPLky, když mi něco veze, tak mi volá a říká, pane Hůš, za minutu jsem u vás, jestli můžete, vyjděte ven před vchod. Oni toho chtějí stihnout co nejvíce a proto nepřichází až k domu, ke vchodu, ale volají předem. Myslíte, že volají s telefonem u ucha? Ne, mají takzvané handsfree, mají sluchátko a stále jsou schopni s někým mluvit. To samé třeba prodavačky v Lidlu komunikují se zákazníky, ale zároveň ta šéfová má handsfree na uších a může komunikovat s personálem ve skladu nebo v kanceláři. Pokud jste někdy sledovali třeba rozhovory na DVTV, tak pokud byste se dobře podívali, tak ten moderátor je natočený tak, že vidíte jeho jedno ucho prázdné, ale v druhém uchu má sluchátko. Tam má režii a ta režie sem tam poradí, jak ten rozhovor by se měl odvíjet dál. Nebo dokonce režie dohledá nějaké data, které ten host řekl a to moderátorovi potvrdí, že to takhle je nebo ne. Všichni jsou dneska stále v takovém online spojení. A mladí lidé, ti přes sluchátka telefonují, poslouchají hudbu, podcasty, přednášky do školy. A tam už jsem to zmiňoval, jsem někdy v šoku, že potkávám jak manažer nebo mladé lidi a oni ty sluchátka nesundávají, ani když zrovna nic neposlouchají. A tak vítejte v pořadu Kliká, dnes na téma Hlas vedle mě. Je to super, že si můžu vybrat obsah, jaký chci a poslouchat to, kdy chci a kde chci. Je to super, že tarify na telefonování jsou tak nízké, že můžu zavolat komukoliv a kdykoliv. Dá se říct, že je to všechno pokrok, všechno se posunuje, tedy určitě dopředu, že? Je to tak, že se všechno posunuje jenom dopředu? Znamená to, že když si vybírám, jaký obsah chci a poslouchám ho, kdy chci, že mé vidění světa je ze širší perspektivy? Znamená to, že když můžu kdykoliv komukoliv zavolat a teď s ním mluvit nebo ho poslouchat, že mé komunikační schopnosti jsou lepší a že počet dlouhodobých přátel přibývá? Ne, možná vůbec ne. V dnešní době se spíše více zanořujeme do svých sociálních bublin, do vidění světa nám podobných. Můžeme tak ztrácet schopnost trpělivosti, tolerance, naslouchání. Naslouchání těm, kteří vidí věci úplně jinak než my. A taky digitální komunikace nám umožňuje komunikovat snadno, ale přitom je zvláštní, že se více než kdy jindy cítíme opuštění a osamocení. My jsme s manželkou po několika těch letech vyrazili na dovolenou, jenom my dva sami. Pět našich dětí zůstalo doma, oni jsou moc šikovní, samostatní a také ty menší někdo hlídal. A my jsme s manželkou vyrazili do hor a k moři. My jsme docela silné osobnosti, jsme temperamentní a dokážeme si také silně nerozumět a to neporozumění někdy dát jasně najevo. Ale teď to bylo tak nějak jinak. My jsme si neskutečně rozuměli. Prožívali jsme takové zvláštní souznění. Možná to bylo i tím, že jsme skoro spolu nemluvili. Někdo by si mohl myslet, že jsme na líbánkách a někdo jiný by si klidně mohl myslet, že jsme před rozvodovým řízením. My jsme tak nějak moc nemluvili a vůbec nám to nevadilo. Malý princ řekl, že řeč je pramenem nedorozumění. A známý
herec a takový trošku mystik Jaroslav Dušek říká, že bychom potřebovali tak 2-3 dny jenom spolu být a pak teprve začít mluvit. Protože pokud jenom mluvíme, tak nevždy si rozumíme. A to je něco, co jsme s manželkou prožili. My jsme mluvili jenom trochu, jenom když to přišlo. Pro manželku je to přirozené, pro mě je to těžké. Já rád věci analyzuju, hodnotím, plánuju, rozebírám. To je můj způsob, jak žiju. Ale viděl jsem, že ona se potřebuje nadechnout. A tak jsme jenom byli. Šli jsme přírodou, jedli jsme, četli jsme knihy. A sem tam někdo promluvil a byl to pro nás takový balzám. Ne, já nechci být kritikem digitální komunikace a sluchátek v uších. Jenom přemýšlím nad tím, že potřebujeme být spolu a také naslouchat názorům lidí, kteří mají jiné názory. A zpěvák Pavel Helan jednou prorazil s hitem Aj Bůh. Ta píseň je o tom, že si pořídil nový iPhone a že tam má různé aplikace a přál by si tam mít ještě aplikaci Aj Bůh. Že kdykoliv by zmáčkl tuhle aplikaci, tak by se spojil s Bohem. A tak přemýšlím, jestli existuje i nějaké takzvané duchovní sluchátko. Teď nemyslím, co mají prodavačky v Lidlu nebo řidiči PPL, ale jestli my můžeme mít nějaké duchovní sluchátko, kdy, tak jako si přál Pavel Helan, jsme schopni být spojeni komunikačně s Bohem. Jan 16. kapitola 7. verš a také 13. verš. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. V křesťanském životě můžeme mít někdy pocit, že učedníci Ježíše Krista to měli daleko snadnější. Oni s Ježíšem byli, chodili, viděli ho, slyšeli ho, zažili Ježíšovo jednání, jeho rozhovory, promluvy, zázraky. Ale co my? My to máme daleko těžší. My tak nějak s Ježíšem nejsme. A tady je zvláštní, že Ježíš říká, je lepší, abych odešel, protože můžu poslat někoho, kdo bude s každým, na každém místě, v každý čas. A to se týká Ducha Svatého, který je tady označený jako přímluvce. A přímluvce to v řečtině znamená paraklétos. A paraklétos to je poradce, utěšitel, obhájce, anebo také, dobře poslouchejte, ten, kdo je vedle mě a tiše promlouvá. Je poblíž a promlouvá. Něco jako duchovní sluchátko. Tak jako řidiči PPL, prodavačky v Lidru nebo moderátoři DVTV slyší hlas někoho jiného, tak my v každý čas, na každém místě můžeme prožívat to, co učeníci Ježíše Krista. Můžeme vnímat Ježíšův hlas skrze Ducha Svatého, který je vedle nás a tiše promlouvá. Efeským 4. kapitola 30. verš. A nezarmucujte svatého Ducha Božího. A ještě 1. Tesalonicenským 5.19. Plamen ducha nezhášejte. Jak používat takzvané duchovní sluchátko? Ty dva texty, které jsem četl, tak tam jsou dvě slovesa. Nezarmucujte a nezhášejte. Když to trošku zjednoduším, tak bych řekl, dejte prostor pro tichý hlas a buďte na něho citliví. Počítejte, že ho můžete uslyšet a naslouchejte. Jak jezdím na Ukrajinu, tak zháním. Malé dodávky, velké dodávky, nákladňáky, kamiony. A dříve jsem se v dopravě vůbec nevyznal a dneska vím, jaké auto má, jakou tonáž, jaký prostor, jak to proclít, kde vystavit deklarace. A jednou jsem zháněl dodávku na 3 tuny. Měl jsem nějakou půjčovnu, nějakého známého a teď jsem začal řešit ty tonáže a nákladové prostory. A víte, co se mi stalo? Ten den jsem všude viděl 3-tunové dodávky. Všude, kde jsem jel, tak najednou válníkové 3-tunové dodávky, skříňové 3-tunové dodávky nebo do 3,5 tuny a zjistil jsem, že všude na cestách je jich spoustu nádherné nové dodávky. Nikdy jsem to neviděl. Ano, všichni to známe, že na co zaměříme svůj mysl, to jsme schopni také najednou vidět.
a možná jsme to do té doby vůbec neviděli, ale v momentě, kdy jsme na to zaměřili mysl, tak vidíme, například já jsem viděl, kolik dodávek do 3,5 tuny je okolo nás, jaké jsou krásné, propracované, jak bych si jednu z nich hned pronajal. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme zaměřit svůj vnitřní pohled, tedy spíše poslech, na Ducha Svatého, na Parakléta, na Ježíše Krista, který je vedle nás a tiše skrze Ducha Svatého promlouvá do našeho života. A pojďme zažít něco jako já s těma dodávkama, že najednou zjistíme, že on je tady, je vedle nás a ani jsme si to už delší dobu takhle vůbec nevšimli. Tak jako naše lidské bytí spolu a naslouchání může budovat naše dlouhodobé přátelství a širší vidění světa, tak i citlivost a naslouchání Duchu Svatému může přinést nový rozměr našeho duchovního života. A my, tak jako učedníci, můžeme prožívat Ježíše Krista v reálném čase a prostoru. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Kliká. A budu se těšit třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

Letěly laputě od rybníka k lesu. Já věřím, že najdu tě.

beru těmi mávly. Já věřím, že najdu tě, a zatím čekám padlí, až přijdeš a vyzvedneš mě ze studené země.

vodu rozčeřili. Já věřím, že najdu tě a že budu tvůj milý. Vyletěli labutě, snad let budou mít hladký, tak jak oni, taky my najdou cestu zpátky. Vyletěli labutě směrem ke kostelu. Já věřím, že najdu tě a že budu tě mít.

0: co před nimi se zvedá. Slibuju, že na věky dál tě budu hledat. Já slibuju, že na věky dál tě budu hledat.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: Jste u nás jako doma. Proglas.
1: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce města.

co se krčí v ženském kroji. Ještě mě pohladíš a uvážeš mi vázanku.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším čajem do páté. Tentokrát s malým zpožděním vzpomeneme půlkulaté jubileum jedné z nejvlivnějších amerických country bluegrassových zpěvaček a houslistek, rozhodně té nejoceňovanější, a to je Alison Krauss, která se narodila 23. července 1971 v Decaturu v Illinois v USA. Do hudebního průmyslu vstoupila jako zázračné dítě ve velmi raném věku. V 10 letech totiž vyhrála regionální soutěž. Jak posléze uslyšíme, tak maminka ji vedla k houslím od velice raného věku, původně ke klasice, ale posléze naznala, že dívenku by mohlo víc bavit, kdyby měla nějaký profil do modernější hudby, a ona sama si vybrala bluegrass. Roku 1985, tedy ve 14, podepsala smlouvu s Rounder Records, což bylo velmi význačné vydavatelství, a první solové album vydala v roce 1987 ve svých 16 letech. Bylo to album Too Late to Cry. My si teď pustíme ukázku z jejího pořadí čtvrtého alba, třetího profilového jejího osobního, I've Got the Old Feeling. Ještě je potřeba říci, že ta úplně první ukázka Steel Rails byl její první opravdový hit. Tak teď titulní píseň z alba nadcházejícího.

V tomhle bloku jsme slyšeli velice krásnou ukázku nejen toho, že Alison Krauss je vynikající zpěvačka, dost výrazný soprán, ale ne ten protivný, jak to často bývá, ale krásný, taky mívala přes dívku andělský hlas, tak provedla také ukázku svého houslového umění, které nikterak nezapomněla, které od dětství nese jako to již zmiňované zázračné dítě. Byla to skladba Cluck Old Hen. Co se dá říci o Alison? Dosud vydala 10 alb jenom jako profilových. Od svých 16 let je členkou kapely Union Station, se kterou stále vystupuje. První album vyšlo v roce 1989 a nedávno poslední v roce 2005 album Arcadia. Dá se říci, že Alison měla velice plodné domácí prostředí. Jako soutěživá byla nejenom v muzice, což je také docela vtipné, ale byla také výjimečnou bruslařskou na inlinech a vlastně se dlouho rozhodovala, jestli bude profesionální inlinistkou v roller derby a nebo jestli bude muzikantkou. Takže rozhodla se v době dospívání.

Dalo by se říci, že vystupování s country kapelou a účast mistrovství ve hře na housle na festivalu Walnut Valley ji formovalo. Společnost pro ochranu bluegrassu v Americe, IBNA, ji označila za nejslibnější houslistku na středozápadě, což, dalo by se říci, velice intenzivně doplnila. Původní název kapely byl Silver Rail. Tehdejší basista a šéf kapely John Pennell objevil, že už kapela tohoto názvu existuje, tak změnil název na Union Station a pod tímto názvem také vydali první dlouhohrající desku Two Highways. Dá se říci, že závazek Crown Records byl, že bude Ellison vydávat střídavě svoje profilové album a album s Union Station. Postupně se ty rozestupy intenzivně rozvolňovaly, takže od 2 let rozmezí to bylo až na 5 a potom i 11. Round the Records a debutové album Too Late to Cry zaznamenalo velmi výjimečné hodnocení. Ona sama, dá se říct, byla výjimečná i v tom, že sklízela úspěch za úspěchem. Pochopitelně byla i vyhledávanou studiovou hráčkou, takže spolupracovala s celou řadou kapel, zpěváků a tak dál. Kromě těch 14 alb, o kterých byla řeč, mimochodem platinové bylo například album Raising Sun z roku 2007, které vydala ve spolupráci s anglickým rockovým zpěvákem Robertem Plantem. Do roku 2025 získala 27 cen Grammy ze 46 nominací, což ji řadí na kompletně celkově 4. místo v celkovém počtu vítězství v cenách Grammy. Hned za Beyoncé, Quincy Jonese a dirigentem klasické hudby Georgem Saltym. Ve svém oboru, tedy country bluegrass, je suverénně první, také byla nejmladší umělkyní, která Grammy dostala. Dá se říci, že když získala svou první cenu, byla druhou nejmladší vítězkou vůbec, včetně vážné hudby. Ocenění ostatně získala celou řadu. Teď si poslechneme ukázky ze 2 alb. Bude to album z Union Station, Paper Airplane a také z alba Windy City skladba Losing You a známé Gentle on My Mind.

Předpokládám, že obě písně, které jste právě slyšeli, tak vám něco připomněly. Samozřejmě mají své české překlady. Domyslíte si, které to jsou. Mohli bychom na to téma uspořádat klidně i soutěž. Co jde ještě říci o Alison? Má toho za sebou celou řadu. První cenu Grammy získala za single Steel Rails, s kterým také bodovala na Billboardu, tím jsme dnešní pořad otevírali. Druhé album Every Time You Say Goodbye získala druhou cenu Grammy za nejlepší bluegrassové album roku a v roce 1993 ve věku 21 let byla nejmladší členkou Grand Ole Opry v té době. V té době se do Union Station připojil Tim Stafford a stal se trvalým spolupracovníkem Alison. Krauss vlastně doteď a k albu, kterým vlastně dnešní pořad uzavřeme, to byl soundtrack k filmu Oh Brother Where Art You, tedy Bratřičku kde jsi, se Dan Timinsky stal opět jejím pěveckým partnerem. Dalším trvalým spolupracovníkem je Jerry Douglas, který také vytvořil skladbu Union House Branch, kterou jsme před chvílí slyšeli. To byla ta druhá instrumentálka a zajímavý dialog mezi dobrem a houslemi. Dá se říci, že Alison už je častěji zvána jako zpěvačka, jako hostující umělec na různá alba, ale přesto její kvality jako houslistky jsou nepominutelné. Mívá účast zdravotní problémy, říká se, že mnoho alb je natáčeno pomalu i z toho důvodu, že trpívá silnými migrénami, ale přesto všechno výsledek, který se objeví, tak je pochopitelně vždycky velice kvalitní. Další album Union Station vlastně už je s Jerry Douglasem, který se etabloval v roce 1998 do Union Station. A album Too Late to Cry z roku 1987 bylo jeho první spoluprací, ale tehdy nebyl členem. Naopak album New Favorite, které vyšlo 14. srpna 2001, už je s Jerry Douglasem jako s členem. Single Lucky One získal Grammy, stejně tak samotné album opět Grammy za nejlepší bluegrassové album. V té době 2002 se rozhodlo vydat vybírat dvojalbum s názvem Live a to opět získalo Grammy a také dvojitou platinu. O spolupráci s Robertem Plantem už byla řeč. Spolupracovali spolu dvakrát. Nejdříve to byl album s názvem Raising Sound, které vyšlo roku 2016 a za chvíli z něj uslyšíme ukázku. 2021 Krauss oznámila, že vydá pokračování, tentokrát pod názvem Raise the Roof, tedy zvedněte nebo najděte kořeny. Krauss a Plant potom v roce 2001 se jako duo vydali na turné. Další spolupráce, zajímavá a mnohem starší, než je ta s Plantem, je z roku 1999 a to s Chrisem Christophersonem, s kterým naspívala krásný gospel Why Me, Lord. Další populární skladba, tentokrát hit kvarteta Crosby, Stills, Nash and Young, Teach Your Children, naspívala pro album Red Hot and Country, které bylo vlastně věnováno dobročinným účelům z roku 1994. Takže tuto velice známou píseň tentokrát uslyšíme v podání trojice, tedy Crosby, Stills, Nash, s Alison Krauss jako lead vokalem ženským a Katie Mattea. Užijte si to.

Pokud jde o spolupráci Alison Krauss jako studiové hudebnice, tak je velice pestrá a zdaleka se neomezuje jenom na country a bluegrass. Například v roce 1993 nahrála v Los Angeles vokály písni If I Could se skupinou Fish. V roce 1997 zpívala harmony vocals v angličtině a irštině na albu Runaway Sunday od irské tradiční skupiny Altan. Svůj jediný hit číslo 1 na Billboardu měla v roce 2000, kdy zpívala vokály v písni Buy Me a Rose. Kromě již zmíněného filmu Bratřičku Gracie má podíl na dalších soundtrackích. S Danem Tyminským naspívali další písně, další pozoruhodný soundtrack byl pro seriál Buffy Lovkyně upíru. V roce 2007 vydala Krausová album A Hundred Miles of More, a Collection, kde je celá řada písní, soundtracku a duetů s umělci, jako byl John Waits, James Taylor, Brad Paisley, Natalie McMaster. Jedna ze skladeb Missing You, duet s Waitem, a cover verze jeho hitu z roku 1984 byla přijata velice oceňována i jako single. Pozoruhodné je i nedávné album Arcadia, ale to se zatím teprve prosazuje. My nemůžeme skončit jinak, než právě ukázkami ze soundtracku O Brother Where Art Ho, a budou to písně, které si dobře pamatujeme. I'll Fly Away, které naspívala Gillian Welch, a konečně Down to the River to Pray. Takže symbolická modlitba na závěr, a my si teď vlastně uzavřeme symbolickou gratulaci v čaji do páté pro Alison Krauss. Doufáme, že běh začínající dvěma pětkami jí přinese pouze štěstí a můžeme se těšit na další nahrávky. To je z dnešního čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na shledanou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

němž všechno živé pramení, pod srdcem kotva a nad ním kříž, dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

začtení do deníku. Hledáme svátosti pár raných okamžiků a od mírových dohod zvedneme se na poslední chvíli. Jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

ulici dole nejeden hřích. Nebudu vykládat o časech zlých, ale právě dobře vím, že jsem si zašel. A možná jsem to správný místo našel.

se rozpustí sníh, barva tvých očí zůstane v mých. A novej krysař do píšťa lidích, tak mi povídej, proč dávný filmy blednou.

slova nikdy tak, abych ti mohl říct, co v srdci mám. Jsme ve spojení, se mi zdá, když člověk k srdci klíček má. Když člověk k srdci klíček má. Nevymyslím nikdy něco víc,

chmyci to wy. Od první vteřiny, prvního nadechnutí to vím. Od první vteřiny, prvního nadechnutí to vím. Svět se možná jednou překlopí a cesta bude delší, než se zdá. Co život bere, to taky dá.

první vteřiny, prvního nadechnutí, to vím. Od první vteřiny, prvního nadechnutí, to vím. Od první vteřiny.

nadechnutí to ví. Stokrát více jistě naplní. Všechno, co mám, je od tebe.

zelená paseka, motýl počítá letokruhy. Pak odletí přesně tam, co sedí ten druhý. Kouřící ohníček do toho voní, do toho voní. Motýl bojí se smrti,

věčnosti. Když si sednu na vozejk, jedu městem jako bejk, asfalt hoří pod

pár přátel, co ještě mám, občas se o mě i bojí. Nevstávám, nesnídám, ani se nechodím projít. Telefon nezvedám, na zprávy odpovím za týden. Prostě teď musím být sám, protože už ani nevím, kdo jsem. Možná jen krev nočních ptáků ve špinavém saku. Ulice slepí a střepy, co slepit, už nepůjdou. Volaví vzpomínky na blízký lidi, který tu nejsou, a stejně je vidím na fotkách v pokoji pod půdou. A ve tváří, když končí den. Ještě jsem nenašel klid, co pořád snažím se hledat. K večeru opouštím byt, tam totiž najít se nedá. Musím už ze sebe smít prázdno, co padá z těch bílých stěn. Na dvakrát zamknout a jít, protože už ani nevím, kdo jsem. Možná jen krev nočních ptáků ve špinavém saku. Ulice slepí a střepy, co slepit, už nebo.

živel. Špatně teď hledá se cíl, když každý den s dalším splývá. A co jsem se naučil, zmizelo stejně, jak mizí sen. Zůstaň tu o trochu díl, třeba mi pomůžeš zjistit, kdo jsem. Možná jen krev nočních ptáků ve špinavém saku, ulice slepí a střepy, co slepit, už nepojdou. Bolaví vzpomínky na blízký lidi, který tu nejsou, stejně vidím na fotkách v pokoji pod půdou a ve tvářích, když končím.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: Jen se mi zahled, chvíli ne víc, prošla tak rychle, bylo těžké něco říct, proto nechtěl jsem o tom mluvit, ale musím, aspoň dnes. Měla v sobě takovou krásu, že není člověka, jenž sám by snesl.

řekl, vidím to, co vidím, a ji tu nikde nevidím. Jistě to byl přelud, ale ach, jak ti ten přelud závidím.

Jen se mi zahled, byla krásná jak ty. Měla tvé rysy, měla tvé rty. Bylo mi 60, byl jsem malý hoch. Jen se mi zahled, děkuji, že jsem vůbec mohl. Jen se mi zahled,

za polem sedí večer a soumrak střídá mrak. Do tmy míří další malej den. Tenhle kraj mi něco tají.

se k sobě stisknout.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. srpna. Milí posluchači, svatý otec ve své katechezi při generální audienci se zabýval významem liturgického roku. Jemuž je věnována 5. kapitola koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium. Jeho základem a jádrem je slavení neděle, tedy Dne Páně. Ve svých pozdravech po katechezi vyjádřil soustrast zasaženým nedávným zemětřesením v Kolumbii a vzpomenul na Maximiliána Kolbeho. V další části pořadu vám přinášíme několik aktuálních zpráv i obsah telegramu papeže Lva, v němž pozdravil mladé lidi v Ostravě, kteří se ve dnech 11. až 16. srpna účastní celostátního setkání mládeže. Přejeme požehnaný den.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
0: Drazí bratři a sestry, 5. kapitola koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium je věnována liturgickému roku, tématu, jímž se dnes chceme zabývat, abychom vysvětlili jeho význam v životě každého věřícího. Nejprve je třeba připomenout, že tento způsob označení cyklu křesťanských svátků jako liturgický rok se v církevním jazyce rozšířil díky dílu božího služebníka opata Prospera Gerangera.
1: Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta.
0: Encyklice Mediator Dei papež Pius XII uvádí, že nejde o chladné a netečné znázornění událostí, které patří do minulosti, ani o pouhé připomenutí skutečností z dávných dob. Liturgický rok je spíše sám Kristus, který stále žije ve své církvi a pokračuje v cestě nekonečného milosrdenství, kterou započal v tom smrtelném životě, s cílem přivést lidské duše do spojení s jeho tajemstvími a přimět je, aby pro ně žili. Tajemství, která jsou věčně přítomná a působící. Liturgický rok je tedy třeba chápat jako neustálé oživování díla spásy, které Kristus uskutečňuje v dějinách. Procházením tohoto časového cyklu zůstává církev v kontaktu s Pánovým vykupitelským působením, takže všichni věřící jsou naplňováni jeho milostí. Setkání s Ježíšem, který za nás zemřel a vstal z mrtvých, je cílem, o který církev neustále usiluje, přičemž do středu každého okamžiku klade oslavu velikonočních událostí.
1: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico.
0: Proto koncilní otcové považují právě neděli, prvotní sváteční den, za základ a jádro liturgického roku. V různých moderních jazycích její název dosvědčuje, že se jedná o Dies Domini, den Páně. I v těch jazycích převládl odkaz na den slunce, lze tušit spojitost s Kristem. On je totiž pravé slunce spravedlnosti, které osvěcuje každého člověka. Svatý Jan Pavel II. V apoštolském listu Dies Domini učí, že neděle je dnem Páně, dnem církve, dnem člověka a konečně dnem všech dnů. Jelikož je neděle paschou týdne, v níž se připomíná a zviditelňuje den, kdy Kristus vstal z mrtvých, je také dnem, který odhaluje smysl času. Vycházející ze vzkříšení protíná lidské časy, měsíce, roky, staletí jako směrová šipka, která jimi prochází a nasměrovává je k cíli, jímž je druhý příchod Krista. Neděle předznamenává den poslední, den parúzie, kdy všichni vstaneme z mrtvých.
1: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
0: K posvěcení neděle je nezbytné slavit Eucharistii. Naslouchání slovu a účast na Kristově těle sebou podle otců koncilu přinášejí convenire in unum, tedy slavnostní shromáždění věřících. V tomto shromáždění křesťanská komunita zviditelňuje své společenství s Pánem a vydává svědectví o své příslušnosti ke Kristu a své věrnosti církvi. Toto shromáždění nelze nahradit pouze virtuální přítomností, ani se nesmí omezovat na pouhé pasivní setkání. Liturgické shromáždění se totiž uskutečňuje v aktivní účasti bratří a sester, kteří jsou svoláni, aby vzdali díky Bohu, který je znovu zrodil skrze vzkříšení Krista z mrtvých k živé naději. V této souvislosti vyzývám všechny, aby se snažili zajistit co nejlepší podmínky, aby se svaté mše mohli účastnit i ti, kteří v neděli nemají možnost zanechat práci.
1: Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante.
0: Drazí, liturgický rok, rytmizovaný nedělemi, má zajímavou historii, v níž se prolíná víra a zbožnost církve. Již od 2. století po Kristu se totiž k oslavě týdenních Velikonoc přidala oslava Velikonoc ročních, největšího svátku, rozprostírajícího se na nejradostnější období 50 dnů, vrcholícího letnicemi a připravovaného postním obdobím s jeho pokáními. Rozvoj vánočního cyklu, k němuž došlo později podle vzoru velikonočního cyklu, umožnil znovu prožívat tajemství vtělení Božího slova, jeho narození a jeho zjevení světu. Církev poté do jednotlivých období zařadila úctu k blahoslavené Panně Marii, nerozlučně spojené se spásným dílem svého syna, a památku mučedníků a ostatních svatých, kteří v nebi zpívají Bohu dokonalou chválu a přimlouvají se za nás.
1: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza.
0: Liturgický rok tak v sakramentální podobě znovu předkládá pedagogiku dějin spásy a vede věřící od očekávání Mesiáše k plnosti velikonočního tajemství a k očekávání budoucí slávy. V něm církev slaví spasitelnou aktuálnost Kristova tajemství a umožňuje věřícím, aby se na něm stále hlouběji podíleli. Proto je liturgický rok inspirujícím principem a základním rámcem každé pastorační činnosti. V závěru generální audience se papež obrátil k obyvatelům Kolumbie zasaženým nedávným neštěstím.
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron.
0: Chci vyjádřit svou blízkost kolumbijským sestrám a bratrům, kteří utrpěli následky nedávného zemětřesení, jež způsobilo četné oběti a zranění i velké materiální škody. Zatímco prosím Pána o věčný pokoj zesnulých, ujišťuji o svých modlitbách za jejich rodiny a za všechny, kdo byli touto tragédií zasaženi. Vyjadřuji svou vděčnost všem, kdo pracují na záchranných pracích a pomoci postiženým. Při pozdravu polským věřícím připomněl svatý otec významná srpnová výročí i oběť svatého Maximiliána Kolbeho.
1: Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
0: Srpen je pro vás měsícem důležitých výročí. Díky přímluvě Panny Marie se 15. srpna 1920 uskutečnilo vítězství v bitvě u Varšavy, které změnilo osud Polska i Evropy. V předvečer na nebevzetí se slaví liturgická vzpomínka na svatého Maximiliána Maria Kolbeho, který obětoval svůj život za spolubězně v německém nacistickém táboře Osvětim. Nechť nás vzpomínka na tyto události vede po cestě pokoje, kterou ukazuje Panna Maria neposkvrněná. Významnou myšlenku směřoval papež také v pozdravu k portugalským mluvícím poutníkům. V němž vyzval ke skutečné účasti na Eucharistii.

dně dar kolumbijským diecézím ve výši 100 000 eur. Tato první schválená pomoc směřuje přímo k Národnímu sekretariátu pro sociální pastoraci Caritas Colombiana, která zajišťuje koordinaci a rozdělení podpory v nejvíce zasažených diecézích. Tiskové středisko Svatého stolce dnes zveřejnilo podrobný program jednodenní pastorační cesty papeže Lva XIV., který v sobotu 22. srpna navštíví republiku San Marino a italské Rimini. Dopolední část v San Marinu zahrnuje oficiální přijetí státními představiteli v Palazzo Publico a modlitbu u relikví patrona země v místní bazilice. Odpoledne svatý otec zavítá do Rimini na meeting za přátelství mezi národy, kde se setká s účastníky a prohlédne si festivalové výstavy. Celodenní program v regionu zakončí setkáním s nemocnými a potřebnými v katedrále a bohoslužbou pro veřejnost v městském přístavu. Ve druhém srpnovém týdnu se Ostrava stává domovem více než 3 000 mladých lidí z celé České republiky. Ti se zde ve dnech 11. až 16. srpna účastní celostátního setkání mládeže. Čeká je bohatý program, zkušenost se společenstvím církve, řada příležitostí k oživení víry, navázání nových přátelství i utvrzení starších. Pořadatelem této události je Česká biskupská konference, respektive její sekce pro mládež. Setkání bylo zahájeno večerním programem v úterý 11. srpna. V následujících dnech jsou pro mladé účastníky připraveny katecheze biskupů, sportovní i rukodělné aktivity, pestrá nabídka kulturních programů i příležitost ke stišení. Sobota 15. srpna, den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, pak v Ostravě přivítá i starší poutníky. Tento den je totiž slaven jako Den rodin, který má propojit shromážděné mladé lidi se zájemci z řad bývalých účastníků podobných setkání, rodin a široké veřejnosti. Program tohoto dne je proto přizpůsoben širšímu publiku. Celé setkání završí slavnostní bohoslužba v neděli 16. srpna. Účastníky setkání pozdravil také papež Lev XIV. Učinil tak prostřednictvím telegramu, který jeho jménem poslal kardinál státní sekretář Pietro Parolin arcibiskupu Josefu Nuzíkovi, předsedovi České biskupské konference. Text telegramu, podepsaného kardinálem Parolinem, uvádíme v oficiálním překladu. Při příležitosti celostátního setkání mládeže posílá svatý otec srdečný pozdrav všem účastníkům a povzbuzuje je, aby se s důvěrou obrátili k Pánu Ježíši, který přemohl svět. Spasitel nadále vede všechny své účastníky na jejich cestě a naplňuje jejich srdce nadějí, radostí a pokojem. Proto papež Lev XIV. Zvláště vyzývá mladé lidi, aby s nadšením přijímali živou přítomnost Krista a světlo jeho slova, aby byli svědky jeho lásky v rodině, ve společnosti a v nejrůznějších oblastech života, práce a studia. Jeho svatost v modlitbě otcovsky myslí na všechny účastníky a ze srdce jim uděluje apoštolské požehnání, které je příslibem hojných božích milostí, a přeje šťastný průběh tohoto setkání, které je příležitostí k navázání nových a upřímných přátelství v Pánu. Od mikrofonu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

A je to tady. Vedro. Jak se dalo čekat, dostavilo se. Loni, letos, za rok zase. Jak vedra snášíte? Asi nic moc, víčte. Žádný etymologický slovník mou teorii sice nepodporuje, to přiznávám, ale možná je to podivné slovo

Vedro, odvozeno od slovesa vedrat se, vniknout, vecpat se, prodrat se někam a pak tam všechno živé zahltit, učinit neschopné pohybu, natož pak myšlení. Ostatně, no, je to možná trochu indiskrétní otázka, ale jak to vypadá u vás doma? Taky to máte rozdělené? Ten jeden nebo ta jedna říkají, sluníčko je dobré a kapka čerstvého vzduchu přece musí do místnosti proudit. To by se tady jinak nedalo dýchat. A mít i ve dne v bytě temno od zatažených žaluzí a záclon a v jasném dni muset v bytě svítit, to je přece hloupost, ne? A ten druhý, nebo ta druhá, chodí, pečlivě kontroluje zavřená okna, ucpává všechny škvíry, kontroluje žaluzie a závěsy, zda jsou správně zataženy, tu a tam do nich jen tak trochu cvrnkne, aby to bylo ještě zataženější a ještě ucpanější. A když na chvíli opustí svůj příbytek a vnoří se do rozpálených ulic, už se těší na návrat do svého chládku a současně se toho návratu tak trochu obává, že všechno bude zase nepozorovaně trochu slunci otevřené, malinko odhrnuté a vedro se bude drát a drát dovnitř jak zběsilé. Co s tím? No, nějak to spolu vydržíme, ne? Lepší to už bez tak nebude. A těšme se, že podzimní chladná rána a přívětivé plískanice už za chvíli budou klepat na dveře. Mějte se moc pěkně. To vám přeje Daniel Ženatý.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

A je to tady. Vedro. Jak se dalo čekat, dostavilo se. Loni, letos, za rok zase. Jak vedra snášíte? Asi nic moc, víčte. Žádný etymologický slovník mou teorii sice nepodporuje, to přiznávám, ale možná je to podivné slovo vedro odvozeno od slovesa vedrat se, vniknout, vecpat se, prodrat se někam a pak tam všechno živé zahltit, učinit neschopné pohybu, natož pak myšlení. Ostatně, je to možná trochu indiskrétní otázka, ale jak to vypadá u vás doma? Taky to máte rozdělené? Ten jeden nebo ta jedna říkají, sluníčko je dobré a kapka čerstvého vzduchu přece musí do místnosti proudit. To by se tady jinak nedalo dýchat. A mít i ve dne v bytě temno od zatažených žaluzí a záclon a v jasném dni muset v bytě svítit, to je přece hloupost, ne? A ten druhý, nebo ta druhá, chodí, pečlivě kontroluje zavřená okna, ucpává všechny škvíry, kontroluje žaluzie a závěsy, zda jsou správně zataženy, tu a tam do nich jen tak trochu cvrnkne, aby to bylo ještě zataženější a ještě ucpanější. A když na chvíli opustí svůj příbytek a vnoří se do rozpálených ulic, už se těší na návrat do svého chládku a současně se toho návratu tak trochu obává, že všechno bude zase nepozorovaně trochu slunci otevřené, malinko odhrnuté a vedro se bude drát a drát dovnitř jak zběsilé. Co s tím? Nějak to spolu vydržíme, ne? Lepší to už bez tak nebude. A těšme se, že podzimní chladná rána a přívětivé plískanice už za chvíli budou klepat na dveře. Mějte se moc pěkně. To vám přeje Daniel Ženatý.

Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřešil? Nejvíc sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba 77krát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho služebníka, u kterého měl 10 000 hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tomu ten dlužník padl k nohám a na kolenou prosil: Měl jsi se mnou strpení a všechno ti zaplatím. A pán se nad služebníkem smiloval. Propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen 100 denárů. Začal ho škrtit a křičet: Zaplať, co jsi dlužen. Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku ničemný, celý dluh jsem ti odplatil, protože jsi mě propustil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smilovával já nad tebou? A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte. Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel do judského území na druhou stranu Jordánu. Tolik dnešní evangelium, které bylo podle Matouše 18. kapitola, 21. verš až 19. kapitola, 1. verš.

0: 6 hodin 3 minuty, my se pomodlíme dnes ranní chvály a vzmeme vás také k této modlitbě. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Michal.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Vy z vás, kteří používáte původní vydání, tak téměř vše naleznete na straně 1091. 1091 v původním vydání. Pouze závěrečná modlitba z památky bude na straně 1466. 1466. A potom by z vás, kteří používáte novější vydání, tak téměř vše naleznete na straně 1214. 1214. Závěrečná modlitba z památky potom na straně 1651. 1651. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Kriste světlo pravdivé, slunce svých věřících, o srdce milostivé, útěcho lkajících, tvé dobroty líbeznost každá jitro hřeje. V tobě mám pravou radost, ty jsi má naděje.
1: Probuď mě z ospalosti, živote můj milý, k obnovení čilosti popřej ducha síly, čistou rosou nebeskou sladkého učení, Kriste svlažuj duši mou na cestě k spasení.
0: Dobrotou svou naštiv mě, spasiteli milí, ať se celé srdce mé v tobě tak posílí. Bych z rozkoší nebeských cítil potěšení a hledal jen v nich samých své obveselení.
1: Zůstaneš-li mým světlem, Jezu má radosti, pak ve věčném světle tvém pozdejší žalosti mě svou krásou ozdobíš, v ní budu plesati a že mi dobře činíš, tobě děkovati. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Hospodin miluje, co založil na svatých horách. Miluje brány Sionu nad všechna Jakubova sídla.
1: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, ba i Filištínsko, Tyrus z Etiopií. I ti se tam narodili.
0: O Sionu se řekne, jeden jako druhý se v něm narodili. Sám svrchovaný mu dal pevný základ.
1: Hospodin zapíše do knihy národů, ti to se tam narodili.
0: Při tanci budou zpívat. Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
1: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
0: Hle, Pán Hospodin přichází s mocí. Jeho rámě mu dává vládu.
1: Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk.
0: Jako pastýř pase své stádo. Svým ramenem shromažďuje beránky.
1: Ve svém klínu je nese. Březí ovce šetrně vede.
0: Kdo hrstí změřil vodu a určil pídí rozměry nebe.
1: Kdo nabral do odměrky prach země, zvážil závažím hory a na vahách pahorky.
0: Kdo řídil Hospodinova ducha? Kdo ho poučil svou radou?
1: S kým se radil, aby mu dal rozum? aby ho poučil o stezce práva.
0: Kdo se s ním sdílel o vědění a ukázal mu cestu moudrosti.
1: Hle, národy jsou jako krupy na okovu, za prášek na vahách se mohou považovat. Hle, ostrovy váží jako smítko.
0: Libanon nestačí na rozdělení ohně. Je málo jeho zvěře na žertvě.
1: Všechny národy jsou před ním, jako by nebyly. Nemá je za nic, jen za prázdnotu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
1: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře.
0: Hospodin králuje, třesou se národy. Trůní nad cheruby, chvěje se země.
1: Hospodin na Sionu je veliký a nade všemi národy vyvýšený.
0: Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, neboť je svaté.
1: Pevně vládne ten, kdo miluje právo, ty jsi určil, co je správné. Právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.
0: Oslavujte Hospodina našeho Boha. Klaňte se u podnože jeho nohou. Neboť je svatá.
1: Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno. Vzývali Hospodina a on je vyslýchal.
0: Mluvíval k ním v oblačném sloupu, slýchali jeho příkazy. Zákon, který jim dal.
1: Hospodine, náš Bože, ty se vyslyšel. Bože, byl jsi k ním milostivý, ale také si trestal jejich přestupky.
0: Oslavujte Hospodina našeho Boha. Klaňte se na jeho svaté hoře. Neboť svatý je Hospodin náš Bůh.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina našeho Boha,
0: klaňte se mu na jeho svaté hoře. Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista.

0: Volám z celého srdce. Vyslyš mě, Hospodine.
1: Volám z celého srdce. Vyslyš mě, Hospodine.
0: Tvé příkazy chci zachovávat.
1: Vyslyš mě, Hospodine.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Volám z celého srdce. Vyslyš mě, Hospodine. Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě. On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo do nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu bez strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě. On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel. Děkujeme Bohu Otci za to, že svou lásku vede a živí svůj lid. Radostně volejme. Sláva tobě, Bože, na věky.
1: Nejlaskavější Otče, chválíme tě za tvou lásku.
0: Neboť ty s nás podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil.
1: Na počátku tohoto dne vlož do našich srdcí snahu ti sloužit.
0: Aby tě naše myšlenky a skutky stále oslavovaly.
1: Očisti naše srdce od zlých žádostí.
0: Abychom vždy hledali tvou vůli.
1: Otevři naše srdce potřebám všech lidí.
0: Aby nepostrádali naší bratrské lásky.
1: Sláva tobě Bože, na věky.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Prosíme tě, Bože, ať věrnost svatých mučedníků Ponciána a Hipolita povzbuzuje naší lásky k tobě a upevňuje naši víru. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve čtvrtek 19. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Micheáše zbytek 4. a začátek 5. kapitoly pod titul Mesiáš, původce pokoje. Tak praví Hospodin, nyní se drásej, rozdrásaná dcero, sevřeli nás obležením, holí bíjí do tváře soudce Izraele. A ty, Betléme Efratský, maličký si mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli. Jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí. Potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha. Oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem. Jestliže Asyr vpadne do naší země, jestliže bude šlapat v našich palácích, postavíme proti němu 7 pastýřů, 8 vůdců lidu. Mečem spasou asyrskou zemi, kopími zemi Nimrodovu, zachrání před Asyrem, až vnikne do naší země, až bude šlapat po našem území. Jakubův zbytek bude uprostřed četných národů jako rosa od Hospodina, jako déšť na rostlinách, který nečeká na člověka a nic nedoufá od lidských synů. Jakubův zbytek bude mezi pohany uprostřed četných národů, jako lev mezi zvířaty lesa, jako lvíče mezi stádem bravu. Sotva přijde, rozdupává a roztrhává. Zachránce není.

Dobré ráno, máme 6 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas se Ctislavou Horníkovou. Prožíváme 13. srpen. V tento den roku 236 byli v Římě pochováni svatí Poncián a Hippolyt, církevní spisovatel a bývalý otrok papež a staropapež, mučedníci. Církevní kalendář ukazuje i na svatého Jana Berchmance, valašského kněze jezuitu. Skonal v Římě 13. srpna 1621. Stal se patronem mládeže a zvláště studentů a přímluvcem ministrantů. Na dnešní den také připadá Mezinárodní den levorukých, tedy lidí, kteří přednostně používají levou ruku. Před 160 lety se narodil italský průmyslník Giovanni Agnelli, zakladatel automobilky Fiat. Zemřel v roce 1945. V tento den roku 1940 začala jedna z klíčových bitev druhé světové války a první čistě letecká vojenská kampaň v historii. Letecká bitva o Británii. No a dneska má svátek Alena. Jméno, které vzniklo buď odvozením z původně hebrejského Magdalena, čili pocházející z Magdaly, nebo z řeckého Helena. To je pochodeň světlo. Tak všem Alenám přejeme k svátku jenom to dobré. A co nám nabídne dnešní vysílání na Proglasu? Tak teďka pokračuje ještě proud písní a zpráv z naší zpravodajské redakce. A u hudebního kompasu, který začíná ve 7:45, se zaměříme na písničkáře Pavla Helana. No a pozveme vás taky na koncert v rámci zahradní slavnosti v Miloticích na Vyškovsku. Tak myslím, že se máte na co těšit. No a pojďme se podívat ještě na počasí, ať víte, jak se máte dnes obléct. Dnes bude převážně jasno, největší teploty 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě území to bude 24, na horách kolem 21. Povane slabý, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně mírný, severovýchodní až východní vítr. Déšť neočekáváme, tlak bude setrvalý a rozptylové podmínky dobré. Tak zůstaňte s Proglasem.

No a pojďme se podívat na očekávané události dnešního dne. Bohoslužbu k celostátnímu setkání mládeže v Ostravě nabídne v přímém přenosu od 11 hodin a 30 minut televize Noe. Hudebně ji doprovodí chválová kapela Sinai Worship. Na Proglasu po 13. hodině nabídneme živý rozhovor s autorkou hymny setkání Lucí Pekárkovou. Startuje i Turn Off Open Air Festival, největší rockový festival v Česku. Letos připomene nedožitý 90. Václava Havla, s nímž je akce spjatá od svých počátků. Vystoupí Ondřej Havelka a Melody Makers, nebo taky Plastic People of the Universe. Bohoslužby pod širým nebem v Trutnově povedou katoličtí kněží Vladislav Herián a Jan Hanák, biskupové církve Československé husitské Juraj Jordán Dunava a Pavel Dochanec, z Českobratrské církve evangelické farář Josef Bartošek. No a na tureckém ostrově Imbros v rodišti konstantinopolského patriarchy a hlavy světového pravoslaví Bartoloměje I. začíná série obřadů v sobotní slavnosti na nebevzetí Panny Marie. Dnešní bohoslužba zároveň připomene 65. výročí Bartolomějova jáhenského svěcení ve stejném mariánském kostele na Imbrosu. No a s dalšími zprávami se přihlásíme už sanedlouho.

0: To byl Pavel Helán, Jenom jeden vítězí, píseň, která je věnovaná páteru Josefu Toufarovi. No a my se podíváme za jiným knězem. 80. narozeniny totiž tento týden slaví Václav Vacek, emeritní farář z Letohradu, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapy. Autor knihy, která sleduje životní cestu Václava Vacka, publicista Josef Beránek o jejich seznámení řekl.
1: Ta spolupráce vlastně se odvíjela od našeho dávného seznámení, když jsem ještě pracoval v časopisu ADčko a když jsem díky tomu vyrazil i na manželská setkání, když jsem Václava Vacka poznal jako velmi otevřeného člověka, který je schopen, nejen ochoten, ale prostě schopen porozumět výzvým problémům a otázkám věřících lidí. A tyto otázky prostě nějakým způsobem nezlehčuje nebo neodbývá nějakou větou, kterou se, řekněme, naučil v semináři, ale snaží se odpovědět jakoby na základě svých životních zkušeností. On se kvůli tomu věnoval nejen teologii, ale třeba i psychologii, takže tím mě právě zaujal. A ta knížka potom vlastně vzniká díky tomu, že mě oslovil nakladatel pan Novák, tehdy z Vyšehradu, a mě to zaujalo, to oslovení, a protože právě jsem ve Václavu Vackovi viděl někoho, kdo v té knížce nebude mi opakovat to, co už někdo někde řekl nebo napsal, ale bude se snažit vlastně v tom dialogu třeba hledat nějaká nová vyjádření starých osvědčených prav, ale právě takovým způsobem, aby to vyjádření bylo pro lidi atraktivní, přitažlivé a třeba i trochu provokativní, aby se nad tím zamysleli.
0: Životopisný rozhovor Josefa Beránka s Václavem Vackem vyšel před 12 lety v knize Měl jsem štěstí na lidi. Rozšířené vydání publikace pak představili letos v červnu. Jmenuje se Má štěstí na lidi.
1: Já myslím, že to hezky vyjádřil Zdeněk Eminger ve své recenzi, kdy vlastně říká, že ta knížka za ty roky nestratila na své, řekněme, aktuálnosti nebo spíš dělnosti. Právě díky tomu, že Václav je schopen odpovídat hodně pečlivě ve vztahu k tomu, aby reálně odpovídal ty konkrétní problémy konkrétních lidí. A tu poslední kapitolu jsme přidali právě proto, že přeci jenom něco se měnilo v tom dnešním světě a to je mnohem větší tlak na autentičnost lidí a tlak na to, aby si člověk vlastně udržel svoje priority před očima, protože řekněme tlak sociálních médií nebo i tlak jaksi zhrublé politické scény nebo i dopady války za humny naší země prostě člověka docela hluboce zasahují, znervózňují, znejišťují a v tomhle kontextu právě ta knížka si myslím i díky té poslední kapitole vlastně získala jako nové naléhavosti.
0: Řekl o doplněném vydání knihy rozhovorů s úterním oslavencem paterem Václavem Vackem, její autor Josef Beránek.

Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin poslal předsedovi České bratrské církve České biskupské konference pozdrav papeže Leva 14. pro účastníky právě probíhajícího celostátního setkání mládeže v Ostravě. Více po písničce.

Přiznává si Terezie Sters na albu Hlubiny. Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin poslal předsedovi České biskupské konference pozdrav papeže Leva XIV. Pro účastníky právě probíhajícího celostátního setkání mládeže v Ostravě. Mladé povzbudil, aby se s důvěrou obrátili ke Kristu, který přemohl svět, a vyzval je, aby s nadšením přijímali živou přítomnost Krista a světlo jeho světa. Svatý otec v modlitbě otcovský myslí na všechny účastníky, ze srdce jim uděluje apoštolské požehnání a přeje šťastný průběh tohoto setkání, které je příležitostí k navázání nových a upřímných přátelství v Pánu. Píše se v telegramu papeže Leva XIV. Určeného účastníkům celostátního setkání mládeže v Ostravě. Pa, da, pa, pa.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Odbyla 7. hodina raní a my nabízíme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: A co vám nabídneme v první hodině? Na co se snad zaměří při dnešním testu aplikace e-doklady před podzimními volbami?
2: Jak se kvůli novému nařízení o obalech mění běžná balení potravin a jídel sebou?
1: A jaké snímky pořídili brněnští vědci při pozorování zatmění slunce ve Španělsku a na Islandu?
2: Nejdřív tu jsou ale zprávy a Ondřej Látal.
3: Přeju dobré čtvrteční ráno. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
4: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
3: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 tisíc lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Další detaily chystáme v Ranním plusu hned po zprávách. Hasiči celou noc zasahovali u požáru 5-patrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je 2. stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí. Dohašovací práce ale stále trvají. Nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Sýkory Flígrové se část budovy zhroutila.
5: Hašení potom probíhalo na místě zvenčí těch budov, protože došlo ke zborcení střechy. To, že se vlastně ty konstrukce zbortily, tak nám paradoxně pomohlo trošku s tím požárem, protože potom vlastně se jednotky mohly zaměřit na rozebírání těch zasažených konstrukcí.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ruský prezident Vladimir Putin dnes navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů. Informuje o tom ruská státní agentura TASS, podle které jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Obě země proto nikdy nepodepsaly formální mírovou smlouvu z druhé světové války. Ruský prezident během své návštěvy dohlížel na cvičení námořnictva na ruském Dálném východě. Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let oddělila od okolního socialistického státu.
7: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro 4metrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novou část cyklotrasy u Rosenauerova pomníku u Stožce na Prachaticku dnes otevře správa Národního parku Šumava. Díky této půl kilometru dlouhé propojce můžou cyklisti plynule projet podél Schwarzenberského kanálu až do Bavorska. Informace doplňuje mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
8: Propojka prochází kolem bývalé Rosenauerovy nádrže. Podél Rosenauerova památníku cyklisté, když tam chtěli projet, tak museli vést kolo, aby neporušovali zákon, protože na území národních parků v České republice je možné jezdit na kole pouze na značených cyklotrasách a cyklostezkách.
3: Na festivalu nového cirkusu Letní Letná má dnes premiéru inscenace Vertige v pražských letenských sadech ji uvede česká umělecká skupina Air Gym Art Company. Pokračuje jeden z akrobatů, kteří v představení vystoupí, Vítek Staša.
9: Pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, a jednak takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří. A ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
3: Brněnský magistrát se pokouší částečně zkolaudovat komunitní centrum v městské části Komín. Hotové je skoro rok, do domu ale nikdo nesmí. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu kolem něj. Navíc si bude muset pravděpodobně skoro celou vyměnit. Za zpoždění zaplatí pokutu. Stavební úřad se teď podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka snaží vymyslet, jak budovu lidem otevřít. A tady jsou dopravní informace na Plusu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna, opatrně za sjezdem na Rosice, na 179. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu, pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Řitku na 13. kilometru. Kolona pokračuje až na 9. ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení teď asi 25 minut. V Praze před omezením v Kbelské ulici směrem do Letňan se táhne fronta od sjezdu z okruhu, navíc u sjezdu na Satalice stále překáží dvě osobní auta s defektem pneumatiky. V opačném směru se sune fronta Cínoveckou už od konce D8 od sjezdu na Zdiby. A na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Následná fronta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. Dobře, dojďte. A bude převážně jasno, teploty 25 až 30 na severovýchodě území kolem 24 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: No a tady je Není kam bys šel, kapela Boží muka. No a po ní se ve vysílání podíváme na největší rockový festival v Česku, Turn Off.

prostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech.

zemi utkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji tmu

0: Dneškem začíná největší rockový festival v Česku, Turn Off. Takzvaný východočeský Woodstock má více než 40-letou tradici a počátky spojené s komunistickou persekucí i Václavem Havlem. Letošní ročník připomene jeho nedožité 90. narozeniny. O podobě i historii festivalu hovoří jeho zakladatel Martin Čeronimo Věchet.
1: Trutnov má tradici už letitou, je to v podstatě nejstarší festival svého druhu v naší zemi. Jeho počátky sahají až do první poloviny 80. let, když nám v roce 84 a 87 rozháněla státní bezpečnost a ten festival v podstatě vznikal ne z touhy po biznisu a nějakým zbohatnutím, ale vytvářet ostrůvky svobody, vytvářet i nesvobodné společnosti, nějaký svobodný prostor, kde si lidi budou moct hrát, říkat a číst, co chtějí, bez ohledu na to, kdo nám vládne. A jedinou odměnou nám tenkrát bylo prostě vězení.
0: Součástí Turn Off Open Air festivalu budou tradičně ekumenické bohoslužby pod širým nebem.
1: Ten festival se vyznačuje hodně širokou, pestrobarevnou a různorodou dramaturgii. Ale mimo to se na festivalu odehrávají i různé nehudební věci. Letos to bude spousta různých debat, přednášek, polních seminářů, jak my říkáme, a které se vztahují k různým událostem, jako například česko-polské setkávání na hranicích v horách mezi Chartou 77 a Solidaritou, které taky byly sledovány policií, tak přijedou i přímí účastníci, jak z Polska, tak vodná, takový známý je třeba Saša Vondra, který byl účastníkem těchto setkání, anebo budou debaty o nezávislé kultuře. Nezávislá kultura v Německu a nezávislá kultura v České republice. Včera a dnes pravidelně už několik let se pořádají, odehrávají open air bohoslužby. To znamená, že první bohoslužba bude i festival celý otevírat. Tu bohoslužbu bude sloužit Honza Hanák, katolický farář, publicista, pedagog, který přijede z Kučerova, taková výzká kousek od Brna.
0: Uzavírá na Proglasu Martin Čeronimo Věchet, zakladatel Turn Off Open Air festivalu. No a další pozvánky vám přidáme hned po písničce.

0: O víkendové slavnostní události v Libuměřicích na Děčínsku informuje naše spolupracovnice Olga Valentová.
1: Farnost Liběšice, spolek Libobels a obec Libořice zvou na slavnostní odhalení a požehnání zvonu smíření svatého Jana Nepomuckého. Program začne v sobotu 15. srpna v 11 hodin. O hodinu později pak v kostele na Nebevzetí Panny Marie odslouží mši svatou s požehnáním zvonu apoštolský administrátor litoměřické diecéze a arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl. Hudbou a zpěvem mši doprovodí Josef Pospíšil s kapelou.
0: No a co návštěvníci uvidí v kasematech na brněnském Špilberku? Více si řekneme hned za chvíli.

0: Dobré ráno, 7 hodin 19 minut a to byla Terezie Kapralská písnička. Kapracká. No a pojďme se podívat do Brna. Muzeum města Brna zpřístupní od neděle nové kasematy na Špilberku. Kurátoři je označili za kasematy válečné. Expozice se zaměří na situaci v hradu z počátku druhé světové války.
1: Co předcházelo otevření nových kazematů, tak jednak dlouhodobý projekt rekonstrukce samotných chodeb, přičemž hlavním cílem by v rámci těchto rekonstrukčních prací mělo být postupně otevírat v kazematech nové expozice. A právě expozice kazematy válečné bude mezi těmito expozicemi první, už teďka 15. srpna. Do budoucna je v plánu ty jednotlivé expozice pojmenovat například kazematy pevnostní, kazematy vězeňské a teďka ta současná expozice kazematy válečné. Nejsou to úplně náhodné názvy, všechny tyto tematické celky vlastně vycházejí z funkčních období nebo z historie funkčních samotných kazemat. Takže jedna expozice do budoucna bude věnovat té pevnostní funkci, druhá té vězeňské a ta naše, která se bude otevírat teďka v srpnu, se jmenuje kazematy válečné, protože hlavním tématem této expozice je druhá světová válka, konkrétně spojenecké bombardování Brna. A proč? Protože ta naše expozice se nachází v kazematech, které byly částečně přebudované právě v závěru druhé světové války jako úkryt zdejší posádky právě pro případ leteckého nebo spojeneckého bombardování Brna.
0: Vyložil pro Glasu kurátor expozice a správce depozitáře Muzea města Brna Michal Hančák. O jednotlivých částech kasemat a jejich názvech řekl.
1: Polovina kazemat je v tuto chvíli veřejnosti přístupná a to jsou takzvané jižní kazematy a severní kazematy, tam právě probíhají rekonstrukční práce. A tam bude právě i ta nová expozice, ale pouze v jedné části těch severních kazemat. Abych to upřesnil, severní kazematy se stávají ze dvou částí, z přízemí, kde bude nová expozice, a z horního patra. Tam se do budoucna plánuje také nová expozice, ale až v příštím roce. Čím se ty kazematy změní pro běžného návštěvníka, obzvlášť naše expozice, kterou budeme teďka otevírat, do současnosti ty prostory byly úplně prázdné. Byla to v podstatě hrubá stavba, nebo tak by to návštěvník viděl ty kazematy po druhé světové válce, když nebyly dokončené právě pro tu německou armádu. A my jsme se rozhodli právě tyto prázdné místnosti v uvozovkách vyplnit novou expozicí, která se tematicky týká právě tohoto období. Takže návštěvník v nové expozici uvidí velké množství dobových fotografií, některé z nich ještě nebyly dokonce ani publikované, propagandistických plakátů, takže celá ta expozice má v návštěvníkovi vyvolat takový pocit, že se nachází v období té druhé světové války a obzvlášť v období spojeneckého bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Bude ta expozice nově nasvětlená, takže návštěvník, který v kazematech byl ještě minulý rok, tady tuto chodbu, myslím, že vůbec už nepozná. Zároveň jsme s kolegyní kurátorskou teda měli v plánu, aby velká část zůstala nedotknutá nějakými stavebními úpravami, aspoň aby průhledy těmi chodbami víceméně připomínaly ten autentický stav ze závěru druhé světové války, takže z přelomu let 1944 a 1945.
0: Michal Hančák je s brněnským Špilberkem také spjatý i osobně a má k ním vztah.
1: Tohle jsem v kazematech provázel jako průvodce, takže znám třeba i náhled návštěvníků na to, jak ty kazematy vypadají, nebo čeho třeba během prohlídek nerozuměli, pokud to neměli bez výkladu průvodce. Takže tyto si myslím, že své mnohaleté zkušenosti jsme potom ještě s kolegyní, s kurátorkou Špindlerovou mohli aplikovat i přímo při tvorbě té expozice a snažit se tak nějakým způsobem víc tomu návštěvníkovi vstříc, aby v těch místnostech třeba viděl to, co tam dřív neviděl, nebo si vůbec neuvědomoval, v jaké části těch kazemat nebo v jakém historickém období se zrovna nachází.

Kde budou nově k vidění skleněné, tavené a broušené plastiky Jana Exnera a Bohumila Eliáše mladšího? A co dalšího bude v expozici skla? O tom budeme mluvit.

0: 7 hodín a 30 minút, volám Alexi, zpívalo Meziměsto. Státní muzeum v Jablonci nad Nisou zařadilo do stálé expozice skla nové exponáty. Jde o tavené, skleněné a broušené plastiky Jana Exnara a Bohumila Eliáše mladšího. Muzeum vystavuje také část historické sbírky skla z pozůstalosti režiséra Petra Weigla, kterou získalo před několika lety darem. Ředitelka muzea Milada Valečková vysvětlila, jak se jim díla podařilo získat.
1: Důvodem, proč jsme pořídili právě tato skleněná díla, je samozřejmě, že tito autoři jsou velmi významní, a to i v mezinárodním měřítku, a my jsme ještě ve sbírce příliš zastoupeny neměli, protože máme velmi omezené finanční prostředky na nákupy, ale loni Ministerstvo kultury otevřelo speciální akviziční fond, ze kterého lze financovat nákupy sbírkových předmětů současného umění také pro státní příspěvkové organizace, takže jsme toho rychle využili. Už v loni jsme něco koupili, ale to s tom pokračujeme.
2: Samota plíživá, samota únavná, samota v rozhodnutí. Samota s tajemstvím, samota bez jmen, samota při stárnutí.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto až Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je po půl osmé, dobré ráno. Ladíte ranní vysílání Proglasu se Stislavou Horníkovou. Dnes prožíváme 13. srpen. V tento den roku 236 byli v Římě pochováni svatý Poncián a Hippolyt, církevní spisovatel a bývalý otrok, papež a vzdoropapež, mučedníci. Církevní kalendář ukazuje i na svatého Jana Berchmance, vlámského kněze jezuitu, který skonal v Římě roku 1621. No a také máme Mezinárodní den levorukých, tedy lidí, kteří přednostně používají levou ruku. Premiérově souborným provedením Wagnerovy scénické slavnostní hry Prsten Nibelungův začal před 150 lety první ročník hudebního festivalu v Bayreuthu. No a v noci na 13. srpen před 65 lety vláda NDR uzavřela hranice mezi dvěma částmi rozděleného Berlína. Komunistický režim začal budovat betonovou zeď, tehdejší symbol studené války. Do roku 1989 u ní přišlo o život nejméně 136 lidí. Tolik výročí na dnešní den. No a co nabídne naše vysílání? Už za chvíli tu bude hudební kompas, rubrika Milana Tesaře. V něm se zaměříme na písničkáře Pavla Helena. No a proč je kvalitní spánek důležitý a co všechno se během něj odehrává? To se dozvíte v 9 hodin v pořadu Na stole je téma s lékařkou Zuzanou Hajšmanovou z neziskové organizace LUNO a probereme s ní, co se s naším tělem děje, když spíme, jaké jsou fáze spánku a jaké důsledky může mít jeho nedostatek. Dále se zaměříme na to, jak můžeme kvalitu spánku podpořit, jak se spánkové potřeby mění s věkem a co dělat v situacích, kdy není možné zásady spánkové hygieny dodržovat. Spánkem průměrně strávíme třetinu života. Opravdu potřebujeme spát tak dlouho? No na to se zaměříme právě v 9 hodin. Tak zůstaňte s Proglasem.

0: Další pozvánka je do Českých Budějovic. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice, Zemní živitelka, se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem přehlídky, která se uskuteční v Českých Budějovicích od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová uvedla.
1: Pro nás je vždycky zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. Určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
0: Po celou dobu agrosalonu bude probíhat také doprovodný program ve formě přednášek a konferencí. Odborné informace doplní praktické ukázky, slibují organizátoři. No a kvůli očekávanému horkému počasí úřady letos neotevřou v sobotu zahradu Strakovy akademie v Praze. Podrobnější budeme za chvíli.

0: Kvůli očekávanému horkému počasí úřady vlády neotevřou sobotu zahradu Strakovy akademie v Praze. K tomuto opatření přistoupil s ohledem na bezpečnost a komfort návštěvníků. Zahrada neposkytuje mnoho stínů. Její centrální část s květnovými záhony je určena zejména k reprezentačním účelům. Teploty mají o víkendu opět šplhat na 30 stupňů Celsia. Podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu dosáhnou maxima 31 až 36 stupňů. Tak dávejte na sebe pozor.
1: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně. Laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně. Čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu. A to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si v horách, bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. Puzzlou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo, a v loni teda zmizel nějaký.

0: Hemisféra má svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra zítra půjdu k stráním na severní straně, na týžní, jak jsem se znal dráhou drandějí saně. Hola hej, se
1: sedm hodin a 45 minut, dobré ráno, máme hudební kompas. Ve dnech 21. až 23. srpna se v Miloticích na Vyškovsku uskuteční jubilejní 30. zahradní slavnost s motem Dávat znamená dostávat. Program nabídne dětské aktivity, mše svaté, divadlo, ohňovou show, letní kino i noční hru pro mládež. V sobotu večer vystoupí Pavel Helan, v neděli odpoledne program zakončí divadlo o zakletém hadovi a posezení s cymbálovou muzikou Radost, spojené s degustací vína. No a my si jako pozvánku poslechneme tři písně v podání Pavla Helana. Jako první to bude duet s Petrem Bendem nazvaný Aj Bůh.

O rok později vydal své první album Jemně příjemně. Publikum si získal také o několik let později jako finalista televizní soutěže Československo má talent, kde zaujal vtipnými autorskými písněmi. V současné době je oblíbeným účinkujícím křesťanských hudebních festivalů. Pochází z Moravských Kninic a jeho hudební začátky jsou spojené se hrou na kytaru v jazzové skupině Jan Pekáč. Na kytaru se učil u Oty Pinknera a sám působil jako učitel hudební výchovy v New Yorku. Jako host vystupoval na koncertech Hradišťanů, Tomáše Kluse, už zmíněného Petra Bendeho nebo Jana Nedvěda. Spolupracoval také se Simou Makušiovou a vydal společné EP s česko-ukrajinským souborem Soňašnik. Na zahradní slavnosti v Miloticích u Bučovic Pavel Helan vystoupí v sobotu 22. srpna. My si v jeho podání poslechneme písně Dios es Amoros a píseň Příběh o Taťánce.

Poslouchali jsme písničkáře Pavla Helana, který v sobotu 22. srpna vystoupí na zahradní slavnosti Miloticích u Bučovic. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme britského jazzového hudebníka Shubaku a zítra ráno vás budeme zvát do Nymburku na benefiční koncert pro Proglas, který se uskuteční v lednu příštího roku. Tolik kompas, který pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

0: Bylo 8 hodin, dobré ráno, na Proglasu vysíláme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Výběr z námětu příští hodiny. Jak chce stát vymáhat dluh za nájemné ze svých budov, které dříve využívalo Rusko?
2: Proč Polsko nakonec neuzákonilo nárok na vodu zdarma v každé restauraci?
1: A co dělají denní motýly, když je trápí současně změna klimatu a intenzivní zemědělství?
2: O tom všem budeme mluvit, nejdřív tu jsou ale zprávy a Ondřej Lápal.
3: Přeju dobré ráno. Firma Simply Service Rent musí českému státu doplatit přes 6 milionů na nájemném za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách. Pravomocně o tom rozhodl soud. Budovy postavil v 80. letech Sovětský svaz k diplomatickým účelům. Rusko je pak převedlo na anonymní kyperskou firmu s ruskou jednatelkou.
4: Stát původně požadoval až 16 milionů korun. Podle firmy i znaleckého posudku, ke kterému se soud přiklonil, ale šlo o nesprávný výpočet a soud tak požadovanou částku snížil.
5: Konečně je to rozsudek, který je v intenci judikatury nejvyššího soudu.
4: Reagoval na rozsudek právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý. Diplomatický servis, který v případu zastupuje stát, je podle textové odpovědi ředitele Vladimíra Zavázala s rozsudkem částečně spokojený.
6: Nedostali jsme všechno, ale také jsme mohli dostat. Méně.
4: Podání dovolání diplomatický servis zváží po doručení písemného rozsudku. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: V Ranním plusu k tomu chystáme podrobnosti, uslyšíte je hned po zprávách. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k nim zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o více než desetinu, asi 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
7: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti různým bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila vláda.
9: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung.
10: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Ukrajinské síly zaútočily na ruskou námořní základnu v Novorosijsku na jihu Ruska a zasáhly a poškodili 4 ruské vojenské lodi, včetně 2 fregat. Informoval o tom ukrajinský generální štáb. Rusko se k záležitosti nevyjádřilo. Úder ukrajinských dronů a raket na ruský přístav poškodil 2 hlavní terminály pro vývoz obilí. Ruské ministerstvo zemědělství teď plánuje přesměrovat přepravu do přístavů v Baltském a Kaspickém moři, uvedl web BBC. Většina ruské černomořské flotily se do Novorosijsku přesunula ze své bývalé domovské základny Sevastopol na ruském okupovaném Krymském poloostrově. Důvodem přesunu bylo riziko ukrajinských útoků. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
11: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
12: přibližuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
13: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
12: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Do českých kin vstupuje temné drama Smrt Robina Hooda. Stárnoucí psanec, kterého stvárnil Hugh Jackman, se po životě plném násilí a zločinu vyrovnává se svou minulostí. Po těžkém zranění se dostane do péče tajemné ženy, která mu nabídne poslední možnost vykoupení. Film napsal a natočil Michael Sarnowski, režisér dramatu Prase a hororu Tiché místo první den. V dalších rolích se objeví třeba Bill Skarsgård, který hraje malého Johna. Tady je čerstvá ranní doprava v ranním plusu. Na D6 z Karlových Varů směrem do metropole opatrně za sjezdem na Kladno. Na 10. kilometru se zastavuje, kolona pak pokračuje až na 6. kilometr. Tam překáží porouchané osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržení teď asi 20 minut. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Řitku. Na 13. kilometru kolona pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště. Zdržení asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D1 dejte pozor v Brněnské na 2. kilometru. Srazila se tam dvě osobní auta, blokují teď levý pruh. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Černý most se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona kamionů v pravém pruhu pokračuje Novopatskou až do omezení v Kbelské ulici. V Cínovecké směrem do centra Prahy se táhne fronta pravým pruhem z konce D8 od sjezdu na Zdiby ke Kbelské. Na okruhu směrem na letiště se teď sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem. Kvůli tomu regulují vjezdy do obou tunelů. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu na Modřany až za Barandovský most. A na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Následná fronta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. Dobře, dojďte. Bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v tisíce metrech na horách většinou kolem 21, slabý, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně mírný severovýchodní až východní vítr. A o víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek, na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objevit se mají bouřky. Zprávy Plusu, Andřej Látal.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Hezké ráno, tady je skupina Něco.

Podle znělky jste možná poznali, že začínají očekávané události dnešního dne. Bohoslužbu k celostátnímu setkání mládeže v Ostravě nabídne v přímém přenosu od 11 hodin a 30 minut televize Noe. Hudebně ji doprovodí chválová kapela Sinai Worship. Na Proglasu po 13. hodině nabídneme živý rozhovor s autorkou hymny setkání Lucí Pekárkovou. No a startuje i Turn of Open Air Festival, nejstarší rockový festival v Česku. Letos připomene nedožité 90. Václava Havla, v níž je akce spjata už od jeho počátku. Vystoupí Ondřej Havelka a Melody Makers nebo Plastic People of the Universe. Bohoslužby pod širým nebem v Trutnově povede katolický kněz Ladislav Herián a Jan Hanák. Biskupové církve Československé husitské Juraj Jordán Donava a Pavel Pechanec. Z Českobratrské církve evangelické farář Josef Bartošek. Na tureckém ostrově Imbros v rodišti konstantinopolského patriarchy a hlavy světového pravoslaví Bartoloměje I. začíná série obřadů k sobotní slavnosti na nebevzetí Panny Marie. Dnešní bohoslužba zároveň připomene 65. výročí Bartolomějova jáhenského svěcení ve stejném mariánském kostele na Imbrosu. Zájemci mají poslední možnost navštívit výstavu velkoformátových fotografií spolku Člověk a víra ve farní stodole v Praze Hostivaři. Modlitební večer chval se od 18. hodiny uskuteční v kostele svaté rodiny v Českých Budějovicích. A v opatském kostele svatého ducha pořádají fatimskou pobožnost. Po modlitbě růžence bude následovat mše svatá a průvod. Letní hudební akademie přivádí do Kroměříže 80 studentů konzervatoří a vysokých škol z celého světa. Vedle kurzů nabídne i koncerty pro veřejnost. Ve sněmovním sále arcibiskupského zámku večer vystoupí sopranistka Simona Šaturová, baritonista Pavel Divín a soubor Collegium Colorado. Festival Varhaní léto má na programu koncert v Brumovském kostele svatého Václava. Představí se trio Kompanula ve složení zpěv, příčná flétna a varhany. Součástí zahajovacího večera festivalu Filmová renesance ve Slavonicích bude předání ocenění Zlatá korouhev. Za mimořádný přínos kinematografii ho získá herečka Iva Jančurová. Tolik očekávané události dnešního dne.

projekt Love of Sun a Ivana Mér na Proglasu. Zanedlouho si připomeneme včerejší mši svatou ze setkání mládeže. Zůstaňte s námi.

0: Včerejší bohoslužba na celostátním setkání mládeže v Ostravě celebroval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. V úvodu účastníkům připomněl motto setkání, které je podle Ježíšových slov z Janova evangelia.
1: Zvolili jsme pro tuto mši svatou modlitby, kterými chceme vyprošovat si lásku, protože z lásky se rodí odvaha. To nám také vzkazuje náš mistr a pán Ježíš, který říká, důvěřujte ve mně, já jsem přemohl svět. Bohoslužba je tou chvíli, kdy máme vystoupit blíž k Bohu, možná někdy ze svého dna.
0: O odvaze pak v homílii promluvil plzeňský biskup Tomáš Holub.
2: Pro můj osobní život nejintenzivnějším zážitku, který jsem ve svém kněžském a biskupském a vlastně jáhenském životě zažil. A mně se stalo, když jsem se připravoval na své jáhenské svěcení, tak jsem měl soukromé exercicie. Exercicie mi tam dával páter Josef Jakubec a ten mi dal, abych se pomodlil modlitbu svatého Ignáce. A je to modlitba, která Pánu Bohu odevzdává celého člověka. Takže začíná s tím, pane, já ti dávám svoje nohy. Poslední tam bylo a odevzdávám ti svůj rozum a mysl. Já teďka Pánu Bohu dám svoji mysl, ať si s ní dělá, co chce. A já jsem měl strašlivý strach to říct. A tak jako vlastně jsem tam ve zmatku potom šel za tím otcem Josefem Jakubcem a říkal jsem mu, otče, já se to bojím pomodlit. A on se na mě jenom podíval a říkal, no tak se to nemodli, no tak na to ještě nemáš. A začal potom se mnou mluvit o tom, že odvahu dát věci Pánu Bohu můžeme mít skutečně ne takovou tu bláznivou s těma zavřenýma očima, ale takovou tu, která vidí a která nějak otevírá náruč, že můžeme mít jenom tehdy, když uvěříme opravdu do hloubky, že nás Pán Bůh má rád.
0: Kazal včera na celostátním setkání mládeže v Ostravě plzeňský biskup Tomáš Holub. O hudební doprovod mše svaté se postarala schola brněnské mládeže. Přímé přenosy bohoslužbě z výstaviště Černá louka zajišťuje televize Noe. No a už za chvíli tu bude živý rozhovor s pořádající organizací Mila a o festivalu O ničem.

0: Od pondělka začne v historické vodárenské věži Letná v Praze netradiční festival o ničem. Návštěvníkům nabídne prostor k zastavení, nic nedělání a sebepéče. Pořádající nezisková organizace Mila chce akcí připomenout, že základem péče o druhé je péče o sebe samotného. Podrobnosti nám teď sdělí zakladatelka organizace Mila Simona Pakarová. Dobré dopoledne, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Kde se vzala myšlenka uspořádat festival o ničem?
1: Tak ty inspirace jsou vlastně dvě. Jedna vychází z naší loňské osvětové akce, kde jsme se návštěvníků ptali na to, co jim nejvíc pomáhá, když jim není dobře. A ty odpovědi byly většinou o tom, že to je dát si kafe, pustit si hudbu, číst si, zastavit se. A tak jsme si řekli, že takový místo, kde se nic neděje, vytvoříme. A druhá inspirace vychází z našeho pocitu, že se na nás ze sociálních sítí a z médií valí neuvěřitelné množství informací, rad a doporučení na lepší život, a tak jsme si řekli, že by bylo hezký, kdyby chvíli nikdo neříkal nic a mohli jsme jenom tak být.
0: Zmínili jste, že akci pořádá vaše nezisková organizace Mila, tak v čem přesně, čemu přesně se věnuje?
1: Mila funguje 8. rokem a naše vize je péče jako hodnota společnosti. Snažíme se ukazovat, že péče nemusí být pro člověka jenom zátěž, ale že to je taky příležitost a že to je téma, které vstupuje do života úplně každému člověku, a pokud o něm budeme víc mluvit, tak budeme jako společnost schopni více podpořit pečující, budovat lepší služby pro seniory a lepší zázemí pro ty, kdo o ně pečují. Takže naším cílem je osvěta péče a zlepšování důstojné a kvalitní péče o tu nejstarší generaci.
0: Takže je to vlastně poměrně dost podobné jako festival samotný. Zmíníte prosím jeho program?
1: Jeho program je kompletně k nahlédnutí na webových stránkách www.festivaloničem.cz, ale ve zkratce se dá říct, že vlastně každý den proběhnou tři akce, na které je vstup zdarma. Jsou to, ať už je to yoga, taneční lekce s Janem Cinou, je to třeba koncert zpěvačky Lenky Nové nebo cirkusové workshopy od organizace Cirkeon. Zkrátka je to pohybově kulturní program, ale i v těch mezičasech je možné na akci přijít a projít si celou tu vodárenskou věž a takovou uměleckou instalaci, kterou jsme na téma péče, sebepéče připravili se scenografem Markem Cpinem. A i kdyby člověk chtěl přijít jenom se sednout a dát si kávu nebo si číst, tak určitě budeme rádi. Celý týden bude na místě fungovat pekárna SK, lidé tam budou moct strávit čas a odpočívat po práci a nebo klidně večer, když se jim bude chtít zastavit.
0: Tak to je super. No a my žijeme v době, kdy je poměrně velký tlak na výkon. Je podle vás pro lidi v dnešní době těžší opravdu nic nedělat než dřív?
1: Já to pozoruju sama na sobě, že to je extrémně těžký a člověk má vlastně permanentní pocit, že něco nestíhá a že by měl něčeho dělat víc. A říkali jsme si, že zkusíme vytvořit takovou oázu klidu, kde opravdu bude jenom ticho, nebo příroda, příjemná káva, možnost se tak jako zastavit, zamyslet se nad tím, jestli opravdu ten spěch a ten schon je to, čím se musíme nechat strhnout. Zkrátka chceme lidem nabídnout takovou inspiraci a příležitost dotknout se toho, jaký to je nic nedělat, a přáli bychom si, aby si odnesli z té akce zkušenost, že každý den se můžou aspoň na pár minut zastavit a nadechnout se a uvědomit si, že jenom to obyčejné bytí je vlastně úžasný zážitek a úžasný čas, který nás posiluje.
0: Říká Simona Bagarová, zakladatelka neziskové organizace Mila. My moc děkujeme za rozhovor.
1: Já moc děkuju a těšíme se na festival o ničem. Krásný den vám i posluchačům.
0: Vám také, naslyšenou.

Hodiny ukazují 8 hodin a 43 minut. Je tu Proglas a hezké dopoledne přeje Ctislava Horníková. My prožíváme čtvrtek 13. srpen. Tento den roku 236 byli v Římě pochováni svatý Poncián a Hippolyt, církevní spisovatel a bývalý otrok, papež a vzdoropapež, učedníci. No a církevní kalendář si připomíná i svatého Jana Berchmance, vlámského kněze, jezuitu, který skonal také v Římě 13. srpna 1621. Máme i Mezinárodní den levorukých. No a jaká jsou výročí dnešního dne? Právě před 110 lety přišel na svět mučedník nacismu z řádu německých kněží z válečného roku 1943, blahoslavený Johannes Prasek. 80. narozeniny slaví zpěvák, skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop. 89. narozeniny ty má Jan Nepomuk Podstatský Lichtenstein, správce rodinného panství ve Velkém Meziříčí. No a až do 9. hodiny na Proglasu vysíláme proud písní a zpráv. O 9 hodin vás zveme k poslechu pořadu Na stole je téma, který bude tentokrát o spánku. A potom zase krátký dopolední proud a v 10 hodin a 15 minut máme relaci Rádia 7 s názvem Nejen chlebem. Tak zůstaňte s Proglasem.

0: 8. potom v Táboře a 10. října také v Olomouci.
1: Já doufám, že hlavně budeme hrát, to je to, co můžu teď říct, co ostatní visí někde nahoře, co já vím.
0: Řekl dnešní jubilant Michal Prokop, člen síně slávy Cen Anděl, České hudební akademie a nositel francouzského řádu umění a literatury. No a za chvíli si více povíme o ceně Gratias Tibi.

0: Cena Gracias Tibi oceňuje mladé lidi, kteří nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Latinská slova, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím děkuji tobě. Přihlášené projekty obvykle obsahují inovativní přístup k řešení společenských výzev a jsou projevem osobní angažovanosti. Aktuálně je možné online hlasovat o ceně veřejnosti. Podrobnosti má mluvčí ocenění Terezie Tůmová.
1: Cena Gracias Tibi je pořádána Člověkem v tísni a její podstatou je oceňovat mladé lidi, kteří

0: se aktivně zapojují do dění kolem sebe a vlastně to ocenění probíhá ve třech věkových kategoriích, základní školy, střední školy a pak lidé do 30 let. A vlastně potom se sejde odborná porota, která vybere vítěze každé kategorie, i potom obdrží cenu na slavnostním předávání v září. Nejčastěji se projekty týkají vzdělávání, dobrovolnictví, charitativních sbírek, ale také třeba komunitních projektů, životního prostředí a taky v posledních letech se ty projekty čím dál více zabývají třeba novými technologiemi.
1: Z letošních 61 nominací porota vybrala 9 finalistů a finalistek. Veřejnost je může podpořit svým hlasem na webu ceny Gratias Tibi. V sekci Hlasujte po vyplnění krátkého formuláře.
0: Letos jsme registrovali 61 nominací a z nich postoupilo do finále 9 projektů, pro které se teďkon může hlasovat. Ty se letos vlastně zaměřují opět třeba na oblast vzdělávání nebo třeba rozvoj kultury ve veřejném prostoru, mezigenerační dialog, a pomoc lidem v nouzi a nebo třeba podpora aktivního občanství. Ono to samotné oceňování už je prestižní tím, že vlastně bude probíhat a to 9. září v rezidenci velvyslankyně Norského království. A vlastně součástí výhry, kromě samotného ocenění, tak je poznávací zahraniční cesta a taky vzdělávací kurz dle vlastního výběru.
1: Dodává na Proglasu mluvčí ocenění Gratias Tibi Terezia Tůmová. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 9. září při slavnostním předání cen v rezidenci velvyslankyně Norského království.

0: Vítejte u pořadu Na stole je téma. Mé jméno je Jana Rambousková a mým dnešním hostem je Zuzana Hajšmanová z neziskové organizace LUNO. Zuzana Hajšmanová je na pozici Chief Medical Officer. Dobrý den, vítejte na Radio Proglas.
1: Děkuji moc za pozvání, dobrý den.
0: Můžete prosím v kostce představit organizaci LUNO, ještě než se pustíme do dnešního tématu, kterým je spánek. Mm-hmm. Co je vlastně vaším cílem v organizaci?
1: Mm-hmm. My jsme vlastně vznikli už 12 let zpátky, kdy naše zakladatelka Kateřina Šédová si vlastně zjistila nádorový onemocnění a díky tomu, že ona studovala medicínu a byla schopná nějakým způsobem poznat signály svého těla, tak přišla na tu diagnózu včas. A když se potom o tom bavila se svými spolužáky a známými, tak vlastně říkali, že oni by určitě si těch signálů nevšimli. Takže jí to vlastně motivovalo a drivovalo k tomu, aby začala edukovat svoje okolí a veřejnost o tom, jaký signály těla, jakých si všímat, jaký onemocnění je potřeba rozeznat včas. Proto vlastně založila LUNO a začala objíždět celou Českou republiku s takovými modely, kterými vlastně až do dneška učíme lidi samovyšetření. A krom té onkoprevence nebo prevence rakoviny, tak vlastně těch témat, kterým se věnujeme, je spousta. Jsou to kardiovaskulární onemocnění, je to demence, je to třeba cukrovka, obezita, ale je to i primární prevence. To znamená, jak já mám ideálně jíst, jak se mám ideálně hýbat, nebo třeba jak mám ideálně spát, abych vlastně nějakým způsobem minimalizovala vliv toho mýho prostředí na moje zdraví.
0: Tak k tomu se dneska dostaneme ve velké míře. Ještě prosím přibližte posluchačům, co je vlastně vaše role v této organizaci, co je to Chief Medical Officer? Mm-hmm.
1: Chief Medical Officer je moje bývalá pozice. Já jsem vlastně vedla celý ten medical nebo ten zdravotnický tým. To znamenalo všechno, co šlo z LUNO ven, tak jsme potřebovali, aby bylo jak lákavé pro naše posluchače nebo pro lidi, ke kterým zkrátka doteče ten náš obsah, tak to bylo ale evidence-based, podle evidence-based medicíny. To znamená, aby to bylo všechno vlastně správně podle poslední evidence. To znamená, zajišťovali jsme vlastně to, aby ten obsah, který jde ven, tak byl zdravotnicky správně a i taky líbivý nebo nějakým způsobem jako přitažlivý pro tu naší audienci.
0: A určitě i stravitelný. A
1: doufám, přesně tak. Že v ideálním případě i stravitelný.
0: Že i v tomto duchu se ponese naše dnešní povídání, že to nebude nic odborného, co by posluchače mělo vyděsit, ale že se pokusíme přiblížit, proč vůbec je dobře spát.
1: A to je taky určitě, ještě vám do toho trošku skočím, to je taky určitě jako jednou z misí LUNO, že vlastně občas ta komunikace se zdravotníky může být trošku těžkopádná. Zdravotníci nemají na pacienty tolik času, není tam tolik času pro to vysvětlování nebo pro nějakou edukaci, takže to je určitě taky jeden z pilířů toho, proč děláme práci, kterou děláme.
0: Tak to myslím, že tu mám dnes ideálního hosta pro téma, na které už se teda moc těším, protože je opředeno spoustou neznáma, alespoň v mé mysli. Takže pojďme se teda do toho pustit. Co se s námi nebo s naším tělem děje, když spíme?
1: Mám pocit, že často lidi si myslí, že když upadnou do spánku, takže to je nějaký úplně pasivní proces. Je to vlastně poměrně jako hodně naopak, probíhá v tom našem těle jako velmi aktivní proces, který je velmi nezbytný pro to naše fungování. Když jsem se měla, jak jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně to trošku přiblížit, tak je to vlastně jako když odejdete odpoledne z práce a ráno to tam chcete najít v nějakém stavu. Potřebujete, aby třeba o počítač se někdo postaral, potřebujete, aby se uklidilo, potřebujete, aby třeba do automatu na vaše oblíbené pití prostě někdo doplnil ten produkt. Takže vlastně něco velmi podobného se děje s naším tělem a s naším mozkem v rámci toho spánku. Kdybychom se chtěli podívat na nějaké konkrétní věci, vlastně, které v rámci toho spánku se dějou, tak můžeme to možná trošku rozdělit na to, co se děje v rámci mozku a na to, co se děje v rámci těla. V tom mozku dochází vlastně jak k utřizování nějakých myšlenek, pocitů, třeba kreativity taky. Určitě jste slyšeli někdy babička nebo děda určitě říkali, pojď to teďko neřešit ráno, moudřejší večera. Tak to je přesně to. Ten náš mozek si potřebuje zaškatulkovat třeba nějaké prožitky nebo třeba paměť nějakým způsobem z té krátkodobí převést do té dlouhodobí. Objev posledních let je určitě taky takzvaný glymfatický systém, což je specifický systém lymfatický, který vlastně my máme v rámci celého těla, ale v rámci toho mozku má určitě svoje specifika. A tam probíhá třeba úklid nějakých odpadních látek a tak dále. Potom, když se podíváme vlastně v rámci toho našeho celého těla, je to velmi potřebné pro třeba náš kardiovaskulární systém, srdce, snižuje tepovou frekvenci, snižuje krevní tlak. Dochází vlastně k celé spoustě procesů na úrovni hormonů, třeba růstový hormon se vyplavuje v rámci spánku, to znamená, je opravdu potřeba, aby děti dostatečně dlouho a dostatečně kvalitně spaly. V vozovkách jim můžeme říkat, že pak nevyrostou, když nebudou dostatečně spát, samozřejmě nechceme nikoho strašit. Vlastně nějakým způsobem se ladí i třeba glukóza s inzulínem, anebo hormony, které jsou třeba zodpovědné za to, jak signalizujeme hlad nebo sytost, to znamená, to jsou hormony, kterým se říká grelin nebo leptin. A vzhledem k tomu, že máme poměrně velkou epidemii obezity, si myslím, že v rámci té obezity se poměrně jako málo mluví o tom, že spát je určitě jako jedním z hlavních pilířů prevence nebo léčby obezity. A dalším a určitě jako neméně důležitým faktorem v rámci spánku je tvorba imunity. My potřebujeme, aby ty naše imunitní buňky vytvořily ten materiál pro ten boj s těmi patogeny. To znamená, všechny tyhle ty věci se v rámci toho spánku dějí. My vlastně jsme schopni se na ten spánek podívat ještě v rámci nějakých cyklů. Určitě jsme všichni slyšeli o nějakým non-REM a REM fázi spánku, kdy vlastně ten non-REM má pod sebou ještě nějaký jako jednotlivý fáze. My je jako pro nějakou úplnou jednoduchost můžeme rozdělit na lehký spánek, kdy je to takový přechod mezi tím, že bdíme a tou hlubokou fází. Často mi přijde, že když jako trávím hodně času v té lehké fázi spánku, ať už jako z jakýhokoliv důvodu, tak mám pocit, že jsem vlastně vůbec nespala. Jo? Že vlastně ten přechod do té bdělosti je poměrně velký. Pak je hluboká fáze spánku, to taky patří k té non-REM fázi. A tam se dějou právě všechny ty reparační mechanismy, to znamená, vyplavuje se třeba ten růstový hormon, škatulkujeme tu paměť. A ta poslední fáze spánku, to je REM, to je taková možná jako pro divák jako nejzajímavější, protože to je přesně ta fáze, kdy se nám rychle míhají ty oči, samozřejmě jako je snadný to vidět třeba u partnera, když spí, nebo u dětí, je to takový výrazný. Tak to je vlastně ta fáze spánku, kdy probíhá všechna ta kreativita, je to fáze, kdy se nám zdají sny, je to fáze, kdy právě se nám takhle hýbají ty oči. Takže já bych chtěla jenom říct, že spánek je vlastně strašně zajímavý a určitě to není žádná pasivní aktivita.
0: Mm-hmm. Můžeme říct, že všechny tyto spánkové fáze jsou stejně důležité, a nebo je tam třeba nějaká, která když dobře neprobíhá, tak je to horší pro kvalitu spánku?
1: Mm-hmm. Myslím si, že všechny jsou naprosto nezbytné. Vlastně bez lehké fáze spánku se nikdy nedostaneme do té hlubší a bez REM fáze spánku to taky nebude ideální. Sice se nám jako nebudou zdát sny, což je v uvozovkách jako banalitka, ale je to vlastně nějaká špička ledovce. Jo? My potřebujeme opravdu pro tu paměť a pro všechny možné kognitivní funkce právě, aby fungovaly všechny ty fáze. A možná, co jsem ještě nezmínila, je, že my i potřebujeme, aby se pravidelně střídali. Potřebujeme, aby byla lehká, hluboká REM, hluboká, lehká, a takhle se vlastně jako byly v takových cyklech. Těch cyklů může proběhnout podle toho, jak kvalitně a dlouho spíte, třeba 4 až 6 těch cyklů v rámci noci. V ideálním případě.
0: To už se asi trošičku dostáváme i k tomu, jak vlastně vypadá kvalitní spánek. Můžete to ještě trošičku přiblížit?
1: Určitě to bude u každého jiný. Každý jsme v nějaký jiný i životní situaci, ale jako kvalitní spánek by měl mít určitě nějaký náležitosti. Já tady určitě budu hodně mluvit o tom, jak by kvalitní spánek měl vypadat, co pro to dělat, co se může vlastně jako všechno stát ve chvíli, kdy spát nebudeme kvalitně. Já bych ale jenom chtěla říct, že nerada bych někoho zúzkostňovala vlastně tím, že o tom tady budu mluvit. Jo. Prostě jsou fáze opravdu v životě, kdy prostě kvalitně nespíme. A pokud prostě to někomu jako nedělá dobře, tak si myslím, že by se na to neměl upínat. Ale pokud se jako vrátím k tomu kvalitnímu spánku, tak určitě bychom tam měli mít nějakou latenci. To je takový to ve chvíli, kdy si lehnu do postele, rozhodnu se, že už půjdu spát, a mezi tím, kdy opravdu usnu. Tahle ta fáze té latence nebo teda toho usnutí by měla být dlouhá zhruba 15 až 30 minut. Pokud už je to delší, už můžeme mluvit o nějaké nespavosti nebo o nějakém možná jako problému s usínáním. Dalším bodem by měla být nějaká kontinuita. My bychom se neměli vlastně vzbudit za tu noc víc než, dejme tomu, prostě jednou nějaký mladší zdravý člověk. Ve chvíli, kdy odejde prostě jednou za noc na záchod nebo jednou ho něco zbudí, tak je to určitě jako norma. Pokud těch zbuzení je víc, tak to samozřejmě je taky potřeba řešit, proč ty zbuzení jsou a jakým můžeme předcházet. Jak jsem mluvila o tom taky, jak se mění ty fáze toho spánku, tak určitě taky není dobrý, aby byla třeba jenom ta lehká fáze toho spánku, protože prostě ten spánek nebude dostatečně osvěžující. Co si ale myslím, že je úplně nejdůležitější, je nějaký pocit, se kterým se ráno vzbudíme. Já když se ráno vzbudím a budu odpočatá, tak je vlastně jedno, jestli jsem spala 8 nebo 6 hodin v uvozovkách samozřejmě. Pro nějakou dlouhodobost to jedno určitě být nemusí. Ale ten pocit, se kterým se ráno vzbudím, si myslím, že je jako nejdůležitější. Určitě jsou lidi, jako jsem třeba já, kdy já se jako ani po 9 hodinách spánku nezbudím a nevyskočím jako rybička, ale ta osvěživost prostě by měla přijít aspoň třeba do půl hodiny od té doby, co vstanete. Já jako to většinou mám, že do té půl hodiny už jako jsem schopná fungovat, ale můj jako chronotyp a moje pozdně ranní typ prostě nekonvenuje s tím, abych vyskočila z té postele. A určitě je taky hrozně moc důležitý nějakým způsobem, jak fungujeme přes den. Pokud prostě ráno sice po 4 hodinách spánku vstaneme, ale odpoledne prostě usínáme na nějakém meetingu nebo se nám prostě chce spát, jako velmi spát po cestě třeba autem, tak je určitě potřeba se podívat nebo se jako rozmyslet, jestli vlastně ten náš spánek je dostatečný nebo jestli je dostatečně osvěživý. Ale ten vlastní pocit si myslím, že je nejdůležitější. Mm-hmm.

0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Na stole je téma si povídám s lékařkou Zuzanou Hajšmanovou za neziskovou organizaci LUNO. Pojďme se teda teď trošičku pověnovat době spánku. Liší se nějak doba spánku s věkem?
1: Určitě se liší. Když se narodí miminko, tak to množství toho spánku, který ono potřebuje pro to, aby dobře fungovalo, je samozřejmě vysoký. Tam je to prostě, může to u toho novorozence být až 20 hodin třeba denně spánku. Pak trošku dospívá, dozrává, stává se z něho batole. Ten spánek se oproti těm miminkům třeba i změní tak, že jsou schopni vnímat střídání dne a noci. Se určitě taky spoustě rodičům stalo, že prostě to dítě najednou v noci mělo pocit, že je prostě den a vypadalo to, že spát nikdy nepůjde. Tak to se u těch batolat od toho roku věku poměrně jako intenzivně mění a ty děti potom už jsou schopný s nějakým jako jedním šlofíkem během dne se potom přesunout hlavně k tomu spánku v noci. Pak je nějaký školní věk, kdy já bych chtěla apelovat na to, aby ty děti opravdu spaly dostatečně. Jo, ono se to nezdá, ale 10 hodin denně spánku pro děti 10-12 let si myslím, že je jako opravdu něco, co potřebujeme do těch dětí dostat a samozřejmě dostat do těch rodičů, protože je to naprosto jako nejhlavnější věc, si myslím, kterou pro ty děti prostě potřebujeme udělat. Pak se zlomí někde u teenagerů taková ta jejich jako schopnost vydržet dlouho do noci a potom ale ráno dlouho dospávat, což náš prostě systém ve chvíli, kdy musí být v 8 hodin ve škole moc jako nepodporuje. Což ale je naprosto evolučně daná věc, proč to dělají. Protože oni potřebovali, aby rodiče šli spát a oni měli čas na to se seznamovat a rozmnožovat a tak dále. Takže bylo poměrně jako evolučně výhodný pro to, aby oni chodili spát déle než ty rodiče. Pak prostě přijde ta dospělost, kdy my jsme schopní 6 až 8 hodin denně spát poměrně jako v pořádku, kdy 25% z toho času by měl tvořit REM spánek, 25% hluboký spánek a nějakých 50% zhruba ten lehký spánek, ale je to období, kdy my jsme hrozně moc ovlivněni samozřejmě tím prostředím, ve kterém žijeme. A pak jsou starší lidé, kdy tam se samozřejmě už taky přesouvá i ten chronotyp k nějakým jako, oni zase dřív vstávají, že jo, večer nemůžou moc usnout, mají tendenci dospávat během dne, takže samozřejmě ten rozdíl mezi tím, kolik denně spíme, kolik bychom měli spát a kolik je nám nějak jako fyziologicky dáno, určitě je. A myslím si, že bychom na to měli nějakým způsobem hledět, ale pro dospěláka si myslím, že je naprosto klíčový, aby to bylo 6 až 8 hodin denně. Mm-hmm.
0: Říká se, že spánkem strávíme až třetinu života. Mm-hmm. Opravdu je nutné spát tak dlouho?
1: Je to... Určitě jsou fáze v životě, kdy si řekneme, že na to nemáme čas. Jo, ale s tím spaním je to trošku jako s tou primární prevencí, nebo spánek do té primární prevence padá. My prostě to za nás vůbec nikdo neudělá. A když si uvědomíme, za prvý, kolik času nás to stojí, kolik vlastně evolučně, jak jsme byli velmi zranitelní. Jo? To znamená, my jsme šli spát, někam jsme si na 8 hodin denně lehli a byli jsme extrémně zranitelný, mohlo nás cokoliv vlastně sežrat, byli jsme nevýkonní, tak ve chvíli, kdyby to opravdu nemělo ten efekt, tak by to byl asi možná největší chyba, kterou evoluce udělala. Já ale opravdu věřím, že to svoje opodstatněné místo má a že je to něco jako investice prostě na důchod. Potřebujeme si prostě spořit, protože to za nás nikdo neudělá, tak s tím spánkem je to trošku stejný.
0: Takže nám to určitě pomáhá i v životě, abychom byli výkonnější, abychom třeba přes den udělali i víc těch věcí, abychom byli efektivnější, pokud jsme dobře vyspaní, tak možná ve výsledku ten čas ušetříme.
1: Určitě to tak je a vlastně ten vliv toho spánku na naše zdraví může být tak krátkodobý, tak dlouhodobý. Vy teď mluvíte o těch krátkodobých efektech, to znamená, když budu vyspaná, budu efektivnější v práci, nebudu dělat tolik chyb, nebudu mít tendence prostě třeba ani jíst tolik energeticky náročné potraviny. A samozřejmě ještě bych chtěla zmínit duševní zdraví, to je za mě jako jedna možná jako ještě z důležitějších věcí, než to, jestli udělám chybu v práci, ale jako incidence těch duševních onemocnění prostě strašně roste a to, že málo spíme, určitě je taky nějaký dílek skládačky. Chtěla bych ale určitě mluvit i o těch dlouhodobých efektech. A to je to, jak vlastně můžeme spánkem prostě předcházet onemocněním. My spíme zhruba asi o hodinu míň než lidi před 50 lety, to je něco, co víme. To, že se zvyšuje prostě délka dožití a tím pádem jsme sice starší, ale víc nemocní, tak jednou vlastně jakoby s takovou věcí, kterou můžeme dělat, to je právě spát dobře. A zabráníme vlastně všem čtyřem z, jak my v Luno rádi říkáme, čtyřem jezdcům apokalypsy, to jsou jako nejčastější onemocnění, kterýma pravděpodobně i my dvě budeme trpět, až budeme starý. A to jsou nemoci srdce a cév, vlastně vysoký tlak, má opravdu velký rizikový faktor špatný spánek. Zároveň i ischemická choroba srdeční, ať už jsou to infarkty myokardu nebo mrtvice, tak jsou právě jako velmi úzce spojený s nějakým nedostatkem spánku. Pak jsou to, jak už jsem mluvila, i třeba ta obezita, kdy vlastně ve chvíli, kdy my nenasyntetizujeme, to znamená nevytvoříme dostatek hormonů, který nám třeba přes den řeknou, to je dobrý, už jsi se najedla, nebo nemáš hlad, a nebo naopak máš hlad, tak samozřejmě můžou vést k tomu, ať už k cukrovce druhého typu nebo k obezitě. Tak ale velmi důležitý je, v poslední době se hovoří o prevenci demence, Alzheimerovy demence nejčastěji. To, jak jsem mluvila o tom glymfatickém systému, který vlastně vyplavuje ten beta-amyloid, což je bílkovina, která způsobuje její hromadění nadměrně, způsobuje právě vznik Alzheimerovy demence, takže to je určitě něco, co je velmi důležitý. Potom vlastně mluvila jsem i o té imunitě a i o těch duševních vlastně onemocnění. Občas je to i s těma onemocněníma tak, že vlastně nevíme, jestli dřív bylo slepice nebo vejce. To znamená, my nevíme, jestli nedostatek spánku je příznakem toho onemocnění anebo důsledkem. Takže občas je to samozřejmě těžký a lidi, kteří spí méně, můžou mít i vyšší incidenci prostě nějakého duševního onemocnění.
0: To jsem teda, přiznám se, ani nevěděla, že spánek má až takhle dalekosáhlé důsledky a asi se teda opravdu vyplatí se mu věnovat. Určitě. Nebo nějakým způsobem se třeba i vzdělávat, jak podpořit svoje tělo, aby teda ten spánek probíhal kvalitně. K tomu se ještě dostaneme, ale pojďme se ještě chviličku zdržet u té doby toho spánku. Nemůže to být i moc? Nemůžeme to třeba přehnat, co když někdo spí běžně 10 hodin denně?
1: Mm-hmm. Jako přehnat to určitě můžeme. Vlastně ve chvíli, kdy my říkáme, že ten interval toho spánku je, někdo říká 6, někdo říká 7, 8, 9, vlastně mezi těma 4 hodinama, nebo ten interval se to nějakým způsobem pohybuje. Pokud je to 10 a víc, tak je to určitě moc. Je to moc, ale můžou být situace v rámci toho našeho života, kdy je to v pořádku, že to je moc. A může to být buď v rámci nějakého dospávání spánkového dluhu, ke kterému se možná ještě dostaneme, tak to může být třeba právě u těch dětí, které potřebují, aby spali více, nebo jsme třeba nemocní, nebo regenerujeme po nějakým velkým fyzickým výkonu. Tak to jsou všechno situace, kde je vlastně jako žádoucí, aby jsme spali trošku víc. Pak jsou samozřejmě situace, kdy to žádoucí není a část teda populace jsou takzvaní jako chroničtí spáči, a to jsou opravdu lidi, kteří potřebují spát 10, klidně 9-10 hodin, určitě někoho takového taky znáte. Je to prostě člověk, který chodí spát první a stává poslední. Ale jinak to může být opravdu příčinou i nějakého onemocnění. Typicky takhle hodně spí lidi, kteří mají třeba syndrom spánkové apnoe, což je onemocnění, kdy vlastně v rámci toho spaní dochází vlastně k takovým jako pauzám v dýchání a ten mozek nedostává dostatečné množství kyslíku. Ten spánek není kvalitní a potom vlastně oni potřebují vlastně to množství toho spánku vyšší. Určitě se dotkneme ještě různých jako faktorů spánkové hygieny, ale můžou být i onemocnění, které opravdu můžou způsobovat to, že potřebujeme spát víc. Typicky jsme unavení, může to být třeba hypofunkce štítné žlázy, nedostatek vlastně produkce těch hormonů štítné žlázy, který vlastně nás nutí v uvozovkách, abychom spali déle. Takže na přechodnou dobu je to určitě v pořádku. Pokud spíme déle, prostě delší čas, tak je určitě dobrý se obrátit prostě na praktického lékaře a probrat to s ním.
0: To takže se asi vyplatí nějak ten spánek monitorovat, nějak se třeba nad ním i zamýšlet. Uh-huh. Ono se hodně taky mluví o tom, že způsob, jakým žijeme přes den, uh-huh. ovlivňuje, jak potom spíme. Asi teda teď nebudeme mluvit o specifických spánkových poruchách, ale spíš o běžné populaci, když je člověk víceméně zdravý. Uh-huh. A co teda můžeme udělat pro to, aby ten spánek byl potom kvalitní? Uh-huh. Jak můžeme ovlivnit ten náš denní režim?
1: Uh-huh. Těch vlastně věcí, které můžeme v rámci toho dne udělat, je spoustu. Já bych to asi možná rozdělila na to, co udělám ráno, co udělám v poledne a co udělám večer. Když ráno vstaneme, jako v ideálním světě bez budíku, ale to mě by se prostě jako v životě nestalo, prostě bych do té práce jako neodešla, tak je dobrý roztáhnout třeba žaluzie, vystavit se nějakým způsobem prostě dennímu světlu. My potřebujeme, aby na tu naší sítnici prostě dopadly ve správný čas, jako v ideálním případě bychom vlastně chodili spát v uvozovkách se slepicema. Večer, když by se udělala tma, šli bychom si lehnout, ráno, když by se rozednilo, tak bychom vstali, ale ten náš život prostě není ideální, takže mu musíme trošku pomoct. Takže roztáhneme ty žaluzie a vystavíme se nějakým způsobem slunečnímu záření. V ideálním případě třeba dojdeme do práce pěšky nebo nějakým takovýmhle způsobem prostě nastavíme si ten den. Trošku problematický je to, že přijdeme vlastně do budovy a tam na sebe rozsvítíme tu zářivku, ale to aspoň trošku jako simuluje v rámci nějaký normální pracovní doby, to aspoň trošku simuluje ten cirkadiální rytmus venku. Pak vlastně se nějakým způsobem jako pracujeme, snažíme se v uvozovkách nějakým způsobem unavit. Měli bychom se v ideálním případě věnovat nějaký fyzické aktivitě každý den, to znamená, když prostě půjdu z práce do práce, domů, pěšky, na kole, budu se věnovat nějaký fyzický činnosti, tak určitě je dobrý se jí věnovat prostě přes den. Když potom přijdu z té práce domů, tak jako hlavně třeba rodiče malých dětí, tak mají samozřejmě tendenci jako odkládat takový ty věci, jako je jídlo, pití do těch jako pozdních hodin, ale je opravdu dobrý udělat si na všechny tyhle ty věci prostě čas odpoledne a na večer. Jak ten pohyb, tak to jídlo, tak samozřejmě nějakým způsobem načasovat i třeba užívání kofeinu. Některý odborníci radí, že je dobrý jako s tím kofeinem počkat třeba 60-90 minut po tom, co se zbudíte. Já si myslím, že je to opravdu hodně na tom, jak je člověk na ten kofein citlivý. Pokud mi to ráno dělá dobře, pokud jsem prostě potom nemám nějaký velký propady energie odpoledne, tak si myslím, že je úplně v pořádku klidně ráno začít tou kávou, ale odpoledne opravdu jako si zkusit jako vytipovat sama na sobě, jak mi ten kofein dělá dobře nebo nedělá. On má poměrně jako dlouhý poločas rozpadu, to znamená, když si prostě ve 4 hodiny dám dvě espressa, tak kofein z nich budu mít prostě jako v krvi ještě v 8 hodin večer, jo. Takže je potřeba si to nějakým způsobem nastavit. A večer potom se najíst zhruba 3 hodiny předtím, než jdu spát a připravit se na ten spánek zhruba hodinu a půl, 2 hodiny ideálně předtím, než jdu spát, což zní prostě, ale teďko to z toho spánku prostě dělá 12-hodinový jako epos, ale ono vlastně jako v rámci těch 2 hodin té přípravy na ten spánek se vlastně jako dá dělat spousta příjemných a užitečných věcí, jo. Prostě nepůjdu hrát v 10 hodin s kamarádama fotbal, nebo nepůjdu v 9 hodin plavat, je to prostě pozdě na ten pohyb. Radím docela i jako se nějakým způsobem zamyslet, jak doma svítím, protože třeba i v těch zimních jako měsících, kdy ve 4 hodiny je venku tma, tak vlastně pokud jako do 10 hodin svítím jasným světlem, tak vlastně já tomu svýmu tělu dávám signál, pořád je den, ještě musíme jako něco dělat. Takže ideálně třeba 2-3 hodiny před tím, než jdu spát, zhasnout nebo nějakým způsobem jako stlumit ty stropní svítidla, nechat na sebe svítit trošku třeba jako z úrovně, nevím, pasu, nějaký světlo, který je teplejší, žlutý, oranžový, ideálně prostě červený světlo. A potom se samozřejmě v úplně ideálním případě 2 hodiny prostě před tím spánkem nevěnovat žádný jako velký práci, žádný emocionální prostě zátěži, trošku se připravit na to, že to tělo potřebuje sklidnit, i ten mozek potřebuje sklidnit. A to vlastně, jaký ty aktivity budou, si myslím, že je potřeba, aby si každý vytipoval trošku na sobě, jestli vám jako nedělá dobře večer jít a hrát prostě hry, protože potom ještě do 12 budete koukat jako do stropu z toho, co se vám tam všechno stalo. To určitě není prostě dobrá doba. Já vím, že jsou fakt jako pořád tady opakuju ty rodiče těch malých dětí, ale vím, jak je to hrozně těžký, prostě děti usnou v 8 a člověk má tendenci ještě si to užít ten den, aspoň ještě mi tady něco zbylo, tak půjdu a zahraju si prostě tady tu svoji oblíbenou hru nebo si pustím film, což samozřejmě určitě není nic proti ničemu, ale prostě musím vědět, jaký vliv to na mě má. Takže v ideálním případě prostě zhasnout světla, věnovat se nějaký klidný činnosti, a pak nějakým způsobem si i jako upravit prostředí v ložnici, a to ještě asi možná zmíníme. A nebo můžu hned klidně.
0: Tak možná pojďme na to klidně hned.
1: Ložnice vlastně si myslím, že pro spoustu z nás není jenom místo tam, kde spíme nebo se oddáváme nějaký intimitě prostě s partnerem. A myslím si, že to není dobře, protože ten náš mozek funguje na nějakých jako rituálech za prvý a za druhý. Jsme trošku jako na nějakých reflexech. To znamená, že ve chvíli, kdy jdu do postele, tak už bych tam neměla jít s telefonem, už bych tam neměla jít s prací, už vůbec ne. Měla bych si tam prostě jít udělat maximálně nějakou jako uklidňující aktivitu. V ideálním případě už prostě jít spát. Já si myslím, že do postele určitě nepatří televize. V ideálním případě si myslím, že v ložnici by se ani nemělo pracovat. Jo, že na to jsou prostě dedikované jiné místa a my opravdu fungujeme velmi, velmi jako situačně. To znamená, když se prostě převlíkneme do pyžama, tak ten mozek náš má možná tendenci prostě, ať to bude kdykoliv. Jo, si myslím, že teďko teda půjdeme spát. Takže když už se odebíráme do ložnice, měla by být vychlazená, nebo aspoň by v ideálním případě v ní nemělo být prostě 25 stupňů, což je samozřejmě jako tohle léto asi úplně jako nejtěžší, co můžeme pro sebe udělat, ale aspoň trošku se snažit tu místnost vychladit. V ideálním případě třeba i na nějakých 18 stupňů, jo. Prostě v chladu se nám spí dobře. Nikdo nemusí mít strach, že třeba nastydne nebo něco takového. 18 stupňů je opravdu jako dostatečná teplota na to, aby jsme spali. V rámci nějakého jako vybavení té ložnice, myslím si, že tam jako nemusí být nic speciálního. Jestli spíte prostě na futonu nebo na posteli, asi je důležitý, co vám je příjemný. Přikrývka, polštář, to si taky myslím, že jsou takové věci, které by každý vlastně měl mít takový, jaký je mu příjemný. Určitě jsou lepší nějaký přírodní materiály. Dokonce jsem taky četla nějaký článek, že je skvělý spát bez pyžama, protože se o dost líp jako nějakým způsobem převádí teplota, nebo my vlastně jako jsme schopní o dost líp regulovat teplotu, když třeba máme nějaký přírodní materiál té peřiny nebo přikrývky a vlastně jako není mezi tou naší kůží a tou přikrývkou ještě nějaká bariéra v uvozovkách. V ideálním případě taky by měla být ta ložnice odstíněná od nějakého jako pouličního světla nebo od nějakého jako ranního světla, protože my třeba žijeme na kraji města, kde prostě ráno je opravdu jako hodně světla a zpívají hodně ptáci, takže ale na to se určitě dá zvyknout víc než na nějaký hlasy prostě lidí nebo třeba auta. Takže ideálně tma, ideálně ticho, což je taky strašně těžký, ale tomuhle všemu se dá napomoct, ať už nějakou maskou na oči, nebo třeba teďko mám velkou oblibu ve špuntech do uší, když nespím prostě ve svojí posteli. Takže uspůsobit si nějakým způsobem tu svoji ložnici úplně vlastně jako jednoduchýma radama si myslím, že je skvělý.

0: Posloucháte Na stole je téma na Radio Proglas a se Zuzanou Hajšmanovou si povídám o spánku. My jsme se před chviličkou bavili o tom, jak vlastně bychom si mohli uspůsobit den, denní režim a ložnici, aby se nám dobře spalo. A teď se zeptám na takový specifický případy, kterých je, myslím si, v populaci poměrně hodně. Když někdo žije třeba v 1KK a nemá možnost mít tu ložnici mimo svůj pracovní prostor, nebo když někdo třeba pracuje ve směrném provozu a nemůže si dovolit chodit spát pravidelně, tak je to opravdu jakoby taková katastrofa, nebo co se dá případně teda dělat, aby ta kvalita toho spánku za těchto okolností byla co nejlepší?
1: Pokud někdo žije v menším bytě, což si myslím, že bude do budoucna ještě jako určitě častější a častější, já bych udělala jenom to, že bych si nějaký kout toho bytu prostě dedikovala jenom pro to spaní. Ať už jako místem, že opravdu tam bude jenom postel a nebude tam nic jiného, nebo třeba bych si, nevím, třeba závěs nějaký, jo, aby opravdu jako by jsem si dedikovala jenom jedno místo k té dané činnosti. Pokud budeme mluvit o nějakém jako směnném provozu a jako tím, že vlastně jako musím v noci pracovat a přes den spát a nemůžu to mít naopak, tak bych to asi rozdělala do nějakých dvou kategorií. A to jsou lidi, kteří pracují v opravdu směnném provozu ranní, noční, odpolední. A pak jsou lidi, kteří třeba pracují nárazově v noci, anebo se mají třeba aspoň nějakou částečnou příležitost vyspat. Lidi, kteří pracují ve směnném provozu, to většinou mají tak, že mají ranní, odpolední, noční a takhle se jim to vlastně točí. Ve chvíli, kdy pracuji v noci, tak si myslím, že je určitě dobrý ve chvíli, kdy přicházím na ten týden, kdy budu teda pracovat v noci, tak je dobrý si dát nějaký šlofíček prostě předtím, než do té práce na tu 10. odejdu nebo na 6. v případě třeba zdravotních sester, tak je dobrý jeden ten cyklus toho spánku třeba prodělat. To znamená, jdu si lehnout a nastavím si budík za 90 minut, což je velká pravděpodobnost, že se dostanu až do té fáze spánku. Je to prostě dostatečně dlouho na to, abych se neprobudila třeba ve fázi toho hlubokého spánku, kdy bych měla velmi malý pocit toho, že jsem se osvěžila. To znamená, dám si takovýhle nějaký power nap a půjdu do té práce. Tam je určitě důležitý, aby bylo dostatek světla, dostatek bílého a jasného světla, ale většinou jsou to provozy, kde to světlo zkrátka je. Takže tam to jako problematický nevidím. Zkusila bych načasovat nějakým způsobem kofein, to znamená, pokud prostě odcházím do práce na 10, dala bych si prostě kafe maximálně do půlnoci, abych pak, až přijdu v 8 hodin ráno domů, mohla spát, protože, jak jsme říkali, tak ten kofein má poměrně dlouhý poločas rozpadu. Takže na to bych se zaměřila a nesměřovala bych ten kofein určitě k té 6. ráno. Jo? To znamená, ve 4 hodiny už bych si třeba kafe nedávala. Pokud to třeba zaměstnavatel jenom trošku dovolí, určitě je efektivní dát si v rámci té 8-hodinové pracovní doby třeba 20-minutového šlofíka. Určitě by to zase nemělo být delší. Neměla bych se dostat až do té hluboké fáze spánku, ale i ten lehký spánek nám s tím může trošku pomoct. Takže jsem teda dopracovala nějakých těch 8 nebo 6 hodin ráno a já odcházím domů. Tam bych vlastně měla vnímat taky to, že ve chvíli, kdy já vyjdu ven, kde bude ostrý jasný světlo, tady to naše krásné prostě sluníčko, který nás má tendenci v létě probudit, tak bych si vzala třeba sluneční brýle. Došla domů a tam se snažila opravdu dělat maximum pro to, aby ten náš mozek si měl jako možnost si myslet, že je prostě noc. To znamená, zatáhla bych, dala bych si špunty do uší, jako maximálně bych lehce posnídala, určitě bych si jako nedávala žádný velký jídlo a šla, jako měla bych tendenci si jít lehnout, zkusila bych prostě poslat, jestli tam nějaký lidi jsou, tak ať prostě by tam, aby tam prostě aspoň nějakých těch 5 hodin jako nebyly, nebo 4 hodiny, jak to člověku vyhovuje. Pak se vlastně lidi zbudí a jako jsou určitě lidi, kteří jsou schopní spát 8 hodin, takhle, ale myslím si, že jich je jako minimum a že se většinou všichni kolem toho poledního budí. A pak si můžou dát třeba ještě nějaký zase šlofík odpoledne. Pokud jsou to lidi, kteří pracují v noci nepravidelně, to znamená, jsou to třeba u nás typicky lékaři urgentního příjmu, kteří jsou v té nemocnici a vlastně jsou vzhůru a pracují na zavolání. To znamená, jsou na tom lékařáku třeba někdy můžou pospat, někdy nespí vůbec, někdy třeba prostě je zbudí někdo dvakrát, což je, může být vlastně docela příjemný. Ale ve chvíli, kdy oni budou spát víc než 4 hodiny během té noci, tak se říká, že v ideálním případě jít nespat během toho druhého dne, nebo si dát maximálně nějakého krátkého šlofíka a posunout tu večerku o 2 hodiny dřív. To znamená, jestli jsem schopná, nebo jestli jsem zvyklá chodit spát v 11, půjdu si ten den, kdy jsem noc předtím spala 4 hodiny spát v 9 a mohlo by to stačit a neměl by tam narůst nějaký ten spánkový dluh. Pokud jsem spala méně než 4 hodiny, tak je určitě potřeba si během toho dne nějakýho šlofíka dát. Jako typicky většinou taky lidi chodí spát v těch dopoledních hodinách, protože vlastně veškerý ten spánek během toho odpoledne může prostě jako determinovat nebo ovlivňovat to, jak budeme zase spát další noc. A tím pádem vlastně jsme v riziku, že nebudeme spát špatně jednu noc, ale budeme spát špatně 2 noci. Takže tam je určitě tahle ta nevýhoda.
0: Mm-hmm. Mě by právě i zajímalo, jak je to třeba s přerušovaným spánkem, když spím v noci 4 hodiny, přes den 4 hodiny, jestli to může fungovat, jestli to může suplovat kvalitní 8-hodinový spánek, anebo jestli tam už je ta kvalita horší.
1: Určitě je ta kvalita horší, ale ten bifázický spánek je pro nás jako poměrně typický. Jo, když se podíváme teď, jak krátký ty noci jsou, tak určitě fyziologicky nebo v rámci nějakého jako našeho cirkadiálního rytmu i v minulosti a evolučně bylo vlastně výhodný, aby část lidí prostě spala v noci míň a aspoň někdo třeba v rámci nějaký té skupiny třeba těch lovců a sběračů vzhůru byl. Určitě 4 hodiny v noci a 4 hodiny přes den nebudou ideální. Pokud ale budu spát 4 hodiny v noci a pak si dám třeba 90 nebo třeba 2 ty spánkový cykly během dne, a nedeterminuje mi to, že půjdu spát zase znova v 10, v 11 a neposune mi to tu večerku prostě do nějakých pozdějších hodin, tak si myslím, že to je v pohodě. A zase určitě prostě jsou jako fáze v životě, kdy se to prostě stane a bude to v pohodě. Jo? Budeme mít prostě malý dítě, tak si s ním půjdeme na chvilku lehnout. No.
0: Takže není to nějaká katastrofa pro naše zdraví, když prostě není možný?
1: Nikdy to, jako to je přesně to, jo, že samozřejmě, že se to může nějakým způsobem sčítat a sčítá se to a jako velký nástroj prevence to je, ale na druhou stranu my, když budeme pořád opakovat, že prostě nás to jako zničí, tak my akorát se zúzkostníme z toho, jo, je opravdu jako potřeba za prvý vnímat ty signály, které nám to naše tělo dává, to znamená, jsem unavená, nejsem unavená, potřebovala bych ještě spát a být na sebe trošku hodný, jo, prostě ve chvíli, kdy člověk má třeba práci prostě jenom večer a jenom v noci, tak je to prostě fáze života, která je teď a nemusí být navždycky.
0: Je pravda, že taky ta úzkostná snaha spát super správně může Přesně. být spíš kontraproduktivní než užitečná.
1: Přesně tak, jmenuje se to ortosomnie, už to má i psychiatrickou diagnózu. Je to vlastně jako způsobený tím, že my máme opravdu jako tendenci mít ten náš život hrozně moc pod kontrolou. Jo, i v rámci toho spánku prostě trackujeme si aktivitu, trackujeme si spánek. Určitě je důležitý říct, že vlastně žádný zařízení není schopný jako 100% nahradit nějaký polysomnografický vyšetření v laboratoři, což je takový speciální vyšetření ve zdravotnickém zařízení, kde vlastně oni jsou opravdu schopní říct, kdy končí a kde začíná ta naše která fáze spánku, jak je to dlouhý, jaký jsou správně ty cykly. Vlastně všechny ty variables, co my nosíme, ty to jako odvozujou, jo? Ty to vypočítávají z nějakých metrik, jako je prostě tepová frekvence a tak dále. Takže ty to jako odhadujou. Takže je potřeba si říct, že ani to, co nám řekne ten telefon nebo ta aplikace nebo jakýkoliv jako device, který na sobě nosíme, tak to není stoprocentní. A vlastně ve chvíli, kdy jsem se dobře vyspala, podívám se do telefonu a řeknu si, no tak to je strašně, to je prostě úplně jako katastrofa, jo, tak to žádná katastrofa vůbec nemusí být, jo, jenom prostě může tam být nějaká odchylka, která prostě nám řekne nějakou věc. A nebo může to být vlastně naopak, jo, že vy máte pocit, že jste se vlastně vůbec nevyspala a to chytrý zařízení vám řekne, že jste přece spala skvěle. Což funguje třeba trošku na mě, ale, ale chápu, že to přesně může zúzkostňovat lidi, no.
0: Tak tohle to můžu potvrdit i od svých známých, kteří mi říkali stejnou zkušenost. Uh-huh. Pojďme se teď chviličku pobavit o tom, co se spánkem dělá alkohol.
1: Alkohol, to je taková naše česká devíza. Moje babička vždycky říkala, že si dáme šlaftrunk. Teda já jsem byla dítě, já jsem se ho nedávala, ale to je taková nějaká jako česká naše devíza, že jsme jako máme tendenci si dávat tu skleničku na dobrou noc, no, nebo často slýchám, že ta decinka prostě pomůže s usnutím, což může být pravda. Jo? Jako určitě jedna, dvě deci vína třeba může pomoci v té jako iniciaci toho spánku, v tom zahájení. Ale ten spánek je podobný spíš nějaký jako sedaci. Spíš opravdu jako, jako zhoršuje prožívání té REM fáze, hodně ji zkracuje. A zároveň ten spánek je jako hodně útržkovitý. My se hodně budíme, je nekvalitní ten spánek. Určitě po nějaký jako, a to nemusí být ani opilost, jo, po nějaký konzumaci alkoholu my máme prostě tendenci spát i díl, a to právě proto, že ten spánek není kvalitní. U lidí, kteří mají třeba ten syndrom spánkový apnoe, určitě jste si taky všimli, že lidi, pokud konzumují alkohol, tak o dost víc chrápou. A to je právě proto, že dochází k nějaký úlevě v rámci těch svalů a může to zhoršovat třeba i nějaký jako příčiny nebo nějaký onemocnění, který s tím spánkem souvisí. To znamená, rozhodně bych tím neřešila nespavost, a pro lidi, kteří mají třeba syndrom spánkový apnoe, si myslím, že to může být opravdu jako velmi nebezpečný. Takže žádná dávka alkoholu není zdravá. To, co dělá s naším spánkem, určitě taky není zdravý. Takže pokud si nějakou tu skleničku chci dát, tak si ji opravdu musím, nebo bylo by ideální si ji dát buď odpoledne, nebo prostě brzce večera, rozhodně jako si to nedávat do té rutiny před tím spánkem v rámci toho sklidnění. No.
0: No a když si dám tu skleničku odpoledne a už nějakým způsobem, když usínám, tak alkohol vyprchal, je to tedy v pořádku, anebo to i tak ovlivňuje můj spánkový cyklus?
1: Když si dáme odpoledne a když jdeme spát, tak nepociťujeme žádný vliv toho alkoholu, tak je to v pořádku. Ale alkohol stále není jako, stále to není dobrý v žádný míře. Já jako určitě nejsem abstinent, ale jako je to samozřejmě jako složitý. No, myslím si, že o alkoholu musíme ještě trošku víc mluvit, a trošku mi dělá radost, že ta mladší generace prostě alkohol moc nepije, takže myslím si, že jsme snad na dobrý cestě.

0: posloucháte Radio Proglas a v dnešním pořadu Na stole je téma si povídáme o spánku, o tom, co se s námi děje, když spíme a proč je vůbec důležitý. No, dnešní pořad je spíš zaměřen obecněji, ale přece jen musíme se dotknout toho, jaké jsou teda příčiny, když ten spánek není kvalitní a jaké můžeme mít problémy se spánkem a jak je můžeme případně řešit, když teda někdo se budí v noci a 3 hodiny nespí, co může dělat?
1: Příčiny vlastně toho jako neideálního spánku si myslím, že leží hodně v tom, v jakém světě žijeme, protože my, když se podíváme na spánek a vlastně vůbec na celý náš organismus, tak my jsme vlastně naše tělo je evolučně prostě vyvinuto na to, aby jsme lovili zvířata a sbírali prostě plody, jo. Takže ta evoluce je teďko tak strašně rychlá. My prostě za 50 let jsme se dostali úplně někam jinam a ty naše mozky si vlastně nebyly schopní se na to adaptovat. To znamená, veškerý vlastně jako technologie od světel, jako televize, filmů samozřejmě, až po nějaký jako úplně novější technologie ve smyslu sociálních sítí a umělý inteligence, tak ty ten spánek jak vlastně jako determinují úplně nejvíc. Respektive ne ty technologie jako takový, ale to, jak my se k ním samozřejmě chováme. O alkoholu jsme mluvili, o kofeinu jsme částečně taky mluvili, ale my vlastně tím, jak se během dne chováme, tak tím si vytváříme takzvaný spánkový tlak. V našem těle nebo v našem mozku se hromadí adenosin, což je taková molekula, kterou potřebujeme, aby se nahromadila, aby jsme mohli zahájit ten spánek. A my, když si dáme kofein, tak ten se naváže na ty adenozinové receptory a trošku posune ten spánkový tlak. To znamená, my jsme pořád ospalí, ale necítíme to. To znamená, že na nějakým způsobem natajmovat si konzumaci kofeinu si myslím, že je důležitý. Budou lidi, kteří si dají po večeři šálek espressa a normálně půjdou spát, což je určitě v pořádku, každý jsme jinak citlivý prostě k různým věcem. A budou určitě lidi, kteří si dají 2 deci vína, budou mít pocit, že dobře spali. Ale je určitě potřeba si to nějakým způsobem rozvrhnout. Pokud jde o ty, ještě když se vrátím k těm technologiím, tak můžeme se určitě bavit i o tom, co nám dělá vlastně jako modrý světlo. My a náš mozek vytváří ve chvíli, kdy se venku setmí takzvaný melatonin, což je hormon, který je schopnej vlastně jako nám říct, teď už je noc, teď už půjdeme spát. A ve chvíli, kdy se koukáme do těch obrazovek, ať už z televize nebo z nějakých mobilních zařízení, tak vlastně ten melatonin si říká, ještě nevyplavuje se ho tolik, to znamená, to naše tělo si říká, ale vždyť je ještě den, tak nemusí mít ještě spát. Což je jedna problematická část technologií a těch telefonů, který si bereme sebou do postele, kterou můžeme vlastně nějakým způsobem odblokovat. Můžeme ji odblokovat tím, že si vezmeme na sebe takový ty srandovní červený brýle, který blokují to modré světlo, anebo si dáme na telefonu, si nastavíme filtr. Jo, to znamená, to je taková ta úplně červená obrazovka, která si myslím, že jako úplně v pohodě s ní můžeme fungovat, můžete si tam nastavit, v 8 hodin se mi zapne nebo v 8:30 se mi zapne a budu potom koukat na telefon jenom s tím. To, co je ale možná ještě důležitější, než je modré světlo, tak je to, co s náma dělá.

0: dělá ten obsah, který tam konzumujeme. Úplně bych se vyhla třeba jako sledováním zpráv. Pokud vám prostě nedělá dobře to, co se děje ve světě, tak si o tom nečtěte před spaním. Jo, stejně tak prostě sledováním sociálních sítí, kdy člověk má pocit, že všichni žijou perfektní navoněný životy a já ho prostě nežiju, tak zúzkostňovat se tady tím jako obsahem před tím spaním si myslím, že je ještě horší opravdu než to modré světlo. Takže v ideálním případě prostě odejít do té postele a už mít sebou třeba jenom knížku. Jo? Nebo udělat si prostě nějaký rituál, který je mně příjemný. Já jsem třeba někdo, kdo tohle není vůbec schopný dodržovat a stejně s tím telefonem prostě do té postele prostě jako odcházím. Jako v ideálním případě bych to nedělala. A jako stane se mi to určitě jako mnohokrát za týden, že jdu do postele opravdu s knížkou a vezmu si k tomu ještě lampičku s červeným světlem, což je jako, jestli jako trpíte nespavostí, tak myslím si, že tohle je první věc, kterou bych jako zkusila. Jo? Mm-hmm. Protože já usnu jako hned.
1: Fakt?
0: Opravdu.
1: To světlo já, nás takhle ovlivní.
0: To světlo, jako takhle. Já si myslím, že to je tím i, že jsem jako Pavlovův pes, jo? Že vidím vlastně tu postel s tou knížkou a s tím světýlkem. Ale opravdu mi to jako velmi pomáhá usnout. A to období té latence nebo toho usnutí je prostě jako kratší a já vlastně nestihnu ani přejímat a ruminovat v té posteli, co teda vlastně jako za ten den se dělo. Ještě jsem vlastně nezmínila jednu věc, mi jako tím, že ten náš život je takhle jako rychlej, plnej a my nemáme moc tendenci nebo čas možná ani, nebo nějakou prioritu se přes ten den zastavit. A nějak si ty myšlenky třeba dát, nevím, na papír nebo nějakým způsobem se jako se sumírovat. A vlastně říká se, že ve chvíli, kdy my přijdeme z té práce, tak bychom si měli třeba na chvilku sednout a říct si, tak dneska se prostě stalo tohle, jo, zítra bude tohle, ale nedělat tohle v té posteli, protože to je vlastně často jediná chvíle, kdy my se zastavíme a je potřeba si prostě udělat ten prostor na to i během toho dne, aby jsme si to už do té postele prostě nemuseli nosit. A jak už jsem i na začátku říkala, prostě ráno moudřejší večera a je opravdu potřeba myslet třeba nějaký hezký věci. To já vždycky říkám dětem, když říkají, že nemůžou usnout, já říkám, tak si budem myslet na něco hezkýho.
1: Tak to je konec dnešního pořadu o spánku na Radio Proglas s doktorkou Zuzanou Hajšmanovou z neziskové organizace LUNO. Děkuji moc, že jste přišla do našeho pražského studia a popovídala nám tady zajímavé informace o spánku.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Jana Rambouzková a přeje vám krásné sny.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Bylo 10 hodin a na Proglasu vysíláme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet matek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené. I kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele. A Surka dodává, v jaký odvětvích začínají podnikat nejčastěji.
4: To jsou typicky služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
3: Vedlejší činnost si můžou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo například studenti do 26 let věku. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
5: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha. Ty nové přírůsty zaschly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Po ukrajinském dronovém útoku hoří v průmyslové zóně v ruském městě Salavat, kde se nachází velká ropná rafinérie a petrochemický komplex. Na sociální síti Telegram to uvedl gubernátor Republiky Baškirska Radij Chabirov. Terčem ukrajinského útoku se tento petrochemický závod stal už minulý měsíc. Ruské úřady hlásí taky útok na Orenburskou oblast. Podle dostupných informací se pravděpodobně obešel bez zranění. Podle oblastního gubernátora ale mobilní hasičské týmy přesto posílily některé čtvrti ve městě. Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti různým bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila vláda.
7: Es ist in der Tat eine neue.
8: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu, dobrý den. Novou část cyklotrasy u Rosenauerova pomníku u Stožce na Prachaticku dnes otevře správa Národního parku Šumava. Díky této půl kilometru dlouhé propojce můžou cyklisti plynule projet podél Schwarzenbergského kanálu až do Bavorska. Informace doplňuje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
9: Propojka prochází kolem bývalé Rosenauerovy nádrže. Podél Rosenauerova památníku cyklisté, když tam chtěli projet, tak museli vést kolo, aby neporušovali zákon, protože na území národních parků v České republice je možné jezdit na kole pouze na značených cyklotrasách a cyklostezkách.
3: Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem, Podpradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
10: Úsetí, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu předpovodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
3: Dopravní informace na Plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se zastavuje, kolona pak pokračuje nesouvisle až do Brna, na konec omezení na 196. kilometr. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku na 10. kilometru. Je tam kolona, pokračuje až na 9. kilometr, tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 4. kilometru. Dobře dojďte. Bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady je čtvrteční Plus.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Jsme stvořeni jako bytosti, které se navzájem ovlivňují. Míra tohoto vlivu se může u různých lidí velmi lišit. Někteří ovlivní jen několik jednotlivců ve svém nejbližším okolí, jiní mají dosah větší a jsou takoví, jejichž působení se výrazně otiskne do celých národů a třeba i na mnohé generace. Když takový člověk výrazného vlivu vnímá, že čas jeho působení se chýlí k závěru, většinou se snaží nějak předat určité shrnutí svého poslání, svůj odkaz, který například popisuje, co by měli jeho následovníci dělat. My jsme se už minulý týden začali zabývat Ježíšovým odkazem. Asi nejlépe ho v Bibli zachycují závěrečné části všech čtyř evangelií. Když je spolu srovnáme, tak v některých nacházíme Ježíšova konstatování o jeho moci či pokárání učedníků za jejich nevěru a tvrdost srdcí, ale vždy v závěru každého ze čtyř evangelií je obsažena určitá výzva, poslání, vlastně Ježíšův odkaz v této podobě. Matoušovo evangelium končí takzvaným velkým posláním, jak jsme o tom minule mluvili, a onou výzvou je tam činit učedníky. Dnes se podíváme na závěr Lukášova evangelia a zkusíme i v něm Ježíšův odkaz nalézt. Poslední 24. kapitola Lukášova evangelia nejdříve líčí, jak ženy objevily prázdný Ježíšův hrob, pak pokračuje podivuhodným příběhem setkání vzkříšeného Ježíše s dvěma učedníky utíkajícími z Jeruzaléma a potom se Ježíš ukáže uprostřed svých nejbližších učedníků jako někdo, kdo má skutečné, i když trochu zvláštní tělo. Na to navazuje Ježíšova řeč k apoštolům. Čteme verše 44 až 49. Řekl jim, to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu a řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Ježíš konstatuje a učedníkům potvrzuje to, co se stalo, že Ježíš jako zaslíbený Kristus zemřel a vstal z mrtvých. To byla minulost a přítomnost. A pak přechází k tomu, co je ještě před nimi, co se má dít v budoucnosti, kvůli čemu se vlastně to vše s Ježíšem stalo. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů. Tím jádrem, co se má dít, je odpuštění hříchů na základě Kristova díla a to má být vyhlášeno, zvěstováno. Parafrázující překlad Bible Slovo na cestu to formuluje takto. A nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy. Že právě toto je klíčové v Ježíšově službě a poslání, vidíme třeba i ve vysvětlení významu Ježíšova jména, když anděl přikazuje Josefovi, aby očekávané dítě nazvali Ježíš, tedy Hospodin je záchrana, protože on vysvobodí svůj lid z jejich hříchů. Tak to nacházíme v Matoušově evangeliu, 1. kapitole, 23. verši. Podobně Jan Křtitel svědčí o Ježíši v 1. kapitole Janova evangelia, že je beránek Boží, který snímá hříchy světa. V Ježíši Kristu je skutečně hřích neutralizován. A když jsem dnes na začátku říkal, že každé ze čtyř evangelií nese ve svém závěru nějakou výzvu a poslání pro Ježíšovy učedníky, tak pozoruhodné je, že v Janově evangeliu nacházíme víceméně stejné poslání jako v Lukášově, tedy odpuštění hříchů. Ježíš tam posílá
ve 20. kapitole 23. verši apoštoli se slovy: komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Má toto odpuštění hříchu nějaké podmínky, za kterých je možné, aby nastalo? Přímo v dnešním textu Lukáše tam jednu podmínku nalézáme, a tou je pokání. Jeden parafrázující překlad toto místo vysvětluje těmito slovy: odpuštění hříchu dostane každý, kdo se obrátí k Bohu. K pokání vybízeli apoštol Petr, když se ho v den letnic jeho slovem zasažení posluchači ptali, co mají dělat. Mnohým z nás už trochu vzdálené české slovo pokání můžeme přiblížit těmito výrazy: vyznání hříchů, lítost, touha po změně, rozhodnutí pro změnu. Druhou podmínkou odpuštění hříchů je víra v Krista. Ve Skutcích apoštolů v 10. kapitole 43. verši končí Petrovo kázání ke skupině pohanů slovy: jemu, Ježíši z Nazaretu, vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Tedy k odpuštění hříchů nestačí jen uznat je, odvrátit se od nich a obrátit se k Bohu, ale i uvěřit, že Ježíš Boží syn za ně zaplatil plnou cenu, a přijmout jeho jedinečné prostřednictví v celé záležitosti. V odpuštění hříchu je skrytý nesmírný potenciál, a to potenciál zásadní změny. Právě proto onen už dnes citovaný verš v překladu Slovo na cestu: a nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy, ještě přidává: on má právo odpouštět hříchy a moc změnit jejich život. Odpuštění hříchu můžeme považovat ne za cíl, ale za prostředek ke změně. Ježíš posílá své učedníky, aby ohlašovali a přinášeli změnu pro tento svět, která přichází skrze odpuštění hříchů. To, co mají apoštolové ohlašovat, samozřejmě přesahuje jejich možnosti a schopnosti. Jejich úkol není to plně realizovat, ale být svědky Ježíše a jeho díla, jeho smrti, zmrtvých stání a cesty k obrácení a odpuštění hříchů. Duch svatý je to zaslíbení Otce a moc z výsosti, o kterých Ježíš mluví hned v následujícím verši. Duch svatý je tím, kdo zmocňuje učedníky k účinnému svědectví, jako to mluví Janovo evangelium i Skutky apoštolů. Duch svatý usvědčuje lidi z hříchu, probouzí v nich touhu po změně, obrací je k Bohu, ukazuje jim na Ježíše jako jediného zachránce, uskutečňuje odpuštění hříchů v srdci člověka a mění jeho život. Podobně jako závěr Lukášova evangelia, i v Janově evangeliu je dar Ducha svatého propojen s odpuštěním hříchů. V jeho 20. kapitole verších 22 a 23 říká Ježíš apoštolům: přijměte Ducha svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Myslím, že v porozumění tomuto textu je třeba se vyvarovat dvou extrémů. Jedním je myslet si, že jako lidé, minimálně někteří z nás, můžeme Boží moc odpuštění hříchů přímo vykonávat, téměř nezávisle na Bohu, v určité soudcovské roli. Opačným extrémem je snížit naši úlohu jen na jakési mluvení o Boží moci. I v souvislosti se závěrem Lukášova evangelia jsem přesvědčen, že máme přinášet do světa Boží moc odpuštění hříchů. Jako Ježíšovi učedníci a vyslanci jsme dostali autoritu přenášet lidi ze smrti do života, ze starého do nového, a to skrze jejich pokání, víru v Ježíše a dar odpuštění hříchů. Milí přátelé, Ježíš Kristus přinesl do našeho světa radikální změnu, která se děje skrze odpuštění hříchů. Toto dílo neskončilo Ježíšovým návratem k Bohu Otci, nýbrž pokračuje dál. Boží duch vnáší onu Ježíšovu radikální změnu do života lidí v každém století. I dnes jsme povoláni
v první řadě být příjemci této změny, ale potom také jejími nositeli skrze pokání, víru v Ježíše a odpuštění hříchů, a to vše v moci Ducha Svatého. Co my s tím dnes, v této chvíli? Abychom byli svědky oné boží revoluční změny pro lidi kolem nás, musíme ji nejprve zakusit ve svém vlastním životě. Bez ohledu na to, kým jsme a co je za námi, věřím, že každý z nás stojí uprostřed sice neviditelného, ale skutečného proudu životodárné změny. Proudu boží lásky a milosrdenství, které se nejvíce projevují v osobě a díle božího syna Ježíše Krista a přicházejí k nám i dnes skrze Ducha Svatého. Možná může zavřít oči a představit si, že stojíš uprostřed tohoto proudu. Nyní záleží jen na tobě, jestli se tomuto něžnému a zároveň mocnému proudu boží lásky a milosti otevřeš a dovolíš mu vstupovat do tvého nitra, uzdravovat tvé rány, vynášet vše temné a zahanbující ven a naplňovat tě nadpřirozeným pokojem a radostí. A pak může nastat čas, kdy proudy této životodárné řeky budou plynout z tebe a občerstvovat lidi kolem. Amen, nechť se tak děje.

Myšlenky většinou děláme, emoce se nám dějí a pro jejich sílu se vůči nim někdy cítíme být bezmocní. O tom, že lépe je pozorovat, ptát se a nedělat unáhlené závěry, bude řeč v druhém zastavení na téma emoce, které přinese pořad Uši k duši už zítra v 10 hodin a 15 minut.

Vítejte u čtvrteční voníčky pro milovníky dechové hudby. Chystá se další řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude koncert na Myslovně v Kostelci u Holešova. Dechová hudba Sebraňáci vás zve již tento pátek na 18. hodinu do Myslovny v Kostelci k návštěvě pořadu Příběh krojů a neb mezigenerační setkání s dechovou hudbou Sebraňáci. Dechová hudba vám pochopitelně hraje i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný dnešní den.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Prázdninové číslo malovaného kraje je právě v dispozici na novinových stáncích a v trafikách po celém Slovácku a naší milou povinností je vám krátce přiblížit jeho pestrý obsah. První strana časopisu tradičně patří fejetonu z pera Nadi Horákové. Stanislav Baťka si pro čtenáře připravil vzpomínkový článek o knězi Františku Baťkovi. Pokračování volného lichtenštejnského seriálu z pera Daniela Ličky nabízí tentokrát detailní pohled na knížete Emanuela z Lichtenštejna. Barbora Turčanová si připravila text o Juráčkově dechové kapele. Detailně popisuje jak historii samotného tělesa, tak také jednotlivé kapely a osobnosti tohoto legendárního uskupení. Pojednání o prvním čísle časopisu Malovaný kraj si připravila Oldřiška Šepelová. V závěru za tímto textem je také pozvánka na chystanou výstavu k 80. výročí Malovaného kraje. No a celý tento dvouměsíčník si můžete přečíst i na webu malovanýkraj.cz.

Bylo 11 hodin a skončila dnešní vonička lidových písní. No a začíná čtení na pokračování. Dnes už po 26. otevíráme knihu Školáka Jamařík ve škole i doma od Felixe Háje. Čte nám Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 26. Mamlásek na svobodě. Mamlásek pobíhá a poskakuje po zahradě. Děti mají náramnou radost. Týna už dostala vyhubováno za skaženou mouku a mléko a teskně prohodila. Mouka, mléko, vzácná paní, ale moje hortenzie je ohryzaná, kam mamlásek dosáhl. Děti se drží při domě. Mamlásek dělá jim náramnou radost. V 10 hodin nesou si do zahrady hrnečky s mlékem a kusem chleba. To bych si ani jakživ nemyslil, začíná Kája, že vydržíme doma. Staví hrnečky na lavičku. A heleď, tamhle spadla taková krásná letní jablka. Pospíchají pod letní jabloň a sbírají. Mezitím mamlásek poctivě do dna vypíjí mléko ze širokých hrnečků. Tamhle je dáme na hromádku, radil Kája, ať si je potom Týna odnese. Už jím 7. a už mám dost. Už musíme na mlíčko, aby v tom horku neskyslo. Pod letní jabloní leží a žloutne hromádka jablek a děti pospíchají k lavičce. Mamlásek okusuje listí malin. A je, mamlásek nám to vypil, hlásí Kája. Hrnečky jsou prázdné jako nic, Zdeňo. To bylo divení v lesovně, že se děti ze zahrady nehnou, ale když si odnesli odpolední svačinu na lavičku v zahradě a jen si vzpomněl Kája, že by se měli podívat, kolik bude asi tady lískových oříšků, než se vrátili, zase byly hrnečky prázdné a mamlásek se jen olizoval. Když jim ani cípeček od rohlíků nenechal, rozhodl Kája. Musíme ze zahrady, nebo z nás za chvíli bude kost a kůže. Mamlásek se pořádně naobědval a přece nám všecko snědl. Pojď, Zdeňo, necháme ho tady a poběžíme válet sudy. Srneček se prohání zahradou. Dobře se mu daří, ale děti na ně zapomněli. Ze stráně se rozběhli Glážovu. Musí se přece pochlubit, že mají mamláska. A zrovna nikde nikdo nestál ani neběžel. Až tamhle v kaštanech Vojta Brabencovic se prál s Tondou Strnadovic. Kája podotkl. Vojta se vůbec pořád jen pere. Doběhli ke klukům. V tu chvíli zrovna chyt Vojta Tondu za zápěstí a vykřikl. Vyhrál! A zas ho pustil a Kájovi povídal. Tondu přeperu jako nic. My máme doma mamláska, hlásil Kája. Mamláska, ušklíp se Vojta. Tondo, směj se, mají mamláska. Snad maňáska ne, lodičku a ne mamláska. Srnečka mamláska, vysvětloval Kája. Už nám vypil dopoledne mlíčko a odpoledne svačinu. Kluci se přestali smát. Proč si ho nepřivéd? Mohli jsme ho prohánět v dělíkách, litoval Vojta. Kde pak prohánět? To se nesmí, ale bude s námi hnedle chodit do Lážova. Pochlubil se a trochu se nadnášel Kája. Vojta chvíli uvažoval. No, možné to je. Na Chouzavě taky jednou měli srnečka a říkali mu Honzíček. Náš tatínek by ho třeba skoupil. Díval se zvědavě na Káju. Ju, koupil. Jsme rádi, že ho máme. Pozejtří snad už s námi půjde ke Štulcovům. Zase se ušklíp Vojta. Já už by ho ani nechtěl. Co je do něj? Tondo, pojď, půjdeme se podívat do Márnice. Je tam ten, co vypil ciankály. Tonda kývl a už se rozběhli. Kájo, pojď se tam taky podívat. Jen tak trošičku z dálky. Já bych ho moc ráda viděla, řekla Zdeňa. A víš ty, co je to cirinkály? Nevíš, viď? Já taky ne. Tak co by jsme tam utíkali? Pan cirinkály tam třeba odpočívá a kluky vyžene.
1: Jen pojď hezky domů. Naše maminka říká, nemusíte být na každém posvícení.

U lesních bylo ticho. Paní lesní si libovala, jak ty děti se zabavili srnečkem. Ani je slyšet není, to bude teď dobrota. Budou pořád na zavolání. Jindy musela Týna houkat na všecky strany z průseku a teď je pokoj. Měl to tatínek nápad, srnečka přinést. Týna mu upravila na noc ten malý čistý chlíveček a vida. Zrovna bude třeba, aby děti doběhly ke Štulcovům. Nemáme doma ani zrnka rýže a chci jim dělat k večeři rýžovou kaši. Týno, volá do kuchyně, zavolej děti z druhé zahrady a zavři, ať srneček neuteče. Hned, vzácná paní, to jsem ráda, že jsou teď pořád skoro jako doma. To bylo dřív vždycky houkání. Za chvíli se vrací. Děti tam už nejsou, vzácná paní. Srneček je tam sám, řekla s důrazem. Tak měl vzácný pán přece pravdu, když povídal, že je brzo omrzí. Paní lesní se zasmála. Co nás to taky napadlo, že by děti dlouho vydrželi v uzavřené zahradě? No musí jít houkat do průseku. A Týna šla. Dnes se nemohla dohoukat. Vrátila se. To jsou Vlážově, vzácná paní. To už by se byli ozvali. Snad za chvíli přijdou. Potřebujeme rýži a také niti a klubko motouzu. Za chvíli opravdu děti poskokem se vrátili. Vzácná paní, doběhli jsme říct do Lážova, že máme srnečka. No, moc se o něho nestaráte, smála se paní lesní. Kája zamlouval. Povídal taky Vojta Brabencovic, že kde Zdeňo? Někde jako v Márinci je pan Cyrinkáli, tak Zdeňa, že se půjde podívat. Pro pána krále, vzpomněla si paní lesní, že tu povídal něco listonoš o krejčím Míťovi, že se otrávil a dali ho do Márnice. Pro pána krále, snad jste tam neběželi. Kde pak, vzácná paní, povídal jsem Zdeně, že třeba pan Cyrinkáli na děti vyletí. A hlad máme náramný. Paní lesní si oddychla. Když už se stal ten případ, že se někdo zastřelil nebo někoho vlak přejel, nebo jako teď ten Míťa se otrávil, nikdy o tom dětem nepovídali. Pan lesní říkával, na to na všecko, co život hrůzného přináší, mají děti času dost. Nekazme jim čistou radost ze života. Uznala, být to jiný kluk než Kája, byl by uháněl za Vojtou a Tondou. Proto pohladila Káju po hlavě. Co pak ty chlapec? Prosím, vzácná paní, chlapec jsem, ale hlad máme, viď Zdeňo. Nejspíš nemáme doma nic k jídlu, ozvala se Zdeňa. To je zrovínka jako v té pohádce o hladových rodičích. To jste vy, maminko, máte hladové děti a ani si jich, chtěla říci, nevšímáte, ale nedořekla, protože už jí maminka třepla přes ruku a řekla. Víš, že se mi prostořekost protiví. Jděte do kuchyně, však vám Týna něco najde. A potom poběžíte do Lážova pro rýži a pro pepř a zázvor a rozinky a droždí. My už víme, vzácná paní, dokládal Kája. A taky dostal třepnutí přes ruku.

Martina nebyla zrovna v dobré náladě. Myslila, že o srnečka se nebude starat a zatím mu třikrát nesla vodu k pití a třikrát jí vodu porazil. Tonča od přípků šla tudy ráno na houby a povídala jí, že si přece jen koupila od šprislů na ty kvítkované šaty, že se to teď moc nosí. Týna je také chtěla a vzácná paní povídala. S pánem bohem, Týno, jen si na ně kup. Ale takhle si neušetříš ani krejcaru. Máš nedělní troje jako z cukru, já dvoje. No, jak myslíš? Týna konečně uznávala, že to s ní vzácná paní dobře myslí, ale přece jen měla zlost, že Tonča bude mít zas nové. Proto hned, jak děti vpadly do kuchyně se vzkazem, aby jim dala něco jíst, zahučela. To člověk od vás slyší celý den, jen jíst a jíst. A mazala jim krajíce máslem. Je, Týno, vy se mračíte. O co, že byste chtěla, aby chodil s vámi srneček do Lážova? Týnu přešla zlost. Zasmála se. To víš, o to nejvíc stojím. Ale s vámi taky chodit nebude. To si takhle na vás moc nezvykne. Doneste mu pít a poběžíte do Lážova. Následující dny to bylo ještě horší. Děti sice k srnečkovi na chvíli zaběhly, potěšili se jím, ale aby v zahradě zůstali, ani pomyšlení. Jen dobře dvířka zavřeli, aby neutekl. Srneček už byl docela krotký. Chytal Týnu za zástěru a paní lesní jednou, když se k němu zhýbla, docela za vlasy zakrákal. Jak pan lesní zavolal, mám lásku, utíkal k němu jako psík. Pan lesní řekl po týdnu. Nevím, co dělat. Mamláskovi se dobře daří, ale děti dávno omrzel. Teď už by mohl zase pobíhat v lesích. A tak se mi zdá, že když ho včera nesla Týna večer do chlívečka, že se tak smutně díval. Chlíveček sebečistší není les, což je to všechno platno. A zrovna druhý den, když hlásila Týna dětem, že docela zapomněli na hrušky muškatelky v druhé zahradě, projevili děti nový zájem o mamláska. Dnes budeme celý den v zahradě u mamláska a muškatelek, vyslovil se Kája. Týna sice řekla, zlaté oči, které vás tam na hodinu uhlídají, ale přece jim dala dva koše a přidala výstrahu. Do košíku dávejte jen trhané. Ne, abyste tam naházeli spadané, sklepané, to byste dostali. Mamláskovi vezmete pití a do těch košíků vám dám pro něho jetýlek. Děti chvíli povídají mamláskovi, který si pochutnává na čerstvém jetýlku. Potom jdou k muškatelce. Týna měla pravdu. Pod stromem leželo takových krásných hrušek. Zdeňo, to je vůně. Zakousl se Kája do sladkého plodu muškatelky. Chvíli bylo ticho. Totiž tak docela ticho ne. Bylo slyšet křupání dvojích dětských zoubků. Pod stromem už skoro nic nebylo, jen sem tam některá hruška s vosou nebo už zahnívající. Mně se zdá, že už máme plné ledviny, Zdeňo, rozhovořil se Kája. Já už bych nesnět ani jednu. Zdeňa dokusovala poslední. Já taky ne. Já už nikdy nebudu jíst hrušky. Už jsem to spolkla, ale pořád se mi zdá, že mám plnou hubičku muškatelek. Stěžovala si Zdeňa. Už je nejvyšší čas, aby jsme utíkali kdo dřív. Jak budeme chvíli běhat, tak se to slehne, podotkl Kája. Jenže máme natrhat rychle dva košíky, ukázala Zdeňa prázdné nové bramboráky. Jo, leda by jsme teď mohli. Ani na hrušku nesáhnu. To máme ještě času na trhání. Zdeňo, o co? Kdo bude dřív v průseku u toho velikého jalovce? A uhání k dvířkám. Otvírá je spěšně, Zdeňa uhání za ním. K velkému jalovci v průseku je panečku kus cesty. Děti utíkali trapem a přece trvalo hezkou chvíli, než k němu doběhli. Kája ovšem dřív. A teď přes druhý průsek a na stráň, zavolal Kája. A než tam doběhli,
už vytrávili.

0: Už ani nevím, že jsem jedla, řekla udýchaně Zdeňa. No však jenom hrušky a to nic není, slupka, trochu šťávy a u muškatelek víc vůně než šťávy. Vezmem to zase trapem zpátky a natrháme do těch košíků, povídá Kája. A najednou se leká. Zdeňo, zavřela z dvířka? A Zdeňa neví. Ne. Za nic na světě si nemůže vzpomenout, jestli za sebou zavřela nebo ne. Protože stáli zrovna u keře plného krásných lesních malin a začali ozobávat, řekl Kája skoro bezstarostně. A to on, mamlásek, neuteče, kde pak? Co pak by v lese dělal? Leda by mu někdo nosil mlíčko a všelijaké dobré věci, jako v lesovně. To on počká, až Týna zavře. To jsou maliny, viď? Mamlásek prve rozběhl se taky za Zdeňou. Jak dál běžela a dvířek nezavřela, zastavil se mezi nimi. Skoro abych utek do lesa, povídá si pro sebe. Co pak o to? Tuze dobře jsem se tu měl, nožička se mi zahojila docela. Zůstal bych tu, jen kdyby mi udělali v zahradě pelíšek. Ale udělali pelíšek ve chlívečku a to nic není. Chlíveček je čistý, vzdušný, ale hvězdičky mi nad hlavou v noci nezasvítí. Měsíček tam nepošle ani jediného paprsku. Nemá kudy. Když jsem býval u mámy v pelíšku, někdy do rána nám měsíček svítíval. Ale to jsme nemuseli spát. To jsme chodívali na luka hodovat a k potoku pít. Mámu už nemám, ale síly mám dost a moje místo je v širých lesích a houštinách a ne ve chlívečku. Mamlásek stojí už před brankou. Jen několik skoků a byl by v lese. Ještě váhá. Takové sladké mlíčko tu dostává i buchtičky. A tuhle taky vzácná paní vzala ho do kuchyně a než se vrátila z chodby, všechnu sladoučkou kávu z hrnečků vypil. Ale v noci hvězdiček nevidí. Mamlásek několika skoky dobíhá lesa. Vtáhl do chřípí vzduch plný pryskyřice. Neřekl snad stvořitel, když prvního srnce na svět poslal, z potoka píti budeš a ve hvězdných nocích popásat se budeš na lukách u lesa? Snad, protože mamlásek skoro divokými skoky rozběhl se tam, kde ještě před týdnem byl jejich pelíšek. A s pocitem nezměrného blaha se tam skulil ke spánku. Nedaleko něho, než usnul, tou jejich zvířecí řečí ozvalo se zavolání. Ty jsi naživu? My mysleli, že jsi mrtev. A srneček ukládaje se do klubíčka odpověděl. Jsem naživu. Dobře jsem se měl, ale nespal jsem v pelíšku, jen ve chlívečku. A už brzo budou hvězdičky svítit? Hnedlinko, kamaráde, jen se prospíš, zasvítí, odpovídali Kolouchové. Heleď, Kájo, prve mne začalo bolet bříško po hruškách, teď začíná po malinách, rozhovořila se Zdeňa. A to je náhoda, Zdeničko, nezrovínka tak, už toho necháme a půjdeme se podívat, jestli si zavřela druhou zahradu. Děti uhánějí trapem. Tak, volá Kája. No počkej, ty doma dostaneš. Ty jsi zapomněla zavřít a mamlásek utek. Zdeňa ani muk. Ku podivu tiše sedí děti na prahu. Mně se zdá, že byste zase jedli, povídá paní lesní. Ba ne, vzácná paní, ale mamlásek utek. Tak, teď se zas podívala paní lesní. No vám tak svěřit něco k hlídání. Nic lepšího nemohl udělat. Smál se pan lesní mezi dveřmi. Přidá se k ostatním a lépe mu bude na svobodě než u nás.
1: Mně je ho přece jen moc líto, zanaříkal Kája. To Zdenička nezavřela. Já uháněl napřed. No když si řek o co, mám já kdy zavírat? Bránila se Zdeňa a pan lesní se smál. Kde pak? Jak se řekne o co, to se musí uhánět cestou necestou.
0: Mám láska, nelitujte. Stokrát je mu líb v lese než v zahradě a na noc ve chlívečku. Mamlásek leží ve svém pelíšku. Tahle travička, kterou měl k večeři, nebyla tak křehká jako jetýlek, který měl v lesovně, ale přece nelituje. Teď už by byl ve chlívečku. A zatím leží pod černou klenbou nebeskou, na níž září a svítí tisíce hvězd. Za chvíli vyjde bělavý měsíček, celé stádo bude pospíchat k potoku. Dobře bylo v lesovně, ale lépe, tisíckrát lépe je na svobodě. Ne, ne, srnečkové nejsou proto, aby pobíhali kolem plotu zahrady. Jejich jsou celé širé lesy.

0: Skončilo čtení na pokračování, četli jsme z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Pro Proglas nastudovala Marcela Kopecká. Pokud jste nestihli celý díl, tak reprízu vysíláme dnes ve 22 hodin a zítra v 11 hodin dopoledne naladíme už poslední část s názvem Děti vybírají na Vincentinum.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

A je akorát 11 hodin a 30 minut, čtvrtek 13. srpna 2026. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V tento den roku 236 byli v Římě pochováni svatí Poncián a Ippolit, církevní spisovatel a bývalý otrok, papež a vzdoropapež, mučedníci. Církevní kalendář ukazuje také na svatého Jana Berchmanse, vlámského kněze jezuitu. Skonal v Římě 13. srpna 1621. Stal se patronem mládeže a zvláště studentů, přímluvcem ministrantů. Na dnešek také připadá Mezinárodní den levorukých, tedy lidí, kteří přednostně používají levou ruku. Před 160 lety se narodil italský průmyslník Giovanni Agnelli, zakladatel automobilky Fiat. Zemřel v roce 1945. V noci na 13. srpna před 65 lety vláda NDR uzavřela hranice mezi oběma částmi rozděleného Berlína. Komunistický režim začal budovat betonovou zeď, pozdější symbol studené války. Do roku 1989 u ní přišlo o život nejméně 136 lidí. V tento den roku 1940 začala jedna z klíčových bitev druhé světové války a první čistě letecká vojenská kampaň v historii, letecká bitva o Británii. 80. narozeniny slaví zpěvák, skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop. 89 let se dožívá Jan Nepomuk, podstatský Lichtenštejn, správce rodinného panství ve Velkém Meziříčí. A svátek má Alena. Jméno vzniklo buď odvozením z původně hebrejského Magdaléna, čili pocházející z Magdaly, anebo z řeckého jména Helena, a to je pochodeň nebo světlo. Tak Alenám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Pojďme se také ještě podívat na předpověď počasí. Dnes bude slunečno s nejvyššími denními teplotami 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě území kolem 24 stupňů a v 1000 metrech na horách 21. A bude vát slabý na Moravě a ve Slezsku místy přechodně mírný severovýchodní až východní vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. A co nás čeká ve vysílání Proglasu dnes odpoledne? Teď pokračujeme ještě dopoledním hudebním proudem. Můžete se také těšit na myšlenku na den, která zazní krátce předpolednem. Je tematická, má název Vetro a připravili Daniel Ženatý. V poledne se můžete připojit k pracovníkům Rádia Proglas k modlitbě Anděl Páně a na to navážeme hudební siestou. Nejprve si pustíme koncertínu S-dur, které pro flétnu, klarinet, housle a komorní orchestr napsal skladatel František Vincenc Kramář. Ve zbývajícím čase pak zazní Haydnova symfonie číslo 63 C-dur na motivy francouzské písně Ra Lux La Roxelane. To je tedy hudební siesta, potom budou zprávy ve 13 hodin Českého rozhlasu Plus. Můžete se také těšit na dnešek v kalendáři, který si představíme od 13:30 a od 14. hodiny pak odpolední hudební kompas. Ten bude patřit britskému jazzovému saxofonistovi Shabakovi. V 15 hodin opět přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a o 16. hodiny nabízíme další kolo hit parády, kterou připravil Milan Tesař. To je tedy výhled na dnešní odpoledne. Teď nám bude hrát folk tým Konec století.

a pod večerem století, zajištěn minimálním platem. Ptám se tě, lásko, jak je ti? Jak je ti, lásko, v době dešťů?

0: a drž mě pevně a možná takhle přežijem.
1: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: 80. narozeniny slaví tento týden páter Václav Vacek, emeritní farář z Letohradu, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapy, autor knihy, která sleduje životní cestu Václava Vacka. Publicista Josef Beránek o jejich seznámení řekl.
3: Ta spolupráce vlastně se odvíjela od našeho dávného seznámení, když jsem ještě pracoval v časopisu ADčko a když jsem díky tomu vyrazil i na manželská setkání, když jsem Václava Vacka poznal jako velmi otevřeného člověka, který je schopen, nejen ochoten, ale prostě schopen porozumět výzvým problémům a otázkám věřících lidí. A tyto otázky prostě nějakým způsobem nezlehčuje nebo neodbývá nějakou větou, kterou se, řekněme, naučil v semináři, ale snaží se odpovědět jakoby na základě svých životních zkušeností. On se kvůli tomu věnoval nejen teologii, ale třeba i psychologii, takže tím mě právě zaujal. A ta knížka potom vlastně vzniká díky tomu, že mě oslovil nakladatel pan Novák, tehdy z Vyšehradu, a mě to zaujalo, to oslovení, a protože právě jsem ve Václavu Vackovi viděl někoho, kdo v té knížce nebude mi opakovat to, co už někdo někde řekl nebo napsal, ale bude se snažit vlastně v tom dialogu třeba hledat nějaká nová vyjádření starých osvědčených prav, ale právě takovým způsobem, aby to vyjádření bylo pro lidi atraktivní, přitažlivé a třeba i trochu provokativní, aby se nad tím zamysleli.
2: Životopisný rozhovor Josefa Beránka s Václavem Vackem vyšel před 12 lety v knize Měl jsem štěstí na lidi. Rozšířené vydání publikace pak představili letos v červnu. Jmenuje se Mám štěstí na lidi.
3: Já myslím, že to hezky vyjádřil Zdeněk Eminger ve své recenzi, kdy vlastně říká, že ta knížka za ty roky nestratila na své, řekněme, aktuálnosti nebo spíš dělnosti. Právě díky tomu, že Václav je schopen odpovídat hodně pečlivě ve vztahu k tomu, aby reálně odpovídal ty konkrétní problémy konkrétních lidí. A tu poslední kapitolu jsme přidali právě proto, že přeci jenom něco se měnilo v tom dnešním světě a to je mnohem větší tlak na autentičnost lidí a tlak na to, aby si člověk vlastně udržel svoje priority před očima, protože řekněme tlak sociálních médií nebo i tlak jaksi zhrublé politické scény nebo i dopady války za humny naší země prostě člověka docela hluboce zasahují, znervózňují, znejišťují a v tomhle kontextu právě ta knížka si myslím i díky té poslední kapitole vlastně získala jako nové naléhavosti.
2: Řekl o doplněném vydání knihy rozhovorů s úterním oslavencem páterem Václavem Vackem její autor Josef Beránek.

0: Dneškem začíná nejstarší rockový festival v Česku Trutnov. Takzvaný východočeský Woodstock má více než 40-letou tradici a počátky spojené s komunistickou persekucí i Václavem Havlem. Letošní ročník připomene jeho nedožité 90. narozeniny. O podobě i historii festivalu hovoří jeho zakladatel Martin Čeronýmo Věchet.
1: Trutnov má tradici už letitou, je to v podstatě nejstarší festival svého druhu v naší zemi. Jeho počátky sahají až do první poloviny 80. let, když nám v roce 84 a 87 rozháněla státní bezpečnost a ten festival v podstatě vznikal ne z touhy po biznisu a nějakým zbohatnutím, ale vytvářet ostrůvky svobody, vytvářet i nesvobodné společnosti, nějaký svobodný prostor, kde si lidi budou moct hrát, říkat a číst, co chtějí, bez ohledu na to, kdo nám vládne. A jedinou odměnou nám tenkrát bylo prostě vězení.
0: Součástí Trutnov Open Air festivalu budou tradičně ekumenické bohoslužby pod širým nebem.
1: Ten festival se vyznačuje hodně širokou, pestrobarevnou a různorodou dramaturgii. Ale mimo to se na festivalu odehrávají i různé nehudební věci. Letos to bude spousta různých debat, přednášek, polních seminářů, jak my říkáme, a které se vztahují k různým událostem, jako například česko-polské setkávání na hranicích v horách mezi Chartou 77 a Solidaritou, které taky byly sledovány policií, tak přijedou i přímí účastníci, jak z Polska, tak od nás, takový známý je třeba Saša Vondra, který byl účastníkem těchto setkání, anebo budou debaty o nezávislé kultuře. Nezávislá kultura v Německu a nezávislá kultura v České republice. Včera a dne pravidelně už několik let se odehrávají open air bohoslužby. To znamená, že první bohoslužba bude i festival celý otevírat. Tu bohoslužbu bude sloužit Honza Hanák, katolický farář, publicista, pedagog, který přijede z Kučerova, taková výzká kousek od Brna.
0: Uzavírá na Proglasu Martin Čeronýmo Věchet, zakladatel Trutnov Open Air Festivalu.

0: host.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.
2: Vyhnaný dostal jsem útulek v Porobě, v salaších ciziny bylo mi spáti. Opuštěn volal jsem, pane můj, po tobě.

Blíží se poledne a s ním i čas na myšlenku na den. Dnešním je autorem dnešní myšlenky je Daniel Ženatý a název je Vedro.

A je to tady. Vedro. Jak se dalo čekat, dostavilo se. Loni, letos, za rok zase. Jak vedra snášíte? Asi nic moc, víčte. Žádný etymologický slovník mou teorii sice nepodporuje, to přiznávám, ale možná je to podivné slovo vedro odvozeno od slovesa vedrat se, vniknout, vecpat se, prodrat se někam a pak tam všechno živé zahltit, učinit neschopné pohybu, natož pak myšlení. Ostatně, je to možná trochu indiskrétní otázka, ale jak to vypadá u vás doma? Taky to máte rozdělené? Ten jeden nebo ta jedna říkají, sluníčko je dobré a kapka čerstvého vzduchu přece musí do místnosti proudit. To by se tady jinak nedalo dýchat. A mít i ve dne v bytě temno od zatažených žaluzí a záclon a v jasném dni muset v bytě svítit, to je přece hloupost, ne? A ten druhý, nebo ta druhá, chodí, pečlivě kontroluje zavřená okna, ucpává všechny škvíry, kontroluje žaluzie a závěsy, zda jsou správně zataženy, tu a tam do nich jen tak trochu cvrnkne, aby to bylo ještě zataženější a ještě ucpanější. A když na chvíli opustí svůj příbytek a vnoří se do rozpálených ulic, už se těší na návrat do svého chládku a současně se toho návratu tak trochu

obává, že všechno bude zase nepozorovaně trochu slunci otevřené, malinko odhrnuté a vedro se bude drát a drát dovnitř jak zběsilé. Co s tím? No, nějak to spolu vydržíme, ne? Lepší to už bez tak nebude. A těšme se, že podzimní chladná rána a přívětivé plískanice už za chvíli budou klepat na dveře. Mějte se moc pěkně. To vám přeje Daniel Ženatý.

0: Dobré poledne z Proglasu přejeme. V dnešní modlitbě chceme pozdravit do obcí Lažánky, Záboří a Čečelovice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: Amen. Pošla z Ducha Svatého. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který jsi v ukřižovaném u svatého Damiána našel pravý pokoj, uč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který jsi neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Svatí Ponciáne a Hipolité,
3: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
3: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.

Je krátce popoledne a k vašim obědům nyní vysíláme hudební siestu. Otevřejí koncertino Ezdur pro flétnu, klarinet, housle a komorní orchestr opus 70 Františka Vincence Kramáře v podání následujících solistů. Na flétnu hraje Magdalena Bílková-Tůmová, na klarinet Jan Budín a na housle Bohuslav Matoušek. Doprovází komorní orchestr Berg, diriguje Petr Vrábel.

Slyšeli jsme koncertino S-dur pro flétnu, klarinet, housle a komorní orchestr opus 70 Františka Vincence Kramáře. Na flétnu hrála Magdalena Bílková-Tůmová, na klarinet Jan Budín a na housle Bohuslav Matoušek. Doprovázel komorní orchestr Berg, dirigoval Petr Vrábel. Ve zbývajícím čase hudební siesty zazní symfonie číslo 63 C-dur La Roxelane Josefa Haydna v interpretaci severského komorního orchestru pod taktovkou Nicolase Varda.

0: Hudební cestu jsme zakončili poslechem symfonie číslo 63 C-dur La Roxelán Josefa Haydna v interpretaci Severského komorního orchestru pod taktovkou Nicolase Varda. Příští hudební cestu naladíte zítra opět krátce popoledni.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A s blížící se 13. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Premiér Babiš dnes navštíví kvůli suchu vodní nádrž Slapy a policie na nádraží v Bavorském Treuchtlingenu prověřuje podezření na přítomnost výbušniny. Vlaková doprava na místě je zastavená a paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevněla. Za litr nafty řidiči zaplatí 44 korun. Zprávy a Martin Matějka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes jede na Slapskou přehradu, oznámil to ve videu na sociálních sítích s tím, že chce řešit sucho. Středočeskou vodní nádrž navštíví společně s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD a generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy Petrem Kubalem. Podle Babiše vláda v příštím týdnu oznámí, co chce se suchem dělat.
4: Vy se ministři vrátí, v pondělí hned by jsme měli mít tiskovku, kde vás ty příslušní ministři budou informovat o tom, co dělají. Boj proti suchu, musíme to řešit samozřejmě, tak jak jsme to řešili v minulosti.
2: Ještě v tomto týdnu mají ministři takzvané vládní prázdniny. Policie na nádraží v bavorském městě Treuchtlingen prověřuje předmět, který by možná mohl obsahovat výbušninu. Na sociální síti se o tom informuje policie. Jakékoliv další podrobnosti o předmětu, ale zatím vyšetřovatelé neposkytli. Speciálních jednotek federální policie se teď snaží objekt s pomocí rentgenu identifikovat. Policie preventivně evakuovala blízké budovy a vyzvala občany, aby se oblasti vyhýbali. Železniční provoz na místě je zastavený.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun na 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun na 6 haléřů a v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém, nejdražší paliva jsou v Praze. Policie ukončila po 9 dnech pátrání po 19-letém chlapci ztraceném bouři na jezeře Most. Policisté pod hladinou jezera pátrali od úterý 4. srpna po dvou mužích. Jednoho z nich nalezli utonulého. Hledání druhého se teď přesouvá na souš, říká mluvčí policie Ilona Gazdošová.
5: V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehu a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů. Nadále budeme vyhodnocovat získané poznatky.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. A Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
6: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
7: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
8: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
7: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé. Morgan Spekter a Rebeka Hallová, zatímco Spekter se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy popojíždí kolona před omezením u letiště od sjezdu na Tuchoměřice ze třetího kilometru. Z opačné strany zpomalíte na okruhu už kousek před odbočkou. Do evropské zdržení je vždy okolo 10 minut. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se sunou jako obvykle kamiony od Rudné z 6. kilometru. Pomalej pak pokračují i okruhem směrem k D1 až za Ořech na 18. kilometr. Dálnice D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy se plní za Zdiby, i tam jsou to převážně nákladní soupravy, posouvají se krokem až do opravované k Belské. Chvílemi se prudce brzdí i v levém pruhu. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je plná kamionů za Domašovem z kilometru 170. Pravým pruhem se vlečou až do omezení u sjezdu na D2. V Praze ve Vysočanech v Jandově ulici pod železničním viaduktem stále v pravém pruhu překáží kamion. Příliš je vysoký, pod mostem se zasekl, čeká se na příjezd těžké techniky. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je převážně jasné, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území měří kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

9 minut po 13. hodině čtvrtek 13. srpna. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V tento den roku 236 byly v Římě pochováni svatí Poncián a Hippolyt, církevní spisovatel a bývalý otrok, papež a vzdoropapež, mučedníci. Církevní kalendář ukazuje také na svatého Jana Berchmanse, vlámského kněze jezuitu. Skonal v Římě 13. srpna 1621. Stal se patronem mládeže a zvláště studentů a přímluvce ministrantů. Na dnešek připadá i Mezinárodní den levorukých, tedy lidí, kteří přednostně používají levou ruku. A podle občanského kalendáře má svátek Alena. Jméno vzniklo buď odvozením z původně hebrejského Magdaléna, čili pocházející z Magdaly, nebo z řeckého jména Helena a tvoje pochodeň či světlo. Ale nám blahopřejeme k dnešnímu svátku. No a co jsme si pro vás připravili na dnešní odpoledne na Proglasu? Bude to rubrika Dnešek v kalendáři, který naladíte od 13 hodin a 30 minut, potom hudební kompas ve 14 hodin, tam si představíme Shabaku, tedy britského jazzového saxofonistu. V 15 hodin opět přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a o 16. hodiny pak vysíláme další kolo hit parády, kterou pro vás připravuje Milan Tesař. Mezitím samozřejmě písně a také pozvánky a zprávy. Teď nám bude zpívat Pavel Čadek, Tamten, tamto.

obětovat kus pohodlí, odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i po

0: S motem Odvahu, já jsem přemohl svět, pokračuje celostátní setkání mládeže. Na akci do Ostravy přijelo přes 3000 mladých křesťanů. Mezi nimi také autorka hymny setkání Lucie Pekárková. Bývalá pražská redaktorka Proglasu a studentka konzervatoře Jaroslava Ješka zde není pouze jako účastnice. V areálu výstaviště Černá louka se společně se scholou brněnské mládeže zahrála na violončelo. I o tomto zážitku nám nyní řekne více. Ahoj Lucko, vítej na Proglasu.
1: Ahoj, krásné odpoledne, zdravím z Černé louky.
0: Prosím tě, pověz nám, jaký byl pocit poprvé slyšet hymnu, kterou jsi napsala takhle naživo v Ostravě a jak jsi užila hraní s SBMkou?
1: Děkuji za otázku. No, byl to obrovský zážitek, protože hrát takhle velkým tělesem a ještě k tomu křesťanskou hudbu, která jako samozřejmě mi dává obrovský smysl, vidět tam ty nadšený tváře, jak zpívají s námi, a celkově ta atmosféra, tak to byl moc velký zážitek. Nemluvě o té hymně, protože tam jsem psala part, takže znám přesně, co každý jednotlivý nástroj hraje. A no, bylo to fakt nepopsatelný zážitek.
0: Jaké máš zatím dojmy ze setkání? Jak se ti v Ostravě líbí a jak hodnotíš třeba organizaci?
1: Já mám Ostravu moc ráda. Je, jak už jsem mluvila o té atmosféře, krásný vidět lidi v mým věku, nebo mladší i starší, jak chválí Boha, jak si to užívají i skrz tu hudbu a všechno. Je to tady moc krásný a všechno hezky zorganizovaný, žádný problém, takže radost, čistá radost.
0: Měla bys třeba nějaké srovnání s jiným setkáním mládeže, třeba v Hradci Králové?
1: Jo, v Hradci Králové jsem byla. Byla jsem i v Olomouci, ale to jsem byla ještě dítě, tak jsme tam byli jako v rámci dnu rodin. Řekla bych, že je tady méně účastníků, ale to se i jako ví, že třeba v Hradci bylo nějak kolem 4000, tady je to tak kolem těch 3, ale na atmosféře se nic nemění. Je to vlastně pořád stejně krásný, no, tak tomu víc říct.
0: A na co z programu se nejvíc těšíš?
1: Já jsem se už těšila právě na to hraní, kdy si zahraju s SBMkou, to už je za námi. Těšila jsem se na zahajovací ceremoniál, ten proběhl podle představ. Jako je to tady ale pořád všechno hezký, máme za sebou diskuzní skupinky, i vlastně každý oběd, kdy sedíme u stolu s novými lidmi a potkáváme se napříč Českou republikou, tak už jen to je jako krásný zážitek. Takže program pak scénky na hlavní stage, krásná hudba, dneska nám dohrála kapela Sinai a jako o program je tady moc hezky postaráno.
0: A na závěr se zeptám, s čím bys chtěla z Ostravy odjet ty sama, co si chceš z toho setkání odnést?
1: Tak já bych si určitě ráda odnesla odvahu, protože to je v motu a vlastně když se zamyslíme, tak to všechno, co my potřebujeme, je odvaha. Jak ke vztahu s Bohem, tak šířit jako evangelium, tak se odhodlat k různým novým věcem, zážitkům. Takže určitě odvahu a mít Boha v sobě a evangelizovat.
0: To říká na Proglasu Lucie Pekárková, autorka hymny celostátního setkání mládeže v Ostravě. Moc děkujeme za tvůj čas a přejeme, ať si setkání ještě naplno užiješ. Krásné dny a zdravíme do Ostravy.
1: Já vám moc děkuju, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Cena Gracia Stiby oceňuje mladé lidi, kteří nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Latinská slova, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím děkuji tobě. Přihlášené projekty obvykle obsahují inovativní přístup k řešení společenských výzev a jsou projevem osobní angažovanosti. Aktuálně je možné online hlasovat o ceně veřejnosti. Podrobností má mluvčí ocenění Tereza Tůmová.
2: Cena Gracia Stiby je pořádána Člověkem v tísni a její podstatou je oceňovat mladé lidi, kteří se aktivně zapojují do dění kolem sebe a vlastně to ocenění probíhá ve třech věkových kategoriích, základní školy, střední školy a pak lidé do 30 let. A vlastně potom se sejde odborná porota, která vybere vítěze každé kategorie i potom obdrží cenu na slavnostním předávání v září. Nejčastěji se projekty týkají vzdělávání, dobrovolnictví, charitativních sbírek, ale také třeba komunitních projektů, životního prostředí a taky v posledních letech se ty projekty čím dál více zabývají třeba novými technologiemi.
1: Z letošních 61 nominací porota vybrala 9 finalistů a finalistek. Veřejnost je může podpořit svým hlasem na webu ceny Gracia Stiby. V sekci hlasujte po vyplnění krátkého formuláře.
2: Letos jsme registrovali 61 nominací a z nich postoupilo do finále 9 projektů, pro které se teďkon může hlasovat. Ty se letos vlastně zaměřují opět třeba na oblast vzdělávání nebo třeba rozvoj kultury ve veřejném prostoru, mezigenerační dialog, a pomoc lidem v nouzi a nebo třeba podpora aktivního občanství. Ono to samotné oceňování už je prestižní tím, že vlastně bude probíhat a to 9. září v rezidenci velvyslankyně Norského království. A vlastně součástí výhry, kromě samotného ocenění, tak je poznávací zahraniční cesta a taky vzdělávací kurz dle vlastního výběru.
1: Dodává na Proglasu mluvčí ocenění Gracia Stiby Tereza Tůmová. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 9. září při slavnostním předávání cen v rezidenci velvyslankyně Norského království.

Je 13 hodin a 30 minut. Na Proglasu v tuto chvíli otvíráme rubriku Dnešek v kalendáři. Je čtvrtek 13. srpna, Mezinárodní den levorukých, tedy lidí, kteří přednostně používají levou ruku. Je jich v populaci mezi 10 a 15%. V tento den roku 236 byli v Římě pochováni svatí Poncián a Hippolyt, mučedníci. Přední řecký církevní spisovatel Hippolyt měl značný vliv na římský klérus. Když se bývalý otrok Kalist, znalec písma, stal papežem Ponciánem, dal se Hippolyt provolat prvním vzdoropapežem v dějinách. Poncián zavedl do liturgie confiteor, vyznání viny. Za schizmatu byli i s Hippolytem vypovězeni na Sardinii. Tam se smířili a svojí abdikací umožnili novou volbu hlavy církve a někdejší vzdoropapež Hippolyt vyzval své stoupence k návratu. V těžkých podmínkách nucených prací v dolech na ostrově krátce po sobě zemřeli. Církev dnes připomíná i vlámského kněze svatého Jana Berchmanse, jezuitu, který vynikal veselostí a srdečností a zároveň přísně dbal na řeholy. Skonal ve věku 22 let v Římě 13. srpna 1621, právě před 405 lety. Platí za patrona mládeže a zvláště studentů, přímluvce, ministrantů. Svátek slaví ženy a dívky jménem Alena. To lze vyložit dvojím způsobem. Může být latinskou odvozeninou hebrejského jména Magdalena, to znamená pocházející z Magdaly, nebo vzniklo z řeckého Helena, čili pochodeň, světlo.

Před 160 lety se narodil italský průmyslník Giovanni Agnelli, zakladatel automobilky Fiat. Zemřel v roce 1945. Prémiové souborové provedení Wagnerovy scénické hry Prsten Nibelungův otevřelo první ročník hudebního festivalu Bayreuthu. Stalo se před 150 lety. Právě před 110 lety přišel na svět mučedník nacismu z řad německých kněží, blahoslavený Johannes Prasek. Kaplan ve farnosti Nejsvětějšího srdce Páně v Líbeku na severu Německa pomáhal potřebným, nemocným, podporoval polské dělníky, zachraňoval životy při bombardování. Jeho nedělní kázání špioni gestapa vyložili jako útok proti ideologii. Byl zatčen a uvězněn a roku 1943 v Hamburku popraven. Spolu s ním na popravišti skonali blahoslavení otcové Hermann Lange a Eduard Miller. Slavnostní beatifikace všech tří kněží se konala před 10 lety a protestantský pastor Karl Friedrich Stellbrink. V noci na 13. srpna před 65 lety vláda NDR uzavřela hranice mezi oběma částmi rozděleného Berlína. Komunistický režim začal budovat betonovou zeď. Do roku 1989 u ní přišlo o život nejméně 140 lidí. Berlínská zeď symbolicky padla při otevření hranic 9. listopadu 1989. Bourat ji začaly v lednu následujícího roku.

89. narozeniny slaví Jan Nepomuk Podstatský Lichtenštejn, správce rodinného panství ve Velkém Meziříčí. V době utváření Evropského společenství pracoval pro Otu Habsburského. Říká, dětem nemusíme dát peníze, ale kulturu, rozum a odpovědnost. Rubriku Dnešek v kalendáře pro vás připravuje Kateřina Vitouchová.

0: Se čtvrteční 14. hodinou je tu odpolední hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes si představíme britského jazzového hudebníka Shabaku a jeho nejnovější album Off the Earth. Začneme skladbou Step Lightly.

Hraje nám Shabaka, britský saxofonista, klarinetista, skladatel a producent, narozený v Londýně v rodině barbaroského původu. Patří k nejvýraznějším osobnostem současné britské jazzové scény a proslavil se především jako kapelník skupin Sons of Kemet a The Comet is Coming. V posledních letech se intenzivně věnuje také hře na flétnu a jeho sólová tvorba je výrazně klidnější a meditativnější než hudba jeho někdejších kapel. Na svém novém albu Of the Earth poprvé používá také vlastní hlas, konkrétně rap. Nevnímá ho přitom jako odklon od své dosavadní hudby, ale jako další způsob práce s rytmem, dechem a frázováním. I tím album potvrzuje jeho dlouhodobý zájem o pohyb mezi různými hudebními tradicemi a o hledání způsobů, jak propojit fyzickou zkušenost, paměť a hudební výraz. Celé album si Shabaka napsal, nahrál, produkoval i mixoval sám, takže jde o ucelenou autorskou výpověď. Spojuje zde zkušenosti z jazzu, experimentální hudby, elektroniky a různých kulturních tradic do jednoho kompaktního zvuku. Album vznikalo z velké části během jeho cestování. Tomu odpovídá také způsob práce. Používal především přenosné nástroje a produkční vybavení a hudbu stavěl na smyčkách opakujících se v rytmických strukturách. Nad nimi rozvíjí široké melodické a zborově působící plochy, takže jednotlivé skladby mají pevný rytmický základ, ale zároveň zůstávají vzdušné a otevřené. Budeme poslouchat ještě skladby Old Time African Gods a Stand Firm.

0: Hrál nám londýnský hudebník Shabaka. K jeho novému albu se vrátíme o půlnoci zpátku na sobotu v pořadu Noční dění. Zítra ráno vás v hudebním kompasu budeme zvát do Nymburka, kde se příští rok v lednu už po druhé uskuteční benefiční koncert pro Proglas. A zítra odpoledne si poslechneme tři skladby z nového alba písničkáře Mirka Baldricha. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Janet

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Je 14 hodin 30 minut, čtvrtek 13. srpna a dobré odpoledne s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V tento den roku 236 byli v Římě pochováni svatí Poncián a Hippolyt, církevní spisovatel a bývalý otrok, papež a vzdoropapež, mučedníci. Církevní kalendář ukazuje i na svatého Jana Berchmance, vlámského kněze, jezuitu. Skonal v Římě 13. srpna 1621. Stal se patronem mládeže a zvláště studentů, přímluvcem ministrantů. Na dnešek také připadá Mezinárodní den levorukých, lidí, kteří přednostně používají levou ruku. Před 160 lety se narodil italský průmyslník Giovanni Agnelli, zakladatel automobilky Fiat. Zemřel v roce 1945. Právě před 110 lety přišel na svět mučedník nacismu z řad německých kněží z válečného roku 1943, blahoslavený Johannes Prasek. V noci na 13. srpna před 65 lety vláda NDR uzavřela hranice mezi oběma částmi rozděleného Berlína. Komunistický režim začal budovat betonovou zeď, pozdější symbol studené války. Do roku 1989 u ní přišlo o život nejméně 136 lidí. V tento den roku 1940 začala jedna z klíčových bitev druhé světové války a první čistě letecká vojenská kampaň v historii, letecká bitva o Británii. 80. narozeniny dnes slaví zpěvák, skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop. 89 let se dožívá Jan Nepomuk Podstatský Lichtenštejn, správce rodinného panství ve Velkém Meziříčí. A svátek podle občanského kalendáře má Alena. Jméno vzniklo buď odvozením z původně hebrejského Magdaléna, čili pocházející z Magdaly, anebo z řeckého jména Helena, a to znamená pochodeň nebo světlo. Nositelkám jména Alena blahopřejeme k dnešnímu svátku. V následujícím čase na Proglasu nabízíme proud písniček, během kterého vás pozveme například do Prahy, do Brna, Libořic a také se podíváme do Ostravy, jak pokračuje celostátní setkání mládeže. Dále upozorním na 15. hodinu, kde přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus a o 16. hodiny pak naladíte hitparádu. Bude to kolo s číslem 1535 a připravuje pro vás Milan Tesař. Teď nám bude zpívat dnešní oslavenec Michal Prokop, píseň Bezvětří.

0: Druhým koncertem dnes večer pokračuje v Praze 31. ročník Mezinárodního varhanního festivalu, který až do 24. září nabízí každý čtvrtek koncert v Bazilice svatého Jakuba. Podrobnosti má ředitelka festivalu Irena Chřipková.
1: Letošní dramaturgie je spíše založena na osobnostech, varhanících, kteří sestavili své programy takzvaně šité na míru svatojakubským varhanám. Takže budeme mít možnost vyslechnout zajímavé projekty složené třeba z francouzské hudby nebo virtuózní neznámá díla v podání amerického umělce nebo celovečerní Goldbergovy variace, které přednese slovenská umělkyně Bernadeta Šuňavská. Na festivalu se také snažím představit i mladé začínající umělce vedle renomovaných varhaníků střední i zralé generace. Ale vlastně tento festival bychom rádi věnovali památce Jiřího Valenty, který byl klávesistou skupiny Olympic a předčasně odešel z tohoto světa a tvořil s námi krásné společenství, obdivoval naše varhany a léta k nám docházel na varhaní festival a my na něho i při těchto koncertech bychom rádi mysleli.
0: Irena Chřipková sama působí jako varhanice. V rámci festivalu vystoupí 3. září s českou premiérou díla skladatele Jiřího Temla.
1: Během uplynulých let zaznělo v Bazilice několik jeho skladeb. Já sama jsem zde premiérovala jeho cyklus Mysterium Sacrum nebo Toccatu Yamahu, potom Prosby a chvály pro zpěv a varhany a teď to bude Toccata Irena. Před časem pan autor jednou zavolal a sdělil mi, napsal jsem ti tokátu a tím se to stalo, že se mi přijala a sám ji nazval tokátou Irenu. Je to skladba živá, pulzující, tak jako ostatně všechny jeho skladby a založena je na kontrastech výrazových, barevných a možná mě také tak trochu i charakterizuje. Tokátou začínám svůj koncert a potom se odehraje taková romantická část francouzské hudby a zakončíme celý koncert spolu s vynikajícím trombonistou Robertem Kozánkem a to dílem De Profundis od Juraje Filase, od jehož úmrtí uplyne letos 5 let. Takže máme takovou koncepci soudobé hudby uprostřed s romantickým oddílem. Pak poslední koncert bude koncertem, na kterém vystoupí titulární varhaník chrámu Notre Dame, pan Vincent Dubois.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka Mezinárodního varhaního festivalu a varhanice Irena Chřipková.

Došli až na okraj a naskočili dolů. Nikde už žádný ráj, jen cesty od polomu.

0: To byly Nezmaře v písni Ty se ztrácíš. Moravská galerie v Brně znovu otevřela expozici Umění do kapsy. Nadále je součástí stálé expozice v místodržitelském paláci. Proglasuji popsala mluvčí galerie Eva Kadlčáková.
1: Umění do kapsy je edukativní expozice. Je určená návštěvníkům všeho věku, kteří chtějí porozumět umění. Takže lektoři a kurátoři Moravské galerie ji vystavěli jinak, než bývá zvykem. Inspirovali se oblíbenou encyklopedií Rozum do kapsy a seřadili artefakty podle témat. Například, jak umění nahlíží na běh času, jak na krajinu nebo i jak na ošklivost. Krajinu třeba můžete vyobrazit realisticky nebo abstraktně, anebo s ní a v ní dokonce přímo pracovat, to je takzvaný land art. Součástí expozice je také unikátní haptická sbírka Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké.
0: Místodržitelský palác už několik let prochází stavebními úpravami.
1: Rekonstrukce místodržitelského paláce v centru Brna je dlouhodobou a náročnou záležitostí. Zatím je upraveno přízemí s expozicí Umění do kapsy, to bylo dokončeno v roce 2024. Letos proběhla výměna parovodu za horkovod a následovat budou další etapy ve vyšších patrech. Práce by mohly začít na přelomu roku. O expozici starého umění Brno předměstí Vídně a Moravskou zemskou obrazárnu ale lidé nepřijdou, obě jsou k vidění online.
0: Dodala mluvčí Moravské galerie v Brně Eva Kadlčáková.

0: Víkendové slavnostní události v Libořicích na Děčínsku nás bude informovat naše spolupracovnice Olga Valentová.
1: Farnost Liběšice, spolek Libobels a obec Libořice zvou na slavnostní odhalení a požehnání zvonu smíření svatého Jana Nepomuckého. Program začne v sobotu 15. srpna v 11 hodin. O hodinu později pak v kostele na Nebevzetí Panny Marie odslouží mši svatou s požehnáním zvonu apoštolský administrátor litoměřické diecéze a arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl. Hudbou a zpěvem mši doprovodí Josef Pospíšil s kapelou.

0: Anniki.
1: Nic dobrýho z toho nekouká, když do plachetná vítr nepouká.
2: Nestačí vám střední proud? Zkuste vlny Radia Proglas.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
2: Zprávy budeme přebírat z Českého rozhlasu Plus.
3: 15 hodin ve čtvrtek posloucháte Odpolední Plus a dnes vás jí provází Štěpánka Hartanová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A co v našem vysílání zazní? Rozvoj AI, kdo si díky ní vydělá více a komu peníze sebere. Proč dosud nejmladší mluvčí Bílého domu Caroline Levitová po necelém roce a půl končí ve funkci? Pít ve vedru horký čaj, žít v noci nebo nosit dlouhé bavlněné oblečení. Kulturní zvyklosti některých národů jsou zároveň adaptačními opatřeními na horké počasí. Čím se můžeme inspirovat? Nigel Farage dnes

0: doplňovacích volbách obhajuje své poslanecké křeslo, proč je jeho nejvážnějším protikandidátem. Parodická postava chodící s popelnicí na hlavě. Nejen o tom budeme mluvit v další půlhodině odpoledního plusu. Teď už je ve studiu s nejnovějšími zprávami připravený Martin Matějka.
1: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba u stavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosty ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
2: Dárci více stojí, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
1: Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfúzní stanici nemocnice v Benešově. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží více než 50 kilogramů. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
3: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbou.
1: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Na možné požáry kvůli suchému počasí upozorňují meteorologové už další dobu. Pro některé okresy třeba na severovýchodě Čech, ale doteď výstraha neplatila.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk, několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters se není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace neuvedli. Izraelská armáda se na okupovaném palestinském západním břehu krátce střetla s židovskými osadníky u vesnice Kusra. Potom se ale stáhla. Osadníci pokračují v obléhání dvou palestinských rodin v jejich domech. Židovští radikálové domy odpojili od vody a elektřiny a rodinám docházejí zásoby.
5: Armáda židovským osadníkům odstranila stan a střetla se s nimi, což není obvyklé, jak upozorňuje agentura Reuters. Palestinci totiž zpravidla mluví spíše o tom, že izraelští vojáci radikální osadníky podporují. Osadníci nicméně domy dál blokují. V pondělí tam nepustili ani sanitku, když v domě onemocněla dvouletá dívka. Neuvedli, co je jejich cílem, ale v červenci po měsících obléhání stejným způsobem vyhnali palestinskou rodinu z domu ve vedlejší vesnici Jalut. Blokáda je jen pár metrů od místa, kde židovský osadník v březnu zabil 28-letého Palestince a další pobodal jeho otce. Nikdo kvůli tomu nebyl zatčen. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Americký migrační a celní úřad ICE chce pro své agenty nakoupit rukavice schopné vydávat elektrické šoky. Podle americké televize CNN za ně úřad plánuje utratit v přepočtu až více než 400 milionů korun. Přístroje po kontaktu s kůží mají vydat napětí až 380 voltů a omezit zasaženému koordinovaný pohyb. Podle výrobce mají sloužit k deeskalaci. Prezident Donald Trump loni prosadil razantní navýšení rozpočtu ICE. Agenti současně za jeho vlády čelí kritice za častá neoprávněná zatčení a mnoho případů střelby na přistěhovalce i americké občany. Zemřeli tak nejméně 4 lidi. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řidiči budou moct od dneška opět jezdit bez omezení po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Silničáři ji opravili o 2 dny dřív, než se původně předpokládalo. Za úpravy zaplatilo hlavní město zhruba 600 milionů korun.
6: Kbelská ulice byla před opravou v havarijním stavu. Byly v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Kromě vozovky dělníci opravili také odvodnění a nájezdové rampy. V době rekonstrukce řidiči po silnici jezdili v obou směrech v jednom pruhu na místo běžných dvou. Kbelská ulice nahrá zahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh a denně po ní projede 90 tisíc aut. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: A dopravní omezení začnou silničáři odstraňovat kolem 6. hodiny večer. A nová pravidla velikosti cel a ložnic ve věznicích chce ministerstvo spravedlnosti už po druhé odložit. Zavázalo se k ním přitom samo už v roce 2020. Dva lidi by měli mít nejméně 10 metrů čtverečních namísto dnešních 8.
7: Že budovy věznic nevyhovují novému nastavení a vězeňská služba má málo pracovníků, chápe předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichovská-Vková. Nesouhlasí ale s dalším odkladem.
8: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
7: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
9: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn.
7: Ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Dálnice D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem před Roudnicí na 25,5 kilometru je po havárii nákladního vozidla už průjezdná, alespoň levým pruhem. Odklon dopravy na exitu 18 Mělník je ukončený. Čekejte ale zdržení v dlouhé koloně, tvoří se už za sjezdem na Kralupy. Na D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení hlavně pro kamiony, a to od Rudné z 6. kilometru. V pomalejším tempu se sunou i dál okruhem směrem k D1 za Ořech na 18. kilometr. Začátek ulice k Barandovu dole na Zlíchově těsně za Strakonickou u nájezdu z Myší díry se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Provoz byl nějakou chvíli úplně zastavený. Teď se jede alespoň pravým pruhem. Dlouhá kolona se tvoří hlavně v Praze na jižní spojce. Brzdí se u sjezdu na Pankrác. Ztratíte zhruba 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou jasno, nejvyšší páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchod naměří kolem 26 a noc bude mezi tím jasná, ochladí se na 14 až 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: jesteś wolna jako ptak. Zbývá pár ran a budeš wolna jako pták. Vydrž to ještě poslední pár hostů. Když to vydržíš, budeš volná jak noční řeka. Budeš volná jak noční řeka.
1: Tvůj život je i životem mým.
0: Tvůj život je i životem mým.
1: Dojdeš si pro mě až na kraj světa.

Vydrž to ještě posledních pár facek. Zítra od něj odejdeš a budeš volná jak noční řeka. Budeš volná jak noční řeka.

0: Jsi volná jako pták. Lidi vymřou a budeš volná jako pták.
1: Tvůj život je i životem mým.
0: Tvůj život je i životem mým.

0: Dnešní bohoslužbu na celostátním setkání mládeže v Ostravě celebroval pomocný českobudějovický biskup Pavel Posád. Kázání se ujal pražský arcibiskup Stanislav Přebyl. Téma strachu a odvahy přiblížil prostřednictvím svého zážitku z dětství.
1: Vzpomínám si, jak jsem se učil plavat a tatínek byl někde 15-20 metrů ode mě, bylo to na přehradě Rozkoš a říkal, poplav ke mně, byl takhle po krk ve vodě. A člověk musel překonat strach a zkusit to, protože na druhé straně stál ten táta a byl připraven mě vždycky zachránit. Musel se mu uvěřit a svěřit se do jeho rukou. Možná právě tak máme rozumět těm Ježíšovým slovům, nebojte se. Ježíš nám v žádném případě neslibuje, že v našem životě nebudou takové situace, kdy bude potřeba odvahy, ale slibuje, že bude v těch situacích s námi. A proto je modlitba tak důležitá. Není to kouzlo, kterým přinutíme Boha, aby odstranil všechny naše problémy, ale znamená to, že se na Boha díváme, věříme jeho slovům, vezmeme ho za ruku. Možná se situace hned nezmění, já už nevím, jestli jsem se tehdy naučil v tu chvíli plavat nebo ne, možná jsem si i loknul, ale už jsem v tom problému nebyl sám.
0: Na příběhu královny Ester pak arcibiskup Přibyl ukazuje, že odvaha neznamená nemít strach.
1: Odvaha znamená, že strach nemá rozhodovat o našem životě. Mohu mít strach a přesto udělat odvážný krok, protože strach nemá poslední slovo. Poslední slovo nemá moje selhání, poslední slovo nemá zlo a dokonce ani smrt nemá poslední slovo. Poslední slovo má Kristus. Proto bych vám, milí mladí přátelé, dnes nepřál jenom to, abyste se začali víc modlit, ale přál bych vám, abychom objevili, ke komu se modlíme. Že to je Bůh, před kterým si nemusíme na nic hrát. Že to je Bůh, který nás zná. Otec, ke kterému takto můžeme volat. Kristus, který jde s námi i do věcí, kterých se bojíme. A když někdy nebudeme vědět, jak se modlit, stačí začít stejně jako učedníci v dnešním evangeliu. Pane, nauč mě modlit se. A když se budeme bát, můžeme přidat, Pane, mám strach, pojď se mnou, já půjdu s tebou.
0: Uzavřel homílii při dnešní bohoslužbě na celostátním setkání mládeže v Ostravě pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V přímém přenosu ji odvysílá La Televize Noe.

0: průběhu léta se v Praze koná série ekumenických programů pro mladé. Organizátor z absolventského křesťanského hnutí Zbyněk Janoušek pro Glasu řekl více k dnešnímu večernímu programu.
1: Nazvali jsme to ekumenické piknikové zpívánky a je to takový piknik v podstatě posezení s kytarou a kdo přinese. Poslední program toho ekuléta bude 3. září, moderovaná panelová diskuze Hledání Boha a volně to navazuje na sdílení, které jsme měli před rokem. Mělo téma vyrůstat jako katolík nebo evangelík a bylo to takové hodně osobní a zajímavé sdílení různých lidí, jaké to vyrůstat v tradiční katolické nebo evangelické rodině. Ekuléta je vlastně program, který začal ve spolupráci s Postmládeží. My si říkali, že bude hezké udělat nějaký společný program, společnou modlitbu v rámci různých církví, abychom se i poznali, abychom třeba se nějak obohatili. A letos je teda druhý ročník, na který rád zvu všechny absolventy, mladé pracující v Praze.
0: Zrnul Zbyněk Janoušek z absolventského křesťanského hnutí, jeden z organizátorů pražského ekuléta. Čtvrteční promítání bude v evangelickém kostele u Salvátora v Praze na Starém městě.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je krátce po půl čtvrté odpoledne, čtvrtek 13. srpna. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V tento den roku 236 byli v Římě pochováni svatí Poncián a Hippolyt, církevní spisovatel a bývalý otrok, papež a vzdoropapež, mučedníci. Církevní kalendář ukazuje také na svatého Jana Berchmanse, vlámského kněze jezuitu. Skonal v Římě 13. srpna 1621. Stal se patronem mládeže a studentů, přímluvcem ministrantů. Na dnešek také připadá Mezinárodní den levorukých, tedy lidí, kteří přednostně používají levou ruku. Před 160 lety se narodil italský průmyslník Giovanni Agnelli, zakladatel automobilky Fiat. Zemřel v roce 1945. Právě před 110 lety přišel na svět mučedník nacismu z řad německých kněží z válečného roku 1943, blahoslavený Johannes Prasek. V noci na 13. srpna před 65 lety vláda NDR uzavřela hranice mezi oběma částmi rozděleného Berlína. Komunistický režim začal budovat betonovou zeď, pozdější symbol studené války. Do roku 1989 u ní přišlo o život nejméně 136 lidí. V tento den roku 1940 začala jedna z klíčových bitev druhé světové války a první čistě letecká vojenská kampaň v historii. Letecká bitva o Británii. 80. narozeniny slaví zpěvák, skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop. 89 let se dožívá Jan Nepomuk Podstatský Lichtenstein, správce rodinného panství ve Velkém Meziříčí. A svátek má Alena. Jméno vzniklo buď odvozením z původně hebrejského Magdaléna, čili pocházející z Magdaly, nebo z řeckého Helena, a to je pochodeň či světlo. Ale nám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A co nás čeká na Proglasu, ještě pokračujeme stále odpoledním proudem písniček. V 16 hodin naladíte další kolo hitparády, které pro vás připravil Milan Tesař. V 17 hodin přeladíme opět na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom se můžete těšit na pořad Za 5.5, druhý domov na druhém konci světa, to je dnešní téma. Potom zazní myšlenka na den, opět od Daniela Ženatého, a od 18. hodiny přinášíme mše svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. To je tedy výhled na odpoledne a podvečer na Proglasu. Teď si pustíme píseň Řeka lásky, zpívá Marie Rotrová.

0: To byla Marie Rotrová v písni Řeka lásky. Sedmý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební poddyjí rozezní od soboty 22. srpna chrámy Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Do 10. října slibuje celkem 9 koncertů. Akce odkazuje na znojemského varhanáře Josefa Silberbauera, který místní kostely opatřil vzácnými nástroji. Podrobnosti pro Glasu vysvětlila ředitelka festivalu varhanice Kateřina Málková.
1: Festival se snaží akcentovat především varhanní nástroje takzvané znojemské varhanní školy. Jejíž nejvýraznější osobností byl právě varhanář Josef Silberbauer. Jednalo se o znojemského barokního stavitele varhan druhé poloviny 18. století, rodáka z Diakovic, který se vyučil v dílně znojemského varhanáře Ignáce Floriana Kasparida. Silberbauer si následně ve Znojmě vybudoval vlastní dílnu, oženil se tam a v duchu předchozí varhanářské tradice začal vychovávat další své profesní nástupce. Z jeho rukou pochází řada nástrojů, které postavil pro kostely Jižní Moravy i Dolního Rakouska. Kam jsme celé dění festivalu zasadili? Je třeba podotknout, že Silberbauerovy varhany jsou velmi cenné, a to jak pro své technické, tak i umělecké kvality. Disponují také velkou řemeslnou kvalitou, především co se týče použitého materiálu. Jsou na vysoké úrovni a byly velmi promyšleny jak dispozičně, tak z hlediska zvuku. Výslednou podobu sedmého ročníku festivalu máme hotovou již od podzimu. Letošní ročník festivalu čítá 9 koncertů a nese podtitul Hudební pouť Itálii a bude věnovaný především italským skladatelům napříč hudebními epochami. Dominovat budou mistři pozdně renesanční a barokní doby, píšící duchovně laděné skladby. Na festivalu vystoupí dva soubory zaměřující se na historicky poučenou interpretaci právě s programem italských mistrů a průkopníků té doby. Každý koncert nabízí velmi zajímavý a odlišný program.
0: Řekla pro Glasu ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební poddyjí a varhanice Kateřina Málková. Pořadí všech 9 koncertů je na stránkách hudebnipoddyjí.eu.

0: Od pondělí začne v historické vodárenské věži Letná v Praze netradiční festival o ničem. Návštěvníkům nabídne prostor k zastavení, nic nedělání a sebepéči. Pořádající nezisková organizace Mila chce také akci připomenout, že základem péče o druhé je péče o sebe samého. Podrobnosti má zakladatelka organizace Mila Simona Bagarová.
1: Ty inspirace jsou vlastně dvě. Jedna vychází z naší loňské osvětové akce, kde jsme se návštěvníků ptali na to, co jim nejvíc pomáhá, když jim není dobře. A ty odpovědi byly většinou o tom, že to je dát si kafe, pustit si hudbu, číst si, zastavit se. A tak jsme si řekli, že takový místo, kde se nic neděje, vytvoříme. A druhá inspirace vychází z našeho pocitu, že se na nás ze sociálních sítí a z médií valí neuvěřitelné množství informací, rad a doporučení na lepší život. A tak jsme si řekli, že by bylo hezký, kdyby chvíli nikdo neříkal nic a mohli jsme jenom tak být. Jeho program je kompletně k nahlédnutí na webových stránkách www.festivaloničem.cz, ale ve zkratce se dá říct, že vlastně každý den proběhnou 3 akce, na které je vstup zdarma, což je to yoga, taneční lekce s Janem Cinou, je to třeba koncert zpěvačky Lenky Nové nebo cirkusové workshopy od organizace Cirkeon. Krátka je to pohybově kulturní program, ale i v těch mezičasech je možné na akci přijít a projít si celou tu vodárenskou věž a takovou uměleckou instalaci, kterou jsme na téma péče, sebe péče připravili se scenografem Markem Spinem. A i kdyby člověk chtěl přijít jenom se sednout a dát si kávu nebo si číst, tak určitě budeme rádi. Celý týden bude na místě fungovat pekárna SK, lidé tam budou moct strávit čas a odpočívat.
0: V dnešní uspěchané době je velmi těžké se zastavit a nic nedělat, pokračuje Simona Bagarová.
1: Říkali jsme si, že zkusíme vytvořit takovou oázu klidu, kde opravdu bude jenom příroda, příjemná káva, možnost se tak jako zastavit, zamyslet se nad tím, jestli opravdu ten spěch a ten schon je to, čím se musíme nechat strhnout. Krátka chceme lidem nabídnout takovou inspiraci a příležitost dotknout se toho, jaký to je nic nedělat a přáli bychom si, aby si odnesli z té akce zkušenost, že každý den se můžou aspoň na pár minut zastavit a nadechnout se a uvědomit si, že jenom to obyčejný bytí je vlastně úžasný zážitek a úžasný čas, který nás posiluje.
0: Pořádající organizace Mila funguje 8. rokem.
1: Naše vize je péče jako hodnota společnosti. Snažíme se ukazovat, že péče nemusí být pro člověka jenom zátěž, ale že to je taky příležitost a že to je téma, které vstupuje do života úplně každému člověku a pokud o něm budeme víc mluvit, tak budeme jako společnost schopni více podpořit pečující, budovat lepší služby pro seniory a lepší zázemí pro ty, kdo o ně pečují. Takže naším cílem je osvěta péče a zlepšování důstojné a kvalitní péče o tu nejstarší generaci.
0: Říká k festivalu o ničem Simona Bagarová, zakladatelka neziskové organizace Mila.

0: Dozněly magnetické bouře v podání Věry Martinové a Tomáše Kluse. Zpěvák a skladatel Michal Prokop, který se stal sólovým interpretem roku v letošních cenách Anděl a s albem Ostraka zvítězil i v kategorii Album roku, slaví dnes 80. Zítra ho čeká koncert Live 80 na festivalu Krásný ztráty ve Všeticích s kapelou Framus 5 a v sobotu tam vystoupí v Michal Prokop triu s kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou Janem Hrubým. Narozeninových koncertů plánuje hned celou řadu. Nejbližší 28. srpna v Hradci Králové, 5. září v Sokolově a 28. v Táboře a 10. října pak v Olomouci.
1: Já doufám, že hlavně budeme hrát. To je to, co můžu teď říct, co ostatní visí někde nahoře, co já vím.
0: Řekl dnešní jubilant Michal Prokop, člen síně slávy cen Anděl České hudební akademie a nositel francouzského řádu umění a literatury.

Plujete na vlnách Radia Proglas.

Kvůli očekávanému horkému počasí úřad vlády neotevře v sobotu zahradu Strakovy akademie v Praze. K tomuto opatření přistoupil s ohledem na bezpečnost a komfort návštěvníků. Zahrada neposkytuje mnoho stínu. Její centrální část s květinovými záhony je určena zejména k reprezentačním účelům. Teploty mají o víkendu opět šplhat nad 30 stupňů Celsia. Podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu dosáhnou maxima 31 až 36 stupňů.

0: Odbyla 16. hodina, na Proglasu v tuto chvíli následuje další kolo hit parády Milana Tesaře. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová a dnešním večerem vás na Proglasu provede kolega Ondřej Šidlo. Přeji vám příjemný poslech.
1: Dobrý den, večer nebo noc, podle toho, kdy naši hitparádu posloucháte. Zdraví vás Milan Tesař, který zasedl za mikrofon, aby vám představil 15.35. vydání pořadu. Nerušený poslech přeje také od mixážního pultu Roman Kabelka. Já jsem se minulý prodloužený víkend věnoval intenzivně festivalu Maraton hudby Brno, o kterém dnes ještě bude řeč. Přinesl spoustu skvělých hudebních zážitků a tak jsem se rozhodl se vás v rámci dnešní ankety zeptat, jaký byl pro vás zatím největší hudební zážitek letošního léta. Pravidla naší hitparády shrnu za chvíli, teď si na 12. místě poslechneme Yoko Hanu, vlastním jménem Hanu Slívovou a píseň Oknem do zahrady.

Pravidla naší hitparády jsou jednoduchá. Vyberte si z pořadu tři písně. Jedné dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Hlasování nám pošlete e-mailem nebo přes formulář na webu do středečního poledne. Podrobnosti najdete na adrese hudba.proglas.cz/hitparáda. Stanislav Kahuda je písničkář, který v první polovině 90. let vyhrál Portu a získal také cenu na festivalu Zahrada. Nyní se po 6 letech vrací s novým albem Netopír, na které zařadil také úpravy 4 starších písní. Jednu z nich vám nabízím na 11. místě. Stanislav Kahuda a Zlatý prase.

Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři vůry, vyřežu loďku z mozkové kůry. Když seču trávu, často jsem zmámen. To když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne.

za čtyři vůry. Vyřežu loďku z mozkové kůry.

Kolega Joška se vás minulý týden ptal na mapy. Posluchač Jiří napsal, pokud jde o mapy, mám raději ty aktuální, pro mé výlety mi připadají mnohem praktičtější. Je tedy pravda, že od doby, co mám mapy v telefonu, si papírové už nekupuji, tudíž i ty tištěné, které mám doma, jsou vlastně staré. Ale kdysi jsem na půdě našel starou mapu našeho kraje, někdy z první poloviny minulého století, ještě s německými nápisy, plátnem podlepenou. To je také veliká krása. Píseň na 10. místě nám nabídne belgická vokální skupina Hela. Název skladby Strider znamená bojovník.

Nové písně nám dnes nabídli Yoko Hanna, Stanislavka Huda a skupina Hela z Belgie. Z novinek na hudebním trhu vás upozorním na nové album slovenského jazzového pianisty a skladatele Františka Báleše The Enchanted Maiden in the Vach and od Johnny. Jde o zhudebněné verše romantického básníka Janka Krále v anglickém překladu. Slovenská zpěvačka Julia Kozáková udělala malou odbočku od romských písní, kterým se věnuje v projektu Manuša, a nahrála EP autorských skladeb Flor Nueva. Rozhovory s Františkem Bálešem i Julií Kozákovou připravujeme. A ještě vás upozorním na novinku americké skupiny Ancient Future, nazvanou Purple Spirits. Obsahuje mimo jiné zajímavé úpravy skladeb Jimiho Hendrixe a skupiny Nirvana pro indické nástroje. A teď už 9. místo, chorvatské ženské trio Dunie a píseň Tuge, moje tuge.

Členkou Triadunie je mimo jiné letos 80-letá legenda chorvatské scény Duňa Knebl. V neděli byla hostem maratonu Hudby Brno a já jsem s ní pro vás natočil rozhovor. Během maratonu jsme také natáčeli koncerty vybraných interpretů z našeho studia. Vedle Terezy Richtrové nebo pražské kapely Elektra 5 u nás vystoupil také rezidenční umělec festivalu francouzský kytarista Nguyen Le, dále portugalské akordeonové kvarteto Danza z Okultaž nebo italský hudebník Stefano Saletti se svým triem. Všechny tyto pořady vám chceme nabídnout během podzimu. Osmička, Ivo Viktorin Trio a Když ji potkal.

co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí. V pátek 14. srpna zopakujeme rozhovor s Jiřím Imlaufem o albu Teď. Vilém Spilka představí nové album své skupiny Sakoby v pondělí večer. S Petrem Linhartem budu v úterý listovat knihou Autobus do Sudet. Ve středu u nás ve studiu zahraje Petra Bernerová trio a ve čtvrtek vám nabídneme rozhovor s Václavem Kramářem, který se dvěma různými kapelami oživil své písně ze středoškolských a vysokoškolských let. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V sobotu 15. srpna se v tutéž dobu budeme věnovat 25 letům slovenské skupiny Longital. Slovenská zpěvačka Soňa Horňáková a Blízko neba, to je naše 7. místo.

часа ако ден, ако дъжд, ако сън, ако нощ.

Zvu vás na koncerty. Festival Janouškovo Ústí se koná v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Ústí nad Orlicí v areálu Cakle. Vystoupí na něm například Slávek Janoušek s kapelou, Tomáš Průša Band, Madalen, Spirituál Kvartet, Jindra Kejak, Líbanda, Honza Jícha a další. V jazzovém baru u Kouřícího králíka v Brně zahraje 15. srpna skupina They Want It. V klubu Jazz Dog v Praze mají 16. srpna koncert Ondřej Ruml a Matěj Benko Trio, 18. srpna Libor Šmolda z Organ Trio a 20. srpna mezinárodní projekt Voicingers s polským zpěvákem Gregořem Karnasem a českou zpěvačkou Martou Kloučkovou. Koncert v barvách Semaforu se bude konat 18. srpna v Šumperku. Hity divadla Semafor zaspívají Lucie Černíková a Petr Macháček. Radim Zenkl a Ondra Kozák zvou na koncert do Blanska ve středu 19. srpna. Francouzský trumpetista Eric Truffaut a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. Pražský výběr má koncert 22. srpna v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Anna Vaverková, Maržary a Iggy Majerov vystoupí 28. srpna na palubě Cargo Gallery v Praze. Na zámku Belkredy v Brně Líšni se 14. září bude konat předhodová zábava s pokáčem, skupinou Vesna a Fast Food Orchestra. Ve Staré pekárně v Brně zahraje 29. září skupina Mistr Lovo. A jedna pozvánka s předstihem, příští rok 23. ledna se v Nymburce uskuteční už podruhé benefiční koncert pro Radio Proglas. Zahrají Jan Žamboch, Jan Běťák, Mňau Mňau Band, Lotrek a Nevermore a Kosmonaut. Jsme opět na našem žebříčku. Z prvního místa na 6. klesá skupina Papíroví draci a píseň Hladiny.

Posluchačka Dagmar napsala: mám ráda staré mapy, dýchá z nich zajímavá historie a jsou svého druhu uměleckým dílem. V praxi ale raději používám mapy elektronické, protože je lze libovolně zvětšit do nejmenších detailů a najít na nich pohodlně každou cestu i konkrétní dům nebo objekt. Navigace je skvělý pomocník, pokud funguje, což v Česku tak úplně neplatí. Stačí jedna špatně značená objížďka a ocitnete se v háji, a to doslova. Mapy se hodí i při poslechu písní Petra Linharta, který nás v nich zve na pozapomenutá místa v Sudetech i jinde. I když Petr nedávno vydal nové album Šénau, u nás zatím bodují skladby, které vyšly jako příloha knihy Autobus do Sudet. Po 6 kolech píseň měníme. Dnes tedy máme na 5. místě Petra Linharta a nově nasazenou skladbu Urbex až na ex. Vyšla na albu Nezvěstní z roku 2020, ale toto je její demoverze z roku 2015.

Mám tu další pozvánky. Právě v těchto dnech probíhá festival Trutnov Open Air. Například v pátek 14. srpna v jeho rámci vystoupí Ondřej Havelka a Melody Makers Zrní nebo Ventolin. V sobotu Garáž s Tonym Ducháčkem, Lucie nebo Plastic People of the Universe. A v neděli například Vladimír Václavek, Znouzectnost nebo Karel Kahovec. Skupina Spolektiv má koncerty 14. srpna v Českém Krumlově, 15. srpna v Bechyni, 20. v Třešti a 26. v Českých Budějovicích. Ve Veselí nad Lužnicí se 15. srpna koná společný koncert skupin Jen tak tak a Epidemie. V Milonicích u Bučovic se od 21. do 23. srpna bude konat 30. ročník tamní zahradní slavnosti. Součástí bude hospodský kvíz, lukostřelba, koncert Pavla Helana nebo program pro děti. Festival Valašské folkrokování se koná 22. srpna v Rožnově pod Radhoštěm. Zahrají Vlasta Redl s kapelou, orchestra Švěntego Mikovaja z Polska, Pavel Šporcl nebo Terne Čchave. Ve Velkém sále Lucerny v Praze vystoupí 14. září americká skupina Snarky Papy. Soubor Hun Hurtu ze Sibiře, jední z nejvýznamnějších představitelů asijského hrdelního zpěvu, má koncert 30. října v divadle Dobeška v Praze. V brněnské Staré pekárně zahraje 7. října opavská bluesrocková kapela Keir Brothers. Americký kytarista Mark Ribot má 12. listopadu koncert v Paláci Akropolis v Praze. Markéta Irglová, píseň The Season a 4. místo.

Z vás, kdo jste se zapojili do naší ankety, jsem vylosoval a odměním Jaroslava Hlaváče, který napsal: tištěné mapy jsou hlavně estetickým artefaktem. Už ve škole se mi líbila nástěnná mapa Československa pro svoje okrové a nazelenalé odstíny. Na pracovišti mi dlouho visela historická Komenského mapa Moravy. Ovšem pro praktickou orientaci při cestování je vhodnější digitální mapa v mobilu nebo v navigaci. U starších turistických map z 90. let oceňuji, že do nich lze hledět libovolně dlouho a pořád objevujeme nové detaily, aniž by se oči unavili jako u displejů. Dále jsem ze všech hlasujících vylosoval Sabinu Trávníčkovou z Litomyšle, které také pošleme dárek. Dostali jsme se ke třetímu místu, písničkář Semiš a Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla

hon. Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč. Konečně ta zahrada má opět starý styl. Kopřiva tam roste samá

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Posluchač Pavel napsal: mapy jsou můj život, protože mapy aktivně tvořím a učím, jak je vytvářet. Staré mapy mě velmi baví a často sledují vývoj v krajině nebo nějakého daného místa, které mě zaujme. Obecně nejlepším nástrojem pro laika je portál mapy.com, kde jsou dostupné jak ortofotomapy, tak i mapy druhého vojenského mapování. Používám také jejich mobilní aplikaci, která nahradila turistické mapy, jichž mám velké množství. Dnes tedy spíš již jen jako archiv. Mobilní aplikace v kombinaci s GPS umožňuje prakticky neomezený průchod v terénu a často se mohu toulat jen tak mimo značené cesty i v neznámém prostředí. Já děkuji Pavlovi a vůbec vám všem, kdo jste se do ankety zapojili. Tento týden se vás ptám na hudební zážitky z letošního léta. Druhé místo skupina Mňau Mňau Band a výměna písně z alba Vcuc. To bude píseň se zvláštním názvem Z denda a oheň v krbu plá.

Loučíme se s písničkářem Ravenem, s projektem Leto s Monikou a také s Pavlou Boučkovou a Petrem Novotným. Vítězkou 15. 35. kola naší hitparády se stává Radúza a píseň Já tě prosím, buď tu se mnou.

0: A to už je z dnešní hitparády prakticky vše. Ještě nás čeká přehled soutěžních písní a já připomínám, že hlasujete pro tři z nich a uzávěrka je ve středu v poledne.
1: Na vratech visela by jiná jména, stěhování nebylo by ve WhatsAppu téma, a v tom domě na okraji ve Vilový čtvrti bydleli by nějaký cizí děti.
0: 12. místo Yokohama a Oknem do zahrady.

0: Jedenáctka Stanislavka Huda, Zlatý prase.
1: Máte-li zájem za čtyři můry, vyřežu
0: Desáté místo belgická vokální skupina Hela a píseň Strader, Bojovník.

0: Stala se věc neobvyklá, za které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam.
1: Třetí místo, Růže v kopřivách, písničkář Semiš.

0: Jednička, Radúza, Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Kolokolo mlýnský za 4 zlatý, v životě málo co si koupíš, ale za všechno platíš.
0: Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a napříště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
2: Na Proglase přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
3: Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady, podle výsledků přijme opatření před podzimními volbami a podíl uhlí na výrobě elektřiny v Evropské unii loni klesl na historické minimum. Zprávy a Martin Matějka. Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně vedera, podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
4: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
3: Evropská unie loni na výrobu elektřiny využila rekordní minimum uhlí. Na tvorbě elektrické energie se podílelo černé uhlí z necelých 4%.

0: a hnědé uhlí z 5,5%. Informoval o tom nyní statistický úřad Eurostat. Přesné údaje pro jednotlivé země za minulý rok zatím nezveřejnil. V Česku byl podíl uhlí na tvorbě elektřiny výrazně vyšší. V Evropské unii je Česká republika jedním z 8 států, které zatím neukončily těžbu hnědého uhlí. Surovinu při výrobě elektrické energie nejčastěji nahrazuje teplo z jaderných elektráren, zemní plyn a obnovitelná paliva. V roce 2024 využilo Česko k výrobě elektřiny uhlí z 36%.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Polsko zadrželo Rusa pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle agentury AP to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že terčem útoku měl být člověk nepohodlný ruskému režimu. Další podrobnosti Tusk nezdělil. Podle polského vládního koordinátora zvláštních služeb Tomáše Šemoniaka plánovanou vraždu zmařili polské úřady ve spolupráci s americkými službami. Podezřelého zatkli v Polsku minulý pátek. Rusko se k tomu dosud nevyjádřilo. Izraelská armáda se na okupovaném palestinském západním břehu krátce střetla s židovskými osadníky u vesnice Kusra. Potom se ale stáhla a osadníci pokračují v obléhání dvou palestinských rodin v jejich domech. Židovští radikálové domy odpojili od vody a elektřiny a rodinám docházejí zásoby.
2: Armáda židovským osadníkům odstranila stan a střetla se s nimi, což není obvyklé, jak upozorňuje agentura Reuters. Palestinci totiž zpravidla mluví spíše o tom, že izraelští vojáci radikální osadníky podporují. Osadníci nicméně domy dál blokují. V pondělí tam nepustili ani sanitku, když v domě onemocněla dvouletá dívka. Neuvedli, co je jejich cílem, ale v červenci po měsících obléhání stejným způsobem vyhnali palestinskou rodinu z domu ve vedlejší vesnici Jalut. Blokáda je jen pár metrů od místa, kde židovský osadník v březnu zabil 28-letého Palestince a další pobodal jeho otce. Nikdo kvůli tomu nebyl zatčen. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vodoprávní úřad v Dobrušce ode dneška zakázal odběr povrchových vod. Opatření platí pro všechny vodní toky a vodní nádrže v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška. Důvodem je sucho a nepříznivá klimatická situace. Zákaz platí ode dneška až do odvolání. Lidé tak nesmí vodu z řek, potoků a nádrží využívat například k mytí aut, zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Za svou kariéru působil také jako politik a televizní moderátor a k hudbě se ale opakovaně vracel.
3: Kolej Yesterday, prázdnou ulicí na kolej, nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Praze Vekbelské ve směru z Letňan dolů do Hloubětína už je průjezdná bez omezení, jede se oběma pruhy, oproti tomu v opačném směru se ještě od Kolbenovy dá jet pouze do Novopatské. Z Novopatské se pak jede také pouze pravým pruhem až nahoru do Letňan. Silničáři odklízejí kužely, ještě nějakou chvíli to potrvá. Na Vypichu v křížení Bělohorské a Kukulovy čeká na odtah poslední zavarovaných vozidel, stále blokuje provoz ve směru do centra. Fronta od Kauflandu je na 10 minut, stejně tak z centra od Kláštera. A v Dobříské, kousek před Mrázovkou směrem na Břevno, blokují pravý pruh následky kolize dvou vozidel. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou jasno a teploty až 32 stupňů. Tolik zprávy teď.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dobré odpoledne, je 17 hodin 10 minut, čtvrtek 13. srpna. Od mikrofonu Proglasu vás zdraví Ondřej Šidlo. Druhý domov na druhém konci světa je název reprízy pořadu za 5.5 z roku 2024. Tento pořad uslyšíte za malou chvíli. 5 minut před šestou můžete poslouchat myšlenku na den Daniela Ženatého a od 18. hodiny vás zveme k poslechu přenosu mše svaté, tentokrát z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Přeji příjemný poslech.
1: Za 5.5.
2: Za 5.5. Dozvědět se víc.
1: Za 5.5. Jevy a místa neopřele. Právě přiletěl z novozélandského Aucklandu. Ondřej Kotáp je světoběžník, dobrodruh a taky jediný Čech, který se zúčastnil závodu v plachtění kolem světa bez GPS. A Ondřej Kotáp je také hostem za 5.5. Ondřej, považuji za velké štěstí a náhodu, že jsme se ve studiu Proglasu sešli tváří v tvář. Uvítám tě každopádně po námořnicku. Ahoj.
3: Ahoj Hanko, zdravím tě a taky zdravím všechny posluchače.
1: Za 5.5 s Hanou Šarfovou. Jak se řídí loď uprostřed oceánu podle hvězd?
3: Řídí se kormidlem a naviguje se podle hvězd. V podstatě ta navigace podle hvězd je trochu složitější samozřejmě, než když se podíváte na GPSku a odečtete vaši pozici, nebo se podíváte přímo na obrazovku chart plotru, ale je to taková metoda, která se samozřejmě používala dříve, je použitelná i dnes a je taková klasická. Je to malinko složitější, ale má to svoje kouzlo.
1: Ptám se proto, že ses jako dosud jediný Čech stal členem posádky závodu Ocean Globe Race. Jak se to stalo? Jak se to dělá?
3: Jak se to dělá? No, byl jsem tam nejen jediný Čech, ale vlastně jediný zástupce, když to řekneme, ze střední a východní Evropy. Dokonce ani žádný Polák tam nebyl, což mě udivilo, protože Poláci jsou výborní námořníci. Jak jsem se tam dostal? V podstatě před asi 2 lety ty lodě začaly schánět posádku, protože v pravidlech toho závodu bylo to, že to bude jakoby v roce 73, to znamená právě bez těch moderních technologií. A taky
1: takže
3: tam byly...
1: 50 let poté.
3: Ano, právě to bylo 50. výročí. A takže bez moderních technologií a taky tam byly podmínky, že třeba v každém týmu musí být aspoň jedna žena, musí tam být jeden člověk nebo mladý člověk pod 25 let.
1: Vy jste dokonce měli kapitánku.
3: Ano, ano, měli jsme kapitánku. Marie Tabarly je dcera slavného francouzského námořníka, jachtaře Erika Tabarlyho, který vlastně před 50 lety na tomto závodě, vlastně tom prvním závodě, který se tenkrát jmenoval Whitbread Round the World Race, tu loď Penduik 6, na které jsem plul, tak on ji před 50 lety vedl na ten první závod. Takže oni začali schánět posádku a právě jedno z pravidel bylo, že tam nesmí být ta posádka profesionální, respektive někdo může být, ale asi 60% musí být ta posádka složena z lidí, z normálních lidí, z neprofesionálů. Takže vyhlásili takový konkurs, no a já jsem se prostě přihlásil a po několika takových, řekněme, výběrových řízeních se mi podařilo dostat do té posádky. Oni měli asi 170 zájemců a vybírali 16 lidí, tuším, a já jsem jeden z těch 16, takže za mě bomba teda, no.
1: Byl jsi členem celkově 12 člené posádky francouzské lodi Penduik 6. Co to bylo za loď?
3: Takhle, ta posádka je asi 20 lidí celkem, ale v jeden moment na lodi je 12 lidí, takže oni se různě střídají, takže já jsem plul 2 etapy a pak zase přijel někdo jiný, kdo pluje teď další část toho závodu, který stále probíhá. Co to je za loď? To je slavná francouzská loď Penduik, znamená v bretonštině síkorka, a vlastně ten Erik Tabarly, tatínek Marie, on na lodích tohoto jména závodil vlastně celý život, reprezentoval Francii. No a jistě, jeho první loď se jmenovala Penduik, a protože mu přinášelo, řekněme to, jméno štěstí a měl úspěchy, tak když postavili potom modernější loď na nějaký další závod, tak zase to byl Penduik, už 2, 3, 4 a tak dále. Poslední bylo číslo 6, právě tahle loď. A ta je vlastně poslední z té řady Penduiků a byla postavena speciálně pro ten závod před 50 lety v roce 73.
1: Takže to byla 50 let stará loď.
3: Ano, 50 let stará loď.
1: Bylo to není poznat?
3: No, tenkrát před 50 lety to byla velice moderní konstrukce. V podstatě i teď to prokazuje, protože většinu závodu byla na prvním místě. I teď jsou ve vedení třetí etapy. Je skvěle. Pravda, že první, druhou etapu jsme dlouho vedli a pak jsme nakonec dojeli druzí do cíle, ale to už je prostě souhra okolností.
1: Ale to je taky hezké, ne?
3: Určitě. Akorát, že u těch jachterských závodů nejsou stupně vítězů, tam je prostě vítěz a všichni ostatní.
1: Aha.
3: Je pravda, že druhý je trošku lepší, takový ten všichni ostatní, jo? Ale není to přece jenom vítězství.
1: Tak si ten závod tradičních plachetnic kolem světa trochu představme. Kudy se pluje, jak se naviguje, co se smí a co už je moc moderní?
3: Dobrá otázka. No. Pluje se trasou, řekněme, kliprů plachetnic, které dříve vozívaly třeba pšenici z Austrálie. Generálně se teda pluje z Anglie, tam je start ve městě Falmouth. Southamptonu. Pak se pluje do Jižní Afriky, do Kapského města. Pak se pluje do Aucklandu na Novém Zélandu. Třetí etapa potom končí v urugvajském Punta del Este. No a čtvrtá etapa se zase vrací zpátky do Anglie. To je trasa. Jak se naviguje? No, jak jsem říkal, ta pravidla jsou nastavená tak, že při navigaci se nepoužívá GPS, i když ty GPSky na lodích jsou, protože jsou součástí záchranného systému, takže tam jsou a musí tam být a musí fungovat. Tam jde o to, že když by někdo spadnul do vody, tak má na krku takovou malou vysílačku, kterou jakoby uvede do provozu a na té lodi odklopí kryt té GPSky toho chartplotteru a vidí, kde ten člověk je. V tomhle případě samozřejmě přestávají pravidla platit, tam jde o to zachránit toho člověka. Takže...
1: Což je samo o sobě vlastně velice obtížné.
3: Najít ho bez těch moderních věcí, zvláště za tmy ve velkých vlnách, je velice, velice obtížné. Mimochodem musím uvést to, že vlastně před 50 lety právě při tom prvním ročníku tohoto závodu, při druhé etapě z Jižní Afriky, oni tenkrát teda pluli do Austrálie, ne na Nový Zéland. Každopádně při téhle druhé etapě dva lidi zahynuli, protože byli smeteni vlnou a podařilo se teda toho jednoho najít, ale už byl mrtvý a toho druhého vlastně nenašli vůbec.
1: Takže tomu, to není bez rizika ani dnes?
3: Není to bez rizika, samozřejmě teď máme ty malé vysílačky, které vlastně jakoby umožní to spojení s lodí, takže ta naděje na záchranu je výrazně vyšší, ale samozřejmě není to úplně rekreační plavba.
1: Co si sebou člověk vezme na takovou plavbu, když pominu, že některé věci byly, myslím, v tomto případě zakázané? Tak jak rozlišuje, co si zbalit a co už ne? Protože přece jenom jachta, to je omezený prostor, sama to trošku znám a kapitáni nemají rádi zbytečnosti.
3: Nedostal jsem žádný omezení, že by řekli třeba můžeš si vzít 20 kilo, každopádně jsme nesměli mít třeba MP3, hudba se mohla poslouchat pouze z kazet.
1: Takže to bylo opravdové retro.
3: Bylo, takže jsme scháněli po různých Aukro, nebo já jsem na Aukro tady kupoval starý diktafon na kazety a doma jsem objevil i čisté kazety, ještě nepoužité a samozřejmě i nějaké nahrané, takže takhle by vybaveni byli v podstatě všichni. Ještě vím, že ve Francii dělali takovou sbírku právě kazet a tím lidi pošlou starý kazety, takže na lodi byla prostě obrovská bedna, nebo velká bedna kazet, takže kdo chtěl poslouchat, tak měl velký výběr. Byly zakázané taky čtečky, třeba jako Kindle, takže jenom papírové knížky a samozřejmě telefony jsme mohli používat v přístavu, za plavby byly zakázané a počítače to samé, takže mně se stalo po velice dlouhém čase, že jsem vypsal několik propisek, jsem si psal deníček A prostě jsem vypsal propisku, ale kdy se ti, Hanko, naposled stalo, že jsi vypsala propisku, nebo...
1: Já píšu rukou, takže mně se to stává, ale znám spoustu lidí, kteří už vůbec papíra tušku do ruky nevezmou.
3: No, byl to nezvyk z kraje, musím uznat, že to byl nezvyk, ale bylo to takový trochu zase jakoby návrat někam a takový trošku poznání toho, že to může být zajímavý psát si deníček normálně rukou.
1: A ještě k té navigaci, mluvil jsi o tom, že jste se navigovali podle hvězd a ještě nějakých dalších metod?
3: U pobřeží se používá takzvaná terestrická navigace, to znamená, že tam se berou třeba náměry na majáky, na výběžky, na ostrovy. No a potom na moři je to ta astronavigace, kde teda se měří výška slunce nebo hvězd, nebo planet, a nebo měsíce. A pak prostě pomocí polských, a měl polské navigační tabulky a takzvaný Nautical Almanach, vypočítáte vaši polohu.
1: No a ona, ta hvězdná obloha, se mění, že? Prostě na jižní polokouli je jiná.
3: Samozřejmě to se mění, ale zase celkem pomalu, takže to není tak, že prostě jeden den máte úplně jinou oblohu, takže samozřejmě, že někdy je problém spíš tím, že je zataženo, třeba, že nejsou vidět ty hvězdy, to slunce, ale prostě jednou za 2-3 dny se tam to sluníčko na chvilinku většinou ukáže, nebo nějaká hvězda, takže nějakou tu astronomickou linii si můžete nakreslit a aspoň přibližně víte, kde jste.
1: Je pro tebe stále dojemné spatřit jižní kříž? Tedy jsou hvězdí, které zdobí vlajky několika jižních států.
3: Určitě je to taková symbolika. Samozřejmě je to podobné něco jako polárka, jako ten velký vůz, který známe prostě, nebo znám tady z Evropy, samozřejmě, kde jsem se narodil. Na tom jihu je ten jižní kříž. Ale jako vždycky ho tam vyhledávám a nevím, jestli mě to dojímá, ale tak mě to nějak těší, když se na ní podívám.
1: Nasytí se na takové plavbě člověk osamělých nocí pod hvězdami?
3: No, že jako nasytí, rozhodně se jich nepřesytí, nebo mně se to nestalo. Vždycky jsme to obdivovali, takže myslím, že i takový ty východy, západy slunce, prostě kdy je hezky, kdy je fajn ta hvězdná obloha, to se asi nedá úplně něčím moc nahradit.
1: Možná je dobré říct, že se určitě pluje i v noci a
3: samozřejmě,
1: je potřeba mít služby.
3: Non-stop. Ano, pluje se pořád. Ptá se mě někdo, jestli třeba jste zakotvili, někdy ne, prostě se jede pořád. Ty vzdálenosti jsou obrovské, mimo to samozřejmě na oceánu není hloubka, kde byste mohli zakotvit. Na té lodi je 12 lidí, takže se tam střídají služby u kormidla, prostě furt se jede, pokud fouká vítr, což se samozřejmě při závodu přejeme, tak se furt jede, furt se jede.
1: Ta posádka byla mezinárodní. Existuje univerzální námořnický jazyk, kterým všichni hovoří, plní tuto roli angličtina, anebo jakými jazyky vlastně musíš umět hovořit nebo se domluvit, aby si nejen komunikoval na lodi, ale také s těmi různými institucemi, které třeba pomáhají námořníkům ohledně zpráv o počasí a tak dále?
3: Určitě je to angličtina. Samozřejmě nestratí se ani francouzština, respektive teda já francouzsky neumím. Byl jsem jediný na francouzské lodi, který francouzsky nemluvil, ale všichni zase mluvili anglicky a španělsky, takže jsme se celkem v pohodě dohodli. Ale rozhodně ta angličtina je mezinárodní a v těch námořních státech ty úřady a rybáři a všichni aspoň trošku umí, takže angličtina určitě vám pomůže.
1: Ale ty mluvíš i jinými jazyky.
3: Domluvím se, řekněme, anglicky, španělsky, polsky. Ruštinu nepočítám, tam jsme se učili takový ty gospodářstvo Sovětského sajuza a takový nějaký nesmysly, takže to moc k normální konverzaci není, takže řekněme, že anglicky, španělsky, polsky.
1: Máš za sebou tedy dvě etapy závodu, když to tak shrneme. Jaké byly tvé dojmy?
3: No, byly super. V podstatě pro mě ta loď, ten Pendik 6, to je taková legenda, o který jsem četl kdysi před lety. A samozřejmě Erik Tabarly, to je prostě jako Niki Lauda, jo? Kdo má rád motoristický sport, prostě zná Niki Laudu. Takže já jsem si nikdy nemyslel, že bych to nějakého Pendika, nějakou tu loď mohl vidět na vlastní oči. A
1: no to si naskytla... osahat ze všech stran.
3: Ano. A teď se mi naskytla možnost nejen vidět, ale prostě na ní plout a poznat dceru Erika Tabarliho. No to je fantazie pro mě úplně, takže bomba. Takže já mám z toho dojem úplně úžasný.
1: Na jachtě trávíš opravdu hodně času. Kolik času během roku?
3: Těžko říct, když plujete na nějakou delší trasu, cestu, tak většinou to zabere několik měsíců, půl roku, takže já jako na lodi bydlím obvykle i v Aucklandu, protože nevlastním žádný dům, nic takového, takže na lodi většinou bydlím, i když to nevím, jestli je ten čas, na který se ptáš, Hanko, takže když chodím normálně do práce, bydlím na lodi, tak úplně to neberu jako pobyt na lodi. Když někam pluju, tak většinou jsou to ty měsíce, takže dost času tam trávím.
1: Ty ses ale k jachtingu dostal přes říční lodě.
3: Ano, pracoval jsem u Československé plavby Labsko-Oderské, později Labské, což byla taková skoro jediná možnost, jak se dostat k lodím.
1: A ty si ten obor vlastně i vystudoval, nebo chodil si do školy?
3: Můžeme to nazvat, že jsem vystudoval učiliště, byl jsem vlastně na tříletém učilišti a tam jsem vlastně dělal strojníka na těch lodích a to byl takový jakoby začátek. Potom vlastně byla revoluce a dalo se už někam dostat na to moře snázeji. No a potom to bylo čím dál snažší a snažší.
1: A co tě k tomu táhlo? Čím tě jachty učarovaly?
3: Pro mě to je jakoby způsob cestování, že si sebou vezeš takový domek, on je sice malej, no v mém případě ta moje loď je malá, není luxusní, není rychlá, ale máš tam všechno, co potřebuješ. Vyspíš se tam, uvaříš si tam, máš tam nějaký knížky a když se ti někde líbí, tam zůstaneš, anebo popojdeš o kus dál. Takže pro mě to takový jakoby způsob života a samozřejmě to plachtění má svoje kouzlo a dostaneš se na místa, kde nevedou žádný letecký linky a žádný lodní linky. Je to taková svoboda.
1: Svoboda. Člověk není připoutaný a netáhne sebou tolik balastu.
3: No, táhne někdy těch věcí na lodi hodně, ale samozřejmě je to určitá svoboda a to se mi líbí, no.
1: Tvé začátky jsou spojeny taky s takzvanými suchými plavbami. Vysvětli prosím tenhle jazykový paradox, jak může být plavba suchá.
3: Suché plavby, to bylo na plachetnici Polárka, kde se konaly takzvané suché plavby, což byl nápad Rudolfa Krautschneidera. Vlastně suchá plavba neznamená, že jste na lodi, která je na suchu, ale že si tam nepije alkohol. Takže na Polárku jezdívali lidé, kteří se léčili třeba v Praze u Apolináře nebo v Němčicích z nějakých závislostí a tam prostě jako součást jejich léčby byla plavba na Baltu na 14 dní nebo na 3 týdny. A samozřejmě, protože to byli lidi, kteří se léčili z závislostí, tak tam nebyly žádný alkohol dovolen, tak proto suché plavby.
1: A jaký byl ten efekt? Pomáhaly tyhle plavby lidem zbavit se závislosti?
3: Ono to bývalo nakonec té jejich léčby, ona většinou trvá nějaký čas, rok, dva. Je to poměrně asi složité se z té závislosti dostat. Pokud vím, pokud si pamatuju, tak třeba klienti z Apolináře nebo lidé, kteří měli problém s alkoholem, se z toho dostávali snázeji. Potom ti mladí, co byli na drogách, tam si úplně nejsem jist, jak moc je reálné se té závislosti zbavit. Ono na tom moři je tam člověk vystaven trošku přírodě, trošku těm živlům, takže tam musí nějak spolupracovat, aby, když to řeknu trošku nadneseně, aby přežil. Ono samozřejmě většinou takové podmínky nejsou, aby člověk musel bojovat o život. Ale musí, je mu třeba špatně, má mořskou nemoc a teď tam musí něco dělat společně, musí tam tát ty plachty, musí nějak tam spolupracovat. V tom je jakoby ta myšlenka té léčby. Jako jsem přesvědčen, že to některým lidem pomohlo, ale samozřejmě to dostat se z té závislosti je těžké, takže někomu to pomohlo, ale samozřejmě ne všem.
1: A pak se s partou kamarádů vrhl do projektu Victoria. O co šlo?
3: Victoria, to byl taky nápad Rudolfa Krautschneidera. Byl nápad postavit loď a po vzoru Ferdinanda Magellanche obeplout svět, jako on to vlastně před 500 lety udělal. To byla loď Victoria 1519 až 1522, která obeplula svět. Magellanche, jako vlastně tomu se to nepodařilo, protože zahynul. Ale jeho zástupce Sebastian Del Cano tu plavbu dokončil a tohle byla myšlenka postavit loď podobnou v rámci možností, co dokážou lidi bez sponzorů, postavit nějakou loď, v podstatě loď, která je Victoria, byla podobná, a udělat něco podobného po těch 500 letech. Říkám, bez skoro to bylo jak ten závod, jako bez, sami jsme měli GPS-ko, ale neměli jsme skoro peníze, takže jsme si svítili petrolejkou a svíčkama a na lodi jsme měli třeba $300 a bylo to poměrně skromné, ale bylo to fajn, tedy respektive ta část, které já jsem se zúčastnil.
1: To byla ale dlouhá část, tam si strávil mnoho
3: asi
1: měsíců.
3: Rok a půl. A kamarád Ivan Orel na tom napsal knížku Idioti na plavbě kolem světa.
1: Proč idioti?
3: No právě idioti, protože jsme to dělali tak jakoby z nějakého
1: okouzlení,
3: nadšení. A tam nějaké velké peníze tam nebyly. Tam občas k nám chodívali lidi jako ještě v době té stavby a ptali se, kolik je na kontě. Jako, jo, a když zjistili, že žádný konto není, a to, aby tam jako nějaké peníze byly, tak odešli. A my jsme tam byli a jedli jsme chleba s margarínem, a když byl státní svátek, tak jsme ho posypali vegetou, takovým tím kořením. Ale postavili jsme loď a ta plula, jo, takže proto idioti.
1: S touto lodí se tedy vydal na svou první cestu kolem světa. Co tě na tom obeplouvání vábilo nejvíc?
3: Tak pravda, že z kraje to bylo taková, jako to odškrtnout si to, že jsem obeplul svět, jo, kdy potom samozřejmě člověk zjistí, že to není důležitý, že ta, jak se to říká, že cílem je ta cesta vlastně, jo, že jestli obeplujete svět, nebo obeplujete jenom, já nevím, jednou moře, ale přitom budete dělat lidi, věci, co vás budou bavit, budete se cítit fajn, tak to je asi hlavní. Ten obeplutí světa, to je takový bonus, no, taková třešnička.
1: A co se ukázalo jako nejobtížnější? Existuje třeba ponorková nemoc i na lodi, z jejíž paluby lze spatřit nebe?
3: Samozřejmě existuje. Je to, jste prostě na lodi, která je relativně malá, jste tam s lidmi pořád se stejnými, a co vám třeba z kraje může na někom připadat zajímavé, roztomilé, že něco dělá takhle, tak vám to může po nějaké době začít vadit.
1: A je to velmi lidské.
3: Je to, no, takže i z toho důvodu prostě plavby končí a já jsem kvůli určitým takovým jakoby pocitům vlastně z Victorie odešel po tom roce a půl.
1: Dokončilo se to obeplutí?
3: Jo, tři kluci, nás původně bylo, zřejmě, že 12, 15 lidí, ne všichni vypluli a potom tři to dokončili. Samozřejmě po cestě brali různí stopaře, jakože někdo se k ním přidával, ale tři kluci dokončili tu plavbu kolem světa.
1: Ten loďostop, to mě zaujalo, protože autostop, který já znám z mládí, pomalu už mizí ze silnic a z ulic. Loďostop stále existuje?
3: Loďostop stále existuje, samozřejmě není to tak, že by si stála někde na mole a mávala na projíždějící lodě, i když čistě teoreticky by to šlo i tak. Ale prostě jsou třeba v přístavech, bývá nástěnka, kde je napsáno hledám posádku, pluju tam, hledám posádku, nebo naopak napsáno umím, já nevím, navigovat, umím vařit a hledám loď, která by mě někam vzala. Takže takhle se to dělá po světě. A samozřejmě v dnešní době se to již, jsou nějaké facebookové skupiny a podobně, takže se dá v úzovkách stupovat i tímhle způsobem. A jde to i poměrně za slušný peníz, protože většinou se ty stopaři berou třeba zaplatí 10 euro, $10 na den, za což se pak koupí nějaké jídlo dohromady a samozřejmě se podílejí na práci na lodi, to znamená přípravy nějaký, třeba nějaké natírání, opravy plachet, a potom v průběhu plavby mají služby u kormidla, myjou to nádobí, jestli chtějí vařit třeba, a podílejí si třeba řekněme $10, což si myslím, že je slušná částka na den života prostě na moři. Takže loďostop existuje a je pár míst na světě, které bych mohl doporučit, třeba Kanárské ostrovy Las Palmas, kdybyste chtěl přes Atlantik, takže by zkoušel Las Palmas. Dostanete se do Karibiku, potom na Pacifik v Panamě, za Panamským vlastně kanálem, tam se pravidelně nastupuje na lodě a můžete se svést prostě na Pacifik, na Markézi a z Markézu zase pokračujete třeba na jiný lodi do jiné části Polynézy a tak dále, takže těch míst je na světě víc. Mohlo by to být třeba i Opua na Novém Zélandu nebo městečko Whangarei. Prostě loďostop existuje naštěstí pořád.
1: Zmínil jsi ale taky ty lidské povahy. Není to riskantní, jak pro toho stopaře, tak pro tu posádku, přidat se k lidem, které neznám, protože loď je opravdu malý prostor. Obvykle ty jachty nejsou takové ty mondéní, které vidíme v Nice, ale je to opravdu loď, která má třeba 12-15 metrů, jestli to říkám dobře. A lidé na tomto prostoru tráví spolu veškerý čas.
3: No, samozřejmě tam určité riziko je, že se neshodnete, proto je lepší se na tu loď dostat nebo k těm lidem ještě předtím, než úplně čistě vyplouvají, třeba 14 dní, měsíc dopředu, právě už se tam podílet na nějakých těch pracích a ty lidi poznáte, pokud prostě tam se přihlásíte jako posádka, budete něco natírat a nakapete barvu někam a ten majitel lodě vás strašně seřve, tak asi bych ho nedoporučil, pokud prostě vám to pomůže umýt, tak jako vidíte,
1: tak
3: třeba,
1: toho beru.
3: Že prostě záleží, jak ty lidi reagují v různých situacích. Samozřejmě vím, že stopují takhle loďostopují i samotné ženy, a což může být trošku někdy problematické, když já pár takových stopařek znám a žádné problémy neměli, ale slyšel jsem, že se můžou objevit problémy, nějaké napadení, takže tam se samozřejmě chce dávat pozor a ty lidi dobře poznat.
1: Světové moře a oceány máš propluté křížem krážem. Zdá se mi, že tě lákají výzvy, které jiné jachtaře a mořeplavce často odrazují, jako třeba obeplouvání Jižní Ameriky z jihu přes Magellančův průliv.
3: No, Jižní Amerika se správně obeplouvá kolem Isu Hor, nebo správně, jako to je taková ta správná, jakože cestat, mimo jiné Penduik 6 včera ráno, tuším právě, obkroužil beze mě teda na palubě. Přesto, že jsem tam nebyl, to zvládli.
1: Škoda, ale fandíme jim.
3: Ne, určitě jim fandíme, jako první z flotily to teda obkroužili. Magellanova úžina je další možnost, tam jsem vlastně plul dvakrát, jednak na Viktorii, jednak na svý lodi. Nevím, jestli to úplně, já jako asi nejsem žádný lovec výzev nebo takového něco. Každopádně Patagonie, ohňová země, je pěkná na návštěvu a rozhodně bych řekl, že lidi se toho bojí, ale řekl bych, že to není tak strašný, že tam samozřejmě foukají silné větry, ale v tom Magellanově průlivu a v těch chilských kanálech je spousta dobrých kotvišť, takže když pro vám prostě nepřeje počasí, tak někde zakotvíte, zůstanete tam 2-3 dny, až se to přežene, tak pokračujete dál.
1: No ten vítr je opravdu silný, jak jsme ho popisovali.
3: Může být. Jako pamatuju si, že jsem poslouchal ty chilské předpovědi počasí ve španělštině samozřejmě a tam jako hlásil, že na oblast Cabo de Hornos, že má být vítr 90 uzlů, sporivy 120. Já si tam vůbec nebudu
1: představit. Jde to přeložit do kilometrů za hodinu třeba.
3: Jako hurricane force oficiálně v anglické jakoby stupnici je 60 uzlů a tohle bylo dvojnásobek, jo.
1: Takže dvojnásobný hurikán, to jo, už je srozumitelné.
3: Já fakt vám neřeknu, co se tam jako v té chvíli dělo, ale samozřejmě to se tam stává jednou za čas. Teď tam Penduik měl před Hornem, měli 35 uzlů, což je úplně v pohodě. A třezit, nebo jako, to je silný vítr, ale v pohodě, no a přímo když to obeplouvali, tak tam měli, já nevím, nějaký slabší větry. Kamarád mi psal, že se plížili kolem jenom rychlostí 5 uzlů, takže tam foukal si slabě, jo. Takže tam může foukat silně, stává se to, ale není to pravidlo samozřejmě.
1: Jaké vlastnosti musí mít námořník, respektive kapitán, který křižuje moře a oceány? Co musí umět?
3: No tak samozřejmě nějak řekněme ovládat tu loď, nějakou tu navigaci. Takhle kapitán samozřejmě není ten člověk, jako známe z filmu, který má kapitánskou čepice u kormidla, že jo. To kapitán je člověk, který musí nějak rozhodovat a musí rozhodnout správně. A samozřejmě, pokud má posádku, tak musí nějak být schopen s tou posádkou jako jí vést, což úplně asi nikdy není ideální. A třeba si myslím, že Češi často jsou strašně chytrý, ale takhle, kdyby si třeba měl vybrat, kdybych měl brát neznámýho Čecha, jako já, kapitán, do posádky, nebo neznámýho Poláka, tak si budu nejdřív mluvit s neznámým Polákem, protože jsem zjistil, že oni nějak to mají víc v krvi, nějak to moře. Nechci Čechům křivdit, ale setkal jsem se párkrát, že jsou strašně chytrý a přitom moc nic neumějí.
1: Jsme suchozemci.
3: No, ale nevím, pak tam někdo prostě trošku je na moři a ví, myslí si, že všechno umí a není tomu tak.
1: On je to velký trend udělat si rychlo kurz na řízení jachty a honem někam do Chorvatska mezi ostrovy.
3: No tak jako já to se chápu, jako chci na to moře, no tak jako si ten kurz udělám, pak rychle vyrazím. Ono samozřejmě se nejlíp člověk uší, ten kurz je v podstatě formalita. Papír na hlavu se dá získat různě nějaký, můžete si klidně nějaký napsat, protože to nikdo nikdy nekontroluje, jo. Akorát, když si půjčete loď, tak ho chtějí vidět. Já jako nějaký průkazy mám a ukazoval jsem ho jednou v životě, když jsme si půjčovali loď. Potom samozřejmě nastává ten další, jakoby ta fáze, kdy teda jste už v té funkci a musíte právě o tom rozhodovat, aby ta loď byla bezpečná, aby posádka byla bezpečná, abyste se na lodi nějak třeba neporvali, protože, takže je důležité si vybrat dobrý lidi a to někdy bývá taky těžký, no.
1: Jsou místa, kam si ještě na lodi nedoplul a rád bys?
3: Takže strašně moc, jako jak si Janko říkala, že jsem prokřižoval světová moře, nebo něco v tom smyslu, to je hodně, hodně přehnaný. Já si myslím,
1: na to život lidský nestačí.
3: Ne, jako já jsem malinko jsem něco někde byl, nebo jako dobře trošku víc, než úplně třeba je běžný průměr, ale těch míst je strašně moc, kde jsem nebyl.
1: Ale dá se říct v podstatě, že jsi určitě navštívil všechny světa díly. Je to tak? Nebo ti nějaký chybí?
3: Nebyl jsem v Austrálii třeba, jako plus jsem...
1: Ano, Novozelanděni se nepočítají k Austrálii, ano, je vidět, kde žiješ.
3: Když jsme teď plovili na Pendoviku, tak jsme plovili mezi Austrálií a Tasmánií a Tasmánii jsme měli kousek jako napravo. Tu jsem viděl, ale nešáhnul jsem si na ní, jo, takže nevím, jestli se dá počítat, asi ne.
1: Ondřej Kotáp je tedy stále na cestách, ale o tom, kde doslova zakotvil na nejdelší dobu, už za chvíli v podcastu Za 5-5. Ondro, jednoho dne si doplul na Nový Zéland a ten se stal tvým domovem. Je to tak?
3: Řekněme druhým domovem. Já samozřejmě jsem stále doma v České republice, ale není špatné mít druhý domov na druhém konci světa. Já jsem v podstatě plul kolem světa. Na Nový Zéland jsem zamířil kvůli hurikánové sezóně, protože v době hurikánu je dobré se v té oblasti příliš nemotat, takže se pluje často do Austrálie, na Nový Zéland, eventuálně k rovníku. Já jsem si vybral Nový Zéland, protože jsem slyšel, že to je země hezká, přátelská, demokratická, že se tam dá, řekněme, i pracovat. A nakonec jsem zjistil, že tam je fajn a momentálně tam mám takovou základnu a žiju tam, i když, jak jsem říkal, nic tam nevlastním, takže teoreticky se zítra můžu sebrat a zase odjet, ale momentálně tam mám loď, kterou mám rozkopanou trošku, takže tam mám hodně práce, takže momentálně se nechystám zítra odeplout.
1: Už jsi právoplatný kiwi?
3: Dalo by se to tak říct, mám povolení k pobytu a můžu tam vlastně být. Když tam přijedu, tak mě tam vítají jakoby doma, oni jsou docela fajn ty úředníci a neptají se mě, kolik mám peněz a jestli mám na ubytování, takže to je docela taky taková milá jejich vlastnost.
1: Proč si Novozélanděni říkají kiwi nebo kiwiové?
3: Říkají si kiwis, protože vlastně tam je neletavý pták, který se jmenuje kiwi a to je takový neoficiální symbol Nového Zélandu.
1: On je to endemit, že jo? To je unikát, který nikde jinde nežije.
3: On ani nemá křídla a v podstatě není úplně lehké ho spatřit, protože on je noční tvor, takže pokud to, jako žije jich pár desítek tisíc, oni nějak mají zhruba spočítané. Každopádně, když ho chcete spatřit, tak musíte jít někam do buše, tam není úplně klasický les, takže do buše tam si lehnout na zem a koukat, a třeba vám přeběhne před nosem. Samozřejmě to je jako v volné přírodě, jinak mají v různých těch parcích jakoby pro turisty takový nějaký výběh, kde mají takové ty, to červené světlo, kterému nevadí. Infračervené světlo. A takže tam je v tom slabém červeném světle, je můžete spatřit. Samozřejmě to něco stojí, ale je to jistější než teda v té přírodě.
1: A s ovocem kiwi to vůbec nesouvisí?
3: Ne, kiwi v podstatě pochází původně z Číny, samozřejmě se pěstuje na Novém Zélandě, ale ten název kiwi je hlavně od těch ptáků.
1: Čím ti Nový Zéland učaroval?
3: Z kraje samozřejmě tou atmosférou. Já jsem předtím byl třeba v Irsku a tam prostě Irové se chovali trošku jakoby nafoukaně, my jsme všichni pro ně byli jako ty z východu, oni to moc nežili z krý země a prostě na Novém Zélandu tam jsme byli maximálně všichni jachtaři a byla tam taková fajná atmosféra. Samozřejmě, když tam žijete delší dobu, taky zjistíte, že to není země dokonalá a že tam jsou problémy, že tam jsou drogy, zločinnost a násilí. Samozřejmě ne jako jak v Americe nebo jak v americkém filmu, ale ty problémy tam jsou taky, ale samozřejmě žijou tam lidi, takže to sebou prostě ta společnost to přináší, tyhle ty problémy. Ale je to země hezká, krásná příroda a líbí se mi tam.
1: Na mě Nový Zéland působil na jednu stranu jako vyspělá země, která má svá města, mrakodrapy, ale celkově mi tamní atmosféra připadá spíše vesnická. Je to tím, že těch větších měst je tam jen pár, protože ta městečka, ta drobná, připomínají tak trošku westernové kulisy.
3: To je pravda. V podstatě je to možná taková vesnická atmosféra, což má svoje výhody, protože že jo, na vsi obecně že jo, velká města přitahují gaunery. To znamená, že všichni obyvatelé prostě velkých měst jsou darebáci, ale samozřejmě stahují se tam. A což na té vsi to není. Takže jako takhle, s těmi městy na Zelenu, tam je Auckland, Wellington a Christchurch, dají dohromady zhruba polovinu všech obyvatel Nového Zelenu, kterých je 5 milionů. A takže ten zbytek toho území, který odpovídá prostě velikosti zhruba Británie nebo Japonska, tak tam těch lidí moc nežije. A když tam jsou, tak většinou se všichni znají, protože to je taková ta ves a je tam víceméně fajn.
1: Já jsem si našla takové srovnání, že ten Nový Zéland má vlastně těch 5 milionů zhruba jako Slovensko, ale rozloha je 5x větší.
3: No, tak nějak.
1: Nový Zéland je velice rozmanitý. Má hory i moře, ledovce i horké prameny, sopky i sjezdovky. Kde to máš nejraději?
3: To je dobrá otázka. Já moc neližu, když jsem v podstatě skoro poprvé stal, není to úplně pravda, zkoušel jsem to i tadyhle v Evropě, kdysi a nedařilo se mi, takže jsem trošku úspěšněji stál na lyžích poprvé před 3 lety, tuším, na Zélandu tedy, ale není to úplně moje lyžování, úplně moje nejoblíbenější činnost. Já mám rád chození po těch horách. Těžko říct, kde to mám nejradši, třeba tam ten národní park Tongariro mám rád, tam jsou
1: hezký stezky. To je ten úplně stezky. Na jihu, nebo si to pletu?
3: Ne, tam je Fjordland. Tohle to je zhruba uprostřed severního ostrova.
1: A to je ten barevný, kde je to bublá a čoudí, je to
3: Taky, no, tam jsou ty sopečné projevy, takže. Nebo tam je hora Taranaki, tam v okolí hory Taranaki se mi to líbí, ale třeba i ten Northland, to je taková trošku subtropická oblast, tam se mi taky líbí.
1: Když jsem si z Nového Zélandu přinesla plakát, kde byla mapa světa obrácená vzhůru nohama a Nový Zéland, který je na našich mapách úplně na periferii, se tak ocitl nahoře a uprostřed. Trápí Novozélandany tohle ústraní?
3: No, tahle ta mapa, já taky jsem ji občas kupoval jako dárek někomu, ona je to taková sranda mapa, ten Zéland tam někdy bývá nakreslen ještě větší, než je ve skutečnosti, takže je uprostřed a největší, jako že nejdůležitější země na světě, malinko možná je to trápí, ono třeba se stává, že na mapách v některých státech prostě Zéland není vůbec zakreslen, eventuálně jsem viděl, že severní ostrov je někde u rovníku a jižní je tam, kde má být a prostě, že nějak ten svět trošku si není jist, kde ten Zéland je. Takže malinko je to trápí, ale je to spíš taková legrace.
1: Mluvíme o mořeplavbě. Právě tak se ocity na Novém Zélandu, kdysi první běloši. Co je to Aotearoa?
3: To je maorské slovo, které by mělo znamenat země dlouhého bílého oblaku, nebo taky jsem slyšel druhý překlad země dlouhého dne. Protože když Polynézané připluli prostě před ta data se liší, řekněme, před 800 lety z oblasti Cookových ostrovů, zhruba z Polynézie na Nový Zéland, tak vlastně, totiž když takhle plujete v té pasátové oblasti většinou a vidíte na obzoru mrak, tak je pravděpodobné, že pod ním je ostrov. A protože ten Zéland je relativně dlouhý, tak je možné, že oni připlouvali, tak uviděli právě dlouhý bílý oblak a pod ním našli teda zemi. To je jedna verze a ten dlouhý den, oni totiž vlastně ty ostrovy, kde, odkud ty Polynézané připluli, tam vlastně je ten den stejně dlouhý jako noc víceméně. A teď najednou připluli na Zéland, kde samozřejmě v létě je den výrazně delší, takže ten druhý překlad vychází vlastně, nebo vysvětluje tuhle tu situaci, která byla nová pro ty Polynézany.
1: Jak se tito původní nebo dřívější obyvatelé Maoři s těmi přistěhovalými bělochy zžili a jak to soužití funguje dnes?
3: No, samozřejmě z kraje, takhle, Maoři dost válčili mezi sebou a docela tam bývaly masakry. Přijde mi někdy, že když jsem četl ty nějaké ty prameny knížky, že vlastně vždycky byl důvod bojovat, vždycky byl důvod se za něco mstít a dokonce tam docházelo ke kanibalismu, i brali jako poražené nepřátelé do otroctví, nechovali se vzájemně úplně moc hezky k sobě. A když tam přijeli vlastně Evropané jako z kraje, vlastně mořeplavci a lovci lachtanů a velrybáři, tak samozřejmě tam byly i potyčky s nimi. Jako ta historie novozélandská není zase moc dlouhá, ale to násilí tam hrálo docela velkou úlohu. Dříve, dneska samozřejmě není žádný rozdíl mezi v právech nebo mezi takzvaně bílým novozelanděnem a maorem. Takže všechno je jakoby, jak má být. Samozřejmě novozelandská vláda si uvědomuje to, že se k těm původním obyvatelům, k maorům dříve chovali trošku nehezky, takže jim v současnosti nebo v nedávné minulosti vypláceli poměrně velké částky peněz jako odškodné za různé věci, což zase někteří obyvatelé jiní Nového Zelandu úplně neviděli rádi, protože říkají, no oni vždycky, když je nějaký to výročí, tak Maoři vyrazí z transparenty do ulic a dostanou od vlády zase potom nějaký odškodný a můžou to propít. Tohle někteří novozelandělné říkají, ale jako samozřejmě, že to možná nějaká malá skupina Maorů dělá, ale já si myslím, že 95% je to soužití úplně v pohodě. Samozřejmě jsou tam nějaké gengy, které jako motorkáři, které většinou tvoří Maoři, ale prostě to je, říkám, v každé společnosti je prostě skupina nějaká, která není úplně zžitá s většinou, ale je to problém jenom, řekněme, nevelkého množství lidí.
1: Nakonec to prolínání kultur vidíme už na základních školách na Novém Zélandu, kde se děti učí ten válečnický tanec haka, který můžeme sledovat při sportovních utkáních Novozélanďanů nebo při olympijských hrách.
3: No, haka je vlastně takový bojový tanec vlastně, váleční, v podstatě ty válečníci se svým způsobem jeho významem bylo jednak zastrašit nepřítele, proto ta gesta, ty vyplanené jazyky a že jo, vypadá to děsivě, navrch se ti válečníci dostávali do určitého tranzu a potom mohli vyrazit do boje vlastně posíleni. Samozřejmě ta haka se All Blacks, novozelandský rugbyový národní tým, to předvádí před každým zápasem, ta haka se jakoby provádí při mnoha jiných ještě situacích, ale je to samozřejmě v dnešní době je to spíš taková ceremonie, nejde o váleční tanec a že to dělají děti, to patří k novozélandské kultuře.
1: Na Nový Zéland do svého druhého domova se brzy budeš vracet. Jaké další cesty a plavby máš před sebou nebo o jakých destinacích sníš?
3: Cesty, plavby, no já pracuju na Zélandu mimo jiné pro cestovní kancelář, takže teď tam my přijedou nějací turisté z Česka, možná ze Slovenska, takže tam vyrazíme si prohlídnout Nový Zéland, nebo já s nimi vyrazím. No a jako svoji nějakou soukromou cestu těch možností je relativně dost. Každopádně já jsem teď díky tomu závodu poměrně dlouho nepracoval, takže zase potřebuju chvíli jako vydělávat. Takže úplně jako na zítra nebo na příští měsíc nějakou cestu neplánuji, ale něco se vyskytne někdy.
1: Mořeplavec, průvodce a dobrodruh Ondřej Kotáp. Díky za rozhovor a vždycky dobrý vítr do plachet.
3: Děkuju moc krát a přeji hezký den.
1: Také náš podcast pro tentokrát spouští kotvu. Mějte se hezky a naslyšenou příště se těší Hana Šarfová a z režie Pavel Smolek.
4: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Přinášíme vám myšlenku na den od Daniela Ženatého. Tato myšlenka má pro aktuální letní období příznačný název, a to vedro.

A je to tady. Vedro. Jak se dalo čekat, dostavilo se. Loni, letos,

0: nebo ta jedna říkají, sluníčko je dobré a kapka čerstvého vzduchu přece musí do místnosti proudit. To by se tady jinak nedalo dýchat. A mít i ve dne v bytě temno od zatažených žaluzí a záclon a v jasném dni muset v bytě svítit, o, to je přece hloupost, ne? A ten druhý, nebo ta druhá, chodí, pečlivě kontroluje zavřená okna, ucpává všechny škvíry, kontroluje žaluzie a závěsy, zda jsou správně zataženy, tu a tam do nich jen tak trochu cvrnkne, aby to bylo ještě zataženější a ještě ucpanější. A když na chvíli opustí svůj příbytek a vnoří se do rozpálených ulic, už se těší na návrat do svého chládku a současně se toho návratu tak trochu obává, že všechno bude zase nepozorovaně trochu slunci otevřené, malinko odhrnuté a vedro se bude drát a drát dovnitř jak zběsilé. Co s tím? No, nějak to spolu vydržíme, ne? Lepší to už bez tak nebude. A těšme se, že podzimní chladná rána a přívětivé plískanice už za chvíli budou klepat na dveře. Mějte se moc pěkně. To vám přeje Daniel Ženatý.
1: Za malou chvíli bude 18 hodin a na Proglase budeme přenášet mši svatou. Dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebrovat bude pater Augustín Jiří Zatloukal.
2: Zpíváme z dnešních zpěvů na straně 250.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
1: amen.
0: Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, opět se zde scházíme, abychom společně chválili našeho Pána. V dnešních čteních jsme vybízeni k tomu, abychom byli povolní k tomu odpouštět. Někdy nevíme, jak se to dělá, protože zranění, které nás bolí, tak nám jako brání, abychom vnímali, že jsme skutečně těmi, kteří chtějí odpustit. Pustme do toho Boží milosrdenství, Boží lásku. Zřekněme se té veškeré naší spravedlnosti a dejme ji Pánu Bohu. Poprosme ho, ať nám samotným odpustí naše hříchy a slabosti. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi nám poslal ducha svého syna a přijal si nás za vlastní, a proto k tobě smíme volat jako k otci. Upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Hospodin mě oslovil. Synu člověka, bydlíš mezi vzpurným plemenem, které má oči k vidění a nevidí, uši k slyšení a neslyší, protože je to vzpurné plemeno. Ty tedy, synu člověka, připrav si před nimi za bílého dne zavazadla vyhnance a přestěhuj se před jejich očima ze svého místa na místo jiné. Snad uznají, že jsou vzpurné plemeno. Vynes za bílého dne před jejich očima svá zavazadla ven, zavazadla vyhnance. Sám však vyjdeš před nimi večer, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima si prokopej zeď a vyjdi skrze ni. Před jejich očima nes na ramenou svá zavazadla, vyjdeš za tmy, přikryješ svou tvář, takže neuvidíš zemi. Činím totiž z tebe znamení pro dům Izraele. I udělal jsem, jak mi bylo poručeno. Za bílého dne jsem vynesl svá zavazadla jako vyhnanec. Večer pak jsem si prokopal zeď. Za tmy jsem vyšel a před jejich očima jsem na ramenou nesl zavazadla. Ráno mě Hospodin oslovil. Synu člověka, jistě ti řekl dům Izraele, dům vzpurný, co to děláš? Řekni jim, tak praví pán, Hospodin. Toto hrozebné proroctví patří vládci, který je v Jeruzalémě, a všemu Izraelovu domu, který v něm sídlí. Řekni, já jsem vám znamením. Jak jsem učinil, tak se jim stane. Do vyhnanství, do zajetí půjdou. A vládce, který je mezi nimi, ponese na ramenou svá zavazadla a vyjde za tmy. Prokopají zeď, aby ho vyvedli, přikryje svou tvář, aby neuviděl očima zemi. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svaté evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: Pane, kolikrát má odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 7krát? Ježíš mu odpověděl: Neříkám ti nejvíc 7krát, ale třeba 70krát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl 10 000 hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen 100 denárů. Začal ho škrtit a křičel: Zaplať, co jsi dlužen. Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku ničemný, celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou? A jeho pán se rozněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i moje nebeský otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte. Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel do judského území na druhou stranu Jordánu. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Vzpurné plemeno vidí nebo kouká, ale nevidí, poslouchá, ale neslyší. Dělá si věci podle svého, protože nechce slyšet Boží hlas a Boží vedení. Bůh každému z nás dal do srdce přirozený zákon, tedy zákon, který nás vede k tomu, abychom fungovali ve všech těch fyzických rovinách už od malička, ale také, abychom v sobě měli hnutí jednat dobře a hledat lásku, hledat naplnění svého života. Ale častokrát jsou tyhle ty roviny zasypány spoustou různého braku a člověk v sobě hledá zase sílu k jakési rebelii, k tomu, že odmítne to, co mu někdo nabízí jako dobré, protože mu to přijde, že ho to svazuje a zotročuje. A láska, ta se nedá přikázat, láska, ta se nedá svázat, láska, ta se nedá dát do systému. Láska, kterou je sám Bůh, nám ukazuje něco daleko víc. Tedy, že všechny ty zákony a přikázání nám mají pomáhat. Někdy se snažíme vejít do toho, co je předepsáno, ale Bůh nás vede daleko hlouběji. Protože to nestačí. Chce, abychom měli srdce otevřené a nejenom, abychom byli spokojeni s tím, pokud plníme nějaké závazky, ale abychom chtěli a hledali a milovali Boha. A tam začíná druhý, možná docela krásný level, úroveň kdy najednou můžeme zjistit, že právě skrze lásku dokážeme daleko lépe poznat a zachovávat přikázání Boží. Ale jak už jsem říkal, člověk je zahlcen vším možným a člověk udělá spoustu různých chyb, ať z nevědomosti, anebo právě to, že je zraněný, že ho někdo podrazil, že se setkal s něčím, co mu vzalo motivaci jeho života. A nějakým způsobem se to dotýká každého z nás. Konec konců první velké zranění pocítili Adam s Evou, když snědli jablko a zjistili, že si mohou vzájemně ublížit. A jak rád říkám, tak první bariéra mezi člověkem je fíkový list. Jenomže těch bariér mezi námi lidmi je veliké množství. A je to bariéra strachu. Mám strach, že když někoho pustím blíž k tělu, že mě uštědří nějakou ránu. A ze zkušeností víme, že se to tak děje. Jenomže častokrát se také můžeme setkat s tím, že někoho zraníme a nechtěli jsme ho zranit. Plácneme nějaký nesmysl, který si ten druhý vyloží úplně jiným způsobem. A dostáváme se do nekonečné přehršle prostě možností, jak nám někdo může ublížit, nebo dokonce jak my můžeme někomu ublížit, protože i toho jsme schopni. A neznamená to, že si chceme prioritně ubližovat. A pak jsou samozřejmě ti, kteří vyčkávají a mstí se a vyčkávají na ty příležitosti, kdy můžou druhému ublížit, posmívat se mu. A to si myslím, že je docela dost drsný voříšek potom, až se takoví lidé, nebo i když by se to stalo případně nám, tak jako dostaneme před tvář Boží a nebyli si toho vědomi. Brali to jako, že se nic nestalo. Ono se totiž stalo. Protože ten důsledek, on ten dotyčný sice nepochopí, nemůže za nějakým způsobem, nemůže zahlédnout. A to, jak to prožívá konkrétní člověk, který zraněný je, tak to se nedá přenést. To se může sice někomu sdělit blízkému, ale také člověk si většinou tuhletu bolest nese sám, tu zahořklost. To, že člověk je někde opravdu jako hodně jako bolavý. A co s tím tedy udělat? Ježíš říká, že máme odpouštět 77krát, tedy pořád. My si nezasloužíme od Pána Boha nic, přesto nám dává veliké dary, veliké možnosti. Pochopitelně důležité je si tohoto být vědom a ne jich užívat a ani o tom nevědět. Ale k tomu také dospíváme a řekněme zrajeme, abychom si uvědomili, že je mnoho věcí a vlastně všechny věci, které můžeme brát jako dar lásky od Pána Boha, ne proto, že si to zasloužíme, že jsme se dostali do nějakých těch systémů a zachováváme přesně nějaké příkazy, ale možná právě proto nám žehná, že dokážeme Boha milovat nezávisle na tom. Ne, že se bojíme, že budeme zatraceni, ale protože na jeho lásku chceme odpovědět láskou. Ale přeci jenom vraťme se k tomu odpuštění. Víte, ve zpovědnici častokrát slýchám a sám jsem si prošel mnoha rovinama, než jsem to trošku snad aspoň malilinko pochopil, že odpuštění není skutečně o emocích. Skutečně odpuštění je o rozhodnutí. A teď, když si vzpomenete na to, kdo vám ublížil a máte vůči němu zášť, chcete mu odpustit anebo nechcete? To je otázka. Já věřím, že chcete, ale že tam cítíte, že vám to nejde. Ale to, že už chcete, je ten důležitý krok. Protože to zranění potřebuje zahojit, tak se stále vozívá, protože bolí. A je to jasný. Kdykoliv se toho někdo dotkne něčím jiným, to je jedno, prostě dotkne se toho, tak to zabolí. Člověk věkne. To jsou ty momenty, které jsou neuzdravené. A my tam potřebujeme ne mít vztek na toho konkrétního člověka, na tu situaci, ale dávat to, Pane Bože, já ti to odevzdávám, prosím, dotkni se toho místa a uzdrav ho. Dotkni se té situace a uzdrav ji. A budeme to muset opakovat možná milionkrát, protože ta zranění jsou různá. Pak jsou zranění, která jsou zahojená, a to je jasné. To jsou věci, o kterých už dokážeme dokonce i mluvit a možná se je dokážeme i tomu zasmát jako vtipu. Jak jsme byli hloupí, když jsme udělali já nevím co. A to jsou věci, které opravdu člověk už nějak jako zpracoval. Ale právě ty bolavé věci, to není o neodpuštění. Zvlášť když člověk má tu touhu odpustit, ale cítí, že mu to nějak úplně nejde. Ale je to o tom, že to místo je nemocné, že potřebuje Boží lásku, potřebuje Boží uzdravení, potřebuje Boží milosrdenství. Pak je vtipné, a to je ten druhý, vlastně v okamžiku, kdy ten odchází od toho panovníka, který mu odpustil celý dluh, že jsme schopni druhým vyčítat úplný hlouposti. Ale na to si dejme pozor. Protože víme, jak to dopadlo s tím v tom evangeliu dneska. A bylo to kvůli hlouposti. A víte, těch nedorozumění mezi lidma je tolik. To pochopení některých věcí úplně jinak, než to ten druhý myslí, je tolik. A my se někdy zaobíráme takovýma hloupostma, jako kdyby nebylo na řešení důležitějších věcí. Prosme, ať máme srdce vnímavé, oči otevřené a nejenom, aby jsme něco viděli, ale abychom dokázali poznat, co vidíme, rozeznat, co vidíme a abychom nejenom poslouchali a fakt slyšeli a vnímali, co nám Bůh chce říct a kudy nás vede. Člověk se někdy diví, jako co všechno třeba i v této naší malé zemi se dokáže udít. Člověk žasne nad tím, koho lidé této republiky zvolí do nějakých význačných, řekněme, na význačné posty. Člověk se diví, jak je to možné, že lidé některé věci prostě nevidí anebo se nechají ovlivnit něčím, co je jenom taková nějaká kašička. Nechci se dostávat do politiky, vzal jsem to jenom, prosím vás, jako příklad a sami víte, že v okamžiku, kdy budete mluvit s kýmkoliv o politice, tak se dostanete dřív nebo později do nějaký šarvátky. To je prostě jeden z úhlavních, jako jestli se chcete s někým pohádat, začněte mluvit o politice. Prosím vás, nezačínejte, jo? Nechte politiku. Slyšel jsem takový, když vám něco vadí, není to úplně ideální, ale do jisté míry to může pomoct, ignorujte to. Ono některé věci ignorovat totiž nelze, ale to už je jedno. Ale přeju vám opravdu, abychom i od nás kněží to počínaje, měli opravdu jako vnímavé srdce na Boží vedení. Protože Bůh chce skrze každého z nás vstupovat na tuto zem, chce být požehnáním skrze nás pro tuto zem, pro lidi, kteří jsou kolem nás. My tu nejsme nikdo, ať už jste doma zavření, protože nemůžete slíst schody nebo něco takového. Všichni tu jsme důležití. Někdo řeší, proč mě tady Pán Bůh nechává tak dlouho. On ví proč. I v té nemohoucnosti. On ví proč. Důvěřujme mu. A zkusme být požehnáním tomuto světu, světlem tomuto světu a solí, tak jak Pán Ježíš to o nás sám prohlásil. Vy jste světlo světa. Vy jste solí země. Tak buďte. Budeme se o to snažit, ne? Teda doufám. Když nám to někdy nevíde, tak na viděnou ve zpovědnici.

0: Pane, děkujeme ti za naši církev, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice a za nás všechny. Prosme o Boží vedení a ochranu.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Pane, prosíme za politiky a všechny představitele moci, aby měli na mysli dobro všech, hledali cestu k usmíření a vzájemné spolupráci.
1: Prosíme tě, vyslyš nám.
0: Pane, prosíme za všechny trpící, za oběti válek a přírodních katastrof, přinášej pomoc, pokoj a útěchu do všech těchto situací.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Pane, přijmi do svého království duše našich zemřelých a všech, kteří náhle přišli o život v důsledku válek, přírodních katastrof i dalších nenadálých událostí.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Pane, prosíme tě o vláhu pro tuto zemi a ochranu před přírodními katastrofami pro celý svět.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Do svého milosrdenství odevzdáváme rodiny, zvlášť rodiny ohrožení, neúplné a ty, kde je násilí.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosíme na úmysl této mše svaté, za živé i zemřelé maminky z modlitek matek a za jejich rodiny.
1: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za naše posluchače a diváky. Prosíme tě, aby si jim byl požehnáním a útěchou, zvláště pro naše nemocné.
0: Prosíme tě,
1: Pane, prosíme tě o požehnání pro Michalku, ono je 22, ale aby se dotkl jejich bolestí a operace, která jí čeká, aby dopadla dobře.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: O to všechno tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Si Jésus, je te remercie, Seigneur, c'est un Seigneur.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Přijmi, Bože, tyto dary, které tvá církev klade na oltář. Ty s námi dala, ty je také svou mocí proměníš, aby ve spojení s Kristovou obětí přinášeli světu spásu skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je jediný prostředník mezi námi a tebou. Ty jsi nám ho dal, abychom tě skrze něho chválili a abychom tě skrze něho děkovali. Bez něho není naše děkování tebe důstojné a je spasitelné jen skrze něho. V něm tě chválí nebe i země, v něm tě chválí všichni andělé a bez ustání volají.

Popravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rozu svého ducha také na tyto dary a posvět, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, poznovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme tě sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch svatý.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Pomodleme se společně s našimi diváky a posluchači modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoje, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Tobě.

Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Přijetím svátostného pokrmu dovršuje se, Bože, naše účast na Kristově oběti. Dej, ať nás toto přijímání vysvobodí z temnoty hříchu a otevře světlu Tvé pravdy. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Tak, milí přátelé, zase se posouváme o kousek dál v tom prázdninovém čase. A teď bych vás chtěl pozvat do hájku na sobotu, kdy je tedy na nebevzetí Panny Marie, kde ho budeme také slavit, tak pokud můžete, tak samozřejmě jste tam zváni. V 11 hodin bude mše svatá, jinak všem kostelům, kde slaví na nebevzetí Panny Marie, tak posílám svůj pozdrav. A jinak příští týden začíná tedy takový už, myslím, 13. ročník, vím já, New Dawn, kdy v hájku tentokrát má být 1500 lidí plus 100 lidí jako týmu, takže se zatím všem protáčejí v oči v sloup a uvidíme, co to přinese. Rozhodně je to velká výzva. Teď už tam na zahradě stojí obrovský stan a další ještě se budou nějaký stavět, takže uvidíme, jak to bude. Rozhodně, když na nás modlitbě budete pamatovat, tak to bude fajn. Já budu vařit jenom pro 100 lidí, to je v pohodě. No a jenom bych chtěl dopředu říct, jestli nechcete už počítat z hlavní poutí v hájku, která bude 5. září v 11:30, bude mše svatá, plakátky jsou na vývěskách, takže se můžete kouknout i na pěší pouť a tak dále. Příslib zatím je, že by měl mši svatou celebrovat náš nový arcibiskup Stanislav Přibyl, takže pokud byste mohli, chtěli, tak určitě to zkuste naplánovat do vašeho programu. Jinak vám vyprošuju hojnost Božích milostí a i když včera bylo to zatmění slunce a člověk žasne nad těmi vesmírnými tělesy kolem nás, tak aby především byl ten úžas nad tím, jak Bůh je veliký a jak dělá veliké věci. A k tomu si vyprosme požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás a svojí milostí ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Poslouchali jsme přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, celebroval pater Augustin Jiří Zatloukal. Přímští mši svatou, kterou budeme přenášet, bude to zítra v pátek 14. srpna z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. A teď je na Proglase pro vás připraveno krátké hudební zastavení. Uslyšíte dvě skladby Heinricha Schütze v pořadí Unser Herr Jesus Christus, Náš Pán Ježíš Kristus a Ich freu mich des, Těším se tomu. Skladby zazní v podání souboru Heinrich Schütz Koras a Symfonie Sacré Chamber Orchestra. Diriguje Roger Norrington.

Vyslechli jsme skladby Heinricha Schütze, Unser Herr Jesus Christus, Náš pán Ježíš Kristus a Ich freu mich des. Těším se tomu. Skladby zazněly v podání souborů Heinrich Schütz Choras a Symfonie Sacré Chamber Orchestra. Dirigoval Roger Norrington. Bylo 19 hodin a na vlnách Progresu vás zdraví Ondřej Šidlo. A teď nastává čas, na který určitě netrpělivě čekají zejména nejmenší posluchači, a to večerní zíváček.

Ahoj holky a kluci. Když se dva perou, třetí se směje. To říká jedno české přísloví. A v téhle pohádce, která je pro vás připravená, tak tam se perou dva profesoři o jednu zajímavou rybu. Snad se najde někdo třetí, kdo bude mít zdravý rozum. Jak vypadá kousek moudrosti a zdravého rozumu, tak to nám přiblíží dnešní pohádka.

0: Po té obrovské povodní, která zanechala všude spoustu bahna, sudů a kusů nábytku, našli metaři na jednom nábřeží něco moc podivného. Ležela tam ryba. Vlastně ona neležela, tancovala na ocase. Kolem ploutví měla ovinuty zelené závoje s červenými třásněmi a tlamičku roubenou drobnými perlami. Metaři se radili.
1: Co s ní?
2: Kapr to není.
1: A co to vlastně je?
2: No, já ti nepovím. Třeba to bude vědět nějaký ten pan profesor, co je to zač.
0: Šli tedy pro pana profesora, takového, co o sobě vyprávěl, že obeplul celý svět. Profesor přišel a velice se zaradoval.
3: O, tu si vezmu do akvária, do zoologické zahrady.
0: Ale jak se ryba jmenuje, říci nedovedl. Šli tedy metaři pro druhého profesora, takového, který o sobě říkal, že dvakrát zemi obeplul.
2: Tu dáme do muzea.
3: Ne, já si ji dám do zoologické zahrady.
0: A už ji měl ten první profesor v ruce.
2: To už je vyhynulá ryba, ta

0: patří domů, se a stejně je už po ní.
1: Zlobil se druhý a chytil ji za ocas.
2: Vy jste se zbláznil, do zoologické zahrady jí dám.
0: Leklou rybu, puste ji, povídám, víte, co jste drzý člověk, domů se a patří.
2: Nepustím, já tu byl první.
1: Meteři, když viděli, jakou melu způsobili, rozběhli se pro třetího pana profesora. Byl to takový, který o sobě nikdy nemluvil. Meteři si stěžovali.
3: Perou se tam kvůli rybě.
4: No, co si s nimi máme počít?
1: Už z dálky bylo slyšet.
0: Tomu se?
2: Do zoologické zahrady! Do zoologické zahrady!
1: Když došel ten pan profesor, který o sobě nikdy nemluvil, na místo hádky, nasadil si brýle a povídá.
5: No, podívejte se, tam pod mostem pleve ještě jedna. Vidíte ji? Má právě takový zelený závojíček.
1: A do těch dvou, jako když střelí, upustili rybu do bláta a vrhli se k zábradlí.
0: Kde? Cože, kde? Kde? Kde?
1: Chudinka rybička se v blátě pleskala ze strany na stranu a už jen stěží lapala po dechu.
5: No tam, pod mostem, nevidíte ji?
1: A jak se ti dva dívali pod most, zvedl ten třetí profesor rybičku do svých rukou.
5: Málem by ses tu udusila.
1: A zablácenou polomrtvou ji pak hodil i s těmi jejími zelenými závojí, třásněmi a perlami zpět do řeky. A do těch dvou profesorů, jako když po druhé střelí. Ten třetí vysvětloval.
5: No to by se nám ve Vltavě rozmnožila. No a jednu si pak dáte do zoologické zahrady, druhou do muzea, no ty ostatní si sníme na pekáči. A co je hlavní? Vy, pánové, nebudete vepři.
1: Pak pozdravil ten pan profesor, který o sobě nikdy nemluvil, sundal si brýle a vypravil se na procházku. Přes Karlův most, někam na Petřín.

Tak co, do muzea nebo do zoologické zahrady? A nebo na Petřín? To byla dnešní pohádka o moudrosti. V zítřejší pohádce uslyšíme příběh o kráse. Dnešní zíváček bude trochu víc písničkový. A v první písničce, kterou uslyšíte, tak vás pozvu na výlet do Prahy. Uslyšíte, jaké to je, když se žížaly vydají do Prahy a při stopování jim zastaví krtek.

Tak z výletu do Prahy se vrátili už nejen žížaly, ale musíme se vrátit i my. A teď, holky a kluci, nastavte uši, protože skupina Ztracená kapela nám zaspívá písničku s názvem Nastražte uši.

Doufám, že jste poslouchali a dobře jste nastražili uši. No a teď už je na čase, abychom poděkovali Pánu Bohu za dnešní den. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, chystám se ke spánku a chci tě moc prosit o pokojné srdce a ochranu pro všechny, kdo teď prožívají strach a úzkost, pro všechny, kterým je špatně z tohoto horkého počasí. Buď s námi se všemi a pomáhej nám neklesat na mysli. Pane, prosíme tě, sešli brzo déšť na naší zem. Amen. Čas utíká jako voda a tak přišla chvíle, kdy se náš večerní zíváček chýlí ke konci. Přeju vám krásnou dobrou noc a kdyby se vám nechtělo spát, tak se můžete vyklonit z okna a třeba uvidíte ještě nějaké padající hvězdy Perseidy, kterýma se to teď na nebi hýří. Tak dávejte dobrý pozor, pěknou noc a aby se vám hezky usínalo, pustím vám ještě písničku Pět žvejkaček.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: A po večerním vzíváčku nás čeká pořad, jak se vám líbí, tentokrát s Markétou Foukalovou o albu Zábrana.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí a u něho vás vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Markéta Foukalová. Ahoj Markéto.
1: Ahoj Martine a krásné ráno nebo večer nebo den všem posluchačům.
0: Přesně tak, je to přání něčeho krásného bez časového omezení. My dneska budeme hovořit především, nejen, ale především o desce Zábrana, což je takhle jako... To slovo Zábrana najednou, když je takhle vytrčeno bez toho křestního jména, protože jde o spisovatele Jana Zábranu, tak je vlastně takový dramatický. Jo. Ale dokážeš si vzpomenout ještě na první jako okamžik, kdy si ho zaregistrovala Jana Zábranu, že ti o něm někdo řekl, nebo zastala knížku, nebo co se stalo vlastně?
1: Jo, já jsem to vlastně vnímala jako takovou ikonu českého intelektuálního nebe. A přiznám se, že jsem se vlastně ani nikdy moc jako netroufala se do toho sama jako individuálně ponořit, že jsem vždycky jako měla takový ty jako a ten Zábrana, to je super a už si četla něco, já jsem to furt tak odkládala, až si to pro mě došlo samo.
0: Aha, takže jako někdy v těch zvídavých časech pozdní puberty třeba, nebo tak, protože všude kolovaly jeho deníky a tyhle ty věci.
1: Přesně tak. Ale vlastně nikdy jsem si na to neudělala čas, se přiznám. A vlastně až jako Martin Brunér mi řekl, hele, ten Zábrana, to je prostě bomba. Já bych to chtěl zhudebnit. Co bys na to řekla? Já jsem řekla, jasný, to by bylo úplně úžasný. A vlastně až přes něj jsem se k tomu jako dostala. A do toho ještě Martin vlastně s tím měl takovou, taky k tomu měl takový jako ostych a takovou úctu, že vlastně už o tom mluvil díl, ale pořád se na to vlastně úplně necítil. A až potom, když my jsme natočili desku Svou chvíli, tak jako mám pocit, že se asi mezi náma vytvořilo takový jako pocit hudebního bezpečí a takový důvěry, že vlastně si řekl, že se do toho pustí. A co bylo hrozně zajímavé, že mu to šlo strašně rychle, že byl jako najednou tak strašně inspirovaný těma slovama a vedený, tak to měl vlastně strašně rychle napsaný a myslím, že to je takový vždycky skvělý znamení, když píšeš písničku a najednou víš, že to je ono a že to jde a že to prostě klaplo.
0: Tak si pustíme teď první ukázku z tohoto setkání duší, které se přetavilo v album se jménem Zábrana.

0: Čili padla zábrana zhudebňovat texty a stalo se tak. Vzpomeneš si ještě na to, kdy jste se o tom bavili poprvé, kdy padla ta zmínka, pojďme to zkusit. A jestli to vlastně bylo už v rámci jako plánu, že to bude celý album, nebo že to bude třeba pár písniček, jak to bylo?
1: Tak myslím si, že první zmínka od Martina Brunera padla už někdy během toho, co jsme vlastně dělali tu svou chvíli, což jsou verše Věry Koubové. A pak vlastně to jako vlastně tak znáte to asi, když člověk pracuje na desce, tak je tím úplně pohlcený a pak najednou přijde takový trošku prázdno a pak si řekne, a co teď? No a vlastně Martin už v době, kdy psal, nebo vlastně jsme pracovali na té desce svou chvíli, tak vlastně zmínil, že já bych chtěl toho zábranu, ale prostě se na to netroufám. Takže skutečně už to plánoval díl. Mm-hmm. Pak teda jsme se rozhodli, že to uděláme.
0: A takový proces teda vypadá tak, že abych to jako představil, jo, že mm-hmm. Martin, klavírista, skladatel, si tě třeba pozve domů a řekne ti, já ti tady přehraju ty písničky a zaspívám ti to, a nebo, mm-hmm. nebo ti třeba pošle noty, nebo mm-hmm. vlastně nevím, jak mm-hmm. spolupracujete.
1: Jasně. No, tak je pravda, že každá ta spolupráce je unikátní, když člověk jako pracuje s kapelou, nebo si píše písničky sám, nebo prostě máš pravdu, že každá ta spolupráce prostě, nebo nějaký to napojení na tu druhou osobu je prostě jiný. Jo? A tady to bylo úplně jasně daný, že já jsem jako interpret a Martin je skladatel, který mě jako vlastně přizval k sobě. A takže ta naše spolupráce byla taková, že mi vlastně pošle demo, pošle mi noty a pak se spolu sejdem a vlastně si to zahrajem, zaspíváme a pak už jenom ladíme nějaký detaily a musím se přiznat, že ty písně nejsou úplně jednoduchý pro mě jako pro zpěvačku, protože tam je hodně velký jako rozsah, nemyslím tím, že bych to nezaspívala jako rozsahově, ale spíš tam je hodně těžkých takových jako skoků a není úplně jako jednoduchý to zaintonovat správně, takže tohle ta věc jako trvá, aby člověk vlastně zaspíval potom jako v uvolnění a zároveň v interpretaci a aby jako mohl ty slova říct, tak aby to dávalo nějaký smysl a význam, mm-hmm. tak tohle to jako vlastně pro mě jako pro zpěvačku byla častokrát výzva a není to jako jednoduchá melodie, která by se prostě zpívala jednoduše, ale o to větší to byla výzva.
0: Je to tak, že dochází třeba k nějakým jako posunům v těch melodiích nebo třeba v těch tóninách, když to spolu zkoušíte, nebo už tě třeba Martin tak zná, že máš pocit, že se trefuje do těch
1: trefuje se těch
0: míst, kde má být jako aha.
1: Ano, přesně ví.
0: Takže není to tak, že mu třeba řekneš, hele, to bych cítila třeba aspoň o to níž, nebo že bys řekla...
1: Tohle to ne, ale třeba řeknu, hele, a tady tu frázi bych zafrázovala jinak a ten řekne, jo, super, to je dobrý nápad, pojď, napíšeme to do těch not, nebo si to tam napiš, frázuj si to podle sebe, je hodně otevřený tomu mýmu přínosu, protože samozřejmě chápu, že když je umělec ponořený do té tvorby, tak je tam sám a myslím si, že vždycky ocení jako zpětnou vazbu toho dalšího přizvaného člověka. Takže jako tady ta naše jako komunikace fungovala a funguje dobře. Zároveň já si strašně vážím toho jeho hudebního názoru a hudebního jazyka, takže já do toho nevstupuji nějak jako zásadně, spíš jde o nějaký detaily.
0: Já jsem tu desku poslouchal, byl jsem velmi zvědav na to, jak to vlastně dopadne, protože jsem si pamatoval, jak zněla tvoje solová deska, taky jak zněla vlastně ta spolupráce s Martinem, která byla zase plná smyčců a takového velkého zvuku. A tohleto mně přišlo, že je vlastně schválně jako rozprostřeno pocitově mezi hlas, klávesy a struny nástroje. To bylo takhle jasný od začátku, že to bude takhle znít, nebo jste hledali třeba ten tvar?
1: Tam to bylo vlastně hodně předurčený tím, že ta předchozí deska, která vznikla vlastně pro Sočer, tak tam zároveň to vlastně bylo napsané pro zpěv, klavír, Fender piano a ten symfoniák. A na Fender piano s náma hrál Vítek Křišťan. A potom ho hraje. A potom se vlastně stalo to, že nás oslovovali různý promotéři, jestli bychom nikde nehráli. A my jsme si říkali, no tak jak tam budeme hrát. A vlastně jsme tam hráli jenom ve třech, protože samozřejmě se symfoniákem člověk jako do malého klubu se nevejde.
0: A zase by měl narváno, kdyby přijel se symfoniákem do malého klubu, tak by jako byl takový to sold out venku a to je vlastně reklama dobrá, jo.
1: Jo, dobrá reklama by to byla určitě, tak by to vypadalo moc hezky.
0: No, no, že by spousta těch lidí z symfoniáku sedělo, stálo venku na ulici, takže by se všichni ptali.
1: Co jo, kouřili by, že byl
0: by no, no, byl by hezky oblečený.
1: Jo, to by mohlo vypadat skvěle. Každopádně, my jsme jezdili vlastně takhle ve třech. Martin, Vítek Křišťan a já. Vlastně to byla hrozně zajímavá kombinace dvou klávesových nástrojů a mě. Když nemohl náhodou Vítek, tak jsme zvolili kamaráda Tomáše Fuchse na kytaru. A taky to moc hezky fungovalo. Vlastně je tam hrozně dobrá myšlenka toho, že tam není žádný basový nástroj a žádná vlastně žádný bicí. Jo. Je tam vlastně eliminace tady tohohle toho jako spektra. A myslím si, že to je tím velmi originální a Martina napadlo vlastně tenhle ten tvar zachovat, tak aby se s tím vlastně dalo jezdit a bez toho symfoniáku. a vlastně ponechal tady tuhle tu formu a myslím si, že pro něj je to hrozně důležitý nejenom jako zvukově, ale zároveň mezilidsky, protože prostě Martin má strašně rád tyhle ty svoje spolupracovníky, takže jak už to bývá, tak člověk tráví spoustu času na cestách a je hrozně fajn být obklopený inspirativníma lidma a zároveň přáteli, takže myslím si, že ta volba byla úplně jako zase, jak jsi řekl na začátku, setkání duší, tak jo.
0: No prima, tak pojďme se dát druhou píseň a pak se k tomu ještě na chviličku vrátíme, k tomu obsazení.

Nemocnice zničily generaci, kterou i válka ušetřila. Kterou i válka ušetřila.

0: Dozněla druhá skladba. Já teda teďka chápu, že posloucháme trio a že to trio takhle je triem i na koncertech, které by měly k tomu projektu nějak jako následovat, navazovat na ní, jo, na tu studiovou spolupráci. Já tam vlastně třeba basový rejstříky jsem, jak jsi zmiňovala, slyším, že se hrajou na ty klávesy.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: No. A je tedy plán takhle to prezentovat naživo, jezdit takhle a třeba míchat to i s tím minulým projektem, když hrajete, nebo jak to děláte?
1: Určitě, určitě. My už vlastně takhle jsme odehráli 4 koncerty, měli jsme vlastně 2 křty a pak ještě jsme jeli 2 koncerty a další nás čekají od září. A ideální forma je samozřejmě jezdit takhle v tom jako zpěv plus trio, to znamená Martin Brunner, Vítek Křišťan, Tomáš Fuchs a já. A takže vlastně složení klavír, Fender piano, kytara a zpěv. A no a takže vlastně máme před sebou pár koncertů, na to se moc těším a musím říct, že v tomhle obsazení je to úplně perfektní, zní to prostě jako hrozně plně a nic mi tam jako nechybí, tak to je skvělý, jako člověk se tam tak plave v té hudební krajině a je to hrozně fajn. A zpívá se do toho úžasně, tak jsem za to hrozně vděčná. A jinak ještě vlastně, když náhodou třeba nemůže Vítek nebo Tomáš, tak je to fajn, že můžeme tyhle ty vlastně, můžeme se doplnit a můžeme jako jezdit třeba i v tom jako trošku menším počtu, protože i to se stává, protože kluci jsou velice zaneprázdnění, jak jsou jako skvělí muzikanti, tak jsou samozřejmě žádaný a hrajou i s dalšíma skvělýma muzikantama, takže tak.
0: Já se ještě vrátím zpátky k té osobě Jana Zábrany. Mluvila jsi někdy s Martinem o tom, třeba z jakých zdrojů konkrétně pocházejí ty verše, které zpíváš? Jestli jsou to vždycky prostě básně, nebo jestli třeba, které vyšly ve sbírkách, nebo jestli to jsou třeba části, on takhle jako v úzovkách trousil verše i po těch denících a po různých zápisech, které jsou třeba beletristicky laděný a tak. Tak jak probíhala ta rešerše na tu desku, co tam bude?
1: Martin se do toho skutečně jako ponořil velice poctivě. Jo. Vlastně přečetl podle mě úplně všechno od toho Zábrany. A úplně ho to pohltilo a byl tou osobou, nebo je stále jako velmi inspirován. Ale myslím si, nebo ne, ale myslím si, že čerpal hlavně z té jeho poezie a vlastně u každý tý zhudebněný básně najdete zdroj, z jaký sbírky on vlastně čerpal. Já myslím, že pro mě jako osobně je hrozně skvělý, že se tam objevují básně, který mluví o něčem, co není úplně běžný, aby bylo jako v básni. A to jsou pocity prostě nesvobody v komunismu. A myslím si, že to je strašně potřeba, aby se tyhle ty témata prostě znovu otevíraly, protože ta svoboda je prostě věc, o kterou musíme pečovat. A proto já jsem hrozně ráda, že jsem byla do toho projektu přizvána a strašně to se mnou jako rezonuje se, protože mám pocit, že vlastně není v Čechách ani jednoho člověka, kterýho by se ten režim jako nedotknul. A myslím si, že to je hrozně potřeba tyhle tu věc vlastně akcentovat a nějak jako připomínat.
0: No já si pamatuju ze všech těch zápisů z deníků a někdy i z básní, že to je velká hořkost, jo, ze strany toho Jana Zábrany, že on to nikdy v úzovkách nerozdýchal, což není div, protože mu opravdu jako zavařili, ale někdy jsem měl úplně pocit, jako že to už jim po nějaké jako úlevě, jo, že by se mi jako líbilo, kdyby někdy ten kámen jako z toho srdce na chvilku jako aspoň se odvalil. Nevím, jestli to třeba jako i tvoje vlastně intenzivní etapa, kterou si s tím Zábranou strávila, jestli to nějak jako posunulo tvoje vnímání těch veršů nebo jeho osoby?
1: No, já to vnímám tak, že ta tvorba je pro nás, pro všechny vlastně takový ventil nebo taková jako pradávná psychoterapie, která jako strašně funguje. A to kouzlo je samozřejmě i to, že to člověk tvoří, i to, když to poslouchá, tak to je skvělý, že to jako funguje takhle v obou straně. A zároveň, takže si myslím, že předtím ten Zábrana nemohl jako utíct, jo. Vlastně nemohl si hrát na šťastnýho, když jeho matka byla vězněná 16 let a otec 14, jo. To prostě si myslím, že pak mu vrátili maminku prostě v takovém stavu, že v podstatě už nikdy nenavázali žádný jako emocionální vztah jako dřív, protože byli tak oba dva rozbitý a zraněný, že vlastně se to jako nedalo. Takže si myslím, že to jsou takové věci, které samozřejmě tak jsou, no a do toho ještě nemohlo vlastně vůbec jako tvořit vlastně svobodně, byl jako kdyby v uvozovkách přinucen být překladatelem, kterým byl úplně bezvadným, my vlastně mu můžeme poděkovat za úžasný překlady, ale ta jeho duše byla vlastně básnická, takže on opravdu žil v takovým jako v takový vnitřní emigraci, si myslím. Asi jsem ti jako neodpověděla, jako rozumím tomu, že by člověk hrozně rád slyšel prostě nějakou báseň o tom, jak je úžasný být na světě, ale zas na druhou stranu já tam třeba v tom našem pásmu, nebo jak bych to řekla, jako nevnímám, že by všechny ty písničky byly tak strašně jakoby deep. Jsou tam třeba dvě básně, které jsou o smrti, která ale vůbec nepůsobí vlastně nějak tíživě. Jo. Jedna ta věc je vlastně o tom, jako jak směřuješ vlastně k tomu Bohu, nebo aspoň takhle já si to jako vysvětluju. A druhá je o nějaký vnitřní transformaci. A zároveň je to protknutý strašně krásnýma, jako hlubokýma jako myšlenkama. Takže já to tam takhle úplně tíživě nevnímám, ale pravda je, že samozřejmě není to jako ani easy listening music, ani o tom se jako pobavit. Je to spíš jako hudba k zamyšlení.
0: No dobře, tak pojďme se zamyslet po třetí dneska. Pustíme si písničku.

0: Tak, vracíme se k téma tu Jana Zábrany a taky si pouštíme zhudebněné verše v podání Markety Foukalové. Hudbu napsal Martin Brunner a my si pouštíme tedy z alba, které vyšlo u Animals Music. Mě by ještě zajímalo, jak probíhalo to nahrávání, jestli, když si představím vlastně takovouhle kapelu, jako skromnou kapelu v uvozovkách, jo, klávesy, kytara, zpěv, tak jestli jste na to si jako zablokovali čas ve velkém studiu a tam jste se sešli, nebo jestli to vznikalo vlastně po domácku, jak jste pracovali, jak to nahrávání vlastně vypadalo, jaký máš na něho vzpomínky?
1: Jasně. No, my jsme vlastně my jsme si pronajali krásný velký studio Sono. Mm-hmm. Tam jsme byli 4 dny, což je vlastně docela dlouho. A v rámci těch 4 dnů to vlastně celý vzniklo. My jsme předtím vlastně ani neměli zkoušku, nebo vlastně jednu jsme měli, ale takovou jako velice jako lehkou a spíš jako na seznámení s tím materiálem a vlastně veškerá podoba vznikla vlastně až v tom studiu. Mm-hmm. Takže jsme vlastně každou tu píseň nějak jako rozestřeli nebo nějak jako jako otevřeli a vlastně jsme jí, já nevím, třeba 4x, 5x jsme jí zahráli a když jsme měli pocit, že už to vlastně jako je ono, tak jsme vlastně to natočili a takhle jsme postupovali s každou tou písní.
0: Mm-hmm. Byl to někdo, kdo vám s tím pomáhal? Někdo, kdo na kohož slovo jste dali, kdo měl odstup třeba?
1: Mm-hmm. Jo, já jsem byla hrozně ráda, že tam u toho mohl být Petr Ostrouchov, protože si ho hrozně cením jako ostré ucho. Je to prostě člověk, který za mě dává věcem nějakou jistotu a jas a čistotu, takže jsem vlastně byla strašně ráda, že tam u toho byl a měl právě spoustu docela takových dobrých připomínek, takže tam to určitě...
0: Vzpomeneš jako se na nějakou připomínku? To mě zajímá.
1: Jo, teďko právě... No, třeba mně přijde, že jako hodně řešil frekvence, jo, že třeba, já nevím, Fender Piano hrálo něco a ve stejný třeba poloze zvukový nebo v té frekvenční v tom pásmu vlastně byla i kytara, takže vlastně na tohle to třeba upozornil, hele, zkus tady tohleto jako spíš to dát vejš nebo naopak níž, takže vlastně pohlídal třeba věci, které mě by asi úplně jako ne, vůbec se napadly. Ještě člověk je hodně ponořený do toho svýho jako nástroje nebo si hlídá sám sebe, takže je úplně skvělý, když je tam někdo v tom studiu, kdo na to kouká jako na celé, přesně jak jsi to říkal na začátku.
0: Také je potřeba občas ještě zopakovat to, co jsem už řekl, a to, že ta deska vychází u Animals Music, které právě Petr Ostrouchov vede. A počítám, že kdyby člověk okamžitě dostal potřebu si ho objednat na internetu, protože obchodu, kde se dá koupit dneska hudba, je vlastně málo, no, tak to může učinit. A může si dokonce typuju vybrat mezi CDčkem a LPčkem, je to tak správně?
1: Je to tak. Uh-huh. A samozřejmě tam najde tam všechny ty básně a zároveň krásné fotografie Jana Zábrany ještě z dob, kdy byl mlád, takže jak tam píše, je to hrozně hezký ten obal, takže jako vřele doporučuji a budu moc ráda, když nás kdokoliv tímhletím způsobem podpoří.
0: Dáme si další písničku a můžeme o tom přemýšlet. Ti netrpěliví můžou už rychle vyhledávat stránky Animals Music a tam snít o tom, jak jim deska přistane doma do schránky.

0: My jsme dneska hovořili o desce Zábrana, která je podepsána duem Martin Brunner, Markéta Foukalová, a povídám si s Markétou, je tady poslední vstup, ne příliš dlouhý. A já se zeptám tedy mimo toto album, jak se hudebně máš, co ještě je momentálně pro tebe v provozu a na co se těšíš a co plánuješ, co probíhá?
1: Jo, děkuji moc za tuto hezkou otázku. No já toho mám před sebou poměrně dost, protože tenhle rok jsem vlastně vydala v podstatě 3 desky. První jako před rokem vlastně byla moje solovka, takže před sebou mám přes prázdniny nebo přes léto mám 2 koncerty. Pak vlastně mám před měsícem necelým jsem vydala nejenom toho Zábranu, ale ještě se svojí kapelou Lanugo 2 desku. Takže to je taky kus života, který člověk nějakým způsobem jako uzavírá nebo nějakým způsobem prostě jakoby dokončuje. A no a pak prostě Zábrana a pak ještě mám jednu takovou lahůdku a to jsou vlastně folkový písně, které jsou předělané do jazzového jazyka moderního. To mi taky dělá velkou radost, to se jmenuje Folk Kve a letos budeme hrát na Helštíně a právě s touhletou formací ještě plánuju příští rok vydat desku, takže na tý teďko zrovna pracujem a už se to míchá, takže se určitě máte na co těšit.
0: A těšíme se. Markéto, děkuju moc za povídání. Tohle to tady byl pořad Jak se vám líbí s hostem Markétou Foukalovou, ve kterém jsme poslouchali z alba Zábrana. A Markéta i já vám přejeme, ať máte hezké dny, jste zdraví a šťastní a naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se.

0: Za malou chvíli bude 20 hodin a my přebíráme na Proglasu zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus, zprávy.
2: Vláda chce na boj proti suchu vyhradit 4 miliardy korun. Polsko kvůli konfliktu na Blízkém východě obnoví snížení DPH u pohonných hmot. Vlaskyně Barbora Sémanová má zlatou medaili v závodu na 200 metrů volný způsob. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice pro boj se suchem se scházela už v roce 2018, kdy Česko zažívalo podobnou vlnu veder. Na strategii, jak bojovat se suchem, se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí, říká Babiš.
3: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
2: Vláda má na opatření vyhradit 4 miliardy korun třeba na zadržování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Nehoda vlaku zastavila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Studénkou. Vlak tam strhl trolejové vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky začala hořet střecha jednoho vagónu, potom co na něj spadly kabely.
4: A došlo tam k dýmení těch kabelů. Proběhla evakuace asi 150 cestujících, nikomu se nic nestalo, nikdo se nezranil. Tam došlo k nějakému plamenému hoření na laku té střechy toho jednoho z vagónů. V tuto chvíli je tam provoz stále zastaven. Myslím si, že se to bude blížit k vyšším desítkám minut i hodině. Možná i déle.
2: Správa železnic proto doporučuje cestujícím sledovat informace o zpoždění přímo u jednotlivých dopravců. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Daň z přidané hodnoty u benzínu a nafty klesne v Polsku na 8% ze současných 23%. Silničáři dokončili opravu k Belské ulici na severovýchodě Prahy. V obou směrech je znovu průjezdná bez omezení. Silnice nahrazuje nedokončený pražský a taky městský okruh. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Rekonstrukci popisuje ředitel technické správy komunikací hlavního města Filip Hájek.
5: My jsme odvezli veškerý asfalt, opravili ty spodní betonové vrstvy a zase tam asfalt dali. Opravili jsme veškeré odvodnění, máme nová svodidla a celkově jsme tu komunikaci dali do 100% stavu.
6: Plavkyně Barbora Sémanová je novou mistryní Evropy na trati 200 metrů volný způsob. Na šampionátu v Paříži zvítězila v českém rekordu v čase minuta 54,38 sekundy. Titul získala Sémanová na této trati už po třetí. Zlatou medaili vyhrála v květnu v roce 2021 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Fotbalový Jablonec hraje v odvetném utkání třetího předkola konferenční ligy v Lotyšsku. Zápas proti RFS Riga sleduje Pavel Petr.
7: A zatím hraje velice úspěšně, v 77. minutě vede 2-1, jablonecké góly zaznamenali Sedláček a Nebila. Z Rigy Pavel Petr, Radiožurnál.
6: A Hradec Králové stále bojuje v odvetě třetího předkola Evropské ligy v tureckém Istanbulu. Na stadionu Bešiktaše je Tomáš Borovec.
8: Reagovali. 47. minuta zápasu, fotbalisté Hradce Králové prohrávají po první půli 0-1, když se ve 40. minutě trefil český fotbalista ve službách Bešiktaše Václav Černý. Z Istanbulu Tomáš Borovec, Radiožurnál.
9: Nehoda na D5 u Stříbra a dvě neprůjezdné dálnice. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Stříbro havarovala dvě osobní auta. 110

0: 50. kilometr čekejte pomalejší provoz. Na D46 v Prostějově směr Olomouc se srazil minibus s osobním autem. 26. kilometr blokují pravý pruh, kolona se teď u nehody netvoří. D8 na kilometru 25,5 byla po nehodě neprůjezdná na Ústí nad Labem i Prahu. Na Prahu už provoz pustili, na Ústí se úsek stále objíždí mezi exity 18 až 29 po souběžné silnici 608. D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi zavřená po odpolední vážné nehodě. Kilometr 44,5, opět se to dá z exitu 46 přes Kosmonosy a po Jičínské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 26 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Je krátce po čtvrt na devět a na Proglasu vás čeká radioreport. Jehož tématem je dnes firma Petrov pro děti. Ve 20.45 můžete vyslechnout slovenské vysílání Rádia Vatikán a od 21. hodiny vás zveme ke společné modlitbě večerních chval a živého růžence.

0: Při poslechu pořadu Radio Report vás vítá Martin Weisbauer. Světoznámá hradecká firma Petrov vyrábí klavíry a pianina už od roku 1864. Její činnost ale zdaleka nekončí jen u výroby hudebních nástrojů. V našem pořadu se podíváme také na to, jak Petrov podporuje děti, mladé hudebníky i celé rodiny. Dozvíte se, jaké zážitkové programy Petrov připravuje pro děti od 7 let a poutavou formou tak propojuje hudbu, techniku a umění. Dlouhodobě podporuje hudební vzdělávání, mladé klavíristy, koncertní projekty i kulturní dědictví regionu. Poslechneme si také, jak může tradice, stará více než 160 let, inspirovat i nejmladší generaci. A tím vším nás bude provázet přímo majitelka firmy paní Zuzana Ceralová-Petrofová, která představuje již pátou generaci rodiny Petrofů a která úspěšně navázala na tradici svých předků. V roce 2014 získala čestný titul manažerka roku. Paní ředitelko, já jsem moc rád, že jste si na mě tady zde ve vaší firmě v krásné kavárně udělala čas a na úvod našeho pořadu, přestože bude zaměřen na děti, bychom si možná mohli představit trošku více vaši firmu, aby naši posluchači věděli, co všechno vlastně jste dokázali za celou tu dobu.
1: Tak já moc zdravím všechny posluchače vašeho rádia a děkuji moc krát, že jste přišel za mnou udělat tento rozhovor. Firma Petrov se datuje k roku 1864, kdy můj prapradědeček vyrobil první klavír. A od té doby se hodně změnilo, prošla druhá, třetí generace a vlastně, když byla ta třetí generace a firma byla na vzestupu, prodávali jsme tehdy do 45 zemí celého světa a naše výrobky získávaly zlaté medaile na různých výstavách v zahraničí, tak v roce 1948 přišla konfiskace a vlastně vláda si vzala veškerý náš majetek a vlastně jsme měli zákus jako rodina vstoupit do továrny, takže firmu řídil stát. No a pak můj tatínek v roce 1991 začal privatizovat továrnu a trvalo to velmi dlouho. A to už byla ta čtvrtá generace naší rodiny. A výsledek byl ten, že jsme si museli vlastně koupit továrnu zpátky, protože jsme dostali v restituci pouze 4%. No, o to víc jsme se museli všichni snažit, abychom ty peníze otočili výrobky, které se pak prodají. Museli jsme hodně inovovat, změnit výrobní postupy, vrátit se k některým postupům, které tady byly kdysi za našich předků, hodně k ruční práci. A dneska musím říct, že firma, například značka naše, Ant Petrov, kterou jsme v průběhu let vypěstovali, tak má úplně novou konstrukci. Vlastně získala ocenění to nejvyšší v Americe mezi top 5 ikonama světových značek pian. Takže se ho si moc považujeme. Jsme rádi, že na naše nástroje hrají umělci jak čeští, tak zahraničí. A pro ty, kdo mají rádi mainstreamovou hudbu, tak Taylor Swift natočila své poslední CDčko na našem Ant Petrofu ve Švédsku. Nebo Billie Eilish s naším pianinkem objela celý svět a s bratrem naspívali, natočili song pro film Barbie. A další samozřejmě jmenujeme našeho Matyáše Nováka, skvělého pianistu z Hradce Králové, který s náma vyrůstá. Potom Ivo Kahánka, ředitele dnešní konzervatoře v Praze, Jana Simona a další. Takže jsme moc rádi. A dneska firma prosperuje a prodává do 65 zemí celého světa. A naše nástroje jsou známí pro svůj takový kulatý, romantický tón.

0: když se řekne firma nebo výrobna pián a klavírů, tak si každý představí asi nějakou továrnu, ale my sedíme v krásné hale, kde je zasedací síň, jsou tady výstavní prostory, je tady krásná kavárna. Popište, jak vlastně váš podnik vypadá dneska.
1: Děkuju. Tak my sídlíme na adrese na Brně 1955, už 150 let. Předtím jsme 10 let byli na Starém Městě naproti katedrále Svatého Ducha, kde jsme začínali jako rodina. A tady na té adrese máme výrobu pián, to znamená, piano se skládá ze 7000 součástek, že a my většinu toho vyrábíme tady u nás na dvoře, takže ta výroba je poměrně obsáhlá, ale je tady v Hradci Králové na této adrese. A pak máme zrekonstruovanou budovu bývalé výroby a skladování, kterou už nepotřebujeme a to se nacházíme právě v ní. A tomu říkáme dneska Petrov galerie, protože to je kulturní centrum nejenom pro nás, ale pro Hradec Králové, protažmo pro celou republiku, protože se tady odehrává řada krásných koncertů, eventů, všechno, co tady vidíte, pronajímáme. Je to na ploše 1700 metrů čtverečných, takže koncertní sál pro 500 až 800 lidí, piano showroom s pianiny, s klavíry, možnost výstavy obrazu, střídáme to jednou za 2 měsíce, takže tady máme spoustu výtvarníků, s kterými spolupracujeme. No a takový to místo pro setkávání, kde kam lidi rádi chodí, protože máme i svoji kavárnu a na všechny ty akce, které tady jsme schopni pořádat, tak máme najetý cateringy podle toho, jak si přijde zákazník, takže takové centrum.
0: Já si všiml, že zde neprovozujete jenom akce hudební, to znamená třeba koncerty, ale i různé výstavy. Dokonce tady byla i výstava ptactva exotického, tuším, a podobně, že?
1: Ano. Ty prostory jsme záměrně dělali multifunkční proto, aby Hradec získal další rozměr možnosti různých prezentací. Takže kromě toho, co jste jmenoval a co já jsem říkala na začátku, tak tady probíhají například sportovní utkání, jako třeba soutěž ve skoku na trampolíně, to jsou děvčata, anebo naopak box, což je tady velmi populární, jsme schopni udělat takovou arénu na box a soutěží se o pohár Antonína Petrofa. Nebo samozřejmě děláme spoustu aktivit s dětmi, se školami, od těch nejmenších až po vysoké školy, kdy tady probíhá řada koncertů, absolventské koncerty, zušek, nebo různá studentská skupení se přijdou zahrát, protože jedna z našich náplní je například kavárenský koncert, který se tady odehrávají vždycky jednou za 14 dní ve čtvrtek a řada z těch vystupujících jsou třeba studenty vysoké školy a podobně.
0: Máte zde vystaveno mnoho vašich výrobků, ale asi to nebudou úplně všechny, které vyrábíte. Kolik vlastně druhů těch pian a pianín a klavírů máte dneska ve vaší nabídce?
1: No, my jsme se to snažili zúžit, protože jsme toho měli strašně moc v nabídce a pak jsme si řekli, že jako už to nejsme schopni ufinancovat, abychom na skladě drželi spoustu dílců podle toho, jaké modely jsou k dispozici a tak jsme to trošku zredukovali. Dneska děláme standardně černé kusy pianin ve 3 výškách a vlastně 6 dalek klavírů a kromě toho, že si můžete vybrat moderní styl nebo klasický, řekněme, tak jsme schopni dělat i nástroje na míru a to barevné třeba. Teď tady má jedna dáma objednaný takový petrolejovou barvu, takovou tyrkysovou tmavou, nebo děláme standardně barvu červená Ferrari, vysoký lesk samozřejmě, a nebo hodně běží bílá barva, ale jsme schopni udělat i rokoko, to znamená takovou patinu tam dát, jako tu bílou, ne lesklou, ale matnou a k tomu zlaté dekorace, jako znám z Ludvíka 14. 16. No a v neposlední řadě spolupracujeme s různými umělci, takže se na tom propisuje i design. Takže například spolupracujeme s bratry Havlíčkovými, kteří žijou v Praze nebo v Los Angeles na střídačku. A jeden z nich je malíř a druhý je hudební skladatel. Například složil filmovou hudbu k filmu Bratři Mašínové a podobně. A vlastně to piano pak vypadá tak, že je pomalované a že ho můžete využít nejenom jako hudební nástroj, ale i jako obraz, jako dekoraci.
0: Mě teď momentálně napadla otázka, jestli tady ty různé barvy a různá provedení těch výrobků mají vliv na barvu zvuku, protože vím, že ten materiál je velmi choulostivý na to, jaký vydá ten zvuk, že?
1: Na barvu zvuku a na ten charakter toho zvuku má vliv především konstrukce nástroje a pak vlastně kladívka, která se do nástroje umisťují a jejich opracování. A rezonanční deska, která se tam používá, kterou my používáme smrkovou a vlastně do dneška si tady vyrábíme sami. To opláštění, jak já říkám, tak tam můžeme improvizovat víc a tam právě dopřáváme tím zákazníkům různé možnosti a nemá to úplně takový vliv na tu barvu zvuku a na jeho intenzitu, řekněme. Výjimka je možná, když jsme nedokončili jeden projekt a tak jsme se to jaksi nedozvěděli, když jsme tady měli nabídku s jednou firmou, která vyráběla takový ten pohledový beton a zkoušeli jsme společně vyrobit křídlo, které mělo speciální moderní tvar a bylo právě to vynutí z betonu. A takže jsem se to nedozvěděla, jestli ten zvuk byl nebo nebyl utlumený. Náš vývojář si myslí, že by to na to mít vliv nemělo. Víme dneska, že reproduktory například se dělají z betonu, ale my tím, že jsme ten nástroj nedokončili, tak nevíme, jak by to bývalo dopadlo s akustikou.

0: Podívejme se teď na děti, kterým má být náš pořad věnován. Vy jste před chvílí zmiňovala, že děláte i různé velikosti, respektive výšky pianin. Které vaše výrobky třeba jsou vhodné pro malé děti, které se učí například na zuškách?
1: No, nejoblíbenější model do zušek je naše pianino výšky 125, což je černé provedení vysoký lesk. A vlastně to vyhovuje asi všem kategoriím dětem, které se učí hrát na hudební nástroj. Pokud jsou to malé dětičky, tak jim pomáháme tím, že jim tam dáme takové stupinky, aby dosáhli na pedál. To všechno se dá dneska regulovat, ale aby jsme vyráběli pro děti menší, nižší pianino, takové najdete u nás v muzeu tady v Hradci Králové a je jenom jedno jediné jako prototyp, protože se neosvědčilo a ty rodiče, když potom zvažují, jestli ten nástroj koupí a vědí, že jim má vydržet více generací, tak se to vlastně nikdo nekoupí.
0: Děláte také exkurze pro děti, třeba jak zušky, tak i další školy, aby se seznámili tady s těmito vašimi výrobky?
1: Děláme a děláme to moc rádi. Zaváděla to u nás moje sestra Ivana, která tady vybudovala v Hradci Králové na naší adrese muzeum, což dalo velkou práci, protože s tatínkem hledali po archivech různé materiály, abychom dali dohromady celou tu historii naší těch 160 let. A pak jsme se rozhodli, že toto muzeum přestěhujeme do centra města, a to tam je dneska k dispozici v infocentru naproti Muzeum východních Čech v Hradci Králové a zase jsme ho povýšili o další možné například interaktivní prvky a takže dneska tam najdete audiovizuální prvek, že hrajete na piano a to je propojené s elektronikou a zároveň si můžete podle výšky tónu, barvy tónu namalovat obraz. Takže ten si pak pošlete na svůj mobil nebo do počítače a máte vzpomínku na nás, na muzeum. Takže děláme to a děláme to proto, já zrovna dneska dopoledne jsem měla tu čest provázet tady pražskou školu, přijeli malí dětičky z druhé třídy, přijeli k nám vlakem z Prahy a bylo to moc fajn, protože byli zvídaví, tak je potřeba přizpůsobit vždycky té věkové kategorii tu prezentaci, ale vlastně co jim říkáme, že jsme rodinná firma, že překonáváme těžkosti, že musíme, aby se udržel také dlouhý biznis, tak je to normální, že se někdy daří, pak se zase nedaří, že je potřeba vychovávat nové generace, aby nám pomáhali, co znamená řemeslo, co znamená akustika a tak dále. Takže jsou tam i různé kvízy. Myslím si, že je to poučné pro děti všech věkových kategorií.

0: Co třeba tyto malé děti, nebo obecně školní děti, případně jejich učitelé u vás nejvíc zajímá? O co je největší zájem?
1: Samozřejmě o hru potom, což je dobře, protože všichni se to chtějí vyzkoušet a o to víc teďka, že tam zjistili, že u toho můžou i namalovat obraz, takže ti, co skutečně chodí do Lidušky už a hrají, tak pro ně to je obzvlášť zajímavý, že tvoří ten obraz takový jako, řeknu, romantický nebo zkrátka podle hudby, ale má to nějaké prvky. Ale ten obraz si může vytvořit vlastně každý, ten, kdo na ten nástroj vůbec nehraje. A já vždycky doporučuji, ať se to každý zkusí, nejenom kvůli tomu obrazu, který pak nakonec namaluje, ale hlavně ta hra je přece jenom jistým způsobem koncentrace na něco, co prostě musíte tomu dát tu pozornost tu chvíli. Musíte hrát všemi prsty, to znamená, že musíte procvičit v tu dobu všechny kognitivní funkce a propojit je vlastně. Je to velmi emočně jako hezká věc, takže cítíte pocit ze hry a vlastně to, jak spolupracujete s tím nástrojem, a to si myslím, že je to nejdůležitější, že když se to ty děti odnesou, že je to vlastně něco hezkého hrát na ten hudební nástroj, že jim to přinese takové jako uspokojení duše, tak to si myslím, že je to nejlepší, když mohou vyzkoušet.
0: Tak to musí být pro ty děti opravdu velký zážitek. Chodí sem k vám na exkurze třeba i jiné skupiny dětí, když teď odečtu ty zušky?
1: Ano, chodí sem. Dneska ráno to byla základní škola, to byli druháci, takže osmiletí děti a často k nám jezdí i středoškoláci nebo druhý stupeň vysokých škol a mám ten dojem, že ve čtvrté nebo v páté třídě dokonce o nás píšou ve vlastivědě. Takže oni vlastně se dozvědí, že v Hradci Králové se vyrábí piana, že tam existuje nějaká rodinná firma a díky tomu nás často pak navštěvují v závěru roku při svých výletech, které mají se třídou. A jsme za to rádi a vždycky se jim věnujeme, jsme na to připraveni. No a u těch starších pak jsou to samozřejmě středoškoláci a nebo vysokoškoláci, kteří jezdí i z univerzit ze světa. A tady pak jsou různé odborné záležitosti, jako například, že se na nás mohou vyzkoušet nějakou case study, prostě případ toho, jak se vyrábí piana, jak funguje rodinná firma, kam vyvážíme do světa, nebo případně zahraniční obchod a tak dále. Takže už jsme udělali mnoho takových studentských prací a často jsme jako oponenti diplomových prací, které studenti u nás například na různá témata, musím říct, od marketingu přes výrobu si chtějí udělat. No, takže.
0: Tady v Hradci je i hudební katedra při univerzitě. Spolupracujete nějakým způsobem i s nimi?
1: Určitě. Já mám tu čest, že v tomto období jsem šéfka správní rady Univerzity Hradec Králové. A takže vím, jak univerzita funguje a moc ráda ji podporuju. A proto máme spoustu společných projektů. Mimo jiné i to, že studenti sem chodí si přehrávat nebo dělat praxi. Často nám pomáhali i v muzeu nebo s marketingem. A dneska oni mají nádherný opravenou budovu původní, tu pedagogickou fakultu. A mají tam nástroje nejenom od nás, ale různé. A jsme za to moc rádi, protože například jsme využili jejich učebny, když jsme tady měli Petrofest, tak vlastně jednotlivé ty učebny sloužily k tomu, aby se tam zdokonovali studenti z celého světa a dostávali masterclassy od výborných profesorů světových. A potažmo my jsme pak zase u nás tady v Petrov galerii nabídli sál a koncerty, kde si mohli večer koncertovat. No.
0: Když bychom se teď podívali na tu praktickou stránku, to znamená, když by třeba nějaká školní třída, ať už je to z klasické školy nebo ze základní umělecké školy, chtěla si u vás objednat exkurzi, určitě je potřeba se dopředu nějak domluvit a je také možné tu exkurzi postavit podle nějakého individuálního programu na nějaké individuální dohodě?
1: A vždycky to je na individuální dohodě, jo, protože musíme se domluvit, aby jsme na to měli čas, abychom si vyčlenili prostě čas a lidi a buď začínáme v muzeu a domluvíme se s kolegy, který dneska v muzeu jsou, nebo my i se svojí sestrou děláme komentované prohlídky, ty pravidelné jsou jednou za čtvrt roku. A myslím si, že jsou už do konce roku vyprodané, ale to nevadí. Takže rádi poskytneme i pro zájemce něco úplně individuálního.
0: Dostanou se děti třeba i do provozu, pokud by měli zájem?
1: Brali jsme děti do provozu, ale v tuhletu chvíli to nechceme dělat, protože my potřebujeme si tady vyřešit své nějaké vnitřní stěhování strojů a tak dále. Takže když teďka půjdete na dvůr, tak uvidíte, že tam jedna z těch hal se vybourává, protože se tam dělá podlaha. A já bych nerada si vzala na zodpovědnost jako nějaký úraz, takže teď to není vhodný, ale jakmile to zase bude vhodné, tak to samozřejmě děláme.
0: Děláte pro děti také nějaké speciální prázdninové programy nebo akce?
1: A myslím si, že neděláme, protože v prázdninách Hradec Králové je vylidněn a my tím, že tady fungujeme v Petrov galerii a v provozu vlastně přes rok pořád, tak také máme prázdniny a je tady pak zavřeno v těch horkých měsících, ale muzeum, právě infocentrum v Hradci Králové, tam se dá pravidelně chodit pořád, tam nejsou žádné. A naopak, tam v létě budou moc rádi, když se děti přijedou podívat s rodiči.
0: Takže o prázdninách do muzea, infocentra a během školního roku zase přímo sem do fabriky.
1: Přesně do Petrov galerie, můžou si zahrát na celou škálu nástrojů. Všechno, co je u nás vystavené, tak je hratelné. A pokud přijedou děti s rodičema, můžou si u nás dát zákusek nebo rodiče kafe, máme výborné svoje Petrov kafe a zároveň, když se podívají na www.petrovgalerie.cz, tak tam najdou celou škálu koncertů a akcí, které tady v Petrov galerii prodáváme a dá se to vlastně dopředu online koupit a můžou přijet a užít si to tady celý den.

0: Naše firma podporuje i umělce, a to nejenom světové a známé, ale i děti, které mají talent, jako například skvělá Nora Lubadová nebo Adam Zamirovský a samozřejmě Matyáš Novák, který je dneska profesionál a hraje úžasně, nedávno hrál v Carnegie Hall, je to náš hradečák a jsme na něj pyšní. A zároveň podporujeme skupinu umělců v takzvané Petrov Art Family, což je napříč žánry, napříč světem, řekněme taková asociace umělců, která sympatizuje se značkou Petrov a těm moc rádi pomáháme, točíme s nima CDčka, půjčujeme jim nástroje a podobně. No a k tomu se vážou klavírní soutěže, které velmi rádi podporujeme, a to například v Tuzemsku je Brumovská klávesa, tady v Brumově krásná mezinárodní soutěž, nebo soutěž Amadeus, také mezinárodní v Brně, nebo klavírní dua, mezinárodní soutěž, která se děje v Brně jednou za 2 roky, předtím byla v Jeseníku, a nebo náš Petrov International Competition, soutěž světová, která momentálně se odehrává v Mexiku, ale příští rok uvažujeme o Chorvatsku.
1: Paní ředitelko, já vám moc děkuji za váš čas, za zajímavý rozhovor a doufám, že bude náš pořad i inspirací pro případné další zájemce.
0: Děkuji moc krát já za váš čas a jenom dodám, že všichni jste srdečně vítáni a budeme se moc těšit. Děkuji, nashledanou.
1: Končí radioreport, ve kterém jsme si představili firmu Petrov z Hradce Králové, a to především z hlediska podpory dětí a mládeže. Pořadem nás provázela majitelka firmy Zuzana Ceralová-Petrofová. A od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Dnes je památka svatého Ponciána papeže a Hippolyta kněze mučedníků. Texty budou z druhého týdne žaltáře ve starším vydání stránka 1101 a v novějším vydání strana 1225. Ve starším vydání 1101 nebo v novějším vydání 1225. Závěrečná modlitba potom bude z památky, ve starším vydání je to strana 1466, 1466 nebo v novějším vydání 1651. Modlit se dnes s vámi bude Ondřej
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vesele Bohu zpívejme, čest chválu mu vzdávejme, moc i moudrost jeho znejme, srdcem ústy jej ctěme, vidouce tvorstvo všeliké, k jeho cti chvále veliké, učiněné od něho.
1: Všemohoucí stvořiteli, předivné jsou skutky tvé, nebe, země, slavný králi, budiš ti chvála za ně. Člověku s jasný rozum dal, by tvá díla dobrá poznal a chválil tě na věky.
0: Tím zhon nade vše stvoření zde na zemi zvelebil, dal mu rozkoš utěšení, moudrostí ho ozdobil, myslel na něj od věčnosti, obdařil ho svou milostí, o štědroto nesmírná.
1: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
0: Pamatuj, Hospodine, na Davida, na veškerou jeho starostlivost.
1: Jak přísahal Hospodinu, sliboval mocnému Jakubovu.
0: Nevkročím do svého obytného domu, nevstoupím na své připravené lůžko.
1: Nepopřeji spánku svým očím, svým víčkům odpočinku.
0: Dokud nenaleznu místo pro Hospodina, příbytek mocnému Jakubovi.
1: Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, nalezli jsme ji na polích járu.
0: Vejdeme do jeho příbytku, klaňme se u podnože jeho nohou.
1: Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa.
0: Tvoji kněží, ať obléknou spravedlnost, a tvoji zbožní, ať se jásotem rozjásají.
1: Pro Davida, svého služebníka, neodmítej tvář svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
1: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
0: Přísahal Hospodin Davidovi s věrností, kterou neporuší.
1: Potomka z tvého rodu dosadím na tvůj trůn.
0: Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, na mé příkazy, kterým je naučím.
1: Též jejich synové na věky budou sedět na tvém trůně.
0: Neboť Hospodin si vyvolil Sion, přál si ho mít za své sídlo.
1: To je můj příbytek na věky, zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.
0: Jeho pokrmy štědře požehnám, jeho chudé nasytím chlebem.
1: Jeho kněze obléknu v spásu, jeho zbožní se jásotem rozjásají.
0: Zde dám vyrašit rohu Davidovu, rozžehnu svítilnu svému pomazané.

0: jeho nepřátele obléknu v hanbu, ale na něm zazáří má koruna.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
0: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
1: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl,
0: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
1: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
0: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
1: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
0: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
1: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
0: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
1: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
0: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu, budou mu sloužit všechny národy. Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

0: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
0: Medem ze skály nás sytí.
1: Živí nás jadrnou pšenicí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí. Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil. Se zbožnou myslí prosme Krista, pastýře, pomocníka a těšitele svého lidu, a volejme. Pane, naše útočiště, vyslyš nás.
1: Požehnaný jsi, Pane, že jsi nás povolal do své svaté církve.
0: Nedopust, abychom se od ní odloučili.
1: Ty svěřil našemu papeži Lvu starost o všechny církevní obce.
0: Uděl mu pevnou víru, živou naději a horlivou lásku.
1: Dej hříšníkům milost obrácení, těm, kdo klesli, sílu k polepšení.
0: A všem ducha pokání a spásu.
1: Ty zžil ve vyhnanství.
0: Pamatuj na ty, kdo žijí daleko od rodiny a vlasti.
1: Všem zemřelým, kteří v tebe doufali.
0: Uděl věčný mír. A chceme ještě poprosit za brněnskou katechetku Ludmilu Javorovou, která je v nemocnici, za všechny probíhající letní dětské tábory a také za celostátní setkání mládeže v Ostravě. Pane, naše útočiště, vyslyš nás. Následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Prosíme Tě, Bože, ať věrnost svatých mučedníků Ponciána a Hipolita povzbuzuje naši lásku k Tobě a upevňuje naši víru. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

A po modlitbě večerních chval vás zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec světla. A vy se můžete pomodlit jeden z desátků přímo se mnou, a to tak, že zavoláte do studia na telefonní číslo 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby Růžence vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

kromě všech úmyslů, které máte na srdci a které s námi potom budete sdílet i v telefonních vstupech, tak máme před sebou všechny prosby, které k nám zasíláte, voláte, SMSkujete, tak je společně nyní v modlitbě předložíme Bohu. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Nyní nastává čas, kdy můžete volat do studia, abychom se společně pomodlili první desátek růženec světla.

0: Vítám ve vysílání posluchačku Marii, která se s námi pomodlí první desátek. Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem Marie z Hrajice Jestřebí a chtěla bych tento desátek obětovat za svoje mladé rodiny, aby dokázali přijmout dar víry. Prosím o ukončení válek ve světě i v rodinách, za duše v očistci. A chtěla bych popřát Boží požehnání bratranci Petrovi, který v těchto dnech bude prožívat 80 roků. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivek do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili a přeji požehnanou noc pro všechny s Pánem Bohem.
0: Moc vám také děkujeme za modlitbu, za zavolání. S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Druhý desátek, Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc, se s námi pomodlí posluchačka Vanda z Bohumína. Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. A já bych to chtěla za rodinu se pomodlit a za děti, které půjdou do školy. O jejich, no aby jim to tam dobře šlo v té škole, aby to zvládli. Tak Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A prosím za celou tu moji rodinu o zdraví a ty děťatka, aby to jaksi zvládali tu školu potom. No a děkuji za modlitvu.
0: Já vám taky moc děkujeme za zavolání. Mějte se hezky s Pánem Bohem.
1: Tak s Pánem Bohem a dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Na telefonu máme další posluchačku, která se s námi pomodlí 3. desátek růžence světla. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. Vítám vás ve studiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je vaše posluchačka Růžena a já bych se chtěla pomodlit tento desátek za tolik úrod, tolik potřebný úrodný déšť, potom za samozřejmě mír v celém světě a za švagrovou, která zítra půjde na docela závažnou operaci, tak za ní také a za ošetřující personál. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, který s Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak Pán Bůh zaplať všem a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Moc vám děkujeme za zavolání, přejeme vám pěkný a požehnaný večer. S Pánem Bohem.

0: Máme před sebou 4. 10. růžence světla. Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu. A vítám ve studiu další posluchačku, která se ho s námi pomodlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. U telefonu vaše posluchačka Marie. A chtěla bych poděkovat všem těm, kteří se minulý týden se mnou modlili za mého umírajícího syna. A dnes bych vás chtěla všechny poprosit, abychom se pomodlili za spásu jeho duše, neboť v sobotu bude pohřben. Potom také za církev bych chtěla prosit za setkání mládeže v Ostravě, za všechno to, čím církev žije a co potřebuje ke svému životu, za papeže Lva, za všechny biskupy, kněze, jáhny a zasvěcené osoby, za mír ve světě, ukončení válek a pokoj v rodinách, v srdcích všech a na celém světě. Otče náš jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, tří království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který svou slávu zjevil na hoře proměnění.
0: Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A ještě bych chtěla přidat za pokoj v rodinách jeho sourozenců. Děkuji vám všem, kteří jste se mnou za spásu duše mého syna a za pokoj v rodinách jeho sourozenců a za všechny ostatní věci modlili. Přeji vám pokojný večer, požehnanou noc a vám v prohlásečkem poděkování za vaše krásnou službu a vám pokojnou službu. Amen.
0: My vám moc děkujeme za přání, za zavolání. Přejeme vám hodně síly a božího požehnání. Dobrý večer.
1: Děkuji vám.
0: A s Pánem Bohem.

Pokud se chcete s námi pomodlit poslední desátek růžence, můžete zavolat do studia na číslo 739 850 345.

0: Poslední desátek růžece světla, Ježíš, který ustanovil Eucharistii, se s námi pomodlí další posluchačka, kterou tímto vítám ve studiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tady je Pospíšilová, vaše členka. A chtěla bych poprosit a poděkovat pánu Ježíši za všechny ty dary, které stále od něho dostáváme, všechny naše rodiny. Máme hodně vnoučat, tak i za ty vnoučata, za všechny a za ty děti naše. Ty prosím, tak i za ty tu mládež, děti, tak i vnoučata, kteří jsou teď v Ostravě. To je jejich požehnání. A taky chci poprosit za těžkou operaci, kterou mám podstoupit. O zdraví, je-li to vůle Boží. A taky o dar Ducha Svatého, prosina, který taky má teď operaci, aby mu to dobře dopadlo. A taky za mír a pokoj ve světě, ukončení těch válek a svatého Otce. A za všechny kněze Jáhny i za syna Jáhna taky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chleb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Rávas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Rávas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti Pana, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru a pokoje,
0: roduj za
1: nás. Královno rodin, oroduj za nás. Zdráva s královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva, k tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí, a proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence.
0: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista našeho Pána.
0: Amen.
1: Amen. Od počinutí lehké dej všem zemřelým, Pane.
0: A věčné světlo
1: a tím svítí, odpočívají ve svatém pokoji. Amen. Všem chci poděkovat za tuto modlitbu svatého růžence a i vám, a přeji všem šťastnou, požehnanou, dobrou noc.
0: Moc vám děkuji za zavolání, za modlitbu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Na závěr se ještě pomodlíme na úmysl svatého Otce. Pod ochranou tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Moc děkujeme všem, kteří se s námi společně modlili. Přejeme vám pěkný a požehnaný večer.

Na Rádiu Proglas nás dnes ve čtení na pokračování čeká předposlední část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma, kterou napsala Marie Wagnerová pod pseudonymem Felix Háj. Název

0: Část 26. Mamlásek na svobodě. Mamlásek pobíhá a poskakuje po zahradě. Děti mají náramnou radost. Týna už dostala vyhubováno zaskaženou mouku a mléko a teskně prohodila. Mouka, mléko, vzácná paní, ale moje hortenzie je ohryzaná, kam mamlásek dosáhl. Děti se drží při domě. Mamlásek dělá jim náramnou radost. V 10 hodin nesou si do zahrady hrnečky s mlékem a kusem chleba.
1: To bych si ani jakživ nemyslil, začíná Kája, že vydržíme doma.
0: Staví hrnečky na lavičku.
1: A heleď, tamhle spadla taková krásná letní jablka.
0: Pospíchají pod letní jabloň a sbírají.
2: Mezitím mamlásek poctivě do dna vypíjí mléko ze širokých hrnečků.
1: Tamhle je dáme na hromádku, radil Kája, ať si je potom Týna odnese. Už jím 7. a už mám dost. Už musíme na mlíčko, aby v tom horku neskyslo.
0: Pod letní jabloní leží a žloutne hromádka jablek a děti pospíchají k lavičce. Mamlásek okusuje listí malin.
3: A je, mamlásek nám to vypil, hlásí Kája.
1: Hrnečky jsou prázdné jako nic, Zdeňo.
0: To bylo divení v lesovně, že se děti ze zahrady nehnou, ale když si odnesli odpolední svačinu na lavičku v zahradě a jen si vzpomněl Kája, že by se měli podívat, kolik bude asi tady lískových oříšků, než se vrátili, zase byly hrnečky prázdné a mamlásek se jen olizoval. Když jim ani cípeček od rohlíků nenechal, rozhodl Kája.
1: Musíme ze zahrady, nebo z nás za chvíli bude kost a kůže. Mamlásek se pořádně naobědval a přece nám všecko snědl. Pojď, Zdeňo, necháme ho tady a poběžíme válet sudy.
0: Srneček se prohání zahradou. Dobře se mu daří, ale děti na ně zapomněly. Ze stráně se rozběhli Glážovu. Musí se přece pochlubit, že mají mamláska. A zrovna nikde nikdo nestál ani neběžel. Až tamhle v kaštanech Vojta Brabencovic se prál s Tondou Strnadovic. Kája podotkl.
1: Vojta se vůbec pořád jen pere.
0: Doběhli ke klukům. V tu chvíli zrovna chyt Vojta Tondu za zápěstí a vykřikl.
1: Vyhrál!
0: A zas ho pustil a Kájovi povídal.
1: Tondu přeperu jako nic.
4: My máme doma mamláska, hlásil Kája.
1: Mamláska, ušklíp se Vojta. Tondo, směj se, mají mamláska.
4: Snad maňáska ne, lodičku a ne mamláska.
1: Srnečka mamláska,
0: vysvětloval Kája.
4: Už nám vypil dopoledne mlíčko a odpoledne svačinu.
0: Kluci se přestali smát.
1: Proč si ho nepřivéd? Mohli jsme ho prohánět v dělíkách, litoval Vojta.
4: Kde pak prohánět? To se nesmí, ale bude s námi hnedle chodit do Lážova.
0: Pochlubil se a trochu se nadnášel Kája. Vojta chvíli uvažoval.
1: No, možné to je. Na Chouzavě taky jednou měli srnečka a říkali mu Honzíček. Náš tatínek by ho třeba skoupil.
0: Díval se zvědavě na Káju.
1: Ju, koupil. Jsme rádi, že ho máme. Pozejtří snad už s námi půjde ke Štulcovům.
0: Zase se ušklíp Vojta. Já už by ho ani nechtěl.
1: Co je do něj?
4: Tondo, pojď, půjdeme se podívat do Márnice. Je tam ten, co vypil ciankály.
0: Tonda kývl a už se rozběhli.
1: Kájo, pojď se tam taky podívat. Jen tak trošičku z dálky.
4: Já bych ho moc ráda viděla, řekla Zdeňa.
1: A víš ty, co je to cirinkály? Nevíš, viď?
4: Já taky ne. Tak co bychom tam utíkali? Pan Cirinkály tam třeba odpočívá a kluky vyžene. Jen pojď hezky domů.
1: Naše maminka říká, nemusíte být na

U lesních bylo ticho. Paní lesní si libovala, jak ty děti se zabavily srnečkem. Ani je slyšet není, to bude teď dobrota. Budou pořád na zavolání. Jindy musela Týna houkat na všecky strany z průseku a teď je pokoj. Měl to tatínek nápad, srnečka přinést. Týna mu upravila na noc ten malý čistý chlíveček a vida. Zrovna bude třeba, aby děti doběhly ke Štulcovům. Nemáme doma ani zrnka rýže a chci jim dělat k večeři rýžovou kaši. Týno, volá do kuchyně, zavolej děti z druhé zahrady a zavři, ať srneček neuteče. Hned vzácná paní, to jsem ráda, že jsou teď pořád skoro jako doma. To bylo dřív vždycky houkání. Za chvíli se vrací. Děti tam už nejsou vzácná paní. Srneček je tam sám, řekla s důrazem. Tak měl vzácný pán přece pravdu, když povídal, že je brzo omrzí. Paní lesní se zasmála. Co nás to taky napadlo, že by děti dlouho vydrželi v uzavřené zahradě? No musí jít houkat do průseku. A Týna šla. Dnes se nemohla dohoukat. Vrátila se. To jsou Vlážově vzácná paní, to už by se byli ozvali. Snad za chvíli přijdou, potřebujeme rýži a také niti a klubko motouzu. Za chvíli opravdu děti poskokem se vrátili. Vzácná paní, doběhli jsme říct do Lážova, že máme srnečka. No, moc se o něho nestaráte, smála se paní lesní. Kája zamlouval. Povídal taky Vojta Brabencovic, že kde Zdeňo? Někde jako v Márinci je pan Cyrinkáli, tak Zdeňo, že se půjde podívat. Pro pána krále, vzpomněla si paní lesní, že tu povídal něco listonoš o krejčím Míťovi, že se otrávil a dali ho do Márnice. Pro pána krále, snad jste tam neběželi. Kde pak, vzácná paní, povídal jsem Zdeně, že třeba pan Cyrinkáli na děti vyletí. A hlad máme náramný. Paní lesní si oddychla. Když už se stal ten případ, že se někdo zastřelil nebo někoho vlak přejel, nebo jako teď ten Míťa se otrávil, nikdy o tom dětem nepovídali. Pan lesní říkával, na to na všecko, co život hrůzného přináší, mají děti času dost. Nekazme jim čistou radost ze života. Uznala, být to jiný kluk než Kája, byl by uháněl za Vojtou a Tondou. Proto pohladila Káju po hlavě. Co pak ty chlapec? Prosím, vzácná paní, chlapec jsem, ale hlad máme, viď Zdeňo. Nejspíš nemáme doma nic k jídlu, ozvala se Zdeňa. To je zrovínka jako v té pohádce o hladových rodičích. To jste vy, maminko, máte hladové děti a ani si jich, chtěla říci, nevšímáte, ale nedořekla, protože už jí maminka třepla přes ruku a řekla. Víš, že se mi prostoře kost protiví. Jděte do kuchyně, však vám Týna něco najde. A potom poběžíte do Lážova pro rýži a pro pepř a zázvor a rozinky a droždí. My už víme, vzácná paní, dokládal Kája. A taky dostal třepnutí přes ruku.

Pepína nebyla zrovna v dobré náladě. Myslila, že o srnečka se nebude starat a zatím mu třikrát nesla vodu k pití a třikrát jí vodu porazil. Tonča od přípků šla tudy ráno na houby a povídala jí, že si přece jen koupila od šprislů na ty kvítkované šaty, že se to teď moc nosí. Týna je také chtěla a vzácná paní povídala. S pánem bohem, Týno, jen si na ně kup. Ale takhle si neušetříš ani krejcaru. Máš nedělní troje jako z cukru, já dvoje. No, jak myslíš? Týna konečně uznávala, že to s ní vzácná paní dobře myslí, ale přece jen měla zlost, že Tonča bude mít zas nové. Proto hned, jak děti vpadly do kuchyně se vzkazem, aby jim dala něco jíst, zahučela. To člověk od vás slyší celý den, jen jíst a jíst. A mazala jim krajíce máslem. Je, Týno, vy se mračíte. O co, že byste chtěla, aby chodil s vámi srneček do Lážova? Týnu přešla zlost a zasmála se. To víš, o to nejvíc stojím, ale s vámi taky chodit nebude. To si takhle na vás moc nezvykne. Doneste mu pít a poběžíte do Lážova. Následující dny to bylo ještě horší. Děti sice k srnečkovi na chvíli zaběhly, potěšili se jím, ale aby v zahradě zůstali, ani pomyšlení. Jen dobře dvířka zavřeli, aby neutekl. Srneček už byl docela krotký. Chytal Týnu za zástěru a paní lesní jednou, když se k němu zhýbla, docela za vlasy zakrákal. Jak pan lesní zavolal, mám lásku, utíkal k němu jako psík. Pan lesní řekl po týdnu, nevím, co dělat. Mamláskovi se dobře daří, ale děti dávno omrzel. Teď už by mohl zase pobíhat v lesích. A tak se mi zdá, že když ho včera nesla Týna večer do chlívečka, že se tak smutně díval. Chlíveček sebečistší není les, což je to všechno platno. A zrovna druhý den, když hlásila Týna dětem, že docela zapomněli na hrušky muškatelky v druhé zahradě, projevili děti nový zájem o mamláska. Dnes budeme celý den v zahradě u mamláska a muškatelek, vyslovil se Kája. Týna sice řekla, zlaté oči, které vás tam na hodinu uhlídají, ale přece jim dala dva koše a přidala výstrahu. Do košíku dávejte jen trhané, ne abyste tam naházeli spadané, sklepané, to byste dostali. Mamláskovi vezmete pití a do těch košíků vám dám pro něho jetýlek. Děti chvíli povídají mamláskovi, který si pochutnává na čerstvém jetýlku. Potom jdou k muškatelce. Týna měla pravdu. Pod stromem leželo takových krásných hrušek. Zdeňo, to je vůně. Zakousl se Kája do sladkého plodu muškatelky. Chvíli bylo ticho. Totiž tak docela ticho ne. Bylo slyšet křupání dvojích dětských zoubků. Pod stromem už skoro nic nebylo, jen sem tam některá hruška s vosou nebo už zahnívající. Mně se zdá, že už máme plné ledviny, Zdeňo, rozhovořil se Kája. Já už bych nesnět ani jednu. Zdeňa dokusovala poslední. Já taky ne. Já už nikdy nebudu jíst hrušky. Už jsem to spolkla, ale pořád se mi zdá, že mám plnou hubičku muškatelek. Stěžovala si Zdeňa. Už je nejvyšší čas, aby jsme utíkali kdo dřív. Jak budeme chvíli běhat, tak se to slehne, podotkl Kája. Jenže máme natrhat rychle dva košíky, ukázala Zdeňa prázdné nové bramboráky. Jo, leda bychom teď mohli. Ani na hrušku nesáhnu. To máme ještě času na trhání. Zdeňo, o co? Kdo bude dřív v průseku u toho velikého jalovce? A uhání k dvířkám. Otvírá je spěšně, Zdeňa uhání za ním. K velkému jalovci v průseku je panečku kus cesty. Děti utíkali trapem a přece trvalo hezkou chvíli, než k němu doběhli. Kája ovšem dřív. A teď přes druhý průsek a na stráň, zavolal Kája. A než tam doběhli,
už vytrávili.

0: Už ani nevím, že jsem jedla, řekla udýchaně Zdeňa. No však jenom hrušky a to nic není. Slupka, trochu šťávy a u muškatelek víc vůně než šťávy. Vezmem to zase trapem zpátky a natrháme do těch košíků, povídá Kája. A najednou se leká. Zdeňo, zavřela z dvířka? A Zdeňa neví. Ne. Za nic na světě si nemůže vzpomenout, jestli za sebou zavřela nebo ne. Protože stáli zrovna u keře plného krásných lesních malin a začali ozobávat, řekl Kája skoro bezstarostně. A to on, mamlásek, neuteče, kde pak? Co pak by v lese dělal? Leda by mu někdo nosil mlíčko a všelijaké dobré věci, jako v lesovně. To on počká, až Týna zavře. To jsou maliny, viď? Mamlásek prve rozběhl se taky za Zdeňou. Jak dál běžela a dvířek nezavřela, zastavil se mezi nimi. Skoro abych utek do lesa, povídá si pro sebe. Co pak o to? Tuze dobře jsem se tu měl, nožička se mi zahojila docela. Zůstal bych tu, jen kdyby mi udělali v zahradě pelíšek. Ale udělali pelíšek ve chlívečku a to nic není. Chlíveček je čistý, vzdušný, ale hvězdičky mi nad hlavou v noci nezasvítí. Měsíček tam nepošle ani jediného paprsku, nemá kudy. Když jsem býval u mámy v pelíšku, někdy do rána nám měsíček svítíval. Ale to jsme nemuseli spát. To jsme chodívali na luka hodovat a k potoku pít. Mámu už nemám, ale síly mám dost a moje místo je v širých lesích a houštinách a ne ve chlívečku. Mamlásek stojí už před brankou. Jen několik skoků a byl by v lese. Ještě váhá. Takové sladké mlíčko tu dostává i buchtičky. A tuhle taky vzácná paní vzala ho do kuchyně a než se vrátila z chodby, všechnu sladoučkou kávu z hrnečků vypil. Ale v noci hvězdiček nevidí. Mamlásek několika skoky dobíhá lesa. Vtáhl do chřípí vzduch plný pryskyřice. Neřekl snad stvořitel, když prvního srnce na svět poslal, z potoka píti budeš a ve hvězdných nocích popásat se budeš na lukách u lesa? Snad, protože mamlásek skoro divokými skoky rozběhl se tam, kde ještě před týdnem byl jejich pelíšek. A s pocitem nezměrného blaha se tam skulil ke spánku. Nedaleko něho, než usnul, tou jejich zvířecí řečí ozvalo se zavolání. Ty jsi naživu? My mysleli, že jsi mrtev. A srneček ukládaje se do klubíčka odpověděl. Jsem naživu. Dobře jsem se měl, ale nespal jsem v pelíšku, jen ve chlívečku. A už brzo budou hvězdičky svítit? Hnedlinko, kamaráde, jen se prospíš, zasvítí, odpovídali Kolouchové. Heleď, Kájo, prve mne začalo bolet bříško po hruškách, teď začíná po malinách, rozhovořila se Zdeňa. A to je náhoda, Zdeničko, nezrovínka tak, už toho necháme a půjdeme se podívat, jestli si zavřela druhou zahradu. Děti uhánějí trapem. Tak, volá Kája, no počkej, ty doma dostaneš. Ty jsi zapomněla zavřít a mamlásek utek. Zdeňa ani muk. Ku podivu tiše sedí děti na prahu. Mně se zdá, že byste zase jedli, povídá paní lesní. Ba ne, vzácná paní, ale mamlásek utek. Tak, teď se zas podívala paní lesní. No vám tak svěřit něco k hlídání. Nic lepšího nemoh udělat. Smál se pan lesní mezi dveřmi. Přidá se k ostatním a lépe mu bude na svobodě než u nás.
1: Mně je ho přece jen moc líto, zanaříkal Kája. To Zdenička nezavřela, já uháněl napřed. No když si řek o co, mám já kdy zavírat, bránila se Zdeňa a pan lesní se smál. Kde pak? Jak se řekne voco, to se musí uhánět cestou necestou.
0: Mám láska, nelitujte. Stokrát je mu líb v lese než v zahradě a na noc ve chlívečku. Mamlásek leží ve svém pelíšku. Tahle travička, kterou měl k večeři, nebyla tak křehká jako jetýlek, který měl v lesovně, ale přece nelituje. Teď už by byl ve chlívečku. A zatím leží pod černou klenbou nebeskou, na níž září a svítí tisíce hvězd. Za chvíli vyjde bělavý měsíček, celé stádo bude pospíchat k potoku. Dobře bylo v lesovně, ale lépe, tisíckrát lépe je na svobodě. Ne, ne, srnečkové nejsou proto, aby pobíhali kolem plotu zahrady. Jejich jsou celé širé lesy.

0: Mám lásek na svobodě byl název kapitoly z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje, kterou pro vás čteme ve čtení na pokračování. Zítra uvedeme poslední část čtení Školák Kája Mařík ve škole i doma s názvem Děti vybírají na Vincentinum.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Na stole je téma peněz. Skoro mám pocit, že by se takhle dalo říct, že na stole je téma něčeho neslušného, na stole je téma něčeho jako nadávky, protože asi nejenom mezi křesťany bych řekl, že peníze jsou považovány za takovou tu věc, která sice je potřeba, ale neměla by se jí věnovat moc velká pozornost. S tím teda rozhodně souhlasím. Zároveň ale jsou peníze součástí našeho života, našeho systému a penězmi se dá nechat se ovládnout stejně jako dobře sloužit. To bude téma toho našeho dnešního povídání. Dnes už zase opět, protože už několikrát jsme se potkali s Pavlem Šalomonem, finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold. Pavle, vítejte.
1: Dobrý den.
0: A taky s Jaroslavem Vojtěchem, který se bude určitě podílet na těch radách, ale i na otázkách, protože se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Jardo, vítej.
2: Dobrý den všem.
0: To dnešní téma bude téma, které vlastně zní trošku lépe, než to, co jsme se třeba bavili už v minulých dílech, protože minule to byly třeba dluhy. To je snad ještě horší než peníze, ten pojem, jo. Dneska bychom se rádi bavili o naopak spoření, prostě o tom, jak s penězmi zacházet tak, že třeba i nějaké zbydou a nějakým způsobem se s nimi pracuje tak, aby byly tedy ku prospěchu. A protože hodně z nás, myslím, že pořádně neví, využívá toho, co nabízí banky, nechává peníze třeba na účtu běžném, což asi zcela určitě není úplně ten nejlepší způsob, co s nimi dělat, ale stejně, jo, když se tím člověk úplně nevyzná, tak si řeknu tak, jako jakým způsobem se to vlastně dá využít, ani to není můj zájem, já se starám o jiné věci. Pavle. Tak zeptám se vás, když mám, a já vím, že to záleží na tom asi jaké peníze, jo, ale když mám nějaké peníze, které třeba nepotřebuji pro nějaký výhled půl roku, rok, dejme tomu, ve svém životě, tak co s nimi nejlépe udělat?
1: Tak v podstatě jste sám naznačil asi jednu z nejdůležitějších věcí, která rozhoduje, kam ty peníze umístit, a to je právě ta doba, za jak dlouho budu jakou částku potřebovat. A podle toho je potřeba se rozhodovat. Takže pokud je to skutečně nějaký krátký výhled, což rok určitě je, tak tam těch možností nebude jako hodně, ale může to být například ten spořící účet. To znamená, aby tam byl aspoň nějaký úrok nebo aspoň nějaké zhodnocení, protože na běžným osobním účtu skutečně je 0%. Takže výhoda nebo nevýhoda určitě na těch běžných účtech nechávat opravdu jenom nějakou tu operativní rezervu.
0: No ale tak když se člověk dívá i na třeba poměrně brutální inflaci, která nás tady postihla minulých 2 letech zhruba, tak a na ta procenta, která se nabízí třeba na spořících účtech, tak je vidět, že to jednoznačně se nehodnocuje ty peníze. Je to vůbec dobrý nápad ty peníze někde do toho strožoku si dávat, ať už teda doma nebo někde v bance, není lépe je utratit na něco, co má hodnotu?
1: Tak pokud, jak říkáte, za něco, u čeho roste hodnota, tak samozřejmě ano, ale je otázka potom, aby nám ty peníze někde nechyběly. Takže já bych opravdu určitě zvažoval, je jasné, že nějaký objem peněz musíme na osobním účtu mít, protože se může cokoliv přihodit, že jo, potřebujeme žít, může se pokazit pračka, takže musíme mít kam šáhnout, ale potom ty další peníze, které právě už nepotřebujeme na tuto operativu, tak potom určitě bych aspoň snížil tu ztrátu. Jo, to znamená, že ten spořící účet může být nějaký řešení, ale jak jsem zmínil, určitě hraje roli právě, že tam bych nechával objem peněz, který budeme potřebovat třeba v nějakým tom krátkém horizontu 1-2 let. Mm-hmm. Jakmile bychom potom hledali umístění peněz ještě v delším horizontu, tak tam už potom jsou k dispozici prostředky nebo aktiva, které dokážou tu inflaci porazit.
0: Mm-hmm. No dobře. Možná by bylo dobré si připomenout, protože je dost možné i dost pravděpodobné, že nás teďka někdo třeba slyší poprvé a neposlouchal ty předchozí rozhovory, tak je dobré připomenout vlastně, kolik podle vás, kolik byste radil, by měla být ta operativní rezerva, to znamená, asi se to většinou počítá v násobku mzdy měsíční, kolik je dobré jednoduše neřešit to, že se znehodnocují ty peníze na běžném účtu, protože je potřeba je tam jednoduše mít, aby člověk rychle použil, a od jaké částky se dá uvažovat už o nějakém zhodnocení, třeba spoření a podobně.
1: Ano, tak operativní rezervu doporučuji nastavit opravdu minimálně na 3 měsíční nezbytné výdaje, takže to, co skutečně potřebujeme pro život. A ideální varianta je 6měsíčních nezbytných výdajů a všechny ostatní peníze už bych určitě doporučoval někam umístit.
0: Ano, to je vlastně velmi dobře, že jste to teďka řekl, protože obvykle se totiž uvádí třeba 3 nebo 6 platů, ale to nejde o platy, nejde o příjmy, jde o výdaje. Jo, pokud přesně člověk, tak, který vydává méně, tak jde o ten násobek. Dobře, fajn. Tak teďka dejme tomu, že mám na účtu a je tam nějaký výhled do budoucna, že třeba příjmy budou vyšší nějak rozumně o výdaje, už mám operativní rezervu, ale teprve to začíná, teprve nad rámec té rezervy přichází první 10 000. Jo, tak už má smysl třeba si říct, tak já už ty 10 000 budu posílat někam jinam.
1: Ano, to určitě ano, protože si myslím, že je právě dobré hledat varianty, aby nám to inflace neukrajovala, takže jednoznačně to, co je nad tu operativní rezervu, určitě bych už hledal nějaké řešení, kam to posílat.
0: A to je právě otázka. Možná jsem řekl moc 10 000, protože u mnohých to jsou, dejme tomu, 1000. Jo, že každý měsíc, už mám operativní rezervu, ale vidím, že mi přibývá tady tento měsíc 3 000, tento měsíc 2 000, tento měsíc možná i 5 000, tento měsíc 1 000. Je nějaký produkt, kam takhle relativně drobné částky vlastně posílat, aby se to aspoň někde střádalo na místě, kde se to zhodnotí?
1: Ano, těch produktů bych řekl, že je v podstatě poměrně hodně. Je z čeho vybírat. Ale já, pokud mám něco doporučit, tak stejně vždycky bych položil otázku, jaký máme cíl, jaký máme výhled těch peněz. Předpokládám, že každá domácnost může mít těch cílů několik. Já teď dám pro příklad, jednou za čas musí zainvestovat třeba do auta, ten nejdlouhodobější cíl a vlastně nejzásadnější z mého pohledu je třeba budování renty, a to většinou je cíl, který skutečně je třeba až za 10 let. Takže můj první dotaz u klienta by vždycky byl, jaký máme cíl, za jak dlouho ty peníze pravděpodobně budeme potřebovat. A to je v podstatě nejzásadnější věc, která rozhodne, do jakých aktiv nebo do jakých produktů bych doporučil potom ty peníze střádat. Mm-hmm. Je to už potom opravdu, potom se podívat na jednotlivý ty produkty, jaký výnos předpokládaný, jaká jsou samozřejmě rizika a tak dále.
0: Mm-hmm. Když mluvíte o rentě, tak tam vlastně spadá i něco jako penzijní pojištění nebo nějaké fondy penzijní nebo něco podobného.
1: Přesně tak, ano, to mám na mysli. Rentu beru jako právě ten, ta částka, která mi měsíčně bude zvyšovat starobní důchod, protože starobní důchody opravdu budou spíš menší než větší, takže na živobytí nemusí vždy stačit, takže rentu beru jako to navíc, co si musíme skutečně naspořit, a může to být to penzijní spoření, ale není to jediný produkt.
0: Vy už si střádáte?
1: No a určitě, ano.
0: Kdyby člověk měl začít?
1: No, to je otázka, jednoznačná odpověď, co nejdřív. Protože samozřejmě díky složenému úročení a samozřejmě, když jsme mladí, tak, nebo jinak řečeno, pokud máme delší dobu na vytvoření nějaké renty, tak můžeme odkládat méně, aby jsme ten dostatečný objem peněz vytvořili. Čím jsme starší, tak samozřejmě tím je to složitější.
0: Byly doby, kdy se už malým dětem zakládalo stavební spoření, takže budeme teď zakládat malým dětem penzijní spoření?
1: To ano, to zákon v podstatě už několik let umožňuje, aha, že se dá založit penzijní spoření už malým dětem. Otázka, jestli je to samozřejmě nejvhodnější, ale to už zase, jo, to už bychom zaběhli.
0: No, ale ono je to vlastně možná docela důležité, protože ono se tomu říká penzijní spoření, a tak samozřejmě si člověk hnedka řekne, aha, to je důchod a na nic jiného to použitelné není. Tím pádem je to trochu divné, ale mu dítěti střádat na důchod lépe třeba střádat na školu nebo něco, co přijde dřív, jednoduše a tak podobně, ale ono to vlastně tak úplně není. Ne? Je to tak, že tyhle ty fondy, řekl bych, samozřejmě člověk může použít na důchod, ale v zásadě to může použít na cokoliv. Je to tak. Jakoby chci říct, samozřejmě za nějakou hodně dlouhou dobu, ale no, já třeba narážím, pardon, na to, že když jsem byl mladým kaplanem na svém prvním kaplanském místě v Křižanově na Vysočině, na Moravě, teda Křižanov na Moravě, který je na Vysočině, ano, tak tam byl skvělý farář, už skoro 90-letý Páter Kotík, a který vždycky jako někde vytáhl nějaký peníze, bylo něco potřeba, třeba v katolickém domě pořídit reprobedny a podobně, a on, když se přesvědčil, že to je dobrý nápad, tak jednoduše vytáhl 100 tisíc, což před 20 lety, více 20 lety nebylo úplně málo, ani dnes to není úplně málo, ale tehdy teda to bylo výrazně víc. A bylo to přesně to, že on jako dál pracoval, dál fungoval jako farář, dál měl nějaké příjmy, ale zároveň měl, jistě ne přes penzijní fondy tehdy, ale měl nějaké něco naspořeno, což usoudil, že dám tady nebo použiju tady. Je to tak?
1: Je to tak, no. Já v podstatě, jestli bych měl teda okrajově ještě se dotknout toho spoření třeba pro děti. A vy jste zmínil ještě, nebo jste položil otázku účelové použití těch peněz. U těch produktů, nebo konkrétně penzijního spoření pro děti, tam samozřejmě ještě zákon umožňuje, že v 18 letech můžete z toho penzijního spoření polovinu vybrat právě třeba za účelem studia. Jo, takže tam nějaká úleva je, ale máte pravdu, že všechny ty ostatní prostředky na tom produktu jsou skutečně určeny jakoby primárně pro ten důchod. Nicméně ta maximální hranice je 60 let. To znamená, že čerpání prostředků z penzijního spoření můžete začít v podstatě dříve, než byste do toho starobního důchodu šel. Otázka zase, jestli to je potřeba, jestli v té době skutečně ještě dotyčný pracuje nebo nepracuje.
0: Celých 12 minut zhruba tady mlčí Jarda Vojtěch. Já jsem se na něj zeptal a on sám do toho nevstoupil. Jardo, ty předpokládám taky nějakým způsobem asi řešíš se ženou penzijní nějaké něco.
2: Ano, já mám ten jiný pohled, ale to se prostě nevylučuje. My jsme se rozhodli už před drahnou dobou, že přistoupíme k jakémusi konzervativnímu spoření nebo investici a vlastně máme nebo dobudováváme jako formu té renty potom na ten důchod vlastně nemovitost k pronájmu. Takže vlastně on to je zase další jakoby nápad, vlastně člověka by to asi nenapadlo, když se řekne renta, ale skutečně těch možností je vlastně jakoby víc, takže my jsme před nějakými lety zainvestovali do menšího domu, v kterém jsme prvotně bydleli, a když se nám finanční situace zlepšila, tak jsme pořídili druhý dům a tento první dům jsme nepotřebovali jako vložit rámcově do toho objemu finančního toho dalšího domu, tudíž jsme si ho nechali a vlastně v současné době doděláváme tam podmínky k tomu, aby jsme mohli ten dům pronajímat. Takže to bude moje forma renty v důchodu.
0: Co vy na to, Pavle? Je to dobrý nápad?
1: Je to velmi dobrý nápad a jak Jarek říká, v podstatě je to jedna z možných variant rent. Jo. Ale jo, ono těch variant skutečně je velmi mnoho, ale toto je určitě jako dobrá cesta. Nicméně, samozřejmě nevím, jestli bude prostor potom ještě bavit se i o rizicích jednotlivých, nazvěme, investic, tak samozřejmě, když už prostředky jsou a zvažujeme, kam je umisťovat, tak je také dobré zvažovat nějaké rozložení těch rizik. To znamená nemít třeba úplně všechno jenom v nemovitosti nebo nedávat všechno jenom na penzijní spoření. Je potřeba trošku zvažovat i rizika, že co když se něco stane, tak potom, proto když už ty prostředky jsou a můžeme si vybírat, tak je potřeba ty peníze trošku taky rozmístit na více aktiv.
0: To mě velmi, Ano.
2: Já myslím, že tady úplně přesně platí takové to podnikatelské smýšlení, kdy jsem takzvaně rozkročený na více nohou.
1: Ano, přesně tak.
0: A k tomu se určitě vrátíme hned po písni.

0: Na stole jsou nejenom peníze, ale na stole je taky téma spoření, to, co s nimi dělat, jak je třeba zhodnocovat, jak je rozumně využít a zároveň se jimi nenechat spoutat. Samozřejmě to vždycky platí, to je důležité. Povídáme si o tom s finančním poradcem Pavlem Šalomunem a taky s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. A ještě řeknu jednu věc, kterou jsem hrůza neřekl na začátku, a to, že ten, který se ptá, je Jan Hanák, tedy já. To není kvůli tomu, že by se chtěl nějak vyvyšovat, ale já vždycky říkám i ostatním tvůrcům, že je to podpis. Takže může posluchači třeba nadávat někomu, protože ví, kdo to byl. Tak, bavili jsme se o spoření a hodně o penzijním, respektive nejenom spoření, ale prostě různých způsobech, jak zajistit třeba tu budoucnost, až člověk bude starý a podobně, a dejme tomu, že dost pravděpodobně jako příspěvky z toho průběžného penzijního pojištění státního nebudou, kdo ví, jak vysoké, tak a bavili jsme se taky na téma diverzifikace, tedy rozdělení těch nejrůznějších noh, jako kam člověk jde. A to mě docela zajímalo, jo, protože si myslím, že se nabízí různé věci. Ty jsi, Jardo, před písničkou mluvil o tom, že máte s manželkou nemovitost, kterou pronajímáte. To je nějaký příjem, jo, s kterým se nějak počítá. Vy jste mluvil, Pavle, nebo bavili jsme se o formách nějakých fondů, nebo máme, nebo řeknu to možná jinak. Máme něco jako penzijní připojištění, řekněme, tak to je něco, co i nějakým způsobem stát zvýhodňuje. No ale pak se tady ještě taková oblast, já to říkám jako laik, jo, různých fondů, různý, já třeba to tak mám, že nějaké peníze posílám a spravuje to ekonomka, která tomu rozumí, já ne, jo, a jednou za čas mi dojde jednoduše nějaký výpis, a co je v nějakých akcích, nevím kde, vzpomenu si na Forresta Gumpa, ale pravda, nakousnuté jabko to není, ale jo, nebo co je někde v dluhopisech a tak podobně, tak mohlo by se to trochu přiblížit, jako když třeba teď se někdo rozhoduje, jako já chci nějak něco s tím dělat, ale co nejlíp, kam nejlépe ty peníze prostě dát, jak je rozdělit, tak aby to nějak bylo rozumné. Protože tam jsou rizika samozřejmě taky nějaká, že jo?
1: Ano. Tak je to hodně široké téma, ano. Co se týká těch aktiv, kam všude můžeme ty peníze dávat a kde můžeme spořit. Pokud teda se dotkneme toho téma podílových fondů, tak za mě je to velmi dobrá forma, protože podílový fond jako takový združuje a v některých případech třeba i tisíce firem nebo tisíce titulů, tisíce akcí, tisíce dluhopisů. To znamená, že samo o sobě ten podílový fond to riziko rozkládá. Abych to ještě zjednodušil, je podstatně nižší riziko právě podílový fond, než když si chci koupit akcí nějaké konkrétní společnosti. Takže to je ten zásadní rozdíl. Když si koupím akci, tak sázím v podstatě na jednu kartu, věřím, že ta jedna daná společnost vydrží, že bude prosperovat a že mi přinese nějaký výnos, kdežto u podílových fondů to riziko je několikanásobně nižší právě z důvodu toho rozložení rizika na spousty firem, které do toho ty akcie třeba dávají. Takže to je vůbec jenom takovýto základní rozdělení, co ten podílový fond a co akcie. A další výhoda je, že těch podílových fondů, které vznikají, je obrovská spousta. A co je důležité, ne každý je zaměřený na akcie. Jsou komoditní podílové fondy, to znamená, že třeba zaměřují se na energie, naftu, jo, nebo ropu, může být podílový fond na zlato, jo, nemovitostní podílový fondy. Takže ta škála je hodně široká a jakoby pro daného investora je právě zajímavá v tom, že se dá kombinovat právě je ta daná investice nebo ta moje měsíční úložka, kterou si chci odkládat, tak ještě ji můžu právě rozložit mezi jednotlivý ty fondy. Je to opravdu takové hodně široké téma, to je, ale toto právě umožňuje v podstatě vybrat si to riziko. Já to zase možná příklad bude nejjednodušší. Největší výnos, ale nejvyšší riziko je akciový podílový fond. Protože ekonomika firem, nebo ekonomika samozřejmě kolísá, někdy se daří víc, někdy míň. A sem bych doporučoval umisťovat peníze v případě, že ty prostředky budu potřebovat skutečně za desítky let nebo minimálně 10, 15, 20 let, protože v těch ekonomických cyklech většinou, když je propad, tak samozřejmě zase po nějaké době nastane růst. Respektive v nějakém cyklu, 10-12 letém cyklu, vždycky ty akciový podílový fondy byly v zisku. Takže to určuje právě tu délku té investice. Kdybych do akciových podílových fondů investoval třeba na 5 let, protože mám vidinu nějakých větších výnosů, tak zde je opravdu potom to riziko, že můžu ty peníze potřebovat právě v okamžik, kdy je ekonomická recese, kdy je propad.
0: A to dokonce, i když je ten propad tak razantní, jako byl černý pátek, tuším, jak to bylo na Wall Street na konci 20. let, nebo třeba v roce 2008 hypoteční trh a velká recese v Evropě, že dejme tomu, že mám akcie v nějakém podniku bance, která to jednoduše nedá.
1: Ano, no, ano, to se právě jako může stát a je pravda, že třeba ta nejbližší recese, jak jste zmínil, rok 2008-2009, tak tam samozřejmě propad akcí v některých případech mohl být třeba i víc než 50%. Takže ale to ukazuje, že v krátkodobém horizontu bych právě volil jiné podílové fondy nebo nemovitostní podílový fond nebo jiné než třeba akciové. Ale v dlouhodobém horizontu zase od roku 2013 ten růst byl zase tak významný, že kdo ty peníze nepotřeboval v roce 2008-2009 a mohli je tam právě nechat delší dobu, tak naopak si myslím, že byl velmi spokojený, protože ten výnos samozřejmě průměrně je třeba i víc než 8%.
0: A člověk se ale třeba klade otázku taky, když tomu nerozumí a říká si, jenom ví, že je potřeba něco dělat, pokud to jenom trochu možné a nějakým způsobem spořit třeba na stáří, anebo že ve stáří potom ty peníze naspořené člověk dá někomu jinému nebo na dobrou věc, to už je vlastně na nás, ale jako člověk uvažuje, jako jestli když tam posílám prostě pár tisíc měsíčně, jestli to vlastně dává smysl, když se to spočítám za nějakých 20-30 let třeba, já už ne, už jsem starší, ale někdo třeba mladší, jo, a řekne si, no tak když se tam tak asi nastřádá, něco to vydělá samozřejmě, ale určitě to nebude jako ořády, že jo, a peníze ztrácí hodnotu, tak jestli to vlastně jako dává smysl, tak se na to ptám, jako kolik si myslíte, že by těch 65 letech, aby to nějak mělo smysl třeba v dnešní době, teď v nějakém horizontu pár let, kolik by tam tak mělo být?
1: Tak ta matematika není složitá a je pravda, že spousta klientů si to úplně neuvědomuje, ale celkem jednoduché pravidlo, jestliže chci rentu k důchodu v částce například 4 000 korun, musím mít rezervu 1 milion. A to je, a mám na mysli, že ty 4 000 korun právě můžu dostávat minimálně 20 let. Takže pokud vytvořím milion a budu očekávat rentu vyšší nebo ten příspěvek k důchodu vyšší než 4 000, tak to samozřejmě možné taky bude, ale potom se zkracuje ta doba, po kterou tu rentu budu dostávat. Jo, takže tím se dostáváme k tomu, že pokud někdo si řekne, já k důchodu budu potřebovat 10 000 rentu, tak víme, že potřebujeme 2,5 milionu do toho důchodu vytvořit.
0: Což znamená, vy máte určitě v hlavě, jste mnohem víc početně zdatný než já, že dejme tomu, je mi 30 let, mě ne, ale někomu, takže vím, že mám před sebou 35 let plus minus jako aktivního jaksi života, ve smyslu ekonomického do důchodu, řekněmeš, tak abych mohl mít 10 000 korun měsíčně za 35 let, to je matematika, tak kolik plus minus já musím měsíčně posílat vlastně? To je, ale nemusíte to tady říkat, jenom... Vlastně to je, no, já to možná řeknu jinak. Je to pouze tak, nebo určitě to není pouze tak, že bych si vydělil, dejme tomu, kdyby se říkal 10 tisíc měsíčně, 2,5 milionu tam mít, že jo, tak vydělit se 2,5 milionu jako 35 lety po měsících, že tak to je jako jednoduchá operace, ale ono to tak samozřejmě není, protože bys to měl nějak zhodnocovat, jo. Taková to průměrné zhodnocení třeba, to je zhruba tak asi, třeba v tomto horizontu 30 let například, 35 je zhruba tak kolik?
1: Podívejte, tak určitě by záleželo, kam právě ty peníze budeme umisťovat, kolik těch různých aktiv jakoby zvolíme, ale myslím si, že bez problému můžeme počítat nějaké průměrné zhodnocení kolem 5-6%, když budeme vybírat nějaká vyvážená aktiva a tím třeba do nich může spadat i třeba právě nemovitosti, nemovitostní fondy a tak dále, tak potom právě ta síla v té době, jak zmiňujete, je právě v tom složeném úročení. To znamená, jestliže budu tvořit rezervu a mám do důchodu 10 let, tak tam ten potenciál a tu výhodu toho složeného úročení až tolik nepocítím, takže samozřejmě úroky z úroku mi něco vydělají, ale pokud se bavíme s klienty a máme čas minimálně 20 let, tak tam skutečně není vůbec překážkou, že z vlastních zdrojů, z celého toho objemu peněz, stačí, když vložím třeba jenom třetinu a dvě třetiny mi skutečně vydělá ten výnos. Takže ta délka, a proto také se vracím k tomu dotazu, že kdy začít spořit. Opravdu, jestli na to mám 30-40 let a jsem mladý ještě, tak je to úplně největší výhoda a úplně jako nejšťastnější doba začít na něco takového myslet. Jo, mm-hmm. Protože ty úroky z úroků opravdu dělají potom většinu z toho objemu té renty.
0: Mm-hmm. To znamená, když mám před sebou 10 let, tak je to v podstatě způsob, jak aspoň moc neznehodnocovat ty peníze.
1: Přesně.
0: Vzhledem k inflaci, jestliže mám 30 nebo 40 let, tak se může stát, že, jak jste vy říkal, že úvodní vstupy je třeba třetina oproti tomu, těm dvěma třetinám, které to nakonec vydělá.
1: Ano.
0: To je asi docela srozumitelné. A stále teda mimochodem přemýšlím, protože to je jako každý člověk asi musí přemýšlet i vzhledem ke svému věku, že tedy pokud v mém případě, dejme tomu, že bych nikdy nic takového nedělal a řekl se teďka musím začít, a je mi 50 roků, tak mám za to, že skoro bych řekl, že je lépe vydat se cestou, co tady zmiňoval Jarda, to znamená nějakou alternativní, a jenom připomenu, že to teda bylo, jestli člověk má nějaké ty peníze třeba, tak pořízení třeba té nemovitosti a pronájem a podobně, nebo něco jiného, co vlastně možná to zhodnocení má asi vyšší, ne?
2: Já bych ještě k tomu dodal, že vlastně i ten dům, my jsme to zmiňovali už v těch minulých dílech a tak jsme to pojali i my v rámci rodiny. Samotný ten dům je tou investicí, která se v čase zhodnocuje, protože samozřejmě my jsme ho na začátku nepořídili v tom stavu, v jakém je dneska. Takže my ho průběžně zhodnocujeme stejně jako další naší nemovitost, kde bydlíme. No a tím si myslím, že dosahujeme také toho růstu, prostě toho, co jsme si vlastně jako by naspořili, ale je to jako podobné, tak jako

protože ty peníze můžou taky docela dobře sloužit, nemusí, nebo nesmí být těmi pány. Tak teď pojďme si poslechnout a vnořit se do hudby, dnes jsme jenom v těch číslech a po písničce se zase ještě vrátíme k tomuto tématu.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale

Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Sí.
1: Na stole je téma spoření, renty, na stole je téma peněz, důchodu a co s nimi. Povídáme si s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a povídáme si taky s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Ten, kdo se ptá a zajímá se o to, samozřejmě taky je Jan Hanák. Když jsme se o tom bavili, Pavle, už dříve tady o tom tématu, jako co s penězmi, které třeba jsou trošku na zbyt, a bavili jsme se taky o něčem jako desátku, což je zajímavé, to když člověk řekne desátek, tak se řekne aha, tak to je něco, co nepatří to do středověku trošku a není to náhodou ta doba, kdy církev utlačovala nebo někdo jiný poddané tím, že vyžadovala desátek. Taky jsme se bavili o něčem, jako že je potřeba si prostě na některé věci zvyknout, jo. I v tom hospodaření s penězi. Já bych možná začal teda tím desátkem, protože vy jste, když jsme se o tom bavili před časem, vy jste řekl některé věci, které mně přišly jako velmi jako přesažné. Tak nám to otevřete, desátek. Co to je, co tím myslíte, tím desátkem?
2: Tak desátek už z významu toho slova. V podstatě je to z veškerých příjmů, které k nám do domácnosti přitečou, tak v podstatě i hned vyčleníme 10%. A tyto peníze v podstatě máme připravený, zjednodušeně řečeno, pro boží dílo. Samozřejmě do toho spadá, ať už třeba nějaké sbírky v kostele, anebo různé charitativní činnosti a tak dál. Takže v podstatě smysl je, že podpořit boží dílo, a těch samozřejmě možností je spousta. Vnímám to v podstatě už v Biblii, se o tom, hlavně teda ve Starém zákoně se o tom samozřejmě hodně píše. Nicméně si myslím, že to je věc, kterou by měl samozřejmě zavést každý, a to samozřejmě z pohledu toho, pokud mám být příjemcem božího požehnání do všech těch činností, kterými nějaký peníze přináší, ale blížíme se také k době, kdy stát přestane, nebo už se na tom pracuje vlastně, že nebude církev vůbec podporovat, a myslím si, že o to víc peněz bude potřeba právě od nás, od věřících, aby jsme tu církev udrželi.
1: Mně to teda trošku přišlo, jste mluvil o tom božím požehnání, jak jsem si říkal, aha, máme tady obchodníka, který chce s Hospodinem obchodovat, já něco dám církvi a očekávám plnění, a tak to asi nemyslíte, ne?
2: Ne, tak samozřejmě obchodně ne, ale v Biblii se píše, že samozřejmě Pán požehná tomu, kdo myslí taky na právě na ten desátek.
1: Kdo je štědrý.
2: Kdo je štědrý, ne? Ano.
1: Já bych řekl, že to je ano, to je důležité, určitě. Mně se tohleto líbí a mně přijde tady tenhle ten rozměr jako velmi důležitý, protože víckrát se člověk může potkat ve svém životě s lidmi, kteří to mají v hlavě docela srovnané, přesně vědí, jestli dluhopis, jestli nemovitost, jestli akcie, jestli co, jak kam dát. Ale mám pocit, že někdy jim to úplně jako zahrne nejenom mozek, ale i duši, a vlastně řeší jenom sebe nebo své nejbližší, jak se zajistit proti všemu, ale ono to nejde samozřejmě. A je to asi nesmysl takhle uvažovat, protože se můžou stát věci, kde mi jakékoliv plánování může být úplně ukradené v té chvíli. Jo. A přijde mi, že tenhle ten rozměr vlastně samozřejmý rozměr, ne že až budu mít teda dostatek navíc, tak já budu dávat na nějakou dobrou věc, jo. Ale už s tím počítat v tom jako základním jako té rozvaze, když si říkám, začínám spořit, tak měl bych tam pracovat taky s nějakou částkou, kterou prostě budu dávat dál někomu, kdo to potřebuje, kdo si v životě spořit nebude, protože jednoduše na to nikdy nedosáhne. Mně to přijde jako velmi důležité, tak jsem rád, že to říkáte.
2: No, jenom předám jednu takovou zajímavou zkušenost. Je to trošku paradoxní do té doby, než si to každý nevyzkouší sám. Je zajímavé, že jednodušší bylo zvyknout si na desátek z běžného platu. Takže v době, kdy jsem to zaváděl, tak už nepamatuju si přesně, ale měl jsem třeba 18 tisíc v zaměstnání, takže jsem v podstatě dával bokem 1800, ale teď si vemte, že horší situace a přitom si člověk, než to nastane, říká, že naopak, když bych dostal nějaký dár, třeba 100 tisíc, nebo rodiče mi něco dají, tak si vemte, že najednou musíte dát bokem v podstatě pořád jenom 10%, ale najednou je to 10 tisíc, těch 100 tisíc. Takže třeba konkrétně moje zkušenost právě byla v tom, že to bylo podstatně těžší, když člověk přišel k více penězům. Takže to
1: je
2: no jenom,
1: že... To je
2: ten
1: mamon právě.
2: Ano, ano,
1: ano. Ano, že člověk si říká, aha, já mám nějaké ano. něco a ono to je vlastně hodně peněz.
2: Ano, takže ono to není jednodušší, že si člověk řekne, až budu vydělávat víc, tak nebudu mít problém si dát bokem nějaký peníze nebo dát ten desátek. Ale ono to tak úplně není. Hmm.
1: No mně přijde dobré, jako když uvažuji třeba sám o sobě, že mě třeba v mém trochu chaotickém uvažování o těchto věcech hodně pomáhá za prvé to, že si třeba zadám nějaký trvalý příkaz pravidelně na nějakou věc, kupříkladu mě třeba krom jiného, jako už kdysi dávno velmi, velmi zaujal projekt variací na adopci na dálku, protože je to velmi ekonomicky promyšlená věc, jako kdy se velmi efektivně využívají ty peníze, vlastně relativně hrozně málo za hodně dobrý výsledek v tom místě. Ale zároveň si myslím, že to asi každý má různě, jo? Že to někdy může být tak, že si to potřebuje říct prostě 10% a hotovo, jako se někam dá, anebo je to nárazové, ale časté. Jo, že prostě tady se objeví nějaká potřeba, tak člověk tu ruku má štědrou a pomůže tady, pomůže někde jinde. Jo, ale myslím si, že teda, a to se možná na to vás chci zeptat obou, jo, je taky důležité být v tomto rozumný a rozlišovat, kam člověk dává, aby to bylo něco, co je skutečně pomocí. A teď nemluvím o podvodnících, ti samozřejmě taky existují. Jo? A my faráři o tom víme své, protože tolik různých telefonátů z různých částí země s velmi, velmi hlubokými lidskými příběhy, které jsou ale vlastně podvody, tak těch máme jako hodně. Jo? A to člověk jako nechce být zneužíván. Ale samozřejmě pak tam rozlišovat, a to někdy tak je, že někdo to opravdu potřebuje a není to podvod, ale to je náš job, jo? Nás kněží třeba, jo? Hlavně. Ale jakoby stává se velmi často, že třeba někdo dělá nějakou charitu a je to dělané jako vlastně nechytře, jemně řečeno. Jo? A tam člověk by asi měl rozlišovat jako i racionálně, že tady ne a tady ano. Ne. Nebo vy to možná máte tak, že těch 10% dáváte prostě církvi a hotové, co s tím udělá, co chce, nebo to máte...
2: Tak to by bylo jednoduché, myslím. Ne. Snažím se samozřejmě taky nějakým způsobem vybírat. Samozřejmě část jde na podporu církve, ale myslím si, že by to bylo trošku, nebo ne trošku, ale velké zjednodušení vůbec hospodaření s těmi penězi. Snažím se samozřejmě také vybírat, dívat se, jaké projekty jsou, případně říkáte velmi dobře, že se samozřejmě těžko rozhoduje, když někoho potkám na ulici anebo mám řešit bezprostředně nějakou pomoc, tak samozřejmě se těžko zvažuje nebo rozhoduje, jestli to myslí upřímně ten dotyčný člověk nebo ne. Ale řekl bych, že s tím asi budeme bojovat pořád. Nicméně já vnímám, že ten desátek samozřejmě, že je důležité s tím, když to jsou v podstatě boží peníze, tak si myslím, že je velmi důležité zvažovat právě, do čeho ty peníze dávám. A krása je v tom, že každý člověk je úplně jiný a každý vidí ty priority úplně jiné. Takže jsou určitě projekty, do kterých já peníze třeba nedám nebo ani je nesledují, ale zase jiný člověk ano. Takže si myslím, že v tom je ta krása, že ta rozmanitost. Jo.
1: Děkuju za toto všechno. Já na závěr se vrátím k penězům, posledním jako takovým podtématem, které ale asi hodně lidem zní hlavou a vám taky, protože se tady koukám, že jste mi to psali i do mailu a mě to tady zní už od začátku. Co kryptoměny? není to náhodou vlastně skvělá věc, sice strašně riziková, ale protože to jako mnohdy lítá ode zdi ke zdi, jo. Není to ale zajímavá komodita možná právě pro někoho mého věku, který ještě nezačal spořit a mohl by na tom vydělat. Prostě koupit nějaké bitcoiny nebo něco na ten způsob a během chvilky vydělat jako mnohonásobek.
2: Tak budu tady prezentovat svůj názor, ale já kryptoměny nevnímám negativně, takže to je asi taková zásadní věc. Nicméně já osobně v kryptoměnách nevidím aktivum, na kterém bych měl spekulovat. To znamená, že koupím si bitcoin proto, abych za pár měsíců tam měl dvojnásobek peněz. To si myslím, že úplně jednak to tak není a teďka krátká historie nám ukazuje, že veškeré prognózy se nenaplnily, ale myslím si, že se dobře nazývá například Bitcoin nebo takové ty známé kryptoměny jako novodobá obdoba zlata. Myslím si, že to je opravdu skutečně nějaká hodnota nebo udržení hodnoty peněz a to si myslím, že ty kryptoměny splňují. Ale opravdu musí každý zvažovat a zase jednoznačně neznamená, že veškerý svý peníze utratím za kryptoměny. Je to určitě ne. Můj postoj k tomu je takový, že já v kryptoměnách mám opravdu nějaké malé procento prostředků, které mám k dispozici a vnímám to velmi dobře jako hodnotu, která není pod vlivem ekonomik jednotlivých států. Je decentralizovaná, to znamená, že je to přece jenom hodnota, která není ovlivňována například ekonomikou České republiky. V tom vidím výhodu. Samozřejmě jsou možnosti, mám k účtu kryptoměny třeba i možnost mít platební kartu a tak dále. Takže já osobně vnímám kryptoměnu jako zajímavou v podstatě další měnu. Já ji nedržím z důvodu, že očekávám, že tam budu mít nějaký zisk nebo že mi to zhodnotí, nebo že se mi peníze zhodnotí dvojnásobně. Takže určitě jde o přístup už potom každého jednotlivce, co od toho očekává, nebo proč tu kryptoměnu chce.
1: Čtu v tom správně, že to je trošku váš jako jemný anarchista, hezký, já se taky požu zdat trošku anarchistu, že jako využíváte něco, na co fakt nemá vliv ani Česká národní banka, ani Evropská centrální banka, ani nikdo jiný. Prostě je to takový ten trošku vlastně občanský do jisté míry projekt, jako, nebo nějak komunitní, řekl bych. Je to tak? Je to tam?
2: No, asi určitě ano. Jo. je to tak, jo. No, to už jsou takový témata samozřejmě, jak jo, moc ale jsme spokojeni jako s vedením, s ekonomikou a tak dál. Ale máte pravdu, je to v podstatě takový anarchistický přístup.
1: To velmi oceňuji. Děkuji mnohokrát. Povídali jsme si teď na stole je téma peníze a spoření a tak dál, s trochu s anarchistou, s člověkem, který považuje za naprosto důležité dávat dost podstatnou část svých peněz na dobrou věc prostě a nejenom se to nechává pro sebe, ale zároveň taky s finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold Pavlem Šalomonem. Pavle, děkuji moc krát.
2: Já děkuji za pozvání.
1: A povídali jsme si samozřejmě, sice malinko, ale přece jenom taky s Jaroslavem Vojtěchem, který přinese taky docela zajímavé vstupy, třeba i jaký pilíř může být trošku alternativní pro penzijní spoření, tedy Jaroslav Vojtěch, který se stará o finanční zdroje. Děkuji, Jardo.
3: Taky děkuji za přizvání.
1: Tedy o finanční zdroje tady v rádiu Proglas. A ten, který se ptal a který je potěšený tím anarchistou, jsme na stejné vlně, to je výborné, je Jan Hanák, který se v této chvíli také loučí a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Křesťanská láska je univerzální. Mravouka výslovně zdůrazňuje, že blíženská láska se vztahuje na všechny, které miluje Bůh. Náš okruh styků a dobrých skutků je omezený, přesto však platí výzva Pseudo-Dionýzia z Areopágu, čím šířeji, tím boštěji. Nemůžeme zůstat lhostejní k utrpení a potřebám lidí, i když jsou daleko a nám zdánlivě cizí. Křesťanská láska se proto umí přenést přes antipatie osobní, rasové, stavovské, národní. Nepříjemné city a odpor k blížnímu mají někdy záhadný původ, jindy jsou odůvodněné objektivními nedostatky, jako je například nepříjemný vzhled, nevychovanost, hrubost, umíněnost, tělesné vady a nemoci. Jiní se stávají nesympatickými zaviněně, jako například opilci, lidé špinaví a otrhaní a podobně. Lékaři nebo nemocniční ošetřovatelky se musí někdy silně přemáhat, aby mohli své povolání zastávat. Čím to je, že někteří svědci, jako například Petr Klaver, Vincent Spauli nebo Josef Kotolengo, cítili zvláštní náklonost právě k těm nemocným, ke kterým se ostatní blížili jenom s velkým sebezapřením. Tato snadnost bývá odměnou za to, že od počátku rázně a hrdinsky přemáhali city odporu. Není radno, abychom všichni v návalu nadšení políbili ošklivého malomocného, jak to udělal svatý František z Assisi, ale musíme všichni mít tolik síly, abychom potlačovali nechuť k svým sousedům, známým, ke všem těm, kteří s námi přijdou do styku. Někteří z nich mají nejen nepříjemné vady, ale setkáme se i s lidmi skutečně zlými. Kristus však chodil na oběd i k farizeům a k publikánům, mluvil se Samaritány a vysvětlil své jednání pěkným přirovnáním, když řekl: tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Matouš 5. kapitola. Přirovnání se sluncem se zvlášť líbilo pseudo Makariovi, který je vysvětluje takto. Slunce se nemění podle toho, nač svítí, ani se neumaže proto, že vysušuje bahno. Tak by i křesťan neměl měnit svou tvář podle toho, s kým jedná, ale chovat se pěkně k věřícím i nevěřícím, svědcům i hříšníkům.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: nádorový onemocnění a díky tomu, že ona studovala medicínu a byla schopná nějakým způsobem poznat signály svého těla, tak přišla na tu diagnózu včas. A když se potom o tom bavila se svými spolužáky a známými, tak vlastně říkali, že oni by určitě si těch signálů nevšimli. Takže jí to vlastně motivovalo a drivovalo k tomu, aby začala edukovat svoje okolí a veřejnost o tom, jaký signály těla, jakých si všímat, jaký onemocnění je potřeba rozeznat včas. Proto vlastně založila Luno a začala objíždět celou Českou republiku s takovými modely, kterými vlastně až do dneška učíme lidi samovyšetření. A krom té onkoprevence nebo prevence rakoviny, tak vlastně těch témat, kterým se věnujeme, je spousta. Jsou to kardiovaskulární onemocnění, je to demence, je to třeba cukrovka, obezita, ale je to i primární prevence. To znamená, jak já mám ideálně jíst, jak se mám ideálně hýbat, nebo třeba jak mám ideálně spát, abych vlastně nějakým způsobem minimalizovala vliv toho mýho prostředí na moje zdraví.
1: Tak k tomu se dneska dostaneme ve velké míře. Ještě prosím přibližte posluchačům, co je vlastně vaše role v této organizaci, co je to Chief Medical Officer?
0: Chief Medical Officer je moje bývalá pozice. Já jsem vlastně vedla celý ten medical nebo ten zdravotnický tým. To znamenalo všechno, co šlo z Luno ven, tak jsme potřebovali, aby bylo jak lákavé pro naše posluchače nebo pro lidi, ke kterým zkrátka doteče ten náš obsah, tak to bylo ale evidence-based, podle evidence-based medicíny. To znamená, aby to bylo všechno vlastně správně podle poslední evidence. To znamená, zajišťovali jsme vlastně to, aby ten obsah, který jde ven, tak byl zdravotnicky správně a i taky líbivý nebo nějakým způsobem jako přitažlivý pro tu naší audienci.
1: A určitě i stravitelný. A
0: doufám, přesně tak. Že v ideálním případě i stravitelný.
1: Že i v tomto duchu se ponese naše dnešní povídání, že to nebude nic odborného, co by posluchače mělo vyděsit, ale že se pokusíme přiblížit, proč vůbec je dobře spát.
0: A to je taky určitě, ještě vám do toho trošku skočím, to je taky určitě jako jednou z misí Luno, že vlastně občas ta komunikace se zdravotníky může být trošku těžkopádná. Zdravotníci nemají na pacienty tolik času, není tam tolik času pro to vysvětlování nebo pro nějakou edukaci, takže to je určitě taky jeden z pilířů toho, proč děláme práci, kterou děláme.
1: Tak to myslím, že tu mám dnes ideálního hosta pro téma, na které už se teda moc těším, protože je opředeno spoustou neznáma, alespoň v mé mysli. Takže pojďme se teda do toho pustit. Co se s námi nebo s naším tělem děje, když spíme?
0: Mám pocit, že často lidi si myslí, že když upadnou do spánku, takže to je nějaký úplně pasivní proces. Je to vlastně poměrně jako hodně naopak, probíhá v tom našem těle jako velmi aktivní proces, který je velmi nezbytný pro to naše fungování. Když jsem se měla, jak jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně to trošku přiblížit, tak je to vlastně jako když odejdete odpoledne z práce a ráno to tam chcete vnajít v nějakém stavu. Potřebujete, aby třeba o počítač se někdo postaral, potřebujete, aby se uklidilo, potřebujete, aby třeba do automatu na vaše oblíbené pití prostě někdo doplnil ten produkt. Takže vlastně něco velmi podobného se děje s naším tělem a s naším mozkem v rámci toho spánku. Kdybychom se chtěli podívat na nějaký konkrétní věci, vlastně, které v rámci toho spánku se dějou, tak můžeme to možná trošku rozdělit na to, co se děje v rámci mozku a na to, co se děje v rámci těla. V tom mozku dochází vlastně jak k utřizování nějakých myšlenek, pocitů, třeba kreativity taky. Určitě jste slyšeli někdy babička nebo děda určitě říkali, pojď to teďko neřešit ráno, moudřejší večera. Tak to je přesně to. Ten náš mozek si potřebuje zaškatulkovat třeba nějaké prožitky nebo třeba paměť nějakým způsobem z té krátkodobí převést do té dlouhodobí. Objev posledních let je určitě taky takzvaný glymfatický systém, což je specifický systém lymfatický, který vlastně my máme v rámci celého těla, ale v rámci toho mozku má určitě svoje specifika. A tam probíhá třeba úklid nějakých odpadních látek a tak dále. Potom, když se podíváme vlastně v rámci toho našeho celého těla, je to velmi potřebné pro třeba náš kardiovaskulární systém, srdce, snižuje tepovou frekvenci, snižuje krevní tlak. Dochází vlastně k celé spoustě procesů na úrovni

0: hormonů, třeba růstový hormon se vyplavuje v rámci spánku. To znamená, je opravdu potřeba, aby děti dostatečně dlouho a dostatečně kvalitně spaly. V vozovkách jim můžeme říkat, že pak nevyrostou, když nebudou dostatečně spát. Samozřejmě nechceme nikoho strašit. Vlastně nějakým způsobem se ladí i třeba glukóza s inzulínem, anebo hormony, které jsou třeba zodpovědné za to, jak signalizujeme hlad nebo sytost. To znamená, to jsou hormony, kterým se říká grelin nebo leptin. A vzhledem k tomu, že máme poměrně velkou epidemii obezity, tak si myslím, že v rámci té obezity se poměrně jako málo mluví o tom, že spát je určitě jako jedním z hlavních pilířů prevence nebo léčby obezity. A dalším a určitě jako neméně důležitým faktorem v rámci spánku je tvorba imunity. My potřebujeme, aby ty naše imunitní buňky vytvořily ten materiál pro ten boj s těmi patogeny. To znamená, všechny tyhle ty věci se v rámci toho spánku dějí. My vlastně jsme schopni se na ten spánek podívat ještě v rámci nějakých cyklů. Určitě jsme všichni slyšeli o nějakým non-REM a REM fázi spánku, kdy vlastně ten non-REM má pod sebou ještě nějaký jako jednotlivý fáze. My je jako pro nějakou úplnou jednoduchost můžeme rozdělit na lehký spánek, kdy je to takový přechod mezi tím, že bdíme a tou hlubokou fází. Často mi přijde, že když jako trávím hodně času v té lehké fázi spánku, ať už jako z jakýhokoliv důvodu, tak mám pocit, že jsem vlastně vůbec nespala. Jo? Že vlastně ten přechod do té bdělosti je poměrně velký. Pak je hluboká fáze spánku, to taky patří k té non-REM fázi. A tam se dějou právě všechny ty reparační mechanismy, to znamená, vyplavuje se třeba ten růstový hormon, škatulkujeme tu paměť. A ta poslední fáze spánku, to je REM, to je taková možná jako pro divák jako nejzajímavější, protože to je přesně ta fáze, kdy se nám rychle míhají ty oči, samozřejmě jako je snadný to vidět třeba u partnera, když spí, nebo u dětí, je to takový výrazný. Tak to je vlastně ta fáze spánku, kdy probíhá všechna ta kreativita, je to fáze, kdy se nám zdají sny, je to fáze, kdy právě se nám takhle hýbají ty oči. Takže já bych chtěla jenom říct, že spánek je vlastně strašně zajímavý a určitě to není žádná pasivní aktivita.
1: Mm-hmm. Můžeme říct, že všechny tyto spánkové fáze jsou stejně důležité, a nebo je tam třeba nějaká, která když dobře neprobíhá, tak je to horší pro kvalitu spánku?
0: Mm-hmm. Myslím si, že všechny jsou naprosto nezbytné. Vlastně bez lehké fáze spánku se nikdy nedostaneme do té hlubší a bez REM fáze spánku to taky nebude ideální. Sice se nám jako nebudou zdát sny, což je v uvozovkách jako banalitka, ale je to vlastně nějaká špička ledovce. Jo? My potřebujeme opravdu pro tu paměť a pro všechny možné kognitivní funkce právě, aby fungovaly všechny ty fáze. A možná, co jsem ještě nezmínila, je, že my i potřebujeme, aby se pravidelně střídali. Potřebujeme, aby byla lehká, hluboká REM, hluboká, lehká a takhle se vlastně jako byly v takových cyklech. Těch cyklů může proběhnout podle toho, jak kvalitně a dlouho spíte, třeba 4 až 6 těch cyklů v rámci noci. V ideálním případě.
1: Takže se asi trošičku dostáváme i k tomu, jak vlastně vypadá kvalitní spánek. Můžete to ještě trošičku přiblížit?
0: Určitě to bude u každého jiný. Každý jsme v nějaký jiný i životní situaci, ale jako kvalitní spánek by měl mít určitě nějaký náležitosti. Já tady určitě budu hodně mluvit o tom, jak by kvalitní spánek měl vypadat, co pro to dělat, co se může vlastně jako všechno stát ve chvíli, kdy spát nebudeme kvalitně. Já bych ale jenom chtěla říct, že nerada bych někoho zúzkostňovala vlastně tím, že o tom tady budu mluvit. Jo? Prostě jsou fáze opravdu v životě, kdy prostě kvalitně nespíme. A pokud prostě to někomu jako nedělá dobře, tak si myslím, že by se na to neměl upínat. Ale pokud se jako vrátím k tomu kvalitnímu spánku, tak určitě bychom tam měli mít nějakou latenci. To je takový to ve chvíli, kdy si lehnu do postele, rozhodnu se, že už půjdu spát, a mezi tím, kdy opravdu usnu. Tahle ta fáze té latence, nebo teda toho usnutí, by měla být dlouhá zhruba 15 až 30 minut. Pokud už je to delší, už můžeme mluvit o nějaké nespavosti nebo o nějakém možná jako problému s usínáním. Dalším bodem by měla být nějaká kontinuita. My bychom se neměli vlastně vzbudit za tu noc víc než, dejme tomu, prostě jednou nějaký mladší zdravý člověk. Ve chvíli, kdy odejde prostě jednou za noc na záchod nebo jednou ho něco zbudí, tak je to určitě jako norma. Pokud těch zbuzení je víc, tak to samozřejmě je taky potřeba řešit, proč ty zbuzení jsou a jakým můžeme předcházet. Jak jsem mluvila o tom taky, jak se mění ty fáze toho spánku, tak určitě taky není dobrý, aby byla třeba jenom ta lehká fáze toho spánku, protože prostě ten spánek nebude dostatečně osvěžující. Co si ale myslím, že je úplně nejdůležitější, je nějaký pocit, se kterým se ráno vzbudíme. Já když se ráno vzbudím a budu odpočatá, tak je vlastně jedno, jestli jsem spala 8 nebo 6 hodin v uvozovkách samozřejmě. Pro nějakou dlouhodobost to jedno určitě být nemusí. Ale ten pocit, se kterým se ráno vzbudím, si myslím, že je jako nejdůležitější. Určitě jsou lidi, jako jsem třeba já, kdy já se jako ani po 9 hodinách spánku nezbudím a nevyskočím jako rybička, ale ta osvěživost prostě by měla přijít aspoň třeba do půl hodiny od té doby, co vstanete. Já jako to většinou mám, že do té půl hodiny už jako jsem schopná fungovat, ale můj jako chronotyp a moje pozdní ranní typ prostě nekonvenuje s tím, abych vyskočila z té postele. A určitě je taky hrozně moc důležitý nějakým způsobem, jak fungujeme přes den. Pokud prostě ráno sice po 4 hodinách spánku vstaneme, ale odpoledne prostě usínáme na nějakém meetingu nebo se nám prostě chce spát, jako velmi spát po cestě třeba autem, tak je určitě potřeba se podívat nebo se jako rozmyslet, jestli vlastně ten náš spánek je dostatečný nebo jestli je dostatečně osvěživý. Ale ten vlastní pocit si myslím, že je nejdůležitější. Mm-hmm.

0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Na stole je téma si povídám s lékařkou Zuzanou Hajšmanovou za neziskovou organizaci LUNO. Pojďme se teda teď trošičku pověnovat době spánku. Liší se nějak doba spánku s věkem?
1: Určitě se liší. Když se narodí miminko, tak to množství toho spánku, který ono potřebuje pro to, aby dobře fungovalo, je samozřejmě vysoký. Tam je to prostě, může to u toho novorozence být až 20 hodin třeba denně spánku. Pak trošku dospívá, dozrává, stává se z něho batole. Ten spánek se oproti těm miminkům třeba i změní tak, že jsou schopni vnímat střídání dne a noci. Se určitě taky spoustě rodičům stalo, že prostě to dítě najednou v noci mělo pocit, že je prostě den a vypadalo to, že spát nikdy nepůjde. Tak to se u těch batolat od toho roku věku poměrně jako intenzivně mění a ty děti potom už jsou schopný s nějakým jako jedním šlofíkem během dne se potom přesunout hlavně k tomu spánku v noci. Pak je nějaký školní věk, kdy já bych chtěla apelovat na to, aby ty děti opravdu spaly dostatečně. Jo, ono se to nezdá, ale 10 hodin denně spánku pro děti 10-12 let si myslím, že je jako opravdu něco, co potřebujeme do těch dětí dostat a samozřejmě dostat do těch rodičů, protože je to naprosto jako nejhlavnější věc, si myslím, kterou pro ty děti prostě potřebujeme udělat. Pak se zlomí někde u teenagerů taková ta jejich jako schopnost vydržet dlouho do noci a potom ale ráno dlouho dospávat, což náš prostě systém ve chvíli, kdy musí být v 8 hodin ve škole moc jako nepodporuje, což ale je naprosto evolučně daná věc, proč to dělají, protože oni potřebovali, aby rodiče šli spát a oni měli čas na to se seznamovat a rozmnožovat a tak dále, takže bylo poměrně jako evolučně výhodný pro to, aby oni chodili spát déle než ty rodiče. Pak prostě přijde ta dospělost, kdy my jsme schopní 6 až 8 hodin denně spát poměrně jako v pořádku, kdy 25% z toho času by měl tvořit REM spánek, 25% hluboký spánek a nějakých 50% zhruba ten lehký spánek, ale je to období, kdy my jsme hrozně moc ovlivněni samozřejmě tím prostředím, ve kterém žijeme. A pak jsou starší lidé, kdy tam se samozřejmě už taky přesouvá i ten chronotyp k nějakým, jako oni zase dřív vstávají, že jo, večer nemůžou moc usnout, mají tendenci dospávat během dne, takže samozřejmě ten rozdíl mezi tím, kolik denně spíme, kolik bychom měli spát a kolik je nám nějak jako fyziologicky dáno, určitě je. A myslím si, že bychom na to měli nějakým způsobem hledět, ale pro dospěláka si myslím, že je naprosto klíčový, aby to bylo 6 až 8 hodin denně. Mm-hmm.
0: Říká se, že spánkem strávíme až třetinu života. Mm-hmm. Opravdu je nutné spát tak dlouho?
1: Je to... Určitě jsou fáze v životě, kdy si řekneme, že na to nemáme čas. Jo, ale s tím spaním je to trošku jako s tou primární prevencí, nebo spánek do té primární prevence padá. My prostě to za nás vůbec nikdo neudělá. A když si uvědomíme, za prvý, kolik času nás to stojí, kolik vlastně evolučně, jak jsme byli velmi zranitelní. Jo? To znamená, my jsme šli spát, někam jsme si na 8 hodin denně lehli a byli jsme extrémně zranitelný, mohlo nás cokoliv vlastně sežrat, byli jsme nevýkonní, tak ve chvíli, kdyby to opravdu nemělo ten efekt, tak by to byl asi možná největší chyba, kterou evoluce udělala. Já ale opravdu věřím, že to svoje opodstatněné místo má a že je to něco jako investice prostě na důchod. Potřebujeme si prostě spořit, protože to za nás nikdo neudělá, tak s tím spánkem je to trošku stejný. Hmm.
0: Takže nám to určitě pomáhá i v životě, abychom byli výkonnější, abychom třeba přes den udělali i víc těch věcí, abychom byli efektivnější, pokud jsme dobře vyspaní, tak možná ve výsledku ten čas ušetříme.
1: Určitě to tak je a vlastně ten vliv toho spánku na naše zdraví může být jak krátkodobý, tak dlouhodobý. Vy teď mluvíte o těch krátkodobých efektech, to znamená, když budu vyspaná, budu efektivnější v práci, nebudu dělat tolik chyb, nebudu mít tendence prostě třeba ani jíst tolik energeticky náročné potraviny. A samozřejmě ještě bych chtěla zmínit duševní zdraví, to je za mě jako jedna možná jako ještě z důležitějších věcí, než to, jestli udělám chybu v práci, ale jako incidence těch duševních onemocnění prostě strašně roste a to, že málo spíme, určitě je taky nějaký dílek skládačky. Chtěla bych ale určitě mluvit i o těch dlouhodobých efektech. A to je to, jak vlastně můžeme spánkem prostě předcházet onemocněním. My spíme zhruba asi o hodinu míň než lidi před 50 lety, to je něco, co víme. To, že se zvyšuje prostě délka dožití a tím pádem jsme sice starší, ale víc nemocní, tak jednou vlastně jakoby s takovou věcí, kterou můžeme dělat, to je právě spát dobře. A zabráníme vlastně všem čtyřem z, jak my v Luno rádi říkáme, čtyřem jezdcům apokalypsy, to jsou jako nejčastější onemocnění, kterýma pravděpodobně i my dvě budeme trpět, až budeme starý. A to jsou nemoci srdce a cév, vlastně vysoký tlak, má opravdu velký rizikový faktor špatný spánek. Zároveň i ischemická choroba srdeční, ať už jsou to infarkty myokardu nebo mrtvice, tak jsou právě jako velmi úzce spojený s nějakým nedostatkem spánku. Pak jsou to, jak už jsem mluvila, i třeba ta obezita, kdy vlastně ve chvíli, kdy my nenasyntetizujeme, to znamená nevytvoříme dostatek hormonů, který nám třeba přes den řeknou, to je dobrý, už jsi se najedla, nebo nemáš hlad, a nebo naopak máš hlad, tak samozřejmě můžou vést k tomu, ať už k cukrovce druhého typu nebo k obezitě. Tak ale velmi důležitý je, v poslední době se hovoří o prevenci demence, Alzheimerovy demence nejčastěji. To, jak jsem mluvila o tom glymfatickém systému, který vlastně vyplavuje ten beta-amyloid, což je bílkovina, která způsobuje její hromadění nadměrně, způsobuje právě vznik Alzheimerovy demence, takže to je určitě něco, co je velmi důležitý. Potom vlastně mluvila jsem i o té imunitě a i o těch duševních vlastně onemocnění. Občas je to i s těma onemocněníma, takže vlastně nevíme, jestli dřív bylo slepice nebo vejce. To znamená, my nevíme, jestli nedostatek spánku je příznakem toho onemocnění nebo důsledkem. Takže občas je to samozřejmě těžký. A lidi, kteří spí méně, můžou mít i vyšší incidenci prostě nějakého duševního onemocnění.
0: To jsem teda, přiznám se, ani nevěděla, že spánek má až takhle dalekosáhlé důsledky, a asi se teda opravdu vyplatí se mu věnovat.
1: Určitě.
0: Nebo nějakým způsobem se třeba i vzdělávat, jak podpořit svoje tělo, aby teda ten spánek probíhal kvalitně. K tomu se ještě dostaneme, ale pojďme se ještě chviličku zdržet u té doby toho spánku. Nemůže to být i moc? Nemůžeme to třeba přehnat, co když někdo spí běžně 10 hodin denně?
1: Jako přehnat to určitě můžeme. Vlastně ve chvíli, kdy my říkáme, že ten interval toho spánku je, někdo říká 6, někdo říká 7, 8, 9, vlastně mezi těma 4 hodinama, nebo ten interval se to nějakým způsobem pohybuje. Pokud je to 10 a víc, tak je to určitě moc. Je to moc, ale můžou být situace v rámci toho našeho života, kdy je to v pořádku, že to je moc. A může to být buď v rámci nějakého dospávání spánkového dluhu, ke kterému se možná ještě dostaneme, tak to může být třeba právě u těch dětí, které potřebují, aby spali více, nebo jsme třeba nemocní, nebo regenerujeme po nějakým velkým fyzickým výkonu. Tak to jsou všechno situace, kde je vlastně jako žádoucí, aby jsme spali trošku víc. Pak jsou samozřejmě situace, kdy to žádoucí není, a část teda populace jsou takzvaní jako chroničtí spáči, a to jsou opravdu lidi, kteří potřebují spát. Klidně 9-10 hodin, určitě někoho takového taky znáte. Je to prostě člověk, který chodí spát první a stává poslední. Ale jinak to může být opravdu příčinou i nějakého onemocnění. Typicky takhle hodně spí lidi, kteří mají třeba syndrom spánkové apnoe, což je onemocnění, kdy vlastně v rámci toho spaní dochází vlastně k takovým jako pauzám v dýchání a ten mozek nedostává dostatečné množství kyslíku. Ten spánek není kvalitní a potom vlastně oni potřebují vlastně to množství toho spánku vyšší. Určitě se dotkneme ještě různých jako faktorů spánkové hygieny, ale můžou být i onemocnění, které opravdu můžou způsobovat to, že potřebujeme spát víc. Typicky jsme unavení, může to být třeba hypofunkce štítné žlázy, nedostatek vlastně produkce těch hormonů štítné žlázy, který vlastně nás nutí v uvozovkách, abychom spali déle. Takže na přechodnou dobu je to určitě v pořádku. Pokud spíme déle, prostě delší čas, tak je určitě dobrý se obrátit prostě na praktického lékaře a probrat to s ním.
0: Takže se asi vyplatí nějak ten spánek monitorovat, nějak se třeba nad ním i zamýšlet. Uh-huh. Ono se hodně taky mluví o tom, že způsob, jakým žijeme přes den, ovlivňuje, jak potom spíme. Asi teda teď nebudeme mluvit o specifických spánkových poruchách, ale spíš o běžné populaci, když je člověk víceméně zdravý. Uh-huh. A co teda můžeme udělat pro to, aby ten spánek byl potom kvalitní? Uh-huh. Jak můžeme ovlivnit ten náš denní režim?
1: Uh-huh. Těch vlastně věcí, které můžeme v rámci toho dne udělat, je spoustu. Já bych to asi možná rozdělila na to, co udělám ráno, co udělám v poledne a co udělám večer. Když ráno vstaneme, jako v ideálním světě bez budíku, ale to mě by se prostě jako v životě nestalo, prostě bych do té práce jako neodešla, tak je dobrý roztahnout třeba žaluzie, vystavit se nějakým způsobem prostě dennímu světlu. My potřebujeme, aby na tu naší sítnici prostě dopadly ve správný čas, jako v ideálním případě bychom vlastně chodili spát v uvozovkách se slepicema. Večer, když by se udělala tma, šli bychom si lehnout ráno, když by se rozednilo, tak bychom vstali, ale ten náš život prostě není ideální, takže mu musíme trošku pomoct. Takže roztáhneme ty žaluzie a vystavíme se nějakým způsobem slunečnímu záření. V ideálním případě třeba dojdeme do práce pěšky nebo nějakým takovýmhle způsobem prostě nastavíme si ten den. Trošku problematický je to, že přijdeme vlastně do budovy a tam na sebe rozsvítíme tu zářivku, ale to aspoň trošku jako simuluje v rámci nějaký normální pracovní doby, to aspoň trošku simuluje ten cirkadiální rytmus venku. Pak vlastně se nějakým způsobem jako pracujeme, snažíme se v uvozovkách nějakým způsobem unavit. Měli bychom se v ideálním případě věnovat nějaký fyzické aktivitě každý den, to znamená, i když prostě půjdu z práce do práce, domů, pěšky, na kole, budu se věnovat nějaký fyzický činnosti, tak určitě je dobrý se jí věnovat prostě přes den. Když potom přijdu z té práce domů, tak jako hlavně třeba rodiče malých dětí, tak mají samozřejmě tendenci jako odkládat takový ty věci, jako je jídlo, pití do těch jako pozdních hodin, ale je opravdu dobrý udělat si na všechny tyhle ty věci prostě čas odpoledne a na večer. Jak ten pohyb, tak to jídlo, tak samozřejmě nějakým způsobem načasovat i třeba užívání kofeinu. Některý odborníci radí, že je dobrý jako s tím kofeinem počkat třeba 60-90 minut po tom, co se zbudíte. Já si myslím, že je to opravdu hodně na tom, jak je člověk na ten kofein citlivý. Pokud mi to ráno dělá dobře, pokud jsem prostě potom nemám nějaký velký propady energie odpoledne, tak si myslím, že je úplně v pořádku klidně ráno začít tou kávou, ale odpoledne opravdu jako si zkusit jako vytipovat sama na sobě, jak mi ten kofein dělá dobře nebo nedělá. On má poměrně jako dlouhý poločas rozpadu, to znamená, když si prostě ve 4 hodiny dám 2 espressa, tak kofein z nich budu mít prostě jako v krvi ještě v 8 hodin večer, jo? Takže je potřeba si to nějakým způsobem nastavit. A večer potom se najíst zhruba 3 hodiny předtím, než jdu spát a připravit se na ten spánek zhruba 1,5-2 hodiny ideálně předtím, než jdu spát, což zní prostě, ale teďko to z toho spánku prostě dělá 12-hodinový jako epos, ale ono vlastně jako v rámci těch 2 hodin tý přípravy na ten spánek se vlastně jako dá dělat spousta příjemných a užitečných věcí, jo. Prostě nepůjdu hrát v 10 hodin s kamarádama fotbal, nebo nepůjdu v 9 hodin plavat, je to prostě pozdě na ten pohyb. Radím docela i jako se nějakým způsobem zamyslet, jak doma svítím, protože třeba i v těch zimních jako měsících, kdy ve 4 hodiny je venku tma, tak vlastně pokud jako do 10 hodin svítím jasným světlem, tak vlastně já tomu svýmu tělu dávám signál, pořád je den, ještě musíme jako něco dělat. Takže ideálně třeba 2-3 hodiny před tím, než jdu spát, zhasnout nebo nějakým způsobem jako stlumit ty stropní svítidla, nechat na sebe svítit trošku třeba jako z úrovně, nevím, pasu, nějaký světlo, který je teplejší, žlutý, oranžový, ideálně prostě červený světlo. A potom se samozřejmě v úplně ideálním případě 2 hodiny prostě před tím spánkem nevěnovat žádný jako velký práci, žádný emocionální prostě zátěži, trošku se připravit na to, že to tělo potřebuje sklidnit, i ten mozek potřebuje sklidnit. A to vlastně, jaký ty aktivity budou, si myslím, že je potřeba, aby si každý vytipoval trošku na sobě, jestli vám jako nedělá dobře večer jít a hrát prostě hry, protože potom ještě do 12 budete koukat jako do stropu z toho, co se vám tam všechno stalo. To určitě není prostě dobrá doba. Já vím, že jsou fakt jako pořád tady opakuju ty rodiče těch malých dětí, ale vím, jak je to hrozně těžký, prostě děti usnou v 8 a člověk má tendenci ještě si to užít ten den, aspoň ještě mi tady něco zbylo, tak půjdu a zahraju si prostě tady tu svoji oblíbenou hru nebo si pustím film, což samozřejmě určitě není nic proti ničemu, ale prostě musím vědět, jaký vliv to na mě má. Takže v ideálním případě prostě zhasnout světla, věnovat se nějaký klidný činnosti, a pak nějakým způsobem si i jako upravit prostředí v ložnici, a to ještě asi možná zmíníme. A nebo můžu hned klidně.
0: Tak možná pojďme na to klidně hned.
1: Ložnice vlastně si myslím, jako že pro spoustu z nás není jenom místo tam, kde spíme nebo se oddáváme nějaký intimitě prostě s partnerem. A myslím si, že to není dobře, protože ten náš mozek funguje na nějakých jako rituálech za prvý a za druhý. Jsme trošku jako na nějakých reflexech. To znamená, že ve chvíli, kdy jdu do postele, tak už bych tam neměla jít s telefonem, už bych tam neměla jít s prací, už vůbec ne. Měla bych si tam prostě jít udělat maximálně nějakou jako uklidňující aktivitu. V ideálním případě už prostě jít spát. Já si myslím, že do postele určitě nepatří televize. V ideálním případě si myslím, že v ložnici by se ani nemělo pracovat. Jo, že na to jsou prostě dedikované jiné místa a my opravdu fungujeme velmi, velmi jako situačně. To znamená, když se prostě převlíkneme do pyžama, tak ten mozek náš má možná tendenci prostě, ať to bude kdykoliv. Jo, si myslím, že teďko teda půjdeme spát. Takže když už se odebíráme do ložnice, měla by být vychlazená, nebo aspoň by v ideálním případě v ní nemělo být prostě 25 stupňů, což je samozřejmě jako tohle léto asi úplně jako nejtěžší, co můžeme pro sebe udělat, ale aspoň trošku se snažit tu místnost vychladit. V ideálním případě třeba i na nějakých 18 stupňů, jo. Prostě v chladu se nám spí dobře. Nikdo nemusí mít strach, že třeba nastydne nebo něco takového. 18 stupňů je opravdu jako dostatečná teplota na to, aby jsme spali. V rámci nějakého jako vybavení té ložnice, myslím si, že tam jako nemusí být nic speciálního, jestli spíte prostě na futonu nebo na posteli, asi je důležitý, co vám je příjemný. Přikrývka, polštář, to si taky myslím, že jsou takové věci, které by každý vlastně měl mít takový, jaký je mu příjemný. Určitě jsou lepší nějaký přírodní materiály. Dokonce jsem taky četla nějaký článek, že je skvělý spát bez pyžama, protože se o dost líp jako nějakým způsobem převádí teplota, nebo my vlastně jako jsme schopní o dost líp regulovat teplotu, když třeba máme nějaký přírodní materiál té peřiny nebo přikrývky a vlastně jako není mezi tou naší kůží a tou přikrývkou ještě nějaká bariéra v uvozovkách. V ideálním případě taky by měla být ta ložnice odstíněná od nějakého jako pouličního světla nebo od nějakého jako ranního světla, protože my třeba žijeme na kraji města, kde prostě ráno je opravdu jako hodně světla a zpívají hodně ptáci, takže ale na to se určitě dá zvyknout víc než na nějaký hlasy prostě lidí nebo třeba auta. Takže ideálně tma, ideálně ticho, což je taky strašně těžký, ale tomuhle všemu se dá napomoct, ať už nějakou maskou na oči, nebo třeba teďko mám velkou oblibu ve špuntech do uší, když nespím prostě ve svojí posteli. Takže uspůsobit si nějakým způsobem tu svoji ložnici úplně vlastně jako jednoduchýma radama si myslím, že je skvělý.

0: Posloucháte Na stole je téma na Radio Proglas a se Zuzanou Hajšmanovou si povídám o spánku. My jsme se před chviličkou bavili o tom, jak vlastně bychom si mohli uspůsobit den, denní režim a ložnici, aby se nám dobře spalo. A teď se zeptám na takový specifický případy, kterých je, myslím si, v populaci poměrně hodně. Když někdo žije třeba v 1KK a nemá možnost mít tu ležnici mimo svůj pracovní prostor, nebo když někdo třeba pracuje ve směnném provozu a nemůže si dovolit chodit spát pravidelně, tak je to opravdu jakoby taková katastrofa, nebo co se dá případně teda dělat, aby ta kvalita toho spánku za těchto okolností byla co nejlepší?
1: Pokud někdo žije v menším bytě, což si myslím, že bude do budoucna ještě jako určitě častější a častější, já bych udělala jenom to, že bych si nějaký kout toho bytu prostě dedikovala jenom pro to spaní. Ať už jako místem, že opravdu tam bude jenom postel a nebude tam nic jiného, nebo třeba bych si, nevím, třeba závěs nějaký, jo, aby opravdu jako by jsem si dedikovala jenom jedno místo k té dané činnosti. Pokud budeme mluvit o nějakém jako směnném provozu a jako tím, že vlastně jako musím v noci pracovat a přes den spát a nemůžu to mít naopak, tak bych to asi rozdělala do nějakých dvou kategorií. A to jsou lidi, kteří pracují v opravdu směnném provozu ranní, noční, odpolední. A pak jsou lidi, kteří třeba pracují nárazově v noci anebo se mají třeba aspoň nějakou částečnou příležitost vyspat. Lidi, kteří pracují ve směnném provozu, to většinou mají tak, že mají ranní, odpolední, noční a takhle se jim to vlastně točí. Ve chvíli, kdy pracuji v noci, tak si myslím, že je určitě dobrý ve chvíli, kdy přicházím na ten týden, kdy budu teda pracovat v noci, tak je dobrý si dát nějaký šlofíček prostě předtím, než do té práce na tu 10. odejdu nebo na 6. v případě třeba zdravotních sester, tak je dobrý jeden ten cyklus toho spánku třeba prodělat. To znamená, jdu si lehnout a nastavím si budík za 90 minut, což je velká pravděpodobnost, že se dostanu až do té REM fáze spánku. Je to prostě dostatečně dlouho na to, abych se neprobudila třeba ve fázi toho hlubokého spánku, kdy bych měla velmi malý pocit toho, že jsem se osvěžila. To znamená, dám si takovýhle nějaký power nap a půjdu do té práce. Tam je určitě důležitý, aby bylo dostatek světla, dostatek bílého a jasného světla, ale většinou jsou to provozy, kde to světlo zkrátka je. Takže tam to jako problematicky nevidím. Zkusila bych načasovat nějakým způsobem kofein, to znamená, pokud prostě odcházím do práce na 10, dala bych si prostě kafe maximálně do půlnoci, abych pak, až přijdu v 8 hodin ráno domů, mohla spát, protože, jak jsme říkali, tak ten kofein má poměrně dlouhý poločas rozpadu. Takže na to bych se zaměřila a nesměřovala bych ten kofein určitě k tý 6. ráno. Jo? To znamená, ve 4 hodiny už bych si třeba kafe nedávala. Pokud to třeba zaměstnavatel jenom trošku dovolí, určitě je efektivní dát si v rámci té 8-hodinové pracovní doby je třeba 20-minutovýho šlofíka. Určitě by to zase nemělo být delší. Neměla bych se dostat až do té hluboké fáze spánku, ale i ten lehký spánek nám s tím může trošku pomoct. Takže jsem teda dopracovala nějakých těch 8 nebo 6 hodin ráno a já odcházím domů. Tam bych vlastně měla vnímat taky to, že ve chvíli, kdy já vyjdu ven, kde bude ostrý jasný světlo, tady to naše krásné prostě sluníčko, který nás má tendenci v létě probudit, tak bych si vzala třeba sluneční brýle. Došla domů a tam se snažila opravdu dělat maximum pro to, aby ten náš mozek si měl jako možnost si myslet, že je prostě noc. To znamená, zatáhla bych, dala bych si špunty do uší, jako maximálně bych lehce posnídala, určitě bych si jako nedávala žádný velký jídlo a šla, jako měla bych tendenci si jít lehnout, zkusila bych prostě poslat, jestli tam nějaký lidi jsou, tak ať prostě by tam, aby tam prostě aspoň nějakých těch 5 hodin jako nebyly, nebo 4 hodiny, jak to člověku vyhovuje. Pak se vlastně lidi zbudí a jako jsou určitě lidi, kteří jsou schopní spát 8 hodin, takhle, ale myslím si, že jich je jako minimum a že se většinou všichni kolem toho poledního budí. A pak si můžou dát třeba ještě nějaký zase šlofík odpoledne. Pokud jsou to lidi, kteří pracují v noci nepravidelně, to znamená, jsou to třeba u nás typicky lékaři urgentního příjmu, kteří jsou v té nemocnici a vlastně jsou vzhůru a pracují na zavolání. To znamená, jsou na tom lékařáku třeba někdy můžou pospat, někdy nespí vůbec, někdy třeba prostě je zbudí někdo dvakrát, což je, může být vlastně docela příjemný. Ale ve chvíli, kdy oni budou spát víc než 4 hodiny během té noci, tak se říká, že v ideálním případě jít nespat během toho druhého dne, nebo si dát maximálně nějakého krátkého šlofíka a posunout tu večerku o 2 hodiny dřív. To znamená, jestli jsem schopná, nebo jestli jsem zvyklá chodit spát v 11, půjdu si ten den, kdy jsem noc předtím spala 4 hodiny spát v 9 a mohlo by to stačit a neměl by tam narůst nějaký ten spánkový dluh. Pokud jsem spala míň než 4 hodiny, tak je určitě potřeba si během toho dne nějakýho šlofíka dát. Jako typicky většinou taky lidi chodí spát v těch dopoledních hodinách, protože vlastně veškerý ten spánek během toho odpoledne může prostě jako determinovat nebo ovlivňovat to, jak budeme zase spát další noc. A tím pádem vlastně jsme v riziku, že nebudeme spát špatně jednu noc, ale budeme spát špatně 2 noci. Takže tam je určitě tahle ta nevýhoda.
0: Mě by právě i zajímalo, jak je to třeba s přerušovaným spánkem, když spím v noci 4 hodiny, přes den 4 hodiny, jestli to může fungovat a jestli to může suplovat kvalitní 8-hodinový spánek, anebo jestli tam už je ta kvalita horší.
1: Určitě je ta kvalita horší, ale ten bifázický spánek je pro nás jako poměrně typický. Jo, když se podíváme teď, jak krátký ty noci jsou, tak určitě fyziologicky nebo v rámci nějakého jako našeho cirkadiálního rytmu i v minulosti a evolučně bylo vlastně výhodný, aby část lidí prostě spala v noci míň a aspoň někdo třeba v rámci nějaký té skupiny třeba těch lovců a sběračů vzhůru byl. Určitě 4 hodiny v noci a 4 hodiny přes den nebudou ideální. Pokud ale budu spát 4 hodiny v noci a pak si dám třeba 90 nebo třeba 2 ty spánkový cykly během dne, a nedeterminuje mi to, že půjdu spát zase znova v 10, v 11 a neposune mi to tu večerku prostě do nějakých pozdějších hodin, tak si myslím, že to je v pohodě. A zase určitě prostě jsou jako fáze v životě, kdy se to prostě stane a bude to v pohodě. Jo? Budeme mít prostě malý dítě, tak si s ním půjdeme na chvilku lehnout. No.
0: Takže není to nějaká katastrofa pro naše zdraví, když prostě není možný.
1: Nikdy to, jako to je přesně to, jo, že samozřejmě, že se to může nějakým způsobem sčítat a sčítá se to. A jako velký nástroj prevence to je, ale na druhou stranu my, když budeme pořád opakovat, že prostě nás to jako zničí, tak my budeme, akorát se zúzkostníme z toho. Jo? Je opravdu jako potřeba za první vnímat ty signály, které nám to naše tělo dává. To znamená, jsem unavená, nejsem unavená, potřebovala bych ještě spát a být na sebe trošku hodný. Jo? Prostě ve chvíli, kdy člověk má třeba práci prostě jenom večer a jenom v noci, tak je to prostě fáze života, která je teď a nemusí být navždycky.
0: Je pravda, že taky ta úzkostná snaha spát super správně může Přesně. být spíš kontraproduktivní než užitečná.
1: Přesně tak, jmenuje se to ortosomnie, už to má i psychiatrickou diagnózu. Je to vlastně jako způsobený tím, že my máme opravdu jako tendenci mít ten náš život hrozně moc pod kontrolou. Jo, i v rámci toho spánku prostě trackujeme si aktivitu, trackujeme si spánek. Určitě je důležitý říct, že vlastně žádný zařízení není schopný jako 100% nahradit nějaký polysomnografický vyšetření v laboratoři, což je takový speciální vyšetření ve zdravotnickém zařízení, kde vlastně oni jsou opravdu schopní říct, kdy končí a kde začíná ta naše která fáze spánku, jak je to dlouhý, jaký jsou správně ty cykly. Vlastně všechny ty variables, co my nosíme, ty to jako odvozujou, jo? Ty to vypočítávají z nějakých metrik, jako je prostě tepová frekvence a tak dále. Takže ty to jako odhadujou. Takže je potřeba si říct, že ani to, co nám řekne ten telefon nebo ta aplikace nebo jakýkoliv jako device, který na sobě nosíme, tak to není 100%. A vlastně ve chvíli, kdy jsem se dobře vyspala, podívám se do telefonu a řeknu si, no tak to je strašně, to je prostě úplně jako katastrofa, jo? Tak to žádná katastrofa vůbec nemusí být, jo? Jenom prostě může tam být nějaká odchylka, která prostě nám řekne nějakou věc. A nebo může to být vlastně naopak, jo? Že vy máte pocit, že jste se vlastně vůbec nevyspala a to chytrý zařízení vám řekne, že jste přece spala skvěle. Což funguje třeba trošku na mě, ale, ale chápu, že to přesně může zúzkostňovat lidi, no.
0: Tak tohle to můžu potvrdit i od svých známých, kteří mi říkali stejnou zkušenost. Pojďme se teď chviličku pobavit o tom, co se spánkem dělá alkohol.
1: Alkohol, to je taková naše česká devíza. Moje babička vždycky říkala, že si dáme šlaftrunk. Teda já jsem byla dítě, já jsem se ho nedávala, ale to je taková nějaká jako česká naše devíza, že jsme jako máme tendenci si dávat tu skleničku na dobrou noc, no, nebo často slýchám, že ta decinka prostě pomůže s usnutím, což může být pravda. Jo? Jako určitě jedna, dvě deci vína třeba může pomoci v té jako iniciaci toho spánku, v tom zahájení. Ale ten spánek je podobný spíš nějaký jako sedaci. Spíš opravdu jako, jako zhoršuje prožívání té REM fáze, hodně ji zkracuje. A zároveň ten spánek je jako hodně útržkovitej. My se hodně budíme, je nekvalitní ten spánek. Určitě po nějaký jako, a to nemusí být ani opilost, jo, po nějaký konzumaci alkoholu my máme prostě tendenci spát i díl, a to právě proto, že ten spánek není kvalitní. U lidí, kteří mají třeba ten syndrom spánkový apnoe, určitě jste si taky všimli, že lidi, pokud konzumují alkohol, tak o dost víc chrápou. A to je právě proto, že dochází k nějaký úlevě v rámci těch svalů a může to zhoršovat třeba i nějaký jako příčiny nebo nějaký onemocnění, který s tím spánkem souvisí. To znamená, rozhodně bych tím neřešila nespavost, a pro lidi, kteří mají třeba syndrom spánkový apnoe, si myslím, že to může být opravdu jako velmi nebezpečný. Takže žádná dávka alkoholu není zdravá. To, co dělá s naším spánkem, určitě taky není zdravý. Takže pokud si nějakou tu skleničku chci dát, tak si ji opravdu musím, nebo bylo by ideální si ji dát buď odpoledne, nebo prostě brzce večer, a rozhodně jako si to nedávat do té rutiny před tím spánkem v rámci toho sklidnění. No.
0: No a když si dám tu skleničku odpoledne a už nějakým způsobem, když usínám, tak alkohol vyprchal, je to tedy v pořádku, anebo to i tak ovlivňuje můj spánkový cyklus?
1: Když si dáme odpoledne a když jdeme spát, tak nepociťujeme žádný vliv toho alkoholu, tak je to v pořádku. Ale alkohol stále není jako, stále to není dobrý v žádný míře. Já jako určitě nejsem abstinent, ale jako je to samozřejmě jako složitý. No, myslím si, že o alkoholu musíme ještě trošku víc mluvit, a trošku mi dělá radost, že ta mladší generace prostě alkohol moc nepije, takže myslím si, že jsme snad na dobrý cestě.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešním pořadu Na stole je téma si povídáme o spánku, o tom, co se s námi děje, když spíme a proč je vůbec důležitý. No, dnešní pořad je spíš zaměřen obecněji, ale přece jen musíme se dotknout toho, jaké jsou teda příčiny, když ten spánek není kvalitní a jaké můžeme mít problémy se spánkem a jak je můžeme případně řešit, když teda někdo se budí v noci a 3 hodiny nespí, co může dělat?
1: Příčiny vlastně toho jako neideálního spánku si myslím, že leží hodně v tom, v jakém světě žijeme, protože my, když se podíváme na spánek a vlastně vůbec na celý náš organismus, tak my jsme vlastně naše tělo je evolučně prostě vyvinuto na to, aby jsme lovili zvířata a sbírali prostě plody, jo. Takže ta evoluce je teďko tak strašně rychlá. My prostě za 50 let jsme se dostali úplně někam jinam a ty naše mozky si vlastně nebyly schopní se na to adaptovat. To znamená, veškerý vlastně jako technologie od světel, jako televize, filmů samozřejmě, až po nějaký jako úplně novější technologie ve smyslu sociálních sítí a umělý inteligence, tak ty ten spánek vlastně jako determinují úplně nejvíc. Respektive ne ty technologie jako takový, ale to, jak my se k ním samozřejmě chováme. O alkoholu jsme mluvili, o kofeinu jsme částečně taky mluvili, ale my vlastně tím, jak se během dne chováme, tak tím si vytváříme takzvaný spánkový tlak. V našem těle nebo v našem mozku se hromadí adenosin, což je taková molekula, kterou potřebujeme, aby se nahromadila, aby jsme mohli zahájit ten spánek. A my, když si dáme kofein, tak ten se naváže na ty adenosinové receptory a trošku posune ten spánkový tlak. To znamená, my jsme pořád ospalí, ale necítíme to. To znamená, že na nějakým způsobem natajmovat si konzumaci kofeinu si myslím, že je důležitý. Budou lidi, kteří si dají po večeři šálek espressa a normálně půjdou spát, což je určitě v pořádku, každý jsme jinak citlivý prostě k různým věcem. A budou určitě lidi, kteří si dají 2 deci vína, budou mít pocit, že dobře spali. Ale je určitě potřeba si to nějakým způsobem rozvrhnout. Pokud jde o ty, ještě když se vrátím k těm technologiím, tak můžeme se určitě bavit i to, o tom, co nám dělá vlastně jako modrý světlo. My a náš mozek vytváří ve chvíli, kdy se venku setmí takzvaný melatonin, což je hormon, který je schopnej vlastně jako nám říct, teď už je noc, teď už půjdeme spát. A ve chvíli, kdy se koukáme do těch obrazovek, ať už z televize nebo z nějakých mobilních zařízení, tak vlastně ten melatonin si říká, ještě nevyplavuje se ho tolik, to znamená, to naše tělo si říká, ale vždyť je ještě den, tak nemusíme jít ještě spát. Což je jedna problematická část technologií a těch telefonů, který si bereme sebou do postele, kterou můžeme vlastně nějakým způsobem odblokovat. Můžeme ji odblokovat tím, že si vezmeme na sebe takový ty srandovní červený brýle, který blokují to modré světlo, anebo si dáme na telefonu, si nastavíme filtr. Jo, to znamená, to je taková ta úplně červená obrazovka, která si myslím, že jako úplně v pohodě s ní můžeme fungovat, můžete si tam nastavit, v 8 hodin se mi zapne nebo v 8:30 se mi zapne a budu potom koukat na telefon jenom s tím. To, co je ale možná ještě důležitější, než je modrý světlo, tak je to, co s náma dělá ten obsah, který tam konzumujeme. Úplně bych se vyhla třeba jako sledováním zpráv. Pokud vám prostě nedělá dobře to, co se děje ve světě, tak si o tom nečtěte před spaním. Jo, stejně tak prostě sledováním sociálních sítí, kdy člověk má pocit, že všichni žijou perfektní, navoněný životy a já ho prostě nežiju, tak zúzkostňovat se tady tím jako obsahem před tím spaním si myslím, že je ještě horší opravdu než to modré světlo. Takže v ideálním případě prostě odejít do té postele a už mít sebou třeba jenom knížku. Jo? Nebo udělat si prostě nějaký rituál, který je mně příjemný. Já jsem třeba někdo, kdo tohle není vůbec schopný dodržovat a stejně s tím telefonem prostě do té postele prostě jako odcházím. Ale jako v ideálním případě bych to nedělala. A jako stane se mi to určitě jako mnohokrát za týden, že jdu do postele opravdu s knížkou a vezmu si k tomu ještě lampičku s červeným světlem, což je jako jestli jako trpíte nespavostí, tak myslím si, že tohle je první věc, kterou bych jako zkusila, jo? Protože já usnu jako hned.
0: Fakt?
1: Opravdu.
0: To světlo nás takhle ovlivní.
1: To světlo, jako takhle. Já si myslím, že to je tím, že jsem jako Pavlovův pes, jo? Že vidím vlastně tu postel s tou knížkou a s tím světýlkem. Ale opravdu mi to jako velmi pomáhá usnout. A to období té latence nebo toho usnutí je prostě jako kratší a já vlastně nestihnu ani přejímat a ruminovat v té posteli, co teda vlastně jako za ten den se dělo. Ještě jsem vlastně nezmínila jednu věc, mi jako tím, že ten náš život je takhle jako rychlej, plnej a my nemáme moc tendenci nebo čas možná ani, nebo nějakou prioritu se přes ten den zastavit. A nějak si ty myšlenky třeba dát, nevím, na papír nebo nějakým způsobem se jako sesumírovat. Tak vlastně říká se, že ve chvíli, kdy my přijdeme z té práce, tak bychom si měli třeba na chvilku sednout a říct si, tak dneska se prostě stalo tohle, jo, zítra bude tohle, ale nedělat tohle v té posteli, protože to je vlastně často jediná chvíle, kdy my se zastavíme a je potřeba si prostě udělat ten prostor na to i během toho dne, aby jsme si to už do té postele prostě nemuseli nosit. A jak už jsem i na začátku říkala, prostě ráno moudřejší večera a je opravdu potřeba myslet třeba nějaký hezký věci. To já vždycky říkám dětem, když říkají, že nemůžou usnout, a říkám, tak si půjdem myslet na něco hezkýho.
0: Tak to je konec dnešního pořadu o spánku na Radio Proglas s doktorkou Zuzanou Hajšmanovou z neziskové organizace LUNO. Děkuji moc, že jste přišla do našeho pražského studia a popovídala nám tady zajímavé informace o spánku.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková a přeje vám krásné sny.

Je pátek 14. srpna kolem 1 hodiny raní a my na Proglase uvádíme koncert klasické hudby. Jako první uslyšíte trio sonátu číslo 5 S-dur pro dvoje housle a basso continuo. Autorem skladby je Christoph Willibald Gluck a v solech se představí Viktor Šimčisko a Alžběta Plaskurová na housle a Juraj Alexandr na violončelo.

Poslouchali jste trio sonátu číslo 5 S dur pro dvoje housle a basso continuo od Christofa Willibalda Glucka. Sóla hráli Viktor Šimčisko, Alžběta Plaskurová a Juraj Alexandr. Následovat bude smyčcový kvartet opus 40 číslo 3 od Pavla Vranického. Kvartet zahraje ve složení Jindřich Pazdera a Josef Kekula na housle, Jan Pěruška na violu a Petr Hejný na violončelo.

Dozněly tóny smyčcového kvartetu opus 40 číslo 3 od Pavla Vranického v podání kvarteta ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška a Petr Hajný. V následující chvíli vás zveme k poslechu sonáty F-dur pro housle a klavír Wolfganga Amadea Mozarta. V sólech se představí Norbert Heller na klavír a Gabriela Demeterová na housle.

Sonáta F-dur pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta byla skladba, kterou jste právě slyšeli. Skladba zazněla v podání Norberta Hellera a Gabriely Demeterové. Na závěr koncertu klasické hudby zazní sonáta číslo 5 D-dur opus 102 od Ludvíka van Beethovena. Sóla zahrají Ludovít Kanta na violončelo a Norbert Heller na klavír.